Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Chojnický folkfest patří k nejlepším festivalům u nás. Loni probíhal 6. ročník, který navázal na dlouholetou tradici dostavníků. Folkfest nese podtitul Setkání lidí, léta a muziky. Konává se tradičně poslední prázdninový víkend na dvou scénách, v Mohelnických sadech a taky v sousedním kempu. A právě tady, na Morava scéně, dnes pořád na cestě začneme. Klidný poslech přeje Jarka Nosová.

První skladbu Legenda o Chain zahrála kapela Monopol, která vznikla kolem Jima Macháčka, kterého možná pamětníci znají z falešné karty. Jim je taky autorem většiny písniček.

Kapelu Monopol z Brna tvoří kromě autora a kytaristy Jima, jeho žena, zpěvačka Lucka Macháčková, lipo Tomáš Martiník s mandolinou, dobrista Tom Juřena a Beďa Bystřonovský, hrající na baskytaru. Monopol teď zahraje v pořadu Na cestě poslední písničku, ale vy si celé jejich vystoupení na loňském folkfestu můžete najít na YouTube, kde se streamovaly všechny kapely z Morava scény.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě posloucháme kapely, které zahrály loni na Folkfestu na scéně Morava, která je pro diváky volně přístupná. Tramský monopol vystřídá teď kapela, která přijela taky z Brna. Říkají si Miregulán Session, neboli MH Session.
1: Dám plný plyn, motor chytá slinu, dokážem, co nikdo nikdy dřív. Máme tak dlouhou cestu a sval, jako by byl z cílu. Dám plný plyn, až po strop plný plyn. No tak se šlápni ten pedál, brzdy zapomeň, hele, nech to je, tať máme úroveň. No už jsme sudy v Texarkeně, tuhle jízdu máme v ceně, v cíli za pět.

0: Seskupení MH Session přijelo na Folkfest jako duo. Prvním muzikantem, který vše vymyslel, je Mirek Hulán. Toho budete asi znát z jeho působení v legendární sestavě Poutníků. A druhým je kytarista Radimec, Radim Zelina, který je taky hlavním zpěvákem i autorem českých textů.
1: Už zas to se mnou žije a zas už nemám klid. Zas vlk ve mně vije a chtěl bych...

0: Teď se v pořadu Na cestě s duem MH Session a Mohelnickou Morava scénou rozloučíme. Zahraj ovšem ještě jednu písničku, než se v pořadu Na cestě přesuneme na scénu druhou Mohelnického folkfestu.
1: Byl jsem cowboy, ale už dneska ne.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Snad jsem si zmýlil odjezd vlaku.

0: A to už na vlnách Českého rozhlasu Olomouc přijal z loňského Mohelnického folkfestu poslední kovboj v podání kapely Michal Tučný Revival, který zahrál na velké scéně v sobotním čase kolem poledne.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před celunem stál v prachu dav v tvářících očekávání. Prostřed šibenice z hrubých klád, šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten

Já jsem si vlastně kapelu Michal Tučný Revival poslechla pořádně až z nahrávky Českého rozhlasu Olomouc, protože na Folkfestu jsem měla zrovna jiné povinnosti. A pokud vás zaujala stejně jako mě, tak ji najdete pod názvem Rostia Fischer a Michal Tučný Revival. A Rostia připomíná Michala Tučného nejenom zpěvem, ale i vzhledem. Kapela je z Plzně a jako Revival zahráli skvěle. Poslechneme si pořadu Na cestě v jejich podání i ještě další hity Michala Tučného.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě posloucháme záznam vystoupení kapely Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, která vystoupila na loňském 6. ročníku Mohelnického folkfestu na velké scéně. A myslím, že diváky pořádně překvapila. A jak už bývá v Mohelnici zvykem, zpívali si společně s muzikanty, protože písničky Michala Tučného znají úplně všichni, nejenom folkoví fanoušci.

Tak a máme před sebou poslední písničku, se kterou se pro dnešek s Mohelnickým folkfestem rozloučíme. A bude to ještě jednou Michal Tučný Revival. Od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí taky Jarka Nosková.

0: Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Končí. Já mám nalíkají.
2: Co je z toho zdrudaná?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Fousek. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Srdečně zdravím posluchače, ahoj.
5: A dnes veršuje Pepa, samozřejmě, prosím.
6: Sedím v horku u rybníka, na omšelé kládě, hostem budu, říkám rybám na Humoriádě. Z vody nám je, představte si, jukl kapr Fanda. Fousku, už se hrozně těším, jaká bude seranda.
5: Taky ryby poslouchají, i když mlčí, asi nám nezavolají, ale těšíme se na všechny.
0: Humoriáda.

0: Vraťte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co prostěte, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno dáme, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: 10 deka, 20 deka, 1 rohlík, 1 veka. Dejte si, co vám chutná, poslouchejte Humoriádu. Dneska je naším hostem Pepa Fousek a on se těší na 3. září, protože to bude velká slava v Semaforu, jak jsem se doslechl, co to bude.
2: 3. září, to prozradím rád. Bude to, bude to můj koncert, bude se jmenovat pořad, abych jsme to řekli normálně. Bude se to jmenovat Fouskův svět. Budu tam se svým synem a hosté budou pan Drobný, Milan Drobný, Miluška Voborníková, Uršula Kluková, Mirek Paleček, Bára Hrzánová. Zkrátka se na ně hrozně těším, protože tam mám pro ně verše a doufám, že lidé přijdou a potěší.
1: To bude prýma,
2: my je a oni nás.
1: 3. září Fouskův svět. A prý se tak jmenuje i film, který se chystá?
2: No, film se točí, Karel Greif točí se mnou film o Kladně. Ne, je to o Kladně, je to o mně, jaký mám vztah ke svému rodnému městu. Je to Kladný vztah, protože jsem se narodil.
1: Kladno, Kladný,
2: a je to můj domov, že?
1: No, jasně.
2: A z kousky z toho budou daný i do toho filmu, které budou natočeny v Semaforu. A pak ještě další vyjde kniha Fouskův svět, kterou bude ilustrovat mé fotografie a Karel Greif. Je to 100 umělců, s kterými jsem se setkal a bude to nikoliv kritická kniha, ale ocenění jejich práce, co udělali. Dělal jsem na tom 20 let, tak to je dopsána.
1: Tak Pepo, vypadá to, že tví fanoušci dostanou opravdu naloženo v uvozovkách tady,
2: no,
1: v tom všem.
2: Do práce proti smrti, říkal jeden filozof.
1: Výborně. Koho nabídneme posluchačům úvodem?
2: Já bych byl hrozně rád Petr Nárožný.
1: Máme ho tady o škole a o škole.
3: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, kterýmu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co, a přilítla mu na hlavu vlašťovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlašťovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl: prosím tě, já nevím, kdo to hodil, já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouřit. Seber se, vypadni ven, zapal si, nebo jdi do baru. Neotravuj mě, zdržuješ mě, mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahámbený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, který se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Jsem mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku, prostě, že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl: Modrů, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu ji říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty zady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch 6 dvojic, ty tři dvojice, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamená péro a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, a udělá to další takový. Nebo docela tím. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusa, že jenom se takový. Když se to zpívá takzvaně po vlnách, že kteří jsou nejblíž, zpívají nejtišej, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním, že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u domažlic. A v úplně jiným roce. Ano. A nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla jako prostě vyhoďte to tak. Špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano, konečně chytne viník. A až se samozřejmě zase dostane do situace, řeknou, ne, ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes nás. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, že jo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik o škole a učitelích. Petr Nárožný a Pepa Fousek je pohotový muž, má také něco o škole. Jsem s tím.
2: Já jsem dopsal tu knihu, kterou jsem tady taky už zmínil. Pradědeček Fousadlo, vyprávíte o škole. Jsou to básničky, vlídné básničky pro děti, pro babičky i pro pradědečky. A napsal jsem tam dětem, školákům, poškolákům, maminkám, tatínkům, dědečkům, vnukům, vnučkám, učitelům, uklízečům, kuchařkám, všem zkrátka napsal jsem o škole, o životě, ze vzpomínek kousek pro velké i pro dětičky, básně Josef Fousek. A Petr Nárožný, to mám velkou radost z toho, protože on tenkrát namluvil moji kazetu MC, já jsem napsal Pumprlíci a námořníci a on to geniálně namluvil na MC kazetu, byla úplně zmizela rychle, dneska se schání těžce a v semaforu to byl zážitek se s ním setkávat, byl i u nás doma, choval můj vnučku, teda vnučku, dceru a teda choval jí, myslím, na klíně, dávali rady do života a potom i byl na mých výstavách a to byla vždycky čest pro mě, protože pro mě je to nezapomenutelná osoba, je to moudrý muž a neoplýval chodkami, neplýtval s nimi.
1: Tak Petr Nárožný Petr, by mohl
2: já jsem
1: pokračovat. Ano, tak pojď, dej to tam taky ještě.
2: Tvé charisma je pověstné, má v sobě smích i žal. Jsi architektem příběhů, co do hlouby jdou dál. V tvých epizodách nervózních ctí moudrost jedné z věd, že člověk v píše netuší, jak bizarní je svět.
1: Tak tolik Pepa Fousek na téma Petr Nárožný. Tak to je určitě paráda, pokud nás pan Nárožný slyší. Je zřejmě potěšen. A mně se líbilo to kouzelné pradědeček Fousadlo. To jsi vymyslel sám?
2: Ne, ne, ne. Já to musím prozradit. To vymyslela dcera Miloslava Šimka, Hanička nejmladší, která tenkrát řekla Fousadlo. A Krampol povídá, no Fousadlo, to je krásný jméno, to nejde s každým jménem udělat. A potom, než odešel Jirka Krampol na nebeské jeviště, tak mi volal telefonem Fousadlo. Prosím tě, já byl tenkrát nemocnej, v semaforu se mi něco stalo, ale naštěstí jsem se z toho probudil, zásou lékařů a on mi říkal, já to řeknu přesně, Fousadlo, zůstaň na světě. Mě by tady bez tebe bylo smutno. No a teď je smutno mě.
1: No, ale Fousadlo zůstává s námi v Humoriádě. Já nabídnu posluchačům hlasování. První v dnešní humořce Petr Nárožný nebo David Šír, který skvěle paroduje nebo napodobuje Felixe Holzmana. Vyberte si humor podle vašeho gusta SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Fousek a Pavel Kučera a na našem telefonu můžete teď přidat své hlasy pro Petra Nárožného nebo Davida Šíra s výstupem podle Felixe Holcmana. Tak kdo pak jde hlasovat? Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
2: Zdravím.
3: A srdečně zdravím pana Fouska, kterého si strašně vážím. Mám vás strašně ráda, měla jsem tu možnost být na vašem představení v divadle Hacker v Kobylisích.
4: A děkuji.
3: Bylo to krásný. Tak vám přeji hodně zdraví a sil.
4: Děkuji ze srdce, děkuji moc.
2: Tak, a ano. Vybíráte?
3: Ráda se vstalo a vybírám Bčko.
2: Bčko. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
5: Krásné odpoledne, slunečné, nádherné. Marta zdraví Pavla Kučeru i pana Fouska, to je poprvé, co jsem ho pozdravila, ale tak vidím ho, když jsem doma, ale já jsem tu na výletě. No a já nechám pokračování a všichni se mějte krásně, parádně. Ahoj.
2: I vy.
5: Ahoj.
2: Děkujeme Martě a zveme dalšího. Dobrý den.
6: Já vás zdravím oba dva. Pane Fousku, vy jste topka ve svým řemeslu. Já scházím knížky, abych si přečetla vaše básně nebo bonmoty nebo tak. To je něco skvělého. Snad ani Sládek a naši slavní básnici neřekli národu tolik, co vy. A mám vás ráda, protože vy hrozně milujete svoji rodinu jako já. Takže vám přeji hodně zdraví a ať nám ten humor dlouho rozdáváte.
4: Děkuji. Řekla jste mi krásná slova, já se budu snažit je neposkvrnit.
2: Krásná slova byla, ale nepostřehl jsem hlasování, milá paní.
6: Ačko,
2: bez vás, máme to všechno.
4: Já děkuji.
2: A děkujeme krásně. Pokračuje Petr Nárožný, tentokrát Cesta vlakem. Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný.
7: Má se zapřádat ve vlaku rozhovor se spolucestujícími?
8: No, co myslíš?
9: No tak, já myslím tady, že to nevím teda. To,
7: to je výborný. No já bych aspoň věděl, jak na to. Já myslím, nedá se nic dělat, budeme vás muset trošku obtěžovat, že bychom teď se měli zdvihnout všichni, společně odejít někam na nádraží, na vedlejší koleji si najít odstaven vagón, tam se usadit v kupé a celý ten problém si tam vyřešit. Co tomu říkáš?
9: No tak já myslím tedy, že to už, aby jsme tam byli.
7: No ano, tak to nebudeme zdržovat, prosím vás, pojďte.
9: Prosím.
7: Já myslím, že jak bychom to zorganizovali?
9: No, že myslím, že ty první řady, že by šli nejdřív, aby se nepokopali na
7: No tak, kdo má blíž tady k tomu vchodu, půjde tudy, kdo tam. Kabáty si prosím vás neberte, to bereme za vás, to si rozeberete cestou. Ano, prosím vás, slečno, už to, že byste sama dala příklad a zvedla se. A
9: prosím ostatní... vás, perunky má kdo ještě? Organizační?
7: Perunky mám já.
9: Perunky máš ty, jo, prosím, jak se jmenuješ?
7: Šimek.
9: Šimek, prosím vás. Šimek,
7: tak prosím vás dvíhat, jak jsem říkal, a už abychom byli.
10: Prosím vás, zastavte tu akci, když je to nesmysl. Pane, vy vypadáte tak naivně. Nechoďte nikam, nikoho zatáhnu na těšno. divadelní akce, podívejte se na mě. Já mám ruce jako bagr, hrávny do těch židlí. Já to kupé vytvořím tady, kam byste chodili. Když to chce skutečně jenom špetičku divadelní fantazie. No, podívejte se na mé dílo. Okýnko, okýnko, příčná ulička. Tamhle to jde, zhasněte hraje.
9: Tak, jestli je to takhle...
10: Moje místo, dicka, sedíte u okýnka, stejně jdeme fádní krajinou, samej tunel jako do Vranýho.
9: Já si ještě koupím na peroně busta.
10: No tak si koupte busta, ale ať vám to neujede.
9: Já si pospíším.
10: No to si pospíšte, nezapomeňte, že ČSD, to je omyka.
9: Tak já už letím, jako abych rychle.
10: No a... My můžeme začít.
11: Já už dávno jedu. S váma bude veselo. Co je, vás to bere hodně, že jo?
10: No co by bylo, vyjíždíme z ranžíru, šíbujou vexle.
11: To si musíte zvyknout, to oni dělají pořád, oni vůbec neberou na lidi vohle.
10: Ale to se nechce si tě vaše řeči, mě to vůbec nezajímá, chci spát.
11: No promiňte, když jsem toho snad tolik ještě neřekl.
10: Já jsem toho zase tolik ještě nenaspal.
11: Tak si spěte si, oni vás stejně zbudí.
10: Kdo?
11: No průvodčí, přijde vám štípnout lístek, ne?
10: Průvodčí chodí až za Kolínem.
11: Co jste to říkal teď?
10: Že průvodčí chodí až za Kolínem.
11: Víte to jistě?
10: Jasně.
11: Čeče, totiž já mám lístek do Kolína, to bych ho mohl prodat, že jo? Že mám vlastně zbytečně lístek. Chápejte, že bych ušetřil peníze, vy byste si ode mě netopili.
10: Vy jste bez těch důvěrností, co to má znamenat, dejte tam ruce pryč.
11: Já jsem vám jenom chtěl...
10: Já chci spát, já jsem vás dvakrát žádal, že chci spát, necháte mě spát.
11: Vy zpěte si, vám bych ho stejně neprodal. Vy se mně nelíbíte. To je první, co cestu v kupé s mrožem.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. Josef Fousek vybírá další výstup. Tak kdo a co to bude?
2: Já bych samozřejmě Jiřího Krampola.
1: Už jsme ho to zmínili.
2: Já na něj myslím pořád.
1: Tak si ho připomeneme ve výstupu Můj životopis.
3: Jidáš se na brambory dívá pohrdavě a pěstuje mák. Zřejmě se nemůže dočkat úrody, protože makovice sklízí ještě zelené. Když jsem se ho zeptal, proč to dělá, usmál se a řekl, aby bylo všem lidem na celém světě dobře. A nyní k mému vzdělání. Základní školu jsem ukončil s dobrým prospěchem, i když jsem se musel učit potají, neboť tatínek tvrdí, že vzdělání lidi mate. A jediná věda, kterou uznává, je useknout malý kus masa tak, aby se zákazníkovi zdál velký. Také číst mi otec zakazoval. Sám v životě přečetl jen Psohlavce do poloviny a omdlel. Zajímavé je, že i když nečte, sám knihu píše, a to odbornou. Má už 300 stránek a říká, že je tak zhruba v polovině. Kniha nese název, co vše se dá přidat do mletého masa. Nejvíce mě zaujaly kapitoly piliny, nejedovaté kovy, nač vyhazovat staré madrace, tvrdý chléb je pro prasata škoda a špetka masa pro chuť. Volba povolání je pro každého mladého chlapce tak trochu krokem do neznáma. Studovat mi naši nedovolí. Táta říká, že studií se nenajím a že už hodně filozofů umřelo hlady. Bratr Jidáš zase nemůže pochopit, jak můžu mít občanský průkaz a nemít ještě vkladní knížku. S většinou názorů své rodiny nesouhlasím, ale v čem dávám otci za pravdu je, že jediné, co má perspektivu, je zemědělství, protože žrát se bude vždycky. Z těchto důvodů žádám o přijetí do vašeho JZD Slušovice.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik vzpomínka i na našeho někdejšího humoriádníka Jiřího Krampola. Taky jsme tu s ním sedávali. Teď je tu s námi Pepa Fousek a ten nám pro změnu taky přidá něco k panu Krampolovi. Co to bude?
2: No samozřejmě to nejlepší. S Jirkou Krampolem a se Slávkem Šimkem jsme hráli v mnoha městech, doma i v zahraničí. Jirka byl nejen kamarád, ale i můj rádce, který mi radil a říkal pravdu. Já jsem mu napsal tenkrát verš Nikdo není dokonalý, tak nechtějte ode mne verše, které duši rmoutí, uplakané dojemné. Miloval jsem vřelý úsměv, který oči rozzáří, jak Belmondo zapomínám na trable a na stáří.
1: Krása, přímo parádní verše Josefa Fouska zazněly. Teď bude znít písnička Olympiku a během ní můžete hlasovat, zdali chcete dalšího Jiřího Krampola, tentokrát v povídce Šimka Grossmana Jak jsem se věnoval umění, anebo budeme absolvovat Návrat z lázní s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Menšíkem. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Právě teď probíhá hlasovací kolo, vybíráte si Jiřího Krampola nebo Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Fouska.
4: Děkuji.
3: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou s panem Menšíkem.
2: Děkujeme za váš hlas, přejeme hezký den. Dobré odpoledne.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Fousku.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den i vám, Pavle. A
2: dobrý den.
5: A taky hlasuju pro Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Menšíka.
2: Píšeme si, díky. Dobré odpoledne.
6: Halo, halo, tady pejskar ze Dvora Králové, zdravím. Pepu Fouska, Camfrňouska a Čeru.
2: Ano.
6: Mauta, pánové.
4: Mauta.
6: A dáme si Bohdalinku.
2: Děkujeme pěkně. Děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
7: Dobrý den, tady David. Dávám Bčko.
2: David dává Bčko. No dobrá, děkujeme i za váš hlas a posloucháme dalšího na telefonu 731 800 900. Dobrý den. Tak zkusme slumit rádio.
8: Haló, tak už je, bez vás. Zdravím.
2: Zdravíme. A?
8: Pana Fouska.
4: Děkuju.
8: A hlavně Pavlinku, taky vás. A
2: děkuji.
8: Vzpomínám z nostalgii na Kladno, kam jsme všichni jezdili za prací tady z Kralupa, z okolí. Dělal jsem na šachtě 20 let na Rolnovce. A zdravím moc.
4: Děkuju.
8: Pana Menšíka s paní Bohdalovou a vás zdravím a hodně zdraví, pánové. Mějte se hezky.
4: Zdar Bůh.
2: Děkujeme krásně. Kladno, to je to město, jak ano. Se zpívá v jedné známé písni. Jo, jo,
4: ano.
2: Tak na Jiřinu Bohdalovou taky máme složku, abychom to tak řekli, Pepo.
4: No napsal se, ano. Samozřejmě to nejde zapomenout vůbec. Já Jiřinu Bohdalovou jsem napsal jednou a je to moje myšlenka, za kterou ručím. Je to pro mne paní herečka. Každé setkání s ní byl svátek pro mou amatérskou duši. A scénky, které hrály s Vladimírem Dvořákem, by mohly být vzorem pro mnohé další dvojice, které se o humor pokoušejí. Ukláním se do hlediště, z pódia k vám dolů, zažili jsme zlé i dobré, buďme stále spolu. Nespočet zůstala mi jediná, jsem jako vy z masa kostí, Bohdalová Jiřina.
2: Jako by to řekla ona sama.
4: No.
2: Tak, slova Pepy Fouska pro paní Jiřinu. Rádi jsme je přeposlali. No a v tuto chvíli k našim posluchačům posíláme další kus zábavy. Návrat z lázní. Československá televize, rok 1974. Jiřina Bohdalová a Vladimír Menšík.
9: Karličko, ty jsi tomu včera dala, nebo to bylo předevčírem, na ně ono už vlastně dneska, zítra, to je možný. Já se radši zeptám a hned se to dozvím. Jedna. Ahoj, Andulo, ahoj. Hele, promiň, že tě vyrušu. Je dneska čtvrtek nebo pátek? Sobota, ale prosím, to je vyloučený. Vždyť Karel se má z lázní vrátit v pátek. To už by tady od včerejška musel být. A jo, jestli ho nemám zastlanýho, to teda nemám. Někdo odemyká, tak to bude pátek. Holka, tady dojde k tragedii, no nazdar. Já, Andu, no tak to už mi nepomůžeš, to ne. To bude Karel. Tak to přichodím. Tak. Bože.

0: la Cal Freddy.
1: Co?
0: To Karlinko.
1: Moment, moment, to kdo to přišel?
0: Já povídám, tedy, tady, už je tady.
1: Já myslím, že jsi říkala Freddy, to je tady. Zlázni.
0: Zavři oči. A nedívej se, já mám pro tebe překvapení.
1: Nebo šadej, že já se nedívám, já nevidím.
0: Pojď, no to nevadí. Pojď, lžičkou druhou.
1: Jaký vám mě připravila lžička překvapení? Pořád si nebo půjdu hlavě o něco.
0: Já mám nápad, Karlinku, já mám nápad. My půjdeme na večeři.
1: Ale prosím, já něco usuchtím tady, já se malinko převlíknu, oholím se a ujám si hezky večky.
0: Ale pomohne, Karlinku. Já mám nápad, my půjdeme na játýrka, dáme si šampus.
1: Dáme si šampaňský.
0: Šampus ne.
1: Proč ne?
0: Tak, no, já ho nemám ráda. No, moje pravda, já jsem chtěla malovat. A oni povídali, že jsem to přehodila.
1: To ty jsi mě, viď? No. Žádný játýrka, žádný. No tohle snad není.
0: No to je
1: nemožný. Tohle snad není možný.
0: To je hrozný. Hrozný, Karle, já jsem bez tebe taková nemožná. Já ani nevím, kde která věcička patří, víš. Kytičky, Karle, kytičky, tvoje kytičky, já jsem zalévala denně. Karle, den.
1: To jsi zalévala vermutem?
0: No dovol, jak by se tam... No,
1: já z toho cítí vermut.
0: Vermut.
1: Tyhle chudínce, vlašský salát, tamhle přeciní voholenej kaktus, co jsi tady dělala?
0: Já to uklidím, to.
1: Co je tohleto?
0: No co by to bylo, pánev?
1: To možná byla pánev. Teď jsou tam připálený vajíčka, v tom je zapečený můj krtáček na zuby. Co jsi tady
0: dělala? Já jsem chtěla původně asi dělat chlupatýk na vleky.
1: A co ty flašky tady chudé? Co je plno flašek?
0: Je hodně.
1: Co to znamená tohleto? Ještě komu netypizovaně. Jsem ti říkal, ber jedině, ale když jsou na zálohu, potom je vyměníš, nakoupíš česnek, vlastnice, tohleto. No tak bluv!
0: Já ti to řeknu. Včera přišel holky a přinesl...
1: No, přinesli prázdný flašky, ano, to, tak ti tak já...
0: Ne,
1: tak
0: to byl ještě plný, Karle.
1: Ano.
0: To byl plný.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Budou pokračovat tyto dvě hvězdy, Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem, anebo půjdeme do tobogánu na ruby za Tomášem Slámou. Vyberte si SMS-kou v závěrečném dnešním hlasování v Humoriádě. Humor mezera A, humor mezera B, číslo 900104 pro SMS, pro telefonování máme 731 800 900 a na vaše hlasy se těší i Pepa Fousek.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Závěrečné hlasovací kolo, přidáváme vaše hlasy teď živě na našem telefonu v Humoriádě s Pepou Fouskem. Připomenu aktuální výběr Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáš Sláma, slavný to někdejší moderátor Tobogánu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíku. Srdečně zdravím vás a srdečně zdravím pana Pepíčka Fouska.
3: Děkuji.
2: S kterým jsem i vyfocená na Žatecké dočestné a vaše knížky si kupuji. Máte už nějakou zase v dohledu bude něco nového?
3: Krátce to řeknu, připravuju knížku Fousků svět, to budou ty osobnosti, slavné 100 osobností a pak bude kniha Fousadlo vypráví pradědeček pro děti laskavý, aby se staří i mladí měli rádi a je to o dětech a mezi tím budou ty moje pravnučky, jak mluví a to je všechno.
1: Mm-hmm. Tak to by stačilo, ne? Dvě knížky na jednoho
3: Fousků svět.
2: Budu těšit a budu to sledovat. Mm-hmm. Abych on nějakou tu knížku nevzal.
3: Dobře, já čekám na nakladatele a určitě ji budete mít.
2: Budu pokračování.
1: Pro děkujeme.
2: A pane Fousku, hodně zdraví.
3: Já děkuji.
2: Ať všechno zvládáte a...
1: Naslyšenou, děkujeme.
3: Na moc děkuju.
1: Dobré odpoledne.
4: Tady Květa ve Strážnice. Prosím,
1: dobrý den. Děkujeme, paní Květo. Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tady? Haló.
5: Martina, dobrý deň.
1: Zdravíme.
3: Dobrý deň.
5: Hlasujem za Ačko mm-hmm. a prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
3: Dovidenia. Mm,
1: ďakujeme pekne. Do počutia aj tak, Samuože. Dobrý deň. Kto je ďalší?
6: Dobrý deň. Celý národ dneska bejská, že zaslyší pana Fouska. Moc milého, ohromného. Vás by měli rozdeliť každý deň. Pár minut a nebyli by třeba psychologové ani psychiatři. Váš klid a váš přístup, no prostě jste báječnej. Volím no. Ačko a přeju hodně zdraví vám obom, panu vašemu kolegovi tam taky samozřejmě. Mějte se, paň, a ať jste tam víckrát.
3: A já děkuju.
6: Pohlazení po duši.
3: Děkuju vám, já se červenám úplně radostí, děkuju.
6: Nečervenejte, je to ohromný. Děkujeme vám, děkujeme.
1: Děkujeme moc. Tak to vypadá, že to veršování Pepy Fouska je nakažlivé, už i posluchači se do toho pustili.
3: Dobře, co se berá.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Haló?
1: Ano, jste to vy? Haló?
7: No. Já bych chtěla hlásit taky. Písničku,
1: tak hlaste. Nebo... Chcete Jiřinu Bohdalovou je... s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáši Slámu?
7: Já bych chtěla Bohdalovou.
1: Dobře, děkujeme pěkně, tak jsme se to nakonec dozvěděli, všechno, co jsme potřebovali. A ještě vy pojďte s námi hlasovat. Dobrý den.
8: Dobrý den, krásné odpoledne, zdravím vás, Pavle, do Humoriády a vašeho milého, pohodového hosta, pana Josefa Fouska.
3: Děkuji.
8: Pane Josefe, zdravím vás, přeju vám vše dobré, ať se vám zdraví, ať se vám daří, hlasuji pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer. Příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne přeje posluchačka Růžena z Liknovska.
3: Děkuju vám. Moc
1: děkujeme.
3: Děkuju.
1: Naslyšenou. Tak myslím, že je to jasné. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem dokončí návrat z lázní.
9: To je ohromný. No to je ohromný. Víš, jak se to říká, že? Myš já vytáhne paty a kočky mají prejít. No pitomec. Já, pitomec, já tam neúpí v lázních, pokrk v bahně, už to na sebe nemyslím, na svý zdraví, ne, myslím, jak tady ještě žiješ, co jíš, co jestli je? Nemáš zkažený z té hospodské starý žaludek. Já, pitomec, a neužil jsem si ani tohle. Mohl jsem si užít.
10: Jo?
9: Mohl jsem. No to jsem tak starý, že bych nemohl.
10: Ale ne, Karli.
9: Na předschodu vydlela no. Krásná operní pěvkyně.
10: Jo.
9: To ona teda ztratila už hlas, ale figura zůstane. A já, ne, ne, paní, ne. Já bahno, bahno, bahno.
10: Já bych to takhle malinko, malinko.
9: Ježiši Maria, myšle.
10: Jaký myšle?
9: Žádný myšle, ale moje šandy zapešený v šunkořeka. Co to má znamenat tohleto?
10: No to já nevím. Teď sám moc dobře víš, že já ani nevím, jak se šunkofleky vaří.
9: Aha, právě proto. Protože šunkoflety se pečou, pečou, pečou, pečou. Jakýho couru starý měl, jaký ti pečou ty šunkoflety? To se mu to peče v cizí troubě, s cizíma flekama, s mýma čandama. Mluvky.
11: No dovolte, já ti řeknu, já od prvního dne jsem umazávala vidět čárku po čárce.
9: Ale žádný čárky nevidím.
11: Když tam nejsou, když jsi přijel, jsou všechny umazány.
9: To je detail. Co jsi dělala mezi tím, co jsi umazávala ty čárky?
11: To ti klidně můžu říct.
9: To mě řekni, to mě zajímá.
11: To ti řeknu. A to mě řekni, zajímá. Tak, paní! No, v pondělí jsem odjel. No, prosím, a to já jsem byla u zubaře. V úterý no, kroupy.
9: To mi nepovídej, ty kroupy nejíš.
11: Padaly takovýhle.
9: Holubí vejce.
11: Veliký, jako holubí vejce. Padaly a mraz. Vedle zelenáři na zahradě umrl ten. No, jak si ho pořád ale prosím tebe. Fox terrier.
9: No a co má být?
11: To je tě málo.
9: Komediánský
11: to byl. No a potom přišli holky. Komediánský.
9: Herbert jako v tanku. No to by se musel zajít najít tom Herbertu někde.
11: Nožičky.
9: Člověk jenom vytáhne pak z bajháku.
11: Skoro na své mysli.
9: Kdyby to zůstalo aspoň tak, jak to měl, tak nejde tam tady.
11: Druhou nožičku.
9: Dej mi pokoj, prosím.
11: A pak. Co? Co je zase?
12: Moment.
9: Je. Pravý. Já z toho skoro vypadávám. Už mě rozšlapal, bačkoli skoro od tři číslo. Říkám, že to byly holky.
11: Kadinku, teď to vidím. Ty jsi nám zhubnul, Kajdek nám zhubnul. I ta nozička je taková majnutatá.
9: No, já jsem nám zhubnul, ano. Ale je zajímavý, když jsem odjížděl, jsem vážil o 2 kila víc. Neříkej mě, že zhubne noha.
11: Nejdřív zeštíhnu.
1: Tak máme tady závěr dnešní humoriády s Pepou Fouskem a ani ve finále nechybí jeho verš, nebo verše dokonce. Prosím.
3: Hodinu jsme spolu byli s historkami slavných jmen. Doufám, že vás potěšili. Fousek přeje dobrý den.
1: No tak parádně, parádně zakončeno. Pavel Kučera k tomu přidá ještě přání dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Hodně zdraví všem a mějte
3: Děkuji.
1: Se hezky.
3: Naslyšenou.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

0: Je 5 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Soud poslal do vazby dalšího obviněného z útoku na pardubickou zbrojovku. Končící protidrogový koordinátor BEM se dnes potká s premiérem Babišem. Čeští hokejisté skončili na mistrovství ve čtvrtfinále a dnes bude maximálně 26 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby dalšího zadrženého kvůli žhářskému útoku na zbrojařskou firmu LPP Holding. Jde o cizinku původem z východní Evropy. Ve vazbě je tak už 8 lidí, další 3 osoby zadržela policie v Polsku. Březnový požár zničil výrobní halu a způsobil 100 milionové škody. K útoku se přihlásila údajná protiizraelská skupina. Obviněné hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest, jak potvrdil pardubický soudce Karel Gobernac.
2: Stejná právní kvalifikace, je tam samozřejmě účast na teroristické skupině a teroristický útok, stejně tak jako u ostatních obviněných v této věci, kteří již byli do vazby vzati.
1: Povodí Labe zahájí v létě čištění koryta řeky Javorky v Lázních Bělohrad. Práce mají zlepšit průtok v řece a zároveň přispět k lepšímu vzhledu okolí.
3: Pracovat se bude postupně podle jednotlivých částí toků tak, aby byla zajištěna průběžná údržba okolí řeky během celé sezóny. Město upozorňuje, že v některých místech může během prací dojít k dočasnému omezení pohybu podél řeky. Řeka Javorka tvoří významnou část veřejného prostoru. Oblast kolem toku využívají obyvatele procházkám a odpočinku. Pravidelná údržba má podle radnice přispět nejen ke zlepšení technického stavu toku, ale také k zachování upraveného vzhledu okolí krajiny. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Národní protidrogový koordinátor Pavel Bem z ODS se má dnes setkat s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Řekl to ve vysílání Českého rozhlasu. Důvodem je jeho náhlý konec ve funkci, o kterém ho minulý týden informovalo vedení úřadu vlády. Protidrogová agenda se má od července přesunout z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Bema nahradí Dita Protopopová. Ta bude mít na starost protidrogovou politiku i problematiku duševního zdraví. BEM varuje před zhroucením desítky let budovaného systému. Doufá proto, že vláda krok odvolá.
4: Já si vlastně nedovedu představit, že bychom mohli dekonstruovat 35 let vytvářený systém prevence, péče, resocializace, rehabilitace a uvědomit si, že to jsou zhruba 3 miliony lidí v České republice.
1: Z úřadu vlády se mají pod jednotlivé rezorty přesunout i další odborné společnosti, třeba pro lidská práva. Sport. Česká hokejová reprezentace skončila na mistrovství světa ve čtvrtfinále. Národní tým prohrál v Curychu s Finskem 1-4. Trenér národního týmu Radim Rulík rozdělil hodnocení turnaje na 2 pohledy.
5: Z pozice České republiky, která vždycky má ty nejvyšší ambice, je to neúspěšný turnaj. Pozice mě jako trenéra, jsme měli 2 cíle. První cíl postoupit do čtvrtfinále a druhý cíl zabojovat v tom čtvrtfinále o to, aby jsme se dostali mezi 4 nejlepší týmy. A podařil se nám jenom jeden.
1: Ve čtvrtfinále prohráli i obhájci zlata ze Spojených států amerických, kteří podlehli 1-4 Kanadě. Poprvé v historii postoupilo do semifinále Norsko, to zvítězilo 2-0 nad Lotyšskem a domácí Švýcaři přehráli 3-1 Švédy. Počasí. Dnes čekáme slunečno a jasno nebo skoro jasno, ke konci dne přibývání oblačnosti od západu. Teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 17 až 20 a biozátěž na jedničce.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Až do konce října na Trutnovsku pokračují opravy silnice 567 mezi Rtyní v Podkrkonoší a Bohdašínem. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A 4 minuty po páté po zprávách s Tomášem Myslivečkem začíná Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové s Jakubem Šmitem, tak vás oba pěkně zdravíme, dobré ráno, hezké vstávání. Dnes je pátek 29. května, svátek mají Maximilián a Maxim. No a za chviličku v první reportáži budeme mluvit o tom, že domácí vzdělávání v Česku láme rekordy a volí ho stále víc a víc rodin. Co je k tomu vede a jak taková výuka vypadá, uslyšíte za malou chvíli v první reportáži dnešního pátečního Dobrého rána. Tak ať se hezky vstává.

0: Zahrada ticha a projektil teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Já jsem slíbil, že tady bude jako první reportáž o domácím vzdělávání, tak pojďme na to. Bez školního zvonění, bez třídní knihy a často i bez klasického rozvrhu, individuální neboli tedy domácí vzdělávání má teď povolené celkem 7,5 tisíce českých žáků. V tomto rekordním čísle jsou započítány nejenom ty, které se učí doma s rodiči, ale i žáci z komunitních skupin nebo třeba alternativních škol. Pracují tam v menších kolektivech, v menších skupinách a jinak než v běžné škole. Jak takové vzdělávání vypadá, jsme zjišťovali v jedné z těch skupin.
1: Si řekneme, jaká bude hodina, jak to dneska bude poskládaný. Pokud jdeme třeba na nějakou výpravu, tak se řekne, kdy přijdeme.
2: Děti v domácí škole Praha se každé ráno sejdou na koberci, aby zjistili, co je ten den čeká. Na první pohled působí jako běžní školáci. Ve skutečnosti jsou zapsané k individuálnímu, tedy domácímu vzdělávání. Rodiče je ale místo výuky doma dali do komunitní školy, kam navíc nemusí docházet každý den.
3: Hodně ty předměty propojujeme, takže v podstatě snažíme se, aby všechno to učivo bylo pro ně srozumitelné, dávalo jim smysl a hlavně, aby to nebylo odtržené z toho života, jak žijou.
2: Popisuje ředitelka Hana Házová. Školu navštěvuje zhruba 20 dětí a stará se o ně 5 učitelek. Výuka je velmi individuální, v menších skupinách nebo i samostatně.
3: Většinou pracují dohromady prvňáčci samostatně, třetíáčci většinou taky a čtverky, pětky dohromady.
4: Se ty malí naučí něco nového, přitom my se učíme něco, co jsme v podstatě už věděli.
2: Dodává jeden z žáků komunitní školy. Všichni mají stejně jako děti, které učí doma rodiče, dvakrát ročně povinné přezkoušení, aby se zjistilo, jestli zvládají to, co mají umět. Domácí vzdělávání má jasná pravidla. O povolení rozhoduje ředitel školy, do které je dítě zapsané a součástí žádosti je i vyjádření pedagogicko-psychologické poradny. Podle programového ředitele organizace Eduin Jana Vereše Mušuty ale platí, že pokud rodiče zajistí vhodné podmínky, poradny tomu obvykle nebrání.
5: Protože tam vlastně by byli velmi v opozici v té pedagogicko-psychologické poradně a pokud nemají za to, že tomu dítěti tím bude jako ublíženo, což zpravidla nebude, protože ti rodiče bývají jako naopak třeba vzdělaní a mají svoji představu o tom vzdělání velmi konkrétní, typicky, tak nemají vlastně důvod ty poradny na tom lpět, aby to takhle formálně dodržovali.
2: V Česku se teď individuálně vzdělává přes 7,5 tisíce dětí. Nejvíc od zavedení této možnosti v roce 2005. Zároveň ale roste i celkový počet žáků základních škol. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Tak to bude Ace of Base teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, pátek 29. května, dnešek je 149. dnem v tomto roce. Svátek mají, jak už jsme říkali, Maximilián a Maxim, zatímco Maxim znamená největší velkého vzrůstu, tak jméno Maximilián údajně vzniklo uměle, když je pro svého syna nechal vytvořit německý císař Friedrich III. Chtěl totiž, aby jeho syn měl vzory ve slavných Římanech Fabiu Maximovi a Scipiu Aemiliánovi. Narozeniny dneska oslaví režisér a scenárista Bohdan Sláma, bude mu 59 let, tak přejeme všechno nejlepší. Počasí. Ranní teploty stejné jako včera, většinou kolem 7-8 stupňů Celsia, 8 máme tady v Hradci Králové, 8 v Jičíně, 8 v Rychnově nad Kněžnou a v Náchodě a v Trutnově. 7 stupňů Celsia teď aktuálně na teploměrech a všude obloha jasná. Co nás čeká během dne? Dál čekáme slunečno a jasno nebo skoro jasno, ke konci dne pak už začnou přibývat mraky od západu a teplotní maxima dnes 23 až 26 stupňů, na horách 17 až 20. Biozátěž pak bude na stupni číslo 1, což je mírná zátěž. Tak vám přejeme ještě jednou dobré ráno z Hradce Králové, ať se hezky poslouchá naše ranní vysílání. A nejenom to ranní, čeká nás třeba dnes taky přímý přenos dopoledne, dnes ze zemědělského dne Mžany, těší se na vás od 9 do oběda Lada Klokočníková a Zdeněk Novák, ale ještě vám to určitě během dne taky připomeneme, nebo během rána. Teď je 5 hodin a 19 minut přesně.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Čeká nás rozhovor s televizním moderátorem Jiřím Václavkem.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Marek Ztracený na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Ještě vám řeknu, co nás čeká za muziku do půl šesté, což ještě dá na nějakých 8 minut, takže Michal David zaspívá Disco Příběh a pak skupina Queen, Freddie Mercury, We Are The Champions. Na to se můžete těšit. Teď spotřebitelský servis a náš expert Radco Josef Černý, který konkrétně řekne, proč je důležité při nespokojenosti podat rovnou reklamaci. Tady je váš další e-mailový dotaz, který jste nám poslali na studio.hradec@rozhlas.cz.
1: Paní Květa koupila v kamenné prodejně kočárek, se kterým není spokojená, protože od začátku přední kola při jízdě po trochu zdrsnilém asfaltu kmitají a při popojíždění dozadu se často zaseknou a netočí se. Do obchodu psala hned po 14 dnech, ale odpověď byla, že je to normální vlastnost těchto koleček. Paní posluchačko, pouhým dotazem v prodejně nic nevyřešíte, je potřeba uplatnit řádnou reklamaci, tedy vypsat veškeré závady a kočárek dodat prodejci. Ten je povinen s vámi sepsat reklamační protokol a následně má 30 dní na vyjádření.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Půl šesté.
0: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: Lidé v bytové nouzi by se mohli nově obracet na kontaktní místa ve všech obcích s rozšířenou působností. Po celém Česku by jich mělo vzniknout 205. Počítá s tím vládní novela zákona o podpoře bydlení. Poslanci by ji mohli schválit na dnešní mimořádné schůzi. Letní koupaliště ve Vamberku dnes ve 13 hodin zahájí novou sezónu. Provozovatelé letos rozšířili počet lehátek u bazénu a nově nabízejí také půjčovnu dřevěných lehátek na travnatou plochu. Areál bude během hlavní sezóny otevřený každý den. Více než 100 kostelů v Královéhradeckém kraji se zapojí do dnešní celorepublikové noci kostelů. Speciální program je například připravený v dřevěném kostele svatého Mikuláše v Hradci Králové. Velvyslancem Česka ve Spojených státech bude dosavadní vyslanec při OSN Jakub Kulhánek, potvrdil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Kulhánek byl od dubna do prosince 2021 ministrem zahraničí ve druhé vládě Andreje Babiše z ANO. Ve funkci vystřídá Miloslava Staška. Plavec Miroslav Knedla na mítinku ve Francii překonal vlastní český rekord na 50 metrů znak. Časem 24,43 sekundy zlepšil maximum z loňského mistrovství světa v Singapuru o 9 setin. Celkově skončil druhý za Rusem Samusenkem. A dnes bude slunečno a jasno nebo skoro jasno, ke konci dne přibývání oblačnosti od západu, teploty 23 až 26 stupňů, na horách 17 až 20 a biozátěž na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Psinicích na Jičínsku pokračuje výstavba kanalizace. Obcí neprojedete až do 10. července. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: ranní kávě, denní tisk.
1: Začneme Mladou frontou dnes přílohou kraj Hradecký, kde je velký článek o tom, že horské školy zavírají. V Orlických horách ubývá dětí, Deštné kvůli tomu uzavře druhý stupeň základní školy. Olešnice dokonce ruší školu úplně. Po 10 letech se v Deštném v Orlických horách opět otevřela debata o redukci tamní základní školy. Stejně jako v roce 2016 je důvodem nedostatek žáků. Tehdy měla škola 70 dětí a na její provoz dávala obec 2,5 milionu korun, zhruba čtvrtinu tehdejšího svého rozpočtu. Teď už udržení provozu obecní kasu vyjde na 4 miliony ročně a žáků je jenom 43. Přímo z Deštného je pouze 22 dětí. V příštím roce bude tedy situace ještě horší. Zastupitelé Deštného proto rozhodli, že škola příští rok v červnu uzavře druhý stupeň, na který budou v tuto dobu chodit jen 3 deštenské děti.

Ty podrobnosti ve velkém článku v Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký. Zítra otevírá koupaliště Flošná v Hradci Králové. Jak už jsme také říkali i my v našem včerejším vysílání, tak dnes to připomíná třeba regionální Hradecký deník. Horké dny během tohoto týdne doslova sevřely Česko a každá příležitost k ochlazení je tak vítaná. Už zítra v sobotu 30. května v 10 hodin dopoledne tak otevře své brány venkovní koupaliště Flošná. Provozovatel si připravil několik novinek. No a vedle dětského bazénku třeba na příklad vyrostly nové toalety. Podrobnosti v článku v Hradeckém deníku. No a ještě se zpátky vracíme do Mladé fronty. Dnes co Čech, to zahradník. Vidím v celostátních tématech. Polovina lidí si dle výzkumu sama pěstuje zeleninu, obchody jim přijdou drahé. Například paní Jana Kánská z Hradce Králové s manželem a dětmi obývají rodinný dům na předměstí hned vedle pole. Předloni si všimla, že tam její děti chodí na hrášek a jsou nadšené. Založila jim proto menší záhon na zahradě, kde si kromě hrášku vysely mrkev a petržel a zasadili jahody. Nakonec to chytlo celou rodinu, takže loni zkoušeli rajčata, ale letos na jaře zlikvidovali tuje a dali místo nich ovocné stromy a keře. Podobně smýšlejí postupně i další 10 000 domácností, které mají vlastní kousek půdy nebo si ji alespoň pronajímají. Podle aktuálního projektu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Sociologického ústavu Akademie věd České republiky si vlastní potraviny pěstuje už polovina Čechů. Nejvíc domácností zahraničí u svého domu, pak na chatách a chalupách, v zahrádkářských osadách a taky u příbuzných. Když k tomu připočteme i pěstování na balkónech, tak to může být skoro 60% lidí. Podrobnosti v Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký také samozřejmě, tak se mrkněte, podívejte se, přečtěte si. My se za hodinu do novin podíváme znovu a přineseme z nich i další témata.

0: Bruce Springsteen na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové přesně ve 6:45. Už jsem říkal, že nás dnes dopoledne čeká od 9 do 12 přímý přenos z druhé největší zemědělské výstavy v republice se zemědělského dnem Žany v Sověticích s Ladou Klokočníkovou a Zdeňkem Novákem. Tak si to užijte. No a ještě předtím přivítáme v dobrém ránu zase po roce starostu Dvora Králové nad Labem Jana Jarolíma. Tohleto město je historickým a malebným královským městem pod Krkonoší s 16 000 obyvateli a je tak pátým nejlidnatějším městem našeho kraje. A prý tam v tomto roce naplánovali rekordní investice, tak i na to se určitě pana starosty po 8:30 v dobrém ránu zeptáme.
1: Počasí.
0: Připomenu, že nás dnes čeká slunečný a jasný nebo skoro jasný den. Ke konci dne začnou mraky přibývat od západu. Teploty budou už stoupat na 23 až 26 stupňů. Na horách naměříme 17 až 20 stupňů Celsia a biozátěž bude na jedničce.
2: Český rozhlas Hradec Králové hledá do svého týmu pracovnici nebo pracovníka recepce. Nabízíme práci v režimu dohody o provedení práce. V případě zájmu očekáváme vaše životopisy na e-mailové adrese recepce@hk.rozhlas.cz a to nejpozději do 31. května.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové teď Petr Rezek, je 5.50, za 10 minut to bude 6 hodin. Už jsme říkali, že je pátek 29. května, že mají svátek Maximilián a Maxim. Když jsem projížděl kalendář, tak mě taky zaujalo, že před 105 lety se narodil animátor a režisér Josef Kluge, který vlastně točil ty krásné animované filmy a pohádky o kocouru Mikešovi v 80. letech. No a Tereza Beránková se tedy dětí ve školce ptala, jestli vědí, kdo je režisér a co vlastně takový režisér dělá.
1: Že pracuje v nějakých restauracích. A když někdo chce dát oběd, tak to musí zaplatit, když odejde a už je najedenej.
2: No, to je takovej kuchař.
1: Můžu tam vařit pici a polévky. Je to takový pan, který natáčí filmy.
3: A co tam natáčí?
2: Natáčí tam strašidelné věci, Mario, nebo Pokémony i Frankensteina.
1: Popelku a takový princeznovský věc.
2: Harryho Pottera.
3: A jak to natáčí?
1: On to natáčí, nevím jak. Natáčí to takovou kamerou.
2: Může vyrobit takovej film, který nikdo vůbec nezná a je novej.
3: A kde režisér pracuje?
1: Kde se natáčí třeba takový ty filmy.
3: A proč je režisér důležitý?
2: Protože se dozvíš, co se stalo.
1: Protože rozhoduje o tom, co se má natáčet. A taky jsem se koukala na Skoč do divočiny.
3: A kdo musí režiséra poslouchat?
1: Jeho pomocníci.
2: Co tam pracují?
3: A kdo tam pracuje?
2: Lidi různí.
3: A jaký lidi?
2: Herci.
1: Herci, který se oblečou a to a hrajou tam nějaký divat a to chytí nějakou myš, aby ta myš byla jako převlečená.
4: A takhle to vidíme my.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Ministr životního prostředí Červený představil podrobnosti programu Nová zelená úsporám. Ochránci přírody připravují novou metodiku pro záchranu zvířat při senosečích. Tenisté Kopřiva a Siniaková skončili na Roland Garros a dnes bude maximálně 26 stupňů. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Majitelé rodinných domů můžou na renovace získat bezúročný úvěr až 2 miliony korun. U bytových domů to je 750 tisíc na byt. Podrobnosti dotačního programu Nová zelená úsporám představil ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Přímou dotaci dostanou jen nízkopříjmové domácnosti.
3: Na renovace dostanou nízkopříjmoví až 400 tisíc korun. Stát na podporu podle Červeného vyčlenil až 50 miliard korun do roku 2029. Zatím má ale k dispozici jen 2 miliardy na dotace a další financování řeší s bankami.
4: Tam ty peníze stát už má vlastně nějakým způsobem zabezpečené, ale ten tok těch finančních prostředků je v čase.
3: Ex-ministr a současný opoziční poslanec Petr Hladík z KDU-ČSL úvěry kritizuje. Podle něj byla lepší varianta vyplácet lidem podporu v zálohách předem.
5: Díky tomu žadatelé byli mnohem bonitnější vůči tomu získat i třeba klasický úvěr.
3: Příjem žádostí začne 25. června a první peníze by lidé mohli dostat na podzim. Vít Anderle, Český rozhlas.
1: V Královéhradeckém kraji aktuálně působí 7 skupin zaměřených na vyhledávání zvěře při senosečích. Nejčastěji jde o členy mysliveckých spolků a sdružení doplněné o dobrovolníky. Cílem je především záchrana srnčat před zemědělskými stroji. Z porostů se ale daří vynášet i další druhy zvířat. Právě proto se ve spolupráci s ministerstvem zemědělství připravuje nová metodika, říká předsedkyně spolku Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
6: Díky termodronům nacházíme nejenom srnčata, ale i zajíčata, ježky, koroptve, hnízda drobných pěvců, ale jelikož neexistuje návod, jak je bezpečně zajistit, vyzvali jsme ministerstvo zemědělství ke společnému vypracování metodiky, která by myslivcům a dobrovolníkům pomohla zefektivnit jejich ochranu.
1: Třebechovice pod Orebem budou mít novou vizuální identitu. Součástí změny bude nové logo i speciální typ písma, který budou využívat město a jeho příspěvkové organizace.
7: Novou vizuální identitu chce město využít například na webových stránkách, informačních materiálech nebo městském mobiliáři. Součástí projektu je také sjednocení grafického stylu jednotlivých organizací. Nové logo představí vedení města veřejnosti 5. června v rámci muzejní noci. Kompletní vizuální identitu pak chtějí v Třebechovicích zavést od poloviny letošního roku. Z Třebechovic pod Orebem Jiří Hofmann, Český rozhlas.
8: Sport.
1: Tenista Vít Kopřiva do třetího kola Roland Garros nepostoupil. V zápase s Martinem Landalusem sice vedl 2-0 na sety, ale Španěl nakonec dokázal utkání otočit a rozhodující sadu ovládl 6-0. Kopřiva hrál během tří horkých dnů dvě pětisetové bitvy a mezi nimi nastoupil ještě do debla a v utkání se to projevilo.
9: Asi nikdy jsem nebyl tolik času na kurtu jako teďkom tady v posledních třech dnech, takže si ho ubývalo bohužel, ale musím dát i kredit soupeři, protože vlastně on se strašně zvednul po druhém setu, začal hrát daleko lépe, daleko agresivněji. Moc mi nedal ani jakoby příležitosti, kdybych já se mohl třeba chytnout jakoby na nějakých jako jednodušších gemech, musel jsem si to všechno vybojovat sám, stálo mi to strašně sil a ty už vlastně potom v pátém setu skoro z mého pohledu nebyly.
1: Na turnaji končí i Kateřina Siniaková, která v singlu podlehla Kanaďancem Bokové 1-2 na sety.
2: Počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, ke konci dne přibývání oblačnosti od západu. Teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 17 až 20 a biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Hradecku počítejte s uzavírkou silnice mezi Rodovem a Habřinou. Její oprava pokračuje až do poloviny srpna. Objízdná trasa je značená.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, kde vám přejeme dobré ráno. I teď 4 minuty po 6. Dnes je pátek 29. května. No a v Blinkové zahradě domova svatého Josefa v Žirči na Trutnovsku přibyly desítky slunečnic. Zasázeli je tam klienti, zařízení společně s personálem a mnoha dobrovolníky. Proč lidé s roztroušenou sklerózou vůbec sází? Právě slunečnice se od nás taky za chviličku v další reportáži dobrého rána dozvíte. Tak vstávejte s námi. Hezký den od Jakuba Šmita.

0: 6 hodin 12 minut, za 3 minuty už bude 6:45. Klienti domova svatého Josefa v Žirči na Trutnovsku zasázeli desítky slunečnic, symbolicky si tak připomněli Světový den roztroušené sklerózy a navázali tím na tradici, kterou v tomhle zařízení se specializací právě na komplexní péči o nemocné se zmiňovanou diagnózou dodržují každý rok.
1: Bylinková zahrada domova svatého Josefa v Žirči na Trutnovsku v plném proudu je sázení slunečnic, tedy rostlin, které jsou symbolické právě pro lidi s roztroušenou sklerózou.
2: Popovez mě k tomu květináči, prosím.
3: Z který strany bys tam rád?
2: Asi z téhle.
1: Aktivizační pracovnice zařízení Pavla pomáhá klientovi Martinovi s tím, aby se dostal k velkému květináči a mohl tu svoji rostlinu zasadit.
3: Tady máme připravenou sazeničku. Já ti předám a ještě ti předám lopatičku.
2: Ano, děkuji ti. Tak, další lopatička.
3: Ještě kousíček.
1: Martinovi chvíli trvalo, než se mu povedlo udělat tu správně hlubokou díru pro sazenici slunečnice. Martine, vy už jste upoutaný na vozík, co vás teď nejvíc limituje?
2: Asi ta možnost se probovat samostatně. Jsem mezi 3. rokem, ale nemoc jako takovou mám již 18 let.
3: Jo, dáme ji tam, já bych to otočila celý. Ale
1: Martin nevím, má přece jenom problémy, protože ruce už o tolik neposlouchají a řada klientů je na tom srovnatelně nebo dokonce i hůř.
3: Oni jsou tady na různých stupních, to je jakoby nemohoutnosti, někdo ještě může oběma rukama, takže se zúčastňuje hodně aktivit a ti, co už jakoby jsou omezenější, tak jim samozřejmě dopomáháme.
1: Martin sem jezdí na odlehčovací pobyty, na jaře je tady poprvé, to znamená i to sázení je pro něj poprvé, ale pro vás už je to po čtvrté. Jak to vnímáte, jako jakousi symboliku?
3: No určitě slunečnice je vlastně rostlina, která se točí za sluníčkem, saje sluníčko, roste za sluníčkem a vlastně to nejlepší symbol té naděje. Oni můžou pak koukat, jak jim roste, jak se otáčí za tím sluníčkem.
2: Já myslím, že už je to dobře zase.
3: Chceš k ní dát kamínek, aby si ji poznal?
2: Ano, budeš lásková, děkuji.
3: Jo, tak já ti
1: klientům domova svatého Josefa pomáhali se sázením nejenom pracovníci zařízení, ale také řada dobrovolníků. Ze Žirče u Dvora Králové nad Labem Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Máme novou aktuální předpověď počasí i s výhledem na zítřek, tak se pojďme podívat. Dneska bude jasno nebo skoro jasno, ke konci dne bude od západu přibývat oblačnosti. Teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19. No a vítr slabý, proměnlivý nebo severozápadní. V noci nás čeká pak přibývání oblačnosti a kránu lokálně zaprší, takže v noci velká oblačnost, kránu se lokálně objeví přeháňky nebo déšť. Teploty v noci 14 až 11, na horách 12 až 9. No a zítra více oblačnosti, místy zaprší a může i zabouchat. Sobota bude tedy oblačná až polojasná, ráno a dopoledne i zatažená. Ojediněle se budou v sobotu vyskytovat přehánky nebo bouřky a teploty 23 až 26, na horách zítra 16 až 19 stupňů.
0: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: O dalekých cestách ptáků, ale i do ptačích říší ve světě. Na cestách s Alenou Klvaňovou, ornitoložkou i cestovatelkou v nahrávce z ptačího parku Josefovské louky u Jaroměře. Kudy vedou ptačí dálnice? Proč by se raději měli vyhnout Maltě? Jakou rychlostí cestují vzduchem a na jaké vzdálenosti? Dovíte se od Jenny, která 3 měsíce mapovala ptačí život na Madagaskaru. V pondělním Na cestách jako obvykle po 18. hodině.
0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně připravíme noky s cuketou a bylinkami. Noky jsme už dělali několikrát, ovšem tentokrát bude hlavní surovinou italský sýr. Jehož jemná vůně a ještě jemnější chuť nejde ničím nahradit. Už tušíte? Určitě ano. Bude to ricotta.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Adam Ďurica a Emma Drobná, vítězka čtvrté řady pěvecké soutěže Československá Superstar, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové ve společném duetu. Tak připomeneme, co nás dneska čeká na našich rozhlasových vlnách. Ráno tady bude starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím, zvolený za hnutí ANO. Dvůr Králové je v našem kraji pátým nejlidnatějším městem a letos tam naplánovali rekordní investice, tak i o tom si s ním budeme povídat. Pak nás čeká přímý přenos druhé největší zemědělské výstavy v republice ze zemědělského dne Žany v Sověticích, Lada Klokočníková a Zdeněk Novák s vámi budou tady dopoledne. No a pak po 13. hodině opět vesele a zdravě poradna o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozhenelem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, kteří nám teď oba řeknou, o čem to dnes bude.
1: Chceme vám všem popřát dobrý den.
2: A zároveň bychom chtěli, abyste se na něj mohli bez problémů podívat.
1: Tedy nemít třeba i drobné problémy s občasným špatným viděním.
2: Povídat a radit budeme těm, kteří třeba ani nenosí brýle. Vidí dobře, ale sem tam se vám stane, že se vám zrak rozostří, přeběhnou přes něj třeba fleky nebo čáry a pak je to zase dobré.
1: Znáte tyto potíže se zrakem? Běhají vám před očima čárky, blesky nebo máte malé mlhavé skvrnky?
2: Dejte nám o tom vědět. Poraďte se dnes v našem pořadu. Stačí o svých problémech napsat už teď přes formulář, který najdete na stránce veseleazdravie.cz nebo na našem Facebooku.
1: Můžete nám také nechat vzkaz s dotazem na záznamníku s číslem 221 553 770.
2: Opakuji ještě jednou ten náš telefon pro vaše dotazy před vysíláním 221 553 770.
1: Občasnému špatnému vidění a chvilkovému zhoršenému zraku se budeme věnovat dnes po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
2: Reprízu pak uslyšíte ještě dnes po 20. hodině.
1: Ráda vás vyslechnu a pokusím se poradit.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: večer v České televizi.
1: ČT1. Tonda chce podepsat chartu, ale bojí se o rodinu. A vztah Evy a Karla začíná být minulostí. Seriál Vyprávěj. ČT2. Se šarmem a elegancí podvádí a svádí. Jean-Paul Belmondo je nenapravitelný. A ČT Art uvádí v premiéře jedinečné hudební spojení vynikajícího hudebníka, skladatele a textaře se skvělým saxofonistou. Hudební návštěva v muzeu Ondřej Brzobohatý a Matouš Kobylka. Páteční večer s Českou televizí.
2: 6:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Po jarní přestávce v Peci pod Sněžkou znovu funguje lanovka na Hnědý vrch a ve Špindlerově mlýně ze svatého Petra na Pláni. V letním režimu už jezdí také lanovka ze Špindlerova mlýna na Medvědín, z Pece pod Sněžkou na Sněžku, z Janských lázní na Černou horu a z Velké Úpy na Portážky. V Jičíně začíná dražba městských pozemků pro stavbu rodinných a bytových domů v historickém vojenském areálu. Na 10 hektarech u Valštejnské Lipové aleje by mělo vzniknout přibližně 200 bytů a za prodej parcel by město mohlo získat stovky milionů korun. Farmáři nebudou mít podle Zemědělského svazu dostatek krmiva pro dobytek. Kvůli suchu nenarostly travnaté louky. Problémy podle svazu mají zemědělci v 11 krajích. S návratem na svobodu by vězňům měla pomáhat nová platforma. Webový portál zvaný Pro výstup nabídne přehled dostupných služeb od stovek organizací. Pomoc tam můžou najít s hledáním bydlení, zaměstnání, oddlužením, závislostmi nebo tím, jak znovu navázat vztahy s rodinou. Čeští volejbalisté na úvod reprezentační sezóny prohráli přípravný zápas se Slovenskem 2-3 na sety. Nejproduktivnějším hráčem utkání byl se 17 body univerzál Marek Šotola. A dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, ke konci dne pak přibývání oblačnosti od západu, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a na horách 16 až 19.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: V Rychnově nad Kněžnou je kvůli stavebním pracím částečně uzavřená ulice Na Drahách. Omezení potrvá až do 20. listopadu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Je 8 minut po půl sedmé, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, teď už se pojďte spolu s námi podívat do novin. V nich se píše třeba o nové sezóně v Klitzprově divadle v Hradci Králové. Hradecké Klitzprovo divadlo, jak píše Mladá fronta, dnes uzavírá tu silnou letošní 141. sezónu a vyhlíží tu příští, ve které slibuje 6 silných příběhů, včetně klasických, 6 premiér, mezi nimi světová i česká, sází na velké příběhy i hravost současného divadla, na komorní inscenace ve studiu Beseda i na výpravné projekty na hlavní scéně. První premiérou bude 17. října Westernově laděná adaptace románu o myších a lidech v režii uměleckého šéfa Pavla Keka, inscenaci hradeckého autora, herce a režiséra Petra Kulta, herečky, groteskní kabaret mýtů okolo herectví i umění uvede Beseda 27. a 28. listopadu. No a třetí premiérou té příští sezony bude pak 12. prosince Don Quixote, nový autorský přepis slavného románu v dramatizaci a režii Davida Drábka a s hudbou Darka Krále. Na co ještě se v té příští sezóně můžete těšit, o tom už se tedy rozepisuje hradecká příloha Mladé fronty dnes. Podívejte se. Já už se dívám taky do regionálního deníku. Vědci na Velkém náměstí v Hradci Králové našli části nejstarší kašny. V budoucnu tady bude na tom místě stát nová kašna, zatím u staré radnice na Velkém náměstí v Hradci Králové ale vzniká pobytová zóna. Místo prozkoumali archeologové a podařilo se jim objevit část pozůstatků nejstarší městské kašny. Našli se zlomky kachlů z 15. století s motivem legendy o svatém Jiří, tak si taky můžete prostudovat víc v dnešním regionálním deníku. No a Mladá fronta dnes, její celostátní stránky potom

píšou o tom, že lékaři pokutují pacienty. Smí se to vůbec? Přijít pozdě na vyšetření k lékaři může být pěkně draho. Mnoho z nich si totiž neomluvenou nebo pozdě omluvenou absenci jistí v uvozovkách tučnými pokutami. Dnes jsem měla například termín u zubaře na 14. hodinu, volala jsem ve 14.02, že autobus má zpoždění, přišla jsem do ordinace ve 14.20 a bylo mi sděleno, že dostanu pokutu 3600 korun a ani mě neošetřili. Popisuje žena v internetové diskuzi. Šokem pro ní byla nejenom výše pokuty, ale i to, že pokutu měla uhradit v podobě faktury na fotokompozitní výplň. Vymáhání peněz za úkon, který lékař neprovedl, jako v tomto případě, je v rozporu se zákonem. Stejně tak je nelegální vyžadovat pokutu, pokud se na tom dopředu obě strany smluvně nedomluví. Jenomže mnoho lidí radši požadované částky zaplatí, protože mají strach, že je lékař vyřadí z péče. V některých regionech je totiž problém sehnat jiného specialistu. Podrobně se o tom rozepisují na stránkách Mladé fronty Dnes, tak si můžete také prostudovat a přečíst. Tolik z novin pro tuto chvíli. Dobré ráno.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, teď je přesně 6:45 a k tomu jedna minuta. Jak víte, hokejisté na mistrovství světa skončili tedy na světovém šampionátu na 5. místě. Ten konec ve čtvrtfinále je samozřejmě neúspěchem, ale turnaj na druhou stranu ukázal, že má národní tým dobrý základ pro budoucnost. Víc uslyšíte k tomu za chviličku v dnešní ranní sportovní reportáži v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Počasí.
0: Ranní teploty se pohybují zase kolem těch 7 nebo 8 stupňů Celsia, stejně jako včera. To ráno je malinko chladnější, studenější, ale je příjemné jít takhle cestou do práce, v mém případě do rozhlasu ráno, a osvěžit se hezky. 8 stupňů Celsia ukazuje teploměr teď tady v Hradci Králové, nebo něco kolem 9 stupňů. Taktéž to vypadá i v Rychnově, v Jičíně, v Trutnově, v Náchodě. No a co dál? Jak to vypadá z předpovědí pro dnešek? Bude dnes slunečno ještě, jasno nebo skoro jasno, ke konci dne, ale už od západu začnou přibývat mraky a oblačnost. Teploty dnes 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19 a vítr k tomu povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní. No a jak jsem říkal, večer už se začne nasouvat ta oblačnost a přinese to na noc tedy kránu taky přehánky nebo déšť, v noci určitě velká oblačnost, teploty v noci 14 až 11, na horách 12 až 9. No a zítra v sobotu nás čeká více oblačnosti, místy zaprší a může i zabouřit, bude oblačno až polojasno, zítra ráno a dopoledne i zataženo, ojediněle se budou právě objevovat přehánky nebo bouřky, na horách budou srážky četnější a k večeru bude od severu srážek i oblačnosti zítra ubývat. Teploty 23 až 26 v sobotu a na horách 13 až 19.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Čeká nás rozhovor s televizním moderátorem Jiřím Václavkem.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: mi voní dým.
1: Sport. Český rozhlas Hradec Králové s vámi i teď 6 hodin 52 minuty. No, česká hokejová reprezentace se do semifinále světového šampionátu neprobojovala, s Finskem prohrál národní tým 1-4 a skončil tedy na 5. místě. Jedno pozitivum ale mistrovství světa přeci jenom přineslo, a to účast šestice mladých hráčů.
2: Smutný konec, nikdo jsme si nepřáli končit takhle brzo, ale já jsem si to moc užil, bylo to skvělý, jsem moc rád, že jsem se na ten turnaj podíval, že jsem si ho mohl zahrát, ale bohužel to nebyl takový konec, jaký jsme si všichni přáli.
3: Říkal zklamaně Tomáš Cibulka, který byl i přes své mládí jedním z nejvytěžovanějších hráčů českého týmu na turnaji. A rozhodně se nestratili ani další zástupci ročníků 2003, 4 a 6.
4: Já jsem nadšený, Galva zhrál skvělý zápas. Jarda Chmelář celý turnaj velice lidí, myslím si, obrovský příslip. Matyáš Milovský taky obrovský příslip. Alšík výborný, Cibulka ještě, že jo? Takže já si myslím, že ty mladí to jakoby zvládli jako skvěle.
3: Pochválil trenér Radim Rulík pětici mladých hokejistů, kteří si na šampionátu odbyli premiéru mezi dospělými. Právě Galva, Schmela, Smelovský, Alšer a Cibulka byli nejpříjemnějším překvapením českého týmu. Všichni dokázali na turnaji bodovat. Herně patřili mnohdy mezi nejlepší a i podle kapitána Romana Červenky byl jejich výkon výborný.
2: Všichni kluci mladí si myslím, že se s tím popasovali dobře. Budou sbírat zkušenosti, tak věřím, že budou jenom růst a že to do budoucna bude dobrý.
5: Určitě je to motivace do dalších let, když určitě bude ta možnost jít na další mistrovství, tak určitě nebudu váhat. Je to strašná čest mít tenhle dres na sobě, hrát ty zápasy za tu Českou republiku, za tou kulisou těch fanoušů, kteří byli fakt skvělí a celý turnaj. Myslím si, že nás všechny mrzí, že jsme to pro ně nedali.
3: Navázal na kapitána Romana Červenku Jaroslav Chmelař, který má z pětice mladíků zatím i nejvíce odehraných zápasů v NHL. Tam se už probojoval i Marek Alšer. Nakouknout by tam mohli v příští sezóně i Melovský s Cibulkou. Galva se čeká za pár týdnů draft. Na šampionátu všichni ukázali, že mají potenciál se v zámoří prosadit a v blízké budoucnosti být i oporami národního týmu. Z Curychu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
2: Čeká nás Arras.
1: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
2: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
1: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
3: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
5: No to bych to pěkně zvoral.
4: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
6: Je 7 hodin.
7: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
6: Jičín draží další pozemky pro rodinné domy. Češi ode dneška pomyslně začínají vydělávat sami na sebe. Fotbalová reprezentace v Praze zahájila přípravu na mistrovství světa a pátek bude sluneční s teplotami do 25 stupňů. U zpráv vás vítá a pěkné ráno přeje Tomáš Mysliveček. V Jičíně začíná dražba městských pozemků pro stavbu rodinných a bytových domů v historickém vojenském areálu. Na 10 hektarech u Valčteňské Lipové aleje by mělo vzniknout přibližně 200 bytů a za prodej parcel by město mohlo získat stovky milionů korun. Mělo by se mu tak vrátit 274 milionů, které investovalo do infrastruktury v této oblasti. Elektronická dražba potrvá do 9. června. Podrobnosti doplňuje mluvčí radnice Jan Jereš.
8: Každý pozemek bude dražen elektronicky a zvlášť s tím, že každý pozemek má stanovený přesný čas dražby. K prodeji je určeno 34 pozemků pro rodinné domy.
6: V Královéhradeckém kraji voda v přírodních i umělých koupalištích podle pondělních rozborů většinou vyhovuje. Vyplynulo to z informací, které poprvé v aktuální sezóně na webu zveřejnila krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje. Voda vhodná ke koupání je ve vodní nádrži Rozkoš na Náchodsku a v koupališti Dachova u Hořic na Jičínsku. I přes zvýšenou koncentraci chlorofilu A a snížené průhlednosti vody pod 1 metr podle hygieniků voda vyhovuje i v oborském rybníku Vinolicích na Jičínsku. Zhoršená kvalita vody je v koupališti Stříbrný rybník v Malšově Lhotě na okraji Hradce Králové. Hygienici doporučují lidem, aby se po koupání osprchovali. Na dnešek připadá v Česku takzvaný Den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby a nikoli na financování veřejného sektoru. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy.
9: Mezi evropskými zeměmi i vlastně mezi zeměmi OECD tak vycházíme jako země, která vykazuje nejnižší míru přerozdělení, což je samozřejmě pro poplatníky dobrá zpráva. Německo, můžeme říct, raketově roste směrem k vyšší redistribuci a ještě extrémnější případ je Slovensko.
6: Například Slovensko oslaví Den daňové svobody přesně za měsíc.
10: Sport.
6: Čeští fotbalisté zahájili přípravu na mistrovství světa. V Praze se sešlo všech 29 hráčů širší nominace, kterou trenéři na konci týdne ještě o 3 jména zúží. Poprvé je s národním týmem i teprve 17-letý Hugo Sochůrek. Záložník Sparty se v neděli v přípravném utkání s Kosovem může stát nejmladším reprezentantem v samostatné historii.
11: Nejvíc mě se potěšila gratulace od Ládi Krejčího, protože to je hráč, na který jsem koukal jako malý v televizi a když jsem dostal od něj zprávu, tak to bylo hezký. Já jsem hodně soutěživý a chci se jako odmala vyrovnat těm nejlepším. Budu se snažit nebýt nervózní, nesnažit se na to úplně upínat, abych hrál to, co hraju vždycky. Pro mě spíš těší takovýhle tiskovky, protože moc jako nerad mluvím před kamerama.
7: Počasí.
6: Pátek bude slunečný, čekáme jasno nebo skoro jasno, ke konci dne pak přibývání oblačnosti od západu. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo severozápadní a biozátěž bude na jedničce.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
6: S krátkým zdržením počítejte na trase mezi Vamberkem a Lipštejnem na Rychnovsku. Až do poloviny července je tam kvůli propadlé vozovce doprava řízena kyvadlově.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Sedm hodin, čtyři minuty, dobré ráno vám přejeme v pátek 29. května z Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chviličku to bude o tom, že v některých částech Česka přibývá krádeží benzínu a nafty. Nejčastěji pachatelé pohonné hmoty kradou ze zaparkovaných nákladních vozů nebo ze zemědělských a stavebních strojů. Jaká je situace konkrétně tady u nás v našem Královéhradeckém kraji a jestli se daří pachatele dopadnout, poví David Macháček, náš reportér. Tak to bude za chviličku. V Bleskovce už se taky dívám, pro vás máme i dnes pěkné ceny, jednak samozřejmě i dnes dvě vstupenky na letošní aviatickou pouť, která už zítra a taky v neděli bude mít premiéru tady v Hradci Králové na letišti, takže hodně štěstí. K tomu ještě audiokniha Pipi dlouhá punčocha v titulní roli s Bárou Hrzánovou na radiokartě z radioservisu. Takže ceny krásné, určitě je o co hrát před půl osmou. Tak poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové a vstávejte dál s námi. Hezký pátek vám všem, kteří už jste to udělali.
7: Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Václav Mickář teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 4 minuty už bude 7:45. Přejeme vám dobré ráno a teď tedy k informacím, které jsme avizovali před chvíličkou. V některých regionech letos přibylo krádeží pohonných hmot, kdy zloději cílí hlavně na stavební stroje nebo zaparkovaná auta. Policisté taky zaznamenali případy, kde lidé odjedou bez placení od čerpacích stanic. Nárůst těchto krádeží se kryje přesně s obdobím, kdy letos na jaře kvůli válce na Blízkém východě stouply ceny benzínu a nafty. No a víc nám řekne o situaci v Královéhradeckém kraji, ale i okolních regionech náš reportér David Macháček. Dobré ráno, Davide.
1: Dobré ráno. V našem regionu, tedy v Královéhradeckém kraji, eviduje policie od začátku roku 10 případů, kdy někdo ukradl pohonné hmoty ze zaparkovaných automobilů, a to v takovém rozsahu, že je to možné považovat už za trestné činy. Nejčastěji to je u zaparkovaných vozidel a hlavně stavebních nebo pracovních strojů, protože ty mají velké nádrže, a je to na místech, kde ta technika zůstává zaparkovaná bez dohledu. Jeden ilustrační příklad, ten je z konce dubna. Na Hradecku, souvisí to s výstavbou dálnice, takže stavební stroje, tam pachatel vypáčil u závěry nádrží pracovních strojů a odčerpal dohromady 300 litrů motorové nafty, a nebyl to zdaleka jediný případ, který policie vyšetřuje.
0: No a daří se policii tyto krádeže vyšetřovat?
1: No, bohužel moc ne, protože to objasňování je náročné, většinou ta krádež je bez přímých svědků, často v nočních hodinách a také na odlehlých místech.
0: Jaká je situace jinde, v sousedních regionech?
1: No, když se podíváme na Pardubicko, to je vždycky takový ten nejžádanější soused, tak tam nevíme, neboť tam policie tyto krádeže samostatně nesleduje, ale když se otočíme na sever, tak máme k dispozici data z Libereckého kraje a tam už takových případů vyšetřují od začátku roku 18. A tam se stalo třeba to, že ze zaparkovaného nákladního automobilu ukradl zloděj téměř 140 litrů nafty, a na Semilsku, tam zatím stále neznámý pachatel, vnikl do palivových nádrží u dvou pracovních strojů v jednom lomu. Z jednoho odčerpal 460 litrů nafty a z nádrže toho druhého dokonce 797 litrů nafty.
0: No a má policie nějaké doporučení obecné, jak těmto krádežím zabránit?
1: Tak jsou předvídatelná, ale já je tady zopakuji, protože nikomu to může ušetřit peníze. Mít uzamykatelná víčka nádrže, mít ve vozidlech nainstalovaný alarm, protože ty moderní alarmy reagují i na manipulaci s víčkem nádrže nebo třeba na naklánění vozidla. Potom existují zesílené kryty nádrže. Tam, kde ty stavební stroje jsou odstavené, tak mít nainstalované kamerové systémy, a s tím souvisí i to parkovat raději na osvětlených nebo frekventovaných místech. To pokušení je teď velké. Benzín a nafta jsou drahé, ano. Bohužel.
0: Tak děkujeme za informace. David Macháček to pro nás všechno shrnul teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Naschledanou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Dobré ráno, pěkné vstávání, ať vám chutná i snídaně, kterou máte možná teď na stole. Dnes je pátek 29. května a rád připomenu, že mají svátek Maxim a taky Maximilián.
1: Počasí.
0: Pátek bude ještě slunečný, bude jasno nebo skoro jasno, ke konci dne bude pak od západu už přibývat oblačnost a teploty dnes 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 16 až 19, vítr slabý, proměnlivý nebo severozápadní. No a sobota, tam už bude více oblačnosti, místy zítra taky zaprší a může i zabouřit, teploty zítra 23 až 26, na horách 16 až 19 stupňů.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: to tady, budeme hrát a soutěžit dnes v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové o dvě vstupenky na aviatickou pouť, která bude zítra a v neděli tady v Hradci Králové na letišti. Mimochodem budeme o téhleté přehlídce mluvit taky po 8. hodině s Adélou Kavříkovou, naší reportérku, která nám připomene, co se všechno na letišti v Hradci Králové bude dít. No a k tomu ještě pro vás máme taky audioknihu Pipi dlouhá punčocha v titulní roli s Bárou Hrzánovou na radiokartě z Radioservisu. Takže vám přeju hodně štěstí a nebojte, nebude to těžké, nebude to složité, takže se můžete zapojit opravdu všichni. Telefonní číslo vám taky připomeneme za chvilku, až odezní ukázka. Zase uslyšíte hlas někoho, známého člověka, veřejně známé osobnosti, no a chceme znát její jméno. Takže kdo to je?
1: Je pravda, my berani máme ve všem pořádek, kdybyste viděl můj diář, já mám napsáno, kdy co bylo, kde co bylo, kdo má kdy narozeniny, kde jsem kdy byl, kolik je to let a tak podobně.
0: No vidíte, takže víme o něm, že je berán, a vy nám řekněte jeho jméno teď na telefonním čísle, které také tady musíme ještě zmínit a připomenout.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Jejda, vždycky předtím, než zazní ukázka, tak telefonujete hojně, pak když ta ukázka začne hrát, tak se to tady úplně vyprázdní, ale teď už je zase plno, tak uvidíme, kdo pak zavolal jako první teď do Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobrý den, halo, halo, dobré ráno.
3: Dobré ráno, tady Jana.
0: Dobré ráno, Jano. Tak vy byste chtěla na letadla zítra, nebo... v neděli.
3: Chtěla. Zítra.
0: Tak Jano, já vám držím palce, ať je to správně, to jméno.
3: Se trošku bojím. Není to Aleš Cibulka?
0: Vůbec se nemusíte bát.
3: Jo!
0: Je to Aleš Cibulka, dvě vstupenky na aviatickou pouť jsou vaše, k tomu Pipi dlouhá punčocha, audiokniha, no skvělé, Aleš Cibulka to je rodák ze Sokolova, který se tam narodil v roce 1977, ale on nemá dneska narozeniny, my jsme si ho nepustili, protože by měl dnes cokoliv slavit, no možná ale bude slavit to, že s vámi bude na rozhlasových vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Bude
3: krásná
0: to dnes
3: práce.
0: Odpoledne s Patrikem Rozehnalem v Humoriádě, takže se dobře bavte samozřejmě, protože s ním je vždycky sranda a legrace. Tak jo, tak skvěle, Jano, vyšlo to.
3: Děkuju.
0: Užijte si to zítra,
3: vyšlo.
0: Bude to paráda.
3: Děkuju.
0: No a poslechněte si nás po 8. hodině, protože Adéla Kavříková zmíní to nejdůležitější, co tam všechno bude zítra a v neděli tady v Hradci Králové na letišti. Tak jo, tak si mějte krásně a hezký víkend. Naschledanou.
3: Tak to je hezký víkend. Naschledanou.
0: Tak a ještě pohled na hodiny v dobrém ránu. Je 7 hodin 25 minut. Za 5 minut už bude půl osmé.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Půl osmé.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Lidé v bytové nouzi by se mohli nově obracet na kontaktní místa ve všech obcích s rozšířenou působností. Po celém Česku by jich mělo vzniknout 205. Počítá s tím vládní novela zákona o podpoře bydlení. Poslanci by ji mohli schválit na dnešní mimořádné schůzi. Letní koupaliště ve Vamberku dnes ve 13 hodin zahájí novou sezónu. Provozovatelé letos rozšířili počet lehátek u bazénu a nově nabízejí také půjčovnu dřevěných lehátek na travnatou plochu. Areál bude během hlavní sezóny otevřený každý den. Více než 100 kostelů v Královéhradeckém kraji se zapojí do dnešní celorepublikové noci kostelů. Speciální program je například připravený v dřevěném kostele svatého Mikuláše v Hradci Králové. Velvyslancem Česka ve Spojených státech bude dosavadní vyslanec při OSN Jakub Kulhánek, potvrdil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Kulhánek byl od dubna do prosince 2021 ministrem zahraničí ve druhé vládě Andreje Babiše z ANO. Ve funkci vystřídá Miloslava Staška. Plavec Miroslav Knedla na mítinku ve Francii překonal vlastní český rekord na 50 metrů znak. Časem 24,43 sekundy zlepšil maximum z loňského mistrovství světa v Singapuru o 9 setin. Celkově skončil druhý za Rusem Samusenkem. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, ke konci dne s přibýváním oblačnosti od západu. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Jičíně do konce června pokračuje rekonstrukce Ruské ulice. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: A dnešní noviny píšou třeba o tom, že horské školy zavírají, v Orlických horách ubývá dětí, Deštné kvůli tomu uzavře druhý stupeň základní školy, Olešnice dokonce ruší školu úplně. Píše o tom Mladá fronta dnes v příloze Kraj Hradecký. Po 10 letech se v Deštném v Orlických horách opět otevřela debata o redukci tamní základní školy. Stejně jako v roce 2016 je důvodem nedostatek žáků. Tehdy měla škola 70 dětí a na její provoz dávala obec 2,5 milionu korun, zhruba čtvrtinu tehdejšího rozpočtu. Teď už udržení provozu obecní kasu vyjde na 4 miliony ročně a žáků je jenom 43. Přímo z Deštného je pouze 22 dětí. V příštím roce bude situace ještě horší. Zastupitelé Deštného proto rozhodli, že škola příští rok v červnu uzavře druhý stupeň, na který budou v tu dobu chodit jen 3 deštenské děti. A podrobnosti ve velkém článku v Mladé frontě dnes. Co Čech, to zahradník. Také téma Mladé fronty dnes. Polovina lidí dle výzkumů sama pěstuje zeleninu, obchody jim přijdou drahé. Jana Kánská z Hradce Králové s manželem a dětmi obývají rodinný dům na předměstí hned vedle pole. Předloni si všimla, že tam její děti chodí na hrášek a jsou nadšené, tak si založila menší záhon přímo na zahradě, kde si kromě hrášku vyseli s dětmi mrkev a petržel a zasadili jahody. Nakonec to chytlo celou rodinu. Loni to zkoušeli s rajčaty a letos na jaře zlikvidovali tuje a dali místo nich ovocné stromy a keře. Podobně smýšlejí postupně i další desetitisíce domácností u nás, které mají vlastní kousek půdy nebo si ji alespoň pronajímají. Podle aktuálního projektu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Sociologického ústavu Akademie věd České republiky si vlastní potraviny pěstuje už polovina Čechů. Nejvíc domácností zahradničí u svého domu, potom na chatách a chalupách, v zahrádkářských osadách a taky u příbuzných. No až když k tomu připočteme ještě i pěstování na balkonech, tak to může být skoro 60% lidí u nás. Píše Mladá fronta dnes, tak si můžete zbytek taky dočíst. No a rekordní počet pekařů hledá chléb roku.

to už je dnešní právo. Na pardubické potravinářské škole se po 32. koná soutěž Chléb roku. Letos do ní pekaři přihlásili rekordní počet bochníků. Ve 4 kategoriích se o přízeň komisařů uchází celkem 143 chlebů. Je to nejvíc v 31leté historii soutěže. Podmínkou je, že chleba musí být z čerstvého pečení. Pro některé vzdálené pekaře bylo obtížné bochníky do Pardubic dopravit, proto jsme letos pro soutěžící připravili svozová místa v Praze, Kladně a Brně. 50% soutěžních chlebů šlo právě přes tato místa, řekl výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů Bohumil Hlavatý. Kvasový chléb je prý lepší, je v něm prokvašená, zdravější mouka, říká k tomu třeba expertka Hana Nikodymová. No a víc už si můžete přečíst sami v dnešním právu na straně číslo 22.

0: 7 hodin 45 minut, 7:45. Dobré ráno z Hradce Králové. Dnes dopoledne nás čeká přímý přenos druhé největší zemědělské výstavy v republice ze zemědělského dne Mžany v Sověticích od 9 do 12 hodin. S Ladou Klokočníkovou a Zdeňkem Novákem ještě vám to připomenou během dnešního rána. Tak si to hlavně užijte od 9 do 12. No a zítra taky vysíláme přímým přenosem tentokrát z aviatické pouti z letiště Hradec Králové. Když už jsme dnes hráli o ty vstupenky a vlastně celý tento týden, tak vám to také připomínám, že odpoledne se na vás v přímém přenosu bude těšit Pavla Kindernajová právě z aviatické pouti. No a o aviatické pouti ještě víc po 8. hodině dnes, kdy nám všechny ty důležité věci a podrobnosti řekne Adéla Kavříková, naše reportérka. Teď se pojďme podívat, co nás čeká venku dnes.
1: Počasí.
0: Bude tam ještě slunečno, jasno nebo skoro jasno. Ke konci dne pak ale od západu už začne přibývat oblačnost a teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 16 až 19 stupňů. Tak si den užijte. Za chviličku už rubrika Co v učebnicích nebylo a vydáme se v ní za pražským jezulátkem.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: A co nás čeká tentokrát? O dobrých skutcích, dovolené a letních koncertech si budou v rubrice Osobnost šarmu povídat se zpěvačkou Magdou Malou. Taky se vypravíme do společnosti, konkrétně na autorskou módní přehlídku návrhářky Jiřiny Tauchmanové. S doktorkou farmacie Eliškou Vencovskou představíme zázračnou moc bylin a s expertem na etiketu Danielem Šmídem probereme další pravidla společenského chování, konkrétně z drobněliny.
1: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že soška pražského jezulátka pochází podle pramenů ze Španělska? Na Pyrenejském poloostrově ji prý v druhé polovině 16. století zhotovil mnich, kterému se Ježíšek zázračně ukázal a který podle jeho podoby sošku vymodeloval. To je však legenda. Co naopak jisté je, že ji do Prahy přivezla vévodkyně Marie Manriquez de Lara, která se roku 1556 vdala za pana Vratislava z Pernštejna. Sama ji pak předala jako svatební dar své dceři Polikseně z Lobkovic. Ta ji věnovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné. Karmelitáni umístili sošku v kapli pro novice, kteří si ji okamžitě oblíbili. Za 30leté války byl ale kostel vypleněn, jezulátko bylo poničeno a hozeno mezi haraburdí. Po znovu obnovení se kult sošky rozšířil a tvrdilo se o něm, že koná zázraky. Věhla z jezulátka nyní sahá po celém světě a do Prahy přijíždí věřící až z Jižní Ameriky a Filipín. Pražské jezulátko ale není jediné. Dvě kopie mají například na Velehradě, další najdete i v chrámu svatého Michala v Olomouci a přímo jezulátku je zasvěcený i kostel u Ježíška v Plzni.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Broumovsko má budoucnost a ta začíná u vašich projektů. MAS Broumovsko Plus pomáhá podnikatelům, obcím i spolkům získat finance z evropských fondů. Naše farma Biozdoňov díky jejich podpoře získala 50% dotaci na moderní stroj Lukas. Investice, která by bez této pomoci byla velmi obtížná. MAS Broumovsko Plus rozvíjí region napříč obory, od zemědělství po obnovu památek. Chcete vědět víc? Klikejte na www.masbroumovsko.cz.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Hasiči zasahují u požáru domu s pečovatelskou službou na Chrudimsku. Návrat na svobodu má vězňům usnadnit nová platforma pro výstup. Hokejová reprezentace prohrála ve čtvrtfinále mistrovství světa s Finskem a pátek bude slunečný s teplotami do 25 stupňů. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. V Možděnicích na Chrudimsku hasiči zasahují u požáru domů s pečovatelskou službou. Oheň se jim podařilo dostat pod kontrolu. Technika ještě musí rozebrat část střechy. Žádní zranění na místě nejsou, poškozenou budovu ale muselo opustit 17 lidí. Byty tam využívají jak seniori, tak mladé rodiny. Obec teď zajišťuje náhradní ubytování, popsal situaci starosta Vysočiny, pod kterou Možděnice spadají, Tomáš Dubský z Hnutí STAN.
3: Nedošlo naštěstí ke zranění žádnému, ale momentálně to je částečně neobyvatelný, takže teď řešíme, kam vlastně umístíme ty lidi, teď jsme jim zřídili dočasně na obecním úřadě a v hasičské zbrojnici takový krizový stanoviště a ve spolupráci momentálně hodně s Linskem, tak řešíme, kam lidi vlastně podle jejich potřeb umístíme.
1: Klienti domova svatého Josefa v Žirči na Trutnovsku vysadili u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy desítky slunečnic. Právě tahle rostlina je symbolem zmíněné nevylečitelné nemoci. Lůžkové zařízení v Žirči je jediné svého druhu v Česku. Podrobnosti k sázení doplňuje jedna z organizátorek akce Kristýna Větrovská.
4: Sázení slunečnic je naše poslední akce v rámci měsíce roztroušené sklerózy. Klienti si během toho poslechli dobrou muziku, zasadili slunečnice nebo poslechli krásné zpívání od místní školky. Sazeničky jsou umístěné v bylinkové zahrádce a klienti nadále o ně můžou pečovat, jezdit se na ně, dívat a starat se o ně.
1: S návratem na svobodu by vězňům měla pomáhat nová platforma. Webový portál zvaný Pro výstup nabídne přehled dostupných služeb od stovek organizací. Pomoc tam můžou najít s hledáním bydlení, zaměstnání, oddlužením, závislostmi nebo tím, jak znovu navázat vztahy s rodinou.
5: Na portálu půjde vyhledávat podle volné kapacity služeb i města nebo okresu, říká výkonná ředitelka Asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
6: Rádi bychom, aby byla dostupná nejenom klientům, třeba i rodinným příslušníkům, samozřejmě i obětem, všem odborníkům.
5: V prvních týdnech po propuštění musí bývalí vězni intenzivně řešit právě bydlení, práci nebo rodinné vztahy, pokračuje plukovník Jonáš Lučný z vězeňské služby.
7: Pak, když ten odsouzený není připraven na návrat do společnosti, minimálně tady v těch základních oblastech žití, tak to selže 100% a vrátí se k té kriminální činnosti.
5: Platformu budou do konce léta testovat ve třech věznicích. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté na mistrovství světa dohráli. Ve čtvrtfinále podlehli Finsku 1-4. Jediný gól českého týmu dal za stavu 0-3 ve dvojnásobné přesilovce obránce Filip Hronek. Národní tým v průběhu zápasu dotahoval manko z první třetiny. Nejen o ní mluví útočník Lukáš Sedlák.
8: Vlažný začátek, podle mě s obou stran, jako by oba týmy byly takový, co se bude dít, co kdo udělá, takový vyčkávání mi to přišlo, aby se nestala nějaká chyba, ty jsme pak udělali my dvě v první třetině a prohrávali jsme 2-0. Oni dobře bránili, nemuseli se nikam tlačit, o to pro nás bylo těžší a těžší a ani jsme si pak nevytvářeli už moc šancí, ještě jsme se přiblížili v té přesilovce, pak tam byly nějaký tyčky, škoda, že to tam nepadlo, aby jsme se přiblížili na rozdíl gólu.
2: Počasí.
1: Dnes bude slunečno, čekáme jasno nebo skoro jasno, ke konci dne pak přibývání oblačnosti od západu. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19, vítr bude foukat slabý proměnlivý nebo severozápadní a biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Do konce května v Jaroměři kvůli opravě mostu přes Labe pokračuje uzavírka ulice na Valech. Objízdná trasa vede městem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Při manevrování s ní váží pilot kvůli přetížení i 9x víc, je 2x rychlejší než zvuk a Česko tak dokáže přeletět za pouhých 15 minut. Mluvím o elitní německé stíhačce Eurofighter Typhoon. Dva takové stroje přistály už na letišti v Hradci Králové jako hlavní hvězdy víkendové aviatické pouti. Reportáž o tom nabídneme už za malou chvíli v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, které pokračuje. Jakub Šmit vás dál pěkně zdraví a ještě dodává, že hostem po půl deváté pak bude starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím. Dvůr Králové je v našem kraji pátým nejlidnatějším městem, ale letos tam naplánovali prý rekordní investice, tak i o tom budeme po půl deváté s panem starostou mluvit.

0: Marta Kubišová dospívala 11 minut po 8. No a Hradecké letiště už má za sebou úspěšnou generálku na víkendovou aviatickou pouť. Nejenom, že uspělo při klíčové kontrole Úřadu pro civilní letectví. Přivítalo ale taky už první z více než 40 letadel, která se o víkendu divákům na letišti v Hradci Králové představí. Už včera odpoledne přistála na runway dvojice elitních německých stíhaček Eurofighter Typhoon a byla u toho i naše reportérka Adéla Kavříková.
1: Zatímco organizátoři ladí poslední detaily pozemního programu, na runway už parkují jedny z nejrychlejších a nejmodernějších letounů v Evropě. Eurofightery přiletěly z německé základny v Neuburku a podle letového ředitele aviatické pouti Petra Kovačky budou patřit k největším diváckým lákadlům.
2: Oni jsou součástí Tygřích letek, což je vlastně mezinárodní asociace sdružující jako takový ty top letky v Evropě a občas se tomu říká i evropský top gun.
1: Cesta obou stíhaček do Hradce Králové ale nebyla jen obyčejným přeletem. Piloti ji spojili s výcvikem a nad naším územím absolvovali testovací souboj s českými letouny Gripen. Průběh letu popsal pilot, jehož civilní jméno se kvůli bezpečnosti nedozvíme. Říká si Noble.
3: Dneska to byla paráda, bylo perfektní počasí. Ve vzdušném prostoru nad Českem jsme se potkali s Gripeny a vyzkoušeli si cvičný souboj jeden na jednoho. Pak následovalo focení ve vzduchu, to byla taky velká zábava. Přistání bylo skvělé a jsem rád, že jsem tady.
1: Právě Noble představí stroj o víkendu divákům. Letět by mohl až dvakrát rychleji než zvuk. V maximální rychlosti by tak stihl celé území Česka od západu k východu přeletět za necelou čtvrt hodinu. Kvůli obrovské spotřebě paliva to ale neudělá. Přesto bude v kokpitu čelit obrovskému přetížení.
2: Noble vlastně bude během toho vystoupení dosahovat až 9G. To znamená, že vlastně celé jeho tělo bude v tu chvíli vážit 9násobek jeho běžné váhy. Takže oni třeba i ty display piloti si před tím vystoupením procvičují krk, protože on vlastně musí držet hlavu vzpřímenou.
1: Vysvětluje Petr Kovačka. Zatímco první letoun s tygřím zbarvením uvidí lidé létat, druhý v klasických šedých vojenských barvách bude k vidění zblízka na zemi. Účast zahraničního vojenského letectva na civilním leteckém dnu je v Česku výjimečná a pořadatelé ji museli skoordinovat s armádou. Pro hradecké letiště znamená přílet vojenské techniky zvýšenou pohotovost, vysvětluje ředitel Hradeckých leteckých služeb Pavel Rindt.
4: Letiště na přílety těchto typů letadel připravené dlouhodobě, pouze se zvyšuje požární kategorie pro letový provoz, to znamená větší počet techniky a příslušníků hasičské záchranné služby, jinak infrastruktura letiště a technické vybavení je připravené i pro takové typy letadel, jako vidíte dneska.
1: Brány hradeckého letiště se pro veřejnost otevřou v sobotu i v neděli v 9 hodin ráno. Hlavní letový program pak odstartuje přesně v poledne. Z hradeckého letiště Adéla Kavříková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: No a jak bude, probereme teď s Imrichem Drapákem, meteorologem Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. Dobré ráno, pane Drapáku.
2: Dobré ráno.
1: Pátek bude ještě slunečný, vidíte.
2: Ano, přesně tak. Dneska nás čeká sluneční den, poměrně teplý, 22 až 25 stupňů a slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. Teprve někdy v závěru dne nebo spíše potom na noc by nám už přibývala oblačnost, protože zítra by nás měla přecházet slabá studená fronta. Rostové podmínky ale budou během dne dobré a byl stupeň číslo 1, mírná zátěž.
1: No a co přinese ta studená fronta slabá v noci a zítra?
2: Takže v noci jenom přibývání oblačnosti, jenom k ránu se můžou někde výjimečně vyskytnout nějaká slabá přehánka nebo déšť, 14 až 11 minima. Zítra 23 až 26, takže pořád teplo, na obloze už bude více oblačnosti, spíše oblačno až polojasno a můžou se nám někde vyskytovat nějaké přehánky nebo bouřky, ale na horách budou spíše četnější. K večeru potom od severu ubývání srážek i oblačnosti. Neděli potom, tam to vypadá spíše na nějaký polojasno. Opět přibývání oblačnosti až někdy na večír a hodně pozdě večer, spíše někde z neděle na pondělí, tam to vypadá, že v těch srážek mohlo být trošku více, tam by něco mohlo napršet. Slabě by se nám i ochladilo. To pondělí by ty maximální teploty byly nějakých 18 až 22 stupňů a pak to v tom týdnu vypadá opět docela teplé počasí, tam ty teploty by mohly pát kolem těch letních 25 stupňů. A vypadá to, že by tam ale příští týden už mohlo být i více oblačnosti a i více srážek než tento týden.
1: Dobře, a v neděli ty teploty ještě? To se možná přeslej.
2: Teploty nějakých 26-27 stupňů, takže teplo.
1: Dobře, tak děkuju za přehled počasí nebo výhled na ten víkend, který je před námi i na ty dny potom v tom příštím týdnu. Imrich Drapák, děkuju, naschledanou, hezký víkend taky vám, pane Drapáku.
2: Mám taky hezký víkend, naslyšenou.
3: V pátek 29. května jedeme na venkov.
4: Přesně tak. Zemědělský den Mžany předvede traktory i krávy,
3: regionální dobroty i odborné střední školy.
4: A my budeme živě vysílat přímo z centra dění.
3: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
5: Ježiši Kriste!
4: Vůně venkova zaručena i přes rádio.
5: Samice s tvrdými.
3: Těší se na vás Zdeněk Novák
4: i Lada Klokočníková.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Poslední květnový pátek 29. Svátek mají Maximilián, Maxim a Max. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jeden z největších sportovních stadionů na světě byl otevřen přesně před 60 lety v roce 1966 v mexickém hlavním městě. Dostal název Aztécký stadion a pojme 104 tisíce diváků. Za pár dní 24. června na něm nastoupí naši fotbalisté k zápasu s domácím týmem Mexika. Výkladní skříň československého nábytku byla v Praze na Pankráci nad stanicí metra Budějovická otevřena před 45 lety v roce 1981.
3: V Domě bytové kultury je pro zákazníky na 11 tisících metrech čtverečních prodejní plochy připraven v 8 podlažích sortiment v současnosti vyráběného nábytku u nás i nábytek z dovozu.
2: Dům bytové kultury.
4: Poptávka daleko převyšuje nabídku, což dokládají i fronty tvořící se v nočních hodinách před vchodem. Dnešní ráno bylo ve znamení boje o kuchyňské linky UKN.
2: I to patřilo k tehdejší kultuře. Před 40 lety v roce 1986 byla před sídlem Evropské komise v Bruselu poprvé slavnostně vyvěšena vlajka Evropské unie se 12 hvězdami, symbolizujícími evropské tradice. Jan Kubice svou zprávu přednesl před 20 lety, jen 4 dny před volbami. Uvedl v ní, že organizovaný zločin pronikl do státní správy.
5: Byl to tedy boj proti části lidí v médiích, proti jednotné frontě zločinců typu Krejčíře, lhářů typu Kubiceho, mocichtivé ODS.
2: Vypukla jedna z největších afér polistopadové politiky. A kulatou 70 dneska slaví sestra Michaela Jacksona, LaToya. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Po jarní přestávce v Peci pod Sněžkou znovu funguje lanovka na Hnědý vrch a ve Špindlerově mlýně ze svatého Petra na Pláně. V letním režimu už jezdí také lanovka ze Špindlerova mlýna na Medvědín, z Pece pod Sněžkou na Sněžku, z Janských lázní na Černou horu a z Velké Úpy na Portážky. V Jičíně začíná dražba městských pozemků pro stavbu rodinných a bytových domů v historickém vojenském areálu. Na 10 hektarech u Valštejnské Lipové aleje by mělo vzniknout přibližně 200 bytů a za prodej parcel by město mohlo získat stovky milionů korun. Dražba potrvá do 9. června. Češi ode dneška začínají pomyslně vydělávat sami na sebe. Je takzvaný den daňové svobody. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Před tímto dnem daňoví poplatníci vydělávají na pokrytí výdajů státu. Farmáři nebudou mít podle Zemědělského svazu dostatek krmiva pro dobytek. Kvůli suchu nenarostly travnaté louky. Problémy podle svazu mají zemědělci v 11 krajích. Čeští volejbalisté na úvod reprezentační sezóny prohráli přípravný zápas se Slovenskem 2-3 na sety. Nejproduktivnějším hráčem utkání byl se 17 body univerzál Marek Šotola. A dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, ke konci dne pak přibývání oblačnosti od západu. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a na horách 16 až 19.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V obci Lično na Rychnovsku je do konce června doprava řízena semafory. Důvodem je oprava kanalizace.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Je 8 minut po půl deváté, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. No a v dobrém ráno se vlastně zase po roce vypravíme do Dvora Králové nad Labem se starostou Janem Jarolímem z hnutí ANO. Toto město je historickým a malebným královským věným městem pod Krkonoší s 16 tisíci obyvateli a je tak pátým nejlidnatějším městem našeho kraje. A prý tam v tomto roce naplánovali rekordní investice, taky na to se teď v dobrém ráno pana starosty určitě zeptám. Dobré ráno, pane starosto, vidím, jak se máte po roce.
1: Krásně, výborně. Děkuji za ten krásný úvod, protože Dvůr je opravdu krásný město, vidíte, tak hezky říkáte.
0: Já říkal taky to, že jste v tomto roce naplánovali rekordní investice, tak jaké jsou a do čeho všeho půjdou? Čím začneme, pane starosto?
1: Já asi je nevyjmenuji všechny, protože určitě na něco zapomenu z těch nejvýznamnějších. Samozřejmě konečně rekonstruujeme a revitalizujeme plochu autobusového nádraží a nejenom autobusového nádraží, ale všech těch přilehlých ulic, takže to je opravdu velikánská akce.
0: Jak dlouho se na to čekalo? Dlouho?
1: Já myslím, že několik, možná desítek let se na to čekalo. Takže to opravdu si Králové dvoráci zaslouží a vždycky jsem říkal, že ten příjezd do města by měl být velmi důstojný a měl by odpovídat tomu významu toho města. A ve Dvoře to tak nebylo a doufám, že to tak bude v budoucnu.
0: To je vždycky to, co návštěvník, když k vám přijede, vidí jako první.
1: Přesně prostě, tak.
0: Buď to je vlakové nádraží nebo autobusové.
1: A vlakové nás čeká až posléze.
0: No a autobusové nádraží, jeho rekonstrukce a revitalizace, teda to všechno už začalo?
1: Ono tím samozřejmě, že to začalo, tak to budí i problémy a vášně, jak to vždycky tak bývá, ale já jsem přesvědčen o tom, že opravdu je to velmi potřebná investice a jsem strašně rád, že jsme se k tomu odhodlali a že jsme našli tu sílu. Děkuji všem kolegům, kteří to podpořili, protože to vždycky je ta druhá kolej, která to musí hlavně všechno posvětit a ta investice je obrovská a doufám, že bude odpovídat tomu i ten výsledek, který by měl být velmi pěkný.
0: Teď momentálně jsou určitě i nějaká dopravní omezení, která s tím souvisí. Zastávky autobusů jsou taky přesunuté někam jinam do jiných ulic.
1: Přesně tak. A i to dělá problémy, ale přes ty počáteční problémy si myslím, že jsme se někam posunuli a všechno jsme to plus minus vychytali. Já děkuji všem, kteří jsou tímhletím zkoušení, stejně jako je to vždycky při rekonstrukci silnic, že prostě musíme chvilku vydržet ten nekomfort, aby potom to bylo lepší.
0: Jak dlouho to bude trvat? A kdy z nového autobusového terminálu ve Dvoře Králové nad Labem začnou jezdit první autobusy?
1: Já doufám, že se ten termín nebude moc hýbat, protože jako při každé stavbě, kor při takhle veliké stavbě, na vás čekají v zemi všelijaká překvapení. Takže ten plán je někde zhruba za rok ten autobusový terminál nový otevřít.
0: Co dalšího z těch investic bychom ještě zmínili u vás ve Dvoře?
1: Určitě další velkou investicí, a ona nebude tak vidět, o to je to horší, je vybudování kanalizace v městské části Verdek, která taky roky a roky chyběla. Já jsem taky rád, že se to dělá. Jak jsem říkal, to o to horší je, že spousta těch peněz vlastně zmizí pod zem, ale to je druhá stránka toho, že ta investice je opravdu potřebná. Dneska v 21. století už by to prostě mělo takhle být standardem.
0: Já si pamatuju, že jsme se tady kolikrát bavili o tom, že ve Dvoře Králové se prostě

0: nedbalá ta kanalizace a že to tam je hodně děravé. Tak, takže tak. Opravujete a ve Verdeku bude nová.
1: Do toho ještě opravujeme tu stávající síť, což se taky drobnými krůčky daří. My jsme se od toho roku 2014 posunuli co do částky velmi, co do procenta opravené kanalizace nebo úniku těch vod z vodovodní sítě. Jsme se posunuli jenom trochu, ale každé to procento znamená, že tu vodu někde šetříme a to je správně.
0: Pak tady mám dům číslo popisné 2 na Masarykově náměstí. Co je to za dům?
1: To je dům vedle staré radnice, který my předěláváme, jednak protože byl ve velmi špatném stavu, jednak protože by tam mělo být infocentrum a podobné věci a nám se na něj taky podařilo získat poměrně značnou dotaci a z té se to opravuje, ten dům bude velmi pěkný a zase velmi důstojná část toho náměstí.
0: Mm-hmm. Takže to nějaký památkově chráněný dům u vás ve dvoře. Jak velký je vůbec rozpočet Dvora Králové nad Labem a z čeho financujete všechny tyhle ty věci?
1: Ten rozpočet je větší a větší, ale tak je tomu, myslím si, že ve většině měst a obcí a dneska jsme už někde nad hranicí 3/4 miliardy korun. Já když jsem tam 2014 nastoupil, tak ten rozpočet byl myslím 350 milionů korun. My jsme dneska na víc než dvojnásobku, ale to není nějaká významná zásluha toho, že by se tam tolik dařilo, ale prostě jednak ty věci jsou čím dál dražší, ale i těch peněz je pořád více, jak se těch zdrojů objevuje více.
0: Tak já jenom připomenu, že naším hostem je dnes v dobrém ránu starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím a budeme si povídat, pane starosto, i dál po písnice za chvilku.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, naším ranním hostem je dnes starosta Dvora Králové nad Labem, Jan Jarolím, zvolený za hnutí ANO. Dvůr Králové, připomeňme, je v našem kraji pátým nejlidnatějším městem, dlouhodobě tam investují do dopravní infrastruktury, revitalizace veřejného prostoru i kulturních památek. Letos, jak už jsme začali mluvit o tom před písničkou, jsou to rekordní investice, tak... Dobře, teď si dáme pauzu od těch investic, na mě koukáte, pane starosto, začneme 80. Safari parku ve Dvoře Králové nad Labem, protože to je, já nevím, 2-3 týdny to je, co jste slavili.
1: Tři týdny v neděli byla oslava 80. let. 80 let od založení zoologické zahrady. Já jsem hrozně rád, že jsem toho mohl být součástí, protože opravdu ten safari park nebo ta zoologická zahrada si zaslouží tu poklonu a úctu k tomu, co minimálně za těch 80 let dělají, jak to dělají, a že ten safari park míří pořád dopředu a nabízí nejenom návštěvníkům stále víc a víc, ale hlavně ten smysl toho, proč ta zoologická zahrada byla tenkrát založena, ten se daří postupně naplňovat.
0: To znamená návrat těch zvířat zpátky do té přesně přírody, tak. Jako ta banka těch zvířat afrických, které prostě z té přírody pomalu mizí. To byl vynikající nápad, skvělá myšlenka tenkrát tehdejších a pana Wagnera a dalších samozřejmě. No a pro vás to musí být taky asi skvělá věc, jako pro město, když máte ve městě takovéhle lákadlo, ne?
1: Je to skvělá věc, protože zrovna teď jsem před chvílí říkal, že kdykoliv jsem v České republice a řeknu, že jsem ze Dvora Králové, tak mě všichni řeknou safari park nebo zoologická zahrada, to je skvělé. Na druhou stranu, ono to těm obyvatelům často přináší i ten nekomfort z pohledu toho, že když se tam opravdu nažene v ten jeden den třeba až 10 000 návštěvníků, tak ty ulice, hlavně v letních měsících, bývají hodně zacpané a my už v loňském roce jsme se to pokoušeli s panem ředitelem nějak řešit. Teď se ukáže, jestli se to trošku povedlo, jestli to nějakým způsobem se zlepšilo. A hlavně do budoucna tam je plán prostě, který souvisí i s tím, že safari park a zoologická zahrada chce otevřít ten druhý jižní vstup. Takže ty návštěvníky trošičku rozptýlit a nabídnout jim to parkování jinde.
0: No ale pozor, měli byste mít do budoucna další takové velké lákadlo. A to je soukromý projekt, na kterém ale město určitě bude nějakým způsobem spolupracovat, a to je vlastně nejhlubší potápický bazén v Česku.
1: Tak. Nejenom v Česku, dá se říct, že i v skoro Evropě, i když v Evropě nějaké dva tam jsou. Lákadlo jste řekl velmi správně a je to zároveň takový doplněk toho, že ty stovky tisíc návštěvníků, kteří míří do zoologické zahrady, by se ještě mohli načíst o další návštěvníky té modré studny toho potápěckého bazénu. Já jsem hrozně rád, že se po těch letech toho vyjednávání s panem Havlíkem, který je nositelem té myšlenky a tím hlavním, řekl bych, investorem, povedlo k té potápěcké jamě přidat i ten krytý bazén, po kterém dvoráci tolik touží. A vždycky, když jsme se bavili o krytém bazénu ve Dvoře Králové nad Labem, tak jsme říkali, ano, zasloužilo by si toto město, ale nikdy to nedokáže, jak investičně, tak potom provozně utáhnout ze svého rozpočtu. Tohle je šance, že to město vlastně za částku vkladu, kterou vloží do té společnosti, získá ten potápěcký bazén nebo ten plavecký bazén s tou potápěckou jámou a vlastně těm obyvatelům nabídne to, co by jinak stálo třeba stokrát tolik.
0: Vy už jste teď podepsali smlouvu o spolupráci,
1: ano,
0: do budoucna, takže vidíte to v jakém časovém horizontu, že bychom si mohli jít zaplavat v bazénu, v krytém, tedy ve Dvoře Králové nad Labem, ještě se potopit do té hloubky asi, já nevím kolika, 40 metrů.
1: No, já bych to nechtěl zakřiknout, tak já nebudu asi říkat žádný termín. Já doufám, že všechno půjde tak, jak jde. Pan Havlík má obrovský tak na bránu, takže já jsem přesvědčený, že on to dotáhne a já budu moc rád, když to město bude držet za ruku při tom a uděláme to s ním. A ono do těch 40 metrů asi není jen tak se potopit. Já jsem si taky plánoval, že na slavnostní otevření se tam s ním slavnostně potopím, a ono to není jen tak, musíte dlouho trénovat.
0: To chce pořádný trénink, pane starosto. No, ale můžete trénovat na Tyršově koupališti, teď bude krásně, nebo je krásně, celý tento týden byl tropický, taky dá se říci, a určitě krásné letní dny před námi. Co Tyršovo koupaliště, v jakém je stavu, jak to vypadá? Víme, že v loňském roce tam byl problém s jedním z těch bazénů, ale to by mělo být vyřešeno.
1: Ano, ten byl zapříčiněn tím, že tam nefungoval ten vrt, ze kterého je napájen ten bazén, nebo to koupaliště, to už by mělo být vyřešeno, takže bazén by se měl otevřít a myslím si, že v pondělí otvíráme slavnostně Tyršovo koupaliště a doufám, že bude aspoň tak hezky jako dneska, aby nám v pondělí nezačalo pršet na to slavnostní otevření.
0: Bude pršet štěstí, když bude pršet. A další dny to zase doženou, určitě. No a jinak, kdybyste nás na závěr měli na něco pozvat pěkného, co se u vás ve Dvoře Králové nad Labem děje, kromě safari parku a koupání.
1: Tak samozřejmě jako každý rok blíží se léto a s tím je ve Dvoře spojeno královedvorské léto, které v červenci, v srpnu probíhá u Hankova domu a na dalších místech. Všechno to je na našich stránkách, ale ty koncerty a všechny ty připravované akce jsou každý rok velmi pěkné, takže to bych určitě pozval všechny posluchače.
0: Pozval vás starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím. Moc děkujeme, že jste přijel, pane starosto, a samozřejmě přejeme krásné jaro i léto. Ať se vám ve Dvoře Králové nad Labem daří. Naschledanou.
1: Moc děkuji za pozvání, naschledanou.
0: Tak a to je všechno od Jakuba Šmita, 8 hodin 52 minuty, za 8 minut už tedy 9. hodina v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Nastává loučení, ale to vůbec nevadí, protože už za chviličku po 9. přímý přenos druhé největší zemědělské výstavy v republice ze zemědělského dne Mžany v Souvěticích. Těší se na vás Lada Klokočníková a Zdeněk Novák. No a ode mě tedy ještě jednou pro dnešek krásný pátek a samozřejmě taky hezký a vydařený víkend. Naschledanou.

けます。

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Ochránci přírody připravují novou metodiku pro záchranu zvířat při jarních senosečích. Do Jablonného v Podještědí se zítra vrátí lebka svaté Zdislavy. Skoro 40% mladých Čechů užívá nikotin a dnes bude maximálně 25 stupňů. Zprávy s Tomášem Myslivečkem. Pěkné dopoledne. V Královéhradeckém kraji aktuálně působí 7 skupin zaměřených na vyhledávání zvěře při senosečích. Nejčastěji jde o členy mysliveckých spolků a sdružení doplněné o dobrovolníky. Cílem je především záchrana srnčat před zemědělskými stroji. Z porostů se ale daří vynášet i další druhy zvířat. Právě proto se ve spolupráci s ministerstvem zemědělství připravuje nová metodika, říká předsedkyně spolku Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
3: Díky termodronům nacházíme nejenom srnčata, ale i zajíčata, ješky, koroptve, hnízda drobných pěvců, ale jelikož neexistuje návod, jak je bezpečně zajistit, vyzvali jsme ministerstvo zemědělství ke společnému vypracování metodiky, která by myslivcům a dobrovolníkům pomohla zefektivnit jejich ochranu.
2: Zítřejší diecézní pouť ke svaté Zdislavě v Jablonem v Podještědí na Liberecku budou provázet přísná bezpečnostní opatření. Do Jablonného se totiž vrátí lebka svaté Zdislavy. Tu 12. května odcizil 35-letý muž a zelel do betonu. Restaurátorům se ji ale podařilo zachránit. Relikvii předají policisté zástupcům církve před pontifikální mší svatou, říká ředitel policie v České Lípě Petr Reiter.
4: My předpokládáme, že v sobotu kolem 11. hodiny budeme předávat panu arcibiskupovi relikvii svaté Zdislavy. Budeme tady zvyšovat výkon služby, ale blíž to specifikovat nebudu. Máme tady bezpečnostní opatření i v souvislosti s tou poutí samotnou, takže policistům si myslím, že tady bude dostatek.
2: Některou z forem nikotinu užívá skoro 40% Čechů od 15 do 24 let. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v loňském roce, který zveřejnil Státní zdravotní ústav. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové užívá nikotin téměř 30% Čechů nad 15 let. Denně je to přes 22%.
5: Největší zastoupení mají kuřáci, kteří tvoří přes 22% populace. Tři čtvrtiny současných kuřáků přitom kouří denně. Více než třetina současných kuřáků se v roce 25 pokusila přestat kouřit, a to většinou bez odborné pomoci.
2: Po elektronické cigaretě alespoň jednou měsíčně sáhne každý desátý respondent. Zahřívaný tabák užívá zhruba 5% lidí, nikotinové sáčky asi 2,5%.
1: Počasí.
2: Pátek bude slunečný, čekáme jasno nebo skoro jasno, ke konci dne pak přibývání oblačnosti od západu. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 16 až 19. Vítr bude foukat slabý proměnlivý nebo severozápadní a biozátěž bude dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Mezi Hrtvíkovicemi a Rudníkem na Trutnovsku do poloviny července pokračuje oprava silnice. Objízdná trasa vede přes Volanov, v Pělníkov, Chotěvice a Hostiny.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Vážení posluchači, už za chvíli začne přímý přenos Českého rozhlasu. Prosím, vydržte, buďte s námi, hned to bude. Zdravíme vás. Zdravíme vás z vln Českého rozhlasu, tady je Zdeněk Novák
7: a Lada Klokočníková.
6: Vítáme vás při poslechu vysílání z druhé největší zemědělské výstavy v republice. To koukám a je to tak, ze zemědělského dne Mžany.
7: No ale my vás konkrétně zdravíme ze střediska Soujetice, kde se už řadu let koná.
6: No a co tady? Spousta stánků, spousta dobrot, školáci proudí a krávy bučí.
7: Tak a tohle všechno vám chceme zprostředkovat do 12. hodiny. Takže představíme nejlepší zemědělce regionu, také regionální potraviny. Samozřejmě dojde i na tolik diskutované sucho a nedostatek vody. No a zeptáme se, jak je to s dotacemi a třeba také novinkami v zemědělství, protože sedíme tady hned vedle obřího traktoru, takže i na ten se zeptáme. Nevím, Zdeňku, jestli ho vyzkoušíš.
0: No určitě nenastartuju, ale možná si jen sednu tak jako na tu sekačku.
7: Takže koukněte i na náš Facebook.
0: A za chvíli to už tu přivítám jednoho z organizátorů a Lada, ta bude v závěsu, ale
7: no, protože se zahajuje v 9 hodin, to tady jo. Teď slyšíte možná.
0: Nějaké fanfáry,
7: já zkusím přejít, jestli to ještě zastihneme.
0: Jo, počkej, běžíme za fanfárami.
7: Tak i my si tady asi dáme dnes
0: počkej,
7: nějakou
0: dám tady bedně, jo. Hele, už to hraje. Ne, tady to nehraje. No prostě troubí to, fanfáry jsou. Zdravíme vás, za chvíli se přihlásíme.

0: Živé vysílání Českého rozhlasu ze zemědělského dne Mžany, středisko Sovětice. Kdo je tady z okolí, tak určitě ví. Tady je velký ruch, všechno to začíná, všichni jsou vítáni a my taky musíme přivítat toho, kdo nás přivítal.
1: Ano, já bych na úvod řekla asi to, že právě teď na pódiu mluví ředitel Luděk Homoláč, ředitel zemědělské akciové společnosti Mžany, hlavní organizátor, a společně s námi je tu další z organizátorů, a to Aleš Krátký. Dobrý den, pane Krátký.
2: Dobrý den, vážení posluchači.
0: Dobrý den, pane Krátký. Jak vás titulovat? Někde jsem se dočetl, že jste mechanizátor.
2: O těch funkcí v tom podniku mám víc, ale prioritně ze srdce dělám tu mechanizátořinu, protože můj obor jsou stroje.
0: Dobře, takže mechanizátor má na starost stroje a takový ten, jak o něm Jarka Krečmerová mluvila, ať mě živočich až nedráždí, ten má na starost zvířata.
2: Ty jste to řekl úplně přesně.
0: Výborně, to jsem rád.
1: No, tady se o vás povídá, že jste stavitel rozmisťování stánku tady na té druhé největší zemědělské výstavě v republice. Ono to asi není vůbec jednoduché, když se tady podíváme kolem nás tu velkou mechanizaci, zároveň ten skot tady dobře umístit. Chodí tady děti, je tady asi 600 každý rok 600 dětí ze základních škol a středních.
2: Ano, je to pravda. Tato výstava se připravuje už od února a poslední týden tady prakticky kolíkujeme stánky, připravujeme elektriku do každého stánku podle požadavků. Dětí letos je dokonce i víc. Je tady přes 700 dětí. Prakticky zařizujeme autobusy do těch škol, abychom ty děti si sem přivezli. A vlastně ten hlavní důvod, proč tohle to děláme, je to, abychom ty děti prostě nalákali a mohli se podívat, jak to zemědělství funguje.
0: No, mimochodem, za chvíli přivítáme ředitele Zemědělské akademie a střední odborné školy Hořice, tak ten bude o tomhle mluvit. Pane Krátký, povězte, když to rozdělíme, tak jako co to musí být a bez čeho by to nebylo ono? Na jedné straně ty školy, pak ty stroje, pak ty krávy a pak ty dobroty. Zapomněl jsem na něco?
1: No, určitě si zapomněl na soutěž velkou.
0: Jo, no a ta soutěž to jsou ty krávy, ne?
2: Určitě všechno, co jste zmínil, je důležitý, ale myslím si, že je taky hodně důležitý jsou všichni ty partneři, kteří nám to pomáhají zorganizovat, jak finančně, tak vlastně svými silami. Není to jednoduchý dát dohromady, není to jednoduchá akce, ale třeba jste zmínil ty potraviny, je tady hodně regionálních potravinářů, takže návštěvníci si můžou zajít, ochutnat, jsou tady vinaři, jsou tady perníkáři. Je tady takový dva dobrý stánky, že to jsou vlastně z učiliště, je tady základní, nebo střední škola Bidžov, a to jsou cukráři, takže tady mají svoje výrobky, to je úžasná věc. Pekaři z Nový Paky, taky škola. To jsou prostě stánky, které bych doporučoval určitě navštívit.
0: Perníkáři, to se dobře poslouchá.
1: No, po 11. hodině probereme všechny ty stánky, které tady jsou, a představíme právě ty zemědělce, kteří si to určitě zaslouží. Co pro vás, pane Krátký, tahle výstava? Po 14. ji pořádá Zemědělské družstvo Mžany.
0: Co pro vás znamená?
2: Pro mě znamená to, že zjišťuju, jak hrozně stárne člověk, ale tahle ta výstava je taková srdcová záležitost. Je to skloubení, to spojení ty živočišné výroby s rostlinnou výrobou, se školama a prostě s okolníma obcema, protože tady je spousta starostů, ale hlavně je to o lidech. Protože přeci jenom počítáme 2500 lidí, že navštíví tuto výstavu.
0: Celé zemědělství je primárně o lidech a zvířatech, samozřejmě. Je to tak, musíte se domluvit, musíte být taková parta trošku větší než třeba jiná odvětví.
2: Přesně tak.
1: Co vás čeká teď? My se s vámi rozloučíme a vy tady na to budete dohlížet, anebo máte ještě další povinnosti?
2: Na mě čeká spousta lidí různě na parkovištích, aby mohli posluchači, kteří přijdou navštívit na naši výstavu, aby mohli výborně zaparkovat a bez problému se dostat nám na výstavu.
0: Do kolika, kdyby se někdo rozhodl?
2: Tato výstava se plánuje, že by měla končit mezi 1 a 2 hodinou podle toho, kolik bude zvířat nahlášený.
0: Výborně. Tak.
1: No, auta přijíždějí, přišla další velice početná skupina, to vypadá na předškoláky, takže nebudeme zdržovat. Tak děkujeme mnohokrát za to, že jste si na nás udělal čas. No, Aleš Krátký byl naším prvním hostem našeho přímého přenosu. Mějte se
0: daří, děkuju za pozvání.
2: Děkuju, naschledanou.
0: Já teď půjdu k těm reproduktorům během písničky a ty tu zůstaň, Lado, protože za tebou přijde pan ředitel z Hořic.
1: A já to určitě nechci říkat, protože...

0: živě ze zemědělského dne Mžany, pobočka Sovětice, Zdeněk Novák, Lada Klokočníková na novinách Českého rozhlasu. Já jsem teď přišel na takové hlavní prostranství, kde je to teď jeden proslov za druhým. Říkal jsem si, jestli zase nebudou nějaké fanfáry, ale vypadá to, že teď se hodně mluví a mluvit se bude i o kousek dál u Lady, ta je za rohem, za kravičkami,
1: s dalším hostem. Slyšíme tě dobře, slyšíme, protože u mikrofonu mám ředitele Zemědělské akademie a středního odborného učiliště Hořice Stanislava Neumana. Dobrý den, pane řediteli.
2: Dobrý den.
1: My tady sedíme v takovém poklidu u našeho rozhlasového stanu, ale vy se tady díváte kolem, protože vaši studenti v tuto chvíli vodí kravičky, staví stany, připravují, pomáhají v počtu asi 50. Takže na úvod mi nedá, bych se nezeptala, co pro ty studenty znamená právě takováto zemědělská, jedna z největších zemědělských výstav u nás.
3: Jednak děkuji za otázku. Jednak je to pro ně ohromná zkušenost zažít takovouhle akci, která se řadí k těm jedním z největších a nejlepších v České republice. Je to taková odměna pro ně, ale předtím to znamenalo taky hodiny a hodiny tvrdé práce, aby se na to připravili a zvládli ty svoje úkoly na jedničku. Jaký, a zatím to vypadá, že to zvládají.
0: Jaký úkol třeba dostali? Tak dejte příklad, jako jak jste se připravovali v těch hodinách.
3: Celkově to máme rozdělené na víc takových zón, to znamená jedna skupina dětí pomáhá se stavěním areálu a přípravou. Druhá část dětí má na starosti předvadiště, kruh, péči o zvířata ve stáji, další skupina vodění, další skupina dětí zajišťuje personální věci ohledně vstupu do areálu, provádění, hlavně provádění těch základních a mateřských škol, těch dětí, kteří o daném oboru nic nevědí, tak oni jdou a kvalifikovaně jim vysvětlují, co tady vlastně na té výstavě vidějí. A další drobné úkoly, ale to bychom tady byli dlouho.
1: Když se podíváte právě na ten zájem o zemědělství u studentů z vašeho pohledu, ředitele, je, stoupá, je stejný, nebo může třeba i tohleto přispět k tomu, že třeba děti ze základních škol si řeknou, hele, to je fajn, já se přihlásím na tu zemědělskou akademii.
3: Určitě, a proto to taky děláme, protože nenalhávejme si, pro nás to je i náborová akce, potřebujeme dostat děti do škol a já můžu říct, že za posledních 8 let jsme počty dětí na zemědělských oborech téměř zdvojnásobili. Takže tyhle akce a práce naší školy je asi plní svoje ovoce a funguje.
1: Může k tomu taky přispět to, že je teď digitalizace, že jsou tady moderní technologie, že tohle jsou věci, které právě ty mladé lidi také lákají?
3: Jak bych řekl naši hokejisti, tak určitě. Je to tak, ani naše škola neusnula na vavřínech v minulých letech a i v letošním roce budeme kupovat zase novou techniku, která už je vybavena těma satelitníma navigacema, izobasama a dalšíma technologiema. V letošním roce plánujeme nakoupit i drony, tak abychom mohli od příštího školního roku v rámci předmětu precizní zemědělství nalítávat pole, skenovat pole, vyhodnocovat a posunout se opravdu tam, kde to zemědělství dneska je, a to je 21. století.
0: Vy jste mě zaujal těmi slovy, jak jste to říkal, že se počet studentů zájem o zemědělské obory zdvojnásobil. To jste myslel v globále, v celém Česku?
3: Na naší škole.
0: Na vaší škole. Jste světlá výjimka, anebo je ten trend takhle pozitivní i ve zbytku? Neříkám, že zdvojnásobil, ale že to prostě neklesá.
3: Víte, jak se to říká, každá liška si chválí svůj ocas. Tak no. Samozřejmě naše škola je v tomhle tom unikátní, protože co se týče našeho kraje, tak my disponujeme školním hospodářstvím, kde hospodaříme na nějakých 250 hektarech orné půdy. Máme k tomu kravín, kde máme 60 kraviček. Řekl bych, že v rámci republiky jsme unikum, protože se nám podařilo vytvořit takový živý atlas plemen skotu, kde máme naživo různá plemena skotu od mléčné užitkovosti, masné užitkovosti kombinované, takže ty děti, které za normálních okolností by se to učili někde z nějakého knižního atlasu, někde z nějakého počítače, tak u nás to vidějí, u nás to mají naživo.
1: A vy jste říkal, že také pořádáte ne možná takhle obrovské, ale také velice zajímavé akce, které zase za nimi jsou i ti vaši studenti, což je prima.
3: Je to tak, taky už u nás má tradici chovatelský den, děláme ho vždycky před začátkem matury, takže někdy v půlce května. Je to koncipovaný trochu jinak. Tady to je přehlídka té chovatelské práce, vyhlášení šampionátu, nejkrásnější krávy a podobně. U nás to je spíš taková propagace pro děti, takže ty děti tam mají možnost svést se zemědělskou technikou, ošahací, spíš ty menší zvířata, ovce, kozy, králíky a tak. No.
0: To mě řekněte sladké tajemství na začátek, teda nakonec. Pardon. Říkal jste, máte zvířata. auta, máte pole, máte technologie, takže máte i maso a mléko. To se dostává jako výslužka při výuce, anebo pěkně prodáváte jako škola?
3: To se musí prodávat, protože ta naše školní farma je školní farma, která si na sebe musí vydělat. Takže prodáváme. I když, tady bych si možná ošel polivčičku, do budoucna plánujeme, že bychom část té mléčné produkce zpracovávali. A neříkám, že třeba úplně na volný trh, ale určitě do školní jídelny.
0: Zkusili si dělat vlastní produkty, zajímavé.
1: No tak pane řediteli, za rok na chovatelském dni v Hořicích, doufám, že se setkáme a že třeba také takovýhle přímý přenos pro naše posluchače zprostředkujeme.
3: A nebo až vyhrajeme tu potravinu roku.
1: A nebo tedy až vyhrajete tu potravinu roku. Děkujeme. Ředitel Zemědělské akademie a střední odborné školy Hořice Stanislav Neumann. Mějte se pěkně, děkujeme za návštěvu.
0: Ať se daří.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas posloucháte, živé vysílání ze zemědělského dne. Mžany v Sověticích, jeden proslov za druhým tu je. My samozřejmě všechny ty mluvčí pozveme i k našim mikrofonům později, ale teď má přednost někdo přes Stračeny, Ladoviť.
1: Ano, protože tady bude velká soutěžní přehlídka plemenic, kdybych to řekla odborně, tedy kraviček. A tak jsem velice ráda, že teď mám u mikrofonu ředitele Svazu chovatelů českého strakatého skotu a zároveň bonitéra, tedy hlavního rozhodčího té dnešní soutěžní přehlídky, Pavla Krále. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak pane Králi, na úvod otázka. Český strakatý skot, představme ho trochu našim posluchačům. Jsou to všechny ty kravičky, které se už tady teď šlechtí, připravují, zdobí na tu soutěžní přehlídku?
2: Přesně tak. Dnešní den je po té odborné stránce věnován skutečně českému strakatému skotu. A já možná do toho úvodu bych trošičku představil nejenom to plemeno, ale částečně i ten svaz, který reprezentuji a pod kterým jsou sdruženi téměř všichni chovatelé české straky v naší republice. Takže ten svaz byl založen těsně po revoluci v roce 1990 a mezi ty hlavní jeho úkoly, cíle je vedení plemenné knihy. Když to předvedu do té mluvy lidské, tak plemenná kniha je něco jako matrika či rodokmeny těch zvířat, které evidujeme a vedeme, takže kravičky a býci jsou přesně popsáni, zapsáni. A mezi ty další věci, povinnosti toho, nebo milé povinnosti toho svazu, je i propagace plemene. A jedna z těch věcí propagačních je právě pořádání nebo spolupořádání výstav a přehlídek českého strakatého skotu.
1: Jak se člověk stane bonitérem tady na té výstavě? Vy tomu musíte vždyť sakra dobře rozumět.
2: A tak to asi posoudí jiní, ale snad ta spokojenost s prací bonitéra o tom svědčí to, že jsem tady už, nevím, možná po desáté, možná už i nedílnou součástí této výstavy, takže jsem rád, ale vždycky je to pro mě velký závazek, protože vybrat to nejlepší zvíře je trošičku subjektivní záležitost. Přirovnal bych to něco jako soutěže mis v lidské populaci, takže i tam ti rozhodčí mají každý nějak své preference, takže já se snažím z pohledu toho odborného, ale i z pohledu trošičku toho lidského, ta zvířata popsat, vybrat a těm chovatelům zdůvodnit, proč toto zvíře je lepší než to zvíře, které skončilo na tom místě druhém.
0: Poslyšte, mám jednu otázku, jeden postřeh. Otázka velmi jednoduchá, teď jsem se byl podívat za rohem, za kravičkami. Musí být stračena fakt strakatá? Strakatý skot, nebo může být jednobarevná?
2: Ve většině případů český strakatý skot, tak jak je popsán ve standardu, tak by měl být určitým způsobem strakatý.
0: Aspoň trochu.
2: Samozřejmě už máme v té populaci i výjimečná zvířata, která jsou téměř bílá, anebo téměř bezkvrn. Je to v procesu šlechtění a zapojení i okolních populací, protože česká straka není nějaký solitér, není nějaký ostrov žijící sám o sobě. Opravdu populace okolní, například v Německu, v Rakousku, v Polsku nebo na Slovensku, jsou velmi příbuzné, prolínají se a genetika, především co se týká plemenných býků, je vlastně jedna a využívaná ve všech populacích.
0: A česká stračena na rozdíl od té rakouské není fialová. Ještě se zeptám, proč té stračeně, která tam je, kape mléko. Už jako je potřeba fakt jí podojit. Kapalo to tam zní trošku. Já jsem to tam pozoroval teď chvíli.
2: Ano.
1: To jsi něco objevil, co jsi neměl asi.
2: Neměl. Je to tím, že opravdu ta zvířata, která jsou připravovaná na tu výstavu, na tu soutěžní přehlídku, musí plnit nějaký standard. Něco...
0: Vemínko musí být plné.
2: Musí být vyrýsované to vemínko, musí být téměř plné nebo naplněné. Ano. A to kapání mléka může být způsobeno tím, že někteří chovatelé skutečně běžně přijeli třeba z větší dálky a to podojení těch zvířat proběhlo dříve, takže už ta vemena jsou naplněna.
0: To vypadalo krásně, to vemínko.
2: Ale hned po skončení té přehlídky, té soutěže, ty krabičky jsou podojeny a vlastně je jim takhle jakoby uleveno.
0: Půjdeme tam, vejď se podívat pak.
1: Půjdeme, no a určitě nás ještě bude zajímat možná v dalších vstupech, jak se vlastně hodnotí, co se hodnotí. Z vašeho pohledu, co je to nejdůležitější, pane řediteli?
2: Nejdůležitější je, aby to zvíře skutečně plnilo ten typ, pro který je šlechtěno. To znamená, česká straka je šlechtěna na dvě užitkovosti, na mléko a maso, takže na těch zvířatech, která se prezentují v tom kruhu a soutěží o to nejlepší, o tu nejlepší, o tu šampionku vítězku té výstavy, musí být zvýrazněny obě tyto vlastnosti. To znamená, krásné vemeno, jak říkal kolega, s tím naplněním, ale také na tom zvířeti musí být viditelná ta složka té masné užitkovosti. Hmm. Takže dobré osvalení a to, co já vždycky preferuji a na tom zvířeti chci, aby byla ta harmonie toho těla.
1: Těšíme se na tu harmonii, protože za malou chvíli začne ta soutěžní přehlídka, tak už vás nebudeme zdržovat. Jsem ráda, že vás nezavolali. Vy jste říkal, budu muset spěchat, jakmile zavelí, musím tam být, musím být u každého toho hodnocení. Takže přejeme šťastnou volbu a děkujeme.
2: Děkuji
1: Pavel
2: vám, děkuji
1: Král.
2: Za pozvání.
1: Nashledanou.
0: Nashledanou.

0: Změn.
1: Český rozhlas živě ze zemědělského dnem ženy v Sověticích. Já jsem taková vysunutá jednotka, vždycky se jdu podívat sem na ten hlavní plac, co se děje, tak teď se chystá asi nějaké vystoupení a zase se netroubí, zase jsme to prošvihli, Lado.
2: No to vůbec nevadí, já si myslím, že do té 12. hodiny nám to zden do jednou vyjde. No já si tady v pohodě sedím u našeho rozhlasového stanu, kolem nás proudí davy děti, jsou to malí předškoláci, je to roztomile, jsou to asi 3 leté, 4 leté děti, ale taky základní školy, středoškoláci, těch dětí je tu obrovské množství mezi těmi stovkami stánků, které tu jsou. A chytila jsem jednoho z návštěvníků a to mám velkou radost, protože je to David Smetana ze Smetanova statku od nás z Hradce Králové. Dobrý den, pane Smetano.
3: Dobrý den.
2: Takže vy jako návštěvník tady dnes?
3: Ano, já jako návštěvník a moc chci poděkovat i pořádající firmě, i panu řediteli, i panu Homoláčovi, protože jsme se sem vypravili jak se synovcemi, tak se synem, aby jsme poznali české zemědělství a načerpali další informace.
2: Takže vy si to tady teď prohlédnete teprve. No pojďme tedy říci, jestli s úsměvem na rtech, protože my jsme tady říkali, to nepředstavitelné sucho se tu diskutuje úplně všude.
3: Ano, i pro nás to sucho je velmi bolestivé, protože pěstujeme zeleninu a musíme zalévat a není to pro nás dobré, protože to zvyšuje velké náklady na pěstování zeleniny.
1: No a prý i to sucho se odráží v tom, že špatně roste krmivo zase pro zvířata, takže nebude mít čím krmit.
3: Ano, ale my pěstujeme zeleninu, to znamená, ano, že pro nás ten konečný produkt je zelí, cibule, česnek, tak to je to zalévání, ale ta živočišná výroba je hodně ohrožena díky tomu, že není narostena zelená hmota.
1: Dá se říct, že vy si poradíte s tím suchem, co se té zeleniny týče, protože prostě zalijete?
3: Ne, protože všechny plochy nemáme pod závlahou, to znamená, že si s tím neporadíme.
2: Takže budeme čekat na ten déšť. No dnes jsme rádi, že je takhle hezky. Na co se tady nejvíc těšíte? Jste návštěvník, kterého jsme tady zastihli tady u vchodu, teď ještě to nemáte, projdete?
3: Těšíme se hlavně na prohlídku zvířat, protože synovce obrovsky zajímají chov krav, takže na to se těšíme, na plemena, na sklédnutí zvířat a pak samozřejmě na doprovodný program, na podívání se na výstavu na stánku a tak dále.
2: A když vás tak poslouchám, máte pokračovatele?
3: No, to uvidíme, ale uvidíme,
2: možná i proto jste se přivedl, přiznejte se.
3: No, snažím se.
1: Říkáte, těšíme se na zvířata, ale já myslím, že se těšíte i na ta talíři, ne? Tady to tak voní chvílemi.
3: Ne, to pro nás není určitě důležité. Určitě jsou důležité ty vědomosti, poznatky a tak dále. A i proto jsem vzal děti ze školy, aby prostě načerpali další informace.
2: Poslední otázka. Stále to člověka baví pracovat v tom zemědělství, když ví, že je to tak složité a když se zadaří třeba i co se týká toho počasí, tak ta úroda nebude?
3: Já si myslím, že určitě, protože já to zemědělství nemám jako povolání, ale jako poslání. Já jsem se s tím narodil, jsem rád, že to můžu dělat a obrovsky bych si přál, aby následující generace v tom pokračovaly.
2: My vám to budeme přát taky. Děkujeme moc. David Smetana byl naším

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

Surf je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Slečna Barbora.
1: No, je to pastva pro oči. Tady při živém vysílání ze zemědělského dne Mžany v Sověticích, odkud Český rozhlas živě vysílá. Co tím myslím, že je to krása?
2: No, jsou tady kolem nás nejen ta soutěžní plemena, a teď to byl například flíček, kterého předvádějí právě studenti ze zemědělské akademie v Hořicích. Zdeněk to tady všechno krásně natočil na video.
1: Já ho zkusím vypustit za chvíli.
2: No a jinak my se možná zeptáme tady, vmístíme se do hovoru. Dobrý den, docela by mě zajímalo, odkud jste přijeli.
3: Ze Staré Paky.
2: Ano, a taky tu máte svá želízka v ohni. Myslím tím krabičky.
3: My máme hodný holky, my to nemáme želízka v ohni.
2: Takže budete soutěžit.
3: Budeme.
2: Kolik krabiček tady máme?
3: Tři tady máme.
2: A jaké jsou, trošku nám je popište, najdeme je tady někde, už jsou připravené.
3: Červený a strakatý, jako všechny ostatní.
1: A popište nám ty, co tady teď chodí, to ještě není ta hlavní přehlídka,
3: ještě
1: to jsou telátka.
3: Ještě ne, teď je to jenom přehlídka těch plemen, těch telátek, takže no.
2: Už jste někdy tady na té soutěžní přehlídce nějakou cenu získali?
3: Já jsem tady na té přehlídce vůbec poprvé, takže tady je vysoká konkurence.
2: Tak my budeme držet pěstí, děkujeme.
1: Já možná dám tady mikrofon panu Brichtovi, slyšel jsem, že se tak jmenuje, který komentuje tu přehlídku.
0: Eichlerová, studentka třetího ročníku agropodnikání. S jalovičkou plemene Brown Swiss.
1: No, jsou to opravdu jako drobná telátka, roztomilá a některá jako se i vzpouzejí. Proto se možná říká telecí léta, ne? Jakože chtějí mít svoji hlavu.
2: Ano, no, tady se zeptáme další dámy. Já ji trošičku vyruším. Tady další dáma si fotí všechny ta plemena, která se tu prezentují. Dobrý den, odkud vy jste?
4: Z Nechanic.
2: A máte tady také nějaká svá, já tady říkám, že želízka v ohni, tady soutěžní.
4: Ne, nemáme.
2: Takže vaše účast tady, jenom divák. A po kolikáte tady?
4: No, já už asi zase tak po třetí, po čtvrtý. Teď už se to nebylo, že jo, ty po dva roky.
2: Znamená to, že pracujete v zemědělství?
4: No, nevím, jestli zemědělství, pracuji na dolním příjmu mlékárně, kde se vyrábí sír
0: díva.
2: No, tak si to prohlížíte, aby bylo jasno, jaké to bude. Děkujeme.
1: Tak, no, tohle se moc těžko popisuje. To je teď pravá rozhlasová reportáž. Popisovat, co vidíme?
2: No, já si myslím, že vidíme obrovské množství návštěvníků, kteří sedí tady v areálu, kde se promenádují právě ty kravičky, které nesoutěží. Potom za námi tedy velká stáj, ve které už jsou připraveny ty soutěžní kravičky. No a všude okolo obrovské množství stánků s regionálními potravinami. Tam se podíváme asi po té 11. hodině, protože některé už máme doporučené a Zdeněk už má velký hlad.
1: No a po té 10. bychom mohli jít za těmi krávami právě tady do toho kravína, do toho přístřešku.
2: Ano, jak už jsme říkali, bude se volit Miss Sympatie, bude se tady volit nejkrásnější a nejlepší dojnice. My jsme si je teď byli prohlédnout a bude to asi těžké rozhodování, i když mně přijde jedna jako druhá, takže uvidíme, jak podle rozhodčích.
1: Já jdu teď natočit ještě nějaké video přes zprávy ho zveřejním na našich sociálních sítích a pak se opět přihlásí Zdeněk Novák
2: a Lada Kolkočníková.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Hradci Králové zítra začne aviatická pouť. Pardubice zpřísnily ochranu areálu bývalého pivovaru. NATO chce posilovat obranu. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, k večeru bude přibývat oblačnost. Dobré dopoledne, u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Na letišti v Hradci Králové přistála dvojice elitních německých stíhaček Eurofighter Typhoon. Jsou hlavním lákadlem víkendové aviatické pouti, která se do Hradce Králové po třech dekádách přesunula ze sousedních Pardubic. První z letounů zůstane po celou dobu přehlídky na zemi, druhý nabídne letové ukázky.
2: Stroje přiletěly z německé základny v Neuburku a jsou součástí takzvané tygří letky, popisuje letový ředitel aviatické pouti Petr Kovačka.
3: Máme sem rychlost přes 2 machy, což znamená dvojnásobek rychlosti zvuku. Občas se tomu říká i evropský Top Gun.
2: Nešlo ale o běžný přelet mezi dvěma státy. Podle jednoho z pilotů, jehož jméno kvůli bezpečnosti zůstává v utajení, byla cesta tentokrát spojená s výcvikem.
4: Ve vzdušném prostoru nad Českem jsme se potkali s Gripeny a vyzkoušeli si cvičný souboj jeden na jednoho.
2: Brány letiště se v sobotu i v neděli otevřou v 9 hodin ráno. Hlavní letový program odstartuje přesně v poledne. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Pardubice vyhlásili stavební uzávěru na historickou budovu bývalého pivovaru. Ta dočasně omezuje stavební zásahy v části areálu z 19. století. Město tím reaguje na záměr soukromého investora, který chce v lokalitě postavit nové byty a požádal o povolení ke zbourání objektu. Developer tvrdí, že demolici nechystá, ale stavba je podle něj ve špatném stavu. Radnice zároveň usiluje o památkovou ochranu budovy, říká primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO.
5: To je vlastně alternativa ještě k té stavební uzávěře, protože samozřejmě je to poslední vlastně taková budova z určitého období, která připomíná tu průmyslovou historii palackého třídy, tak jsme se rozhodli zkusit podat i žádost o vyhlášení kulturní památkou, což by samozřejmě ještě zvýšilo ochranu té budovy.
0: Severoatlantická aliance bude posilovat obranu proti bezpečnostním hrozbám, včetně dronů. Na toto uvedlo na sociální síti X v reakci na dronový útok na obytnou budovu ve východu rumunském městě Galaci, nedaleko hranic s Ukrajinou a Moldavskem. Podle rumunského ministerstva zahraničí stálo za úderem Rusko, které tím nezodpovědně eskaluje situaci. Bukurešť už si kvůli tomu předvolala ruského velvyslance. Kreml ani Kyjev se k dronovému incidentu zatím nevyjádřili. Útok už odsoudil francouzský ministr pro evropské záležitosti Benjamin Adat, šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Sport. Tenistka Karolína Muchová zabojuje dnes na Roland Garros o postup do 4. kola. Někdejší semifinalistka Antukového Grand Slamu se utká se Švýcarkou Teichmannovou. S tou má vyrovnanou vzájemnou bilanci 1-1 na zápasy. O postup do 8. finále zabojují taky Jakub Menšík a Marie Bousková. Počasí. Pátek bude slunečný, čekáme jasno nebo skoro jasno, ke konci dne pak přibývání oblačnosti od západu. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19, vítr fouká slabý proměnlivý nebo severozápadní a biozátěž je dnes na jedničce.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Až do konce září je mezi Hradeckými Kuklenami a obcí Stěžery uzavřena ulice Zelená. Důvodem je oprava vozovky a objízdná trasa je značená. A na Jičínsku do 10. srpna počítejte s uzavírkou silnice mezi obcemi Zlič a Libáň. Pracují tam na inženýrských sítích. Objízdná trasa vede přes Staré Hrady a Kopidlno.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Jedeme dál a když se podíváte buď na náš facebookový nebo instagramový profil, tak tam uvidíte, jak to tady vypadá. A když říkám tady, myslím tím...
8: Zemědělská akciová společnost Mžany pořádá Zemědělský den v Sověticích, kam můžete až do 13 hodin přijet a vidět to taky, zažít na vlastní kůži.
7: No a já jsem natočil ta telátka, o kterých jsme mluvili před zprávami, jak se krásně procházejí tady na tom place.
8: Byla to paráda.
7: To nazvat to prostranství. Prochází
9: další školka, všichni na nás koukají, jsme tady taky velká atrakce s těmi modrými bambulemi.
8: Ano, už se připravují prvotelky, druhotelky, protože bude velká soutěžní přehlídka. Tady Miss Sympatie se bude volit nejlepší kráva na tady té výstavy, takže na to se velice těšíme a doufám, že vám ji také budeme moci představit.
9: Tak, létá nám tady scénář, ne, že bychom to měli všechno napsané, ale třeba tu máme poznámku, že za okamžik by k nám měla přijít ředitelka chov servisu a taky rozhodčí chovatelské soutěže Stanislava Ervová. Já vím, že má slušivé zelené šaty, papíry létají, jsme jak chobotnice, tak já jdu po zelené barvě se podívat.
8: No a já jen připomenu, že se Stanislavou Ervovou si také zasoutěžíme. Budou to pozornosti právě od zemědělské akciové společnosti Mžany, takže uvidíme zdendo, jestli to bude ten africký sumeček, nebo jestli to bude dárkový balíček, nebo jestli to bude celá taška regionálních potravin. To všechno se dovíme právě v této hodině a bude to vaše, pokud nám budete nebo nebudete věřit, soutěžní otázku asi necháme právě na Stanislavu Ervovou.
9: Že by fakt byla cena sumeček.
8: No, africký sumeček.
9: Ale jako ten už uzený.
8: No uzený.
9: Ne v tašce v
8: igelice. No já nevím, možná, že jsou tady v kádích, takže...
9: Aby na tebe nezbyla, pak se celá rodina nebudete koupat.
8: Já si myslím, že soutěžit nemůžeme.
9: Jasně, Zdeněk Novák.
8: Alada Klokočníková.

0: To je družný hovor v živém vysílání Českého rozhlasu. Lada Klokočníková už tady pozoruje s ředitelkou chov servisu Stanislavou Ervovou jednotlivé kravičky a teď je nejvíc zajímaly zadky.
1: Dobrý den. Paní ředitelko, ne, já jsem se ptala na to, že když jsme tu byli naposled, tak některé ty kravičky skutečně byly flitrované, byly nazdobené, když se volila ta Miss Sympatie. A tak jsem se ptala, jestli je to i teď, jestli si takhle mohou krásně nazdobit každou tu svou favoritku ti, kteří tady soutěží.
2: No, v každém případě samozřejmě a záleží na ročníku a záleží na těch, co to připravujou, protože když se tady podíváte, když už teda pan kolega říká, a stojíme za plemenicemi, tak vidíme, že třeba mají tamhle vystříhnutou hvězdičku, tamhle na ty je srdíčko, pak mají hvězdičku.
1: Takže je to
2: některý rok je to na flitry a záleží na tom, jak ty studenti nebo majitelé těch plemenic, jak si to určí a jak se jim to líbí.
1: Takže tohle jsou asi ty letošní modní trendy, Stendo.
0: Počkejte, to mě, já jsem slepý asi jak patron a já nevidím žádné srdíčko ani hvězdičku. Jo, už vidím, já mám totiž sluneční brýle a tak zanikla.
1: Tak si je sundej, protože jsme v hale a kolem nás tedy opravdu všechny ty soutěžící, takže je jich tady hodně. Kdo se vlastně může přihlásit na tuhle soutěž?
2: Tohle ta zemědělský den ve Mžanech je přehlídkou krav České straky, to znamená, že plemenice České straky. A je to výstava, musím říct, asi ze 4 krajů. Mm-hmm. Jsou tady Libomněřice, jsou tady z Libereckého kraje, z Královéhradeckého, z Pardubického kraje.
1: Přihlásit se může kdokoliv
2: tady? Ano. Musí splňovat veterinární podmínky svodu na tuto výstavu, které vystavují veterináři a musí být splňovat tyhle ty podmínky. A soutěží tady v několika kategoriích. Máme tady prvotelky, krávy na druhý laktaci a krávy na třetí a další laktaci, z kterých pak se vybírá nejlepší prvotelka, nejlepší druhotelka,
0: ano.
2: Starší kráva, nejlepší kráva. Kráva s nejlepším jménem, aby se dobře vyjádřila. A až samozřejmě šampionka výstavy. A laická veřejnost pak může soutěžit o to, která kráva nebo která plemenice jim je nejsympatičtější.
0: Takže to je ta Miss Sympatie.
2: Je ta Miss Sympatie.
0: A když se podíváte na předchozí ročníky, shodla se veřejnost často s těmi porodci? A nebo to vidí prostě laik jinak?
2: Laik na to kouká jinak. Líbí se mu kravička, dobře chodí, vizáží se mu líbí, jinak nejsou takový to odborný znaky. Ale musím zase říct na druhou stranu, že tady je spousta návštěvníků, který si už dopředu tipnou šampionku a trefí se.
0: Výborný.
2: Takže musím říct, že znalost mezi veřejností už je dost velká.
1: Tipla jste si už taky?
2: Jo.
0: Ale nesmíte to říct. Víte, co to je tak zajímavé téma? A ta kulisa, to je ráj pro naše uši, protože rozhlas potřebuje takové věmy. Co kdybychom za chvíli v tom rozhovoru o kravičkách ještě pokračovali?
2: Určitě.
0: Výborně, jedeme dál.

0: Kráva roku, dá se to říct, mžanská kráva roku, soutěž, na které teď jsme?
1: No, možná s nadsázkou ano. Když to řekneme takhle s nadsázkou, já bych řekla šampionka.
0: Šampionka.
2: Připomínám, že si povídáme stále s ředitelkou Chov servisu Stanislavou Ervovou, se kterou jsme teď prošli tady v té hale. Všechna ta soutěžní plemena, nebo všechny kravičky, které tady jsou, abych byla přesná. No, myslíte si, že také jsou nervózní, jako třeba koně před dostihovým sportem, před závody na Velké Pardubické třeba?
1: Určitě jsou nervózní velmi, protože ve stáji v současné době už všechny zvířata jsou odvázeny, jsou volně v kocích, mají tam klid, maximálně uslyší traktor, že jede, a maximálně ošetřovatelé, kteří se pohybují kolem nich. Teď, když se pak vybírají a připravují se sem na tu výstavu, tak se musí sklidnit, musí se vychodit. A to si myslím, že je pro mě značně stresující. A ty zvuky, které tady jsou a slyšíte v té hale, nebo i ten mikrofon vedle, je pro ně stresující záležitost. A ne všechny, který se vyberou jako vhodné kandidátky na výstavu, jsou schopny se převíst pak v tom soutěžním kruhu.
0: Říkáte mikrofon vedle, tím nemyslíte náš mikrofon, ne, ten je potichu, ne. Že jo? Ne, tady nemáme žádný reproduktor.
1: Když jsme v tom kruhu, tak jsou tam trubači, je tam mikrofon komentátora a je tam spousta jiných věmů. Je hodně lidí okolo, děti křičejí, tleská se, a to jsou věmy, které oni na ty stáje nezažijou, a taky bychom byli nervózní.
0: A tamhle ta si lehla prostě a má lehárko a ostatní stojí. Jak to, že tamhle ta leží?
1: Tak je unavená, proč by si nelehla? Má tu možnost.
0: Já s ní souhlasím, je mi sympatická.
2: Třeba je to nějaká flegmatička. Pohodářka.
1: No, na tu výstavu pak je lepší, když je to plemenice, která si dá říct, která je vychoditelná a je klidnější, protože může přijít plemenice, která splňuje špičkový parametry pro výstavu, a přesto ji nemůžou předvíst, protože to není realita.
2: Takže jako by vám rozuměla, ona si stoupla, podívejte.
0: No jo, stojí. A ta je teda, to je kus. A,
2: se předvíst.
0: Takže říkáte, že i krávy mají svoji povahu, každá to je trošku jiná. A tamhle je příklad té stračiny, která vůbec nemusí být strakatá dneska už, vidíte, je bílá.
1: Tak, ano, nemusí být, záleží na tom, jaký je otec a jaký jsou rodiče, prarodiče a to.
0: Nebude jí nikdo kreslit ty, jak se tomu říká, skvrny, aby byla stračena umělé, ne?
1: To určitě ne.
2: No, vy jste také říkala, že není chov jako chov, že třeba v té nížině jsou ty stračeny anebo ty kravičky trochu mohutnější, větší. Čím to?
1: Samozřejmě zemědělci, kteří jsou tady na Jičínsku, na Hradecku, mají jiné možnosti, než mají chovatele někde na Broumovsku, na Turnovsku, na Ochotsku, někde tam nahoře. Tady mají možnost pěstování kukuřice. Nechci to až takhle říct, ano. Ale přece jenom ty podniky v kraji jsou trošku lépe finančně, než ty nahoře, a mají možnost i křížení, lepšího krmení, a to se pak projeví v tom tělesném rámci, ale neodsuzuju, určitě během pár let se tyhle ty veškeré rozdíly setřou, a může se stát, že plemenice, která je z těchto oblastí, bude nejlepší prvotelkou, nebo nejlepší druhotelkou.
0: Takže nejmacatější krávy jsou třeba u Pardubic v Polabí, vidíte.
2: Ne, ty jsou nejlepší v tom Hradci, že, paní ředitelko?
1: Já bych to takhle až úplně nezobecňovala, toho bych jsem se bála, ale jedná se o kombinované plemeno, chceme na nich, aby hodně dojeli, aby nám dali to mlíko, a samozřejmě od jejich synů chceme, aby měli nějakou zmasilost, a oni pak, když dosloužejí, tak samozřejmě jdou na ty jatka. Ten chovatel chce od nich i dostatek masa.
0: Ještě se zeptám, poslední věc. Má kráva svého páníčka, jakože pozná svého chovatele, že to je on a že je ráda, že to je vidět?
1: Zrovna jsem tady řešila, mluvila jsem tady s jednou zootechničkou, a ta mi říkala, je zvyklá na ošetřovatele a on ji veze i naše krmení, protože ona je na to zvyklá.
0: 17 tady moc sympatická. Co pak je to za krávu 17? Mrkneme tady do letáčku, kde vy máte program té soutěže.
1: 17 je z Žernova.
0: Zdravíme Žernov, 17. 15. Krásná holka, jak se jmenuje? Má jméno vůbec?
3: Irenka.
0: Irenka, tak Irenko, můžu jí pohladit? Jo, pohladíme tak, Irenku po drbu. Je, ta je krásná.
1: Tak dobře připravenou, že je dobře vychozená, ošetřovatel ji udrží na vodítku, snese i pohlazení člověka, na který není zvyklá, je to jiný pach, jiný mluvení, strašně lidi tady okolo a je vidět, že i Žernováci mají velice dobře připravenou.
2: No tedy, chválíme Žernováky, máte ji prý velice dobře vychovanou a připravenou, takže přejeme hodně štěstí.
0: Posíláme do Žernova písničku.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Věřte, nevěřte. Věřte, nevěřte.
1: Ano, soutěž Českého rozhlasu, kterou jste zvyklí slýchat vždycky dopoledne. No, mohli bychom třeba tvrdit, že tvrdíme, že jeden z nás, buď Zdeněk nebo Lada, má dneska narozeniny, věříte, nevěříte, a necháme vás v napětí. To nebude naše soutěžní otázka.
2: Ne, protože je stále s námi ředitelka chov servisu Stanislava Ervová a my jsme si říkali, paní ředitelko, že to pěkně necháme na vás tu dnešní soutěžní otázku, ale než se tak stane, tak my bychom měli říct pravidla, jaká jsou pro soutěž pro ty, kteří s námi třeba dnes budou hrát poprvé.
1: Takže paní ředitelka teď bude něco tvrdit a vy buď budete věřit, nebo nebudete věřit. Tři z vás mají šanci to říct živě do vysílání na číslo 726464646 a další, kteří se nedovolají, tak napsat na e-maily studio.pardubice@rozhlas.cz nebo studio.hradec@rozhlas.cz. A cenou je pro dnešek Lado Tramtarada.
2: Bude to samozřejmě jako pokaždé dárkový balíček tady z zemědělského družstva Mžany, protože ti jsou organizátoři téhle soutěže. Takže jestli to bude africký sumeček nebo regionální potraviny, uvidíte, nechte se překvapit. Zkrátka bude to krásný dárkový balíček tady odtud.
1: Tím pádem připomínáme, že vysíláme živě ze zemědělského dne Mžany celé 3 hodiny. Tak a paní ředitelko, já bych navrhoval, abyste tvrdila něco, co se týká téhle soutěže Miss Kráva, jak jsem si ji pracovně označil. My jsme mluvili o tom, že je tu celá řada kritérií, podle kterých se hodnotí. Můžeme některé říct?
3: Tak určitě mezi ty kritéria, které tady jsou, je tělesný rámec, je vemeno, jsou nohy a třeba denní dojivost?
1: Tak.
2: To je jako u mis, krásné nohy.
1: A víte co, ty nohy a tohle, to je prostě pravda, to vám řekneme. Ale ta denní dojivost, je to kritérium nebo to není kritérium? Paní ředitelka tvrdí, že se hodnotí i denní dojivost. Tak a teď je na vás, abyste řekli, zda tomu věříte nebo nevěříte. Telefonisté právě teď 726464646. Zdá se, že bychom už mohli být s někým ve spojení. Tady jsou Lada a Zdeněk.
2: Halo, halo.
4: Dobrý den, tady je Marijská Stich.
2: Tak paní Marie, věříte tomu, ano, že dojivost je jedním z kritérií právě toho hodnocení tady u té mis sympatie, mis krávy? Takže věříte, ano?
4: Budu věřit, to je buď a nebo.
2: Dobře, a byla jste tady někdy na výstavě, nebo zajímáte se o zemědělství nějak, nebo v něm pracujete třeba, nebo jste pracovala?
4: No tak tam jsem nebyla, určitě by se mi tam líbilo, rodiče měli malý hospodářství, takže vím, o čem se mluví. Ale teď jsem důchodkyně do spruku.
2: Ano, ano, tak my mnohokrát děkujeme. Mějte se hezky a uvidíme, jestli jste se strefila do černého. Mějte se krásně.
1: Naslyšenou. To byla paní Marie z Chrasti, u které si píšeme ano, že věřila, že jedním z kritérií tady soutěže o nejkrásnější a nejlepší krávu je i ta denní dojivost. Posluchač nebo posluchačka číslo 2, slyšíme vás tady v Mžanech. Dobrý den.
5: Dobrý den, jestli to jsem já, Jiřina.
1: Jste to vy. Paní Jiřino, odkud voláte?
5: Já z Horní Radechovy.
1: Kolik máte v Horní Radechové krav?
5: No, nevím, ale kravín tady je.
1: Je tam kravín, dobře. A teď jde o to, jestli...
2: Paní ředitelko, nejsou tady také dnes na té soutěžní
3: cestě? Ne, Horní Radechová tady
2: není. Tak příště.
1: Ale máme tu posluchačku Jiřinu, která teda teď řekne ano nebo ne.
5: Já asi nevěřím, já myslím ty nohy, že prostě hlavně ta dojivost, vzhled a dojivost.
1: No my tvrdíme, že dojivost je jedním z kritérií, tak věříte tomu nebo nevěříte?
5: Věřím.
1: Věříte, takže druhé ano, loučíme se s Horní Radechovou, ať se daří.
2: Naschledanou. A ještě jednoho posluchače pozdravíme, věřte, nevěřte, dobrý den. Ano, slyšíme se. Kdo
6: dobrý
2: volá?
6: Den, já vás tam zdravím, tady Tomáš Drače. Radeč. Radeč, Úpice.
1: Radeč u Úpice bude věřit nebo ne?
6: Já nevěřím, je to kritérium soudorodosti, já musím sedět.
1: Jo, že jsme si to prostě tady vymysleli, tvrdíte úplně, jo? Že tam vůbec to mléko nehraje roli.
6: Netvrdím úplně.
2: Vy nevěříte paní ředitelce.
1: No, dobře.
6: Možná dobře. Šálí, no.
2: Uvidíme, zeptáme se jí na to za malou chvíli.
1: To byl pan Tomáš, pamatuju si to dobře.
6: Jo,
1: Tomáš, jo. Já, jak řeknete jméno, tak ho hned zapomenu. Pan Tomáš, takže tam si píšeme ne. červeně fixou si to tady značím, jo? Jo, paní ředitelka mě ji půjčuje, podívejte, ta je rychlá, to se pozná paní ředitelka šikovna. Píšu
2: já
1: si
2: mám
1: ne.
2: Dvakrát, ano, ty máš jednou ne, dobře.
1: Výborně. Pane Tomáši, ať se daří, nashledanou.
2: Jo, tak to byly tři telefony. Tak a teď tedy ta e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz nebo studio.pardubice@rozhlas.cz. Těšíme se na vaše e-maily a pokud jste byli někdy na té zemědělské výstavě, napište nám, budeme velice rádi, anebo i na to, jak se díváte na zemědělství, jestli náhodou v zemědělství nepracujete a jaký k němu máte vztah.
1: A fouká tady strašně. Já zase mám
2: jdeme
1: ruku tady
2: papíry.
1: Na kdejakém papíru, tak nám dejte prostor, příjemný poslech.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Jedem, tohle slovo se k nám ozvalo do sluchátek na zemědělském dnu Mžany z naší režie ve studiu. Jsme propojeni do celých východních Čech, včetně paní ředitelky chovservisu, paní Ervové. Tak paní ředitelka tady tvrdila velmi sebevědomně, že jednou z kategorií pro tu soutěž o nejkrávu tady na tomhle báječném dnu je denní dojivost, paní ředitelko. Zatím to neříkejte, jestli to je pravda nebo ne. Lada už má odpovědi.
1: My se podíváme, no teď mi tady přistála krásná odpověď. Dobrý den, dnes vám věřím, kdo by nevěřil paní ředitelce. Přidávám ještě vzpomínku na návštěvu Kravína. Bylo to na chmelové brigádě, kdy jsme s kamarádkou objevovali okolí. Zašli jsme i do Kravína. Od té doby vím, že když kráva zvedá ocas, je nutno rychle utéci. Oblečení jsme museli dlouho větrat. Hezký den vám přeje Jarmila Korytenská z Trutnova, takže děkujeme i za tu vzpomínku.
0: No, ten postřeh s tím ocasem, to je asi důležitý postřeh, ne?
2: To
0: z praxe můžete potvrdit.
2: To je určitě správný postřeh.
0: A je to varování, které je zjevné, když vás třeba pokaká pták, tak tam to neovlivníte. U krávy můžete ještě stačit uskočit. Výborně.
2: Určitě.
0: Pak tady píše paní Pavlína, určitě musí být i kvalita mléka, když má být nejlepší, tak se vším všudy. Taky jsme měli kravičku. Děkujeme, paní Pavlíno. Máš tam ještě něco, Lado?
1: Ano, krásné, milí moderátoři a milí zemědělci, já vám dnes věřit nebudu zvýrazněno. Jsem absolvent zemědělské ekonomické školy v Novém Bydžově.

0: Vím třídního profesora, je Vondráčka, je mu 94 let. Tam jsme se učili, že hlavním kritériem kvality kravičky je dojivost, to si pamatuju. Dnes však jde o misku a to je hlavně o exteriéru. Přeji, ať vyhraje ta nejkrásnější a nejsympatičtější. Sama jsem se této akce zúčastnila před několika lety.
1: Počkej, které?
0: Byla jsem totiž akcionářkou zemědělské společnosti Mžany. Super. Fandím jim a hlavně panu Homoláčovi, paní Hanka Strutnová. Ne,
1: paní Jarka ještě napsala, dobrý den, budu věřit, v zemědělství jsem pracovala celý život, já jsem tušil, že se nám tu sejdou příznivci zemědělství. V rostlinné výrobě moje maminka se starala o odstavená telátka a my děti jsme tam trávili každou volnou chvilku nezapomenutelně dětství, píše paní Jarka, tak to se krásně čte, že jo?
0: Ano, paní Zdeňka z Podzvičinska, dobrý den, poslouchám denně vaše vysílání, nedá mi to, musím napsat, jsem z Podzvičinska, kravičky tady v okolí spásají louky, ale denní dojivost si myslím, že do této soutěže nepatří. Krásný letní den, Zdeňka.
1: Děkujem. Balíček, balíček, balíček, balíček.
0: Co bude balík?
1: To je balík, získává moje jmenovkyně, není to protekce, ale líbí se mi to samozřejmě, paní Zdeňka z Podzvičinska, to je jak z nějaké básně. Paní Zdeňko, fanfára pro vás, je to vaše, protože jste nesouhlasila správně, víte, paní ředitelko.
2: Říkám to správně a nemělo se mě věřit.
0: No já nevím, jestli třeba organizátor ještě nepřemluvíme, ne tedy, aby změnili kritéria, ale že by mohli dát třeba víc balíčku, takže třeba ještě někdo ve
2: hře bude. Já myslím, že je nepřemluvíme, protože tady na soutěži se hlavně řeší exteriér, to znamená, že je potřeba, aby ta kráva měla, nebo ta plemenice měla plné vemínko, to ano, ale určitě kritériem dojivost na této soutěži není.
1: Je ke cti paní ředitelce, že jsme ji do tohoto tvrzení vysloveně natlačili. Ona s tím nepřišla, my jsme jí to vymysleli a řekli jsme jí, že bude lhát.
0: Tak, ale paní ředitelko, než se tady rozloučíme, vítězi blahopřejeme nebo vítězce, my jsme ještě nepředstavili ten chov servis, jehož jste ředitelkou. Pojďme alespoň krátce našim posluchačům říci, co všechno vlastně chov servis je.
2: Tak krátce chov servisu. Musím říci, že my jsme především plemenáři, děláme šlechtění české straky ve spolupráci se společností Plemo. Děláme inseminace, děláme kontrolu užitkovosti u krav, máme dvě inseminační stanice kanců a musím říct si na rovinu, že takovým největší naší divizí je divize torohlavečinník, což je masokombinát. Mm-hmm. Pro nás obrovská výhoda, protože v minulých letech bylo nedostatek hovězího a tím, že my jsme navázaní ve službách na zemědělce, tak musím říci, že sice nebylo jednoduché, ale bíky na porážku jsme na hlavečník vždycky získali, takže tím chci poděkovat všem našim stálým dodavatelům, nesmírně si toho vážíme a my jsme vždycky měli takový heslo, že poskytujeme služby od spermie až po biftek.
1: No to je pěkné.
2: Takže by se byla ráda, aby to bylo i tak nadále.
0: I nadále. Netrápí vás také ty podmínky letošního roku, protože to obrovské sucho dělá zemědělcům opravdu velké problémy?
2: Samozřejmě, že trápí, protože jestli si někdo myslí, že to služby nepostihne, tak samozřejmě postihne, protože k tomu, aby my jsme si jako služba měli dobře a mohli dělat svoji práci, musí se mít dobře zemědělci. Poskytujeme jim služby a samozřejmě, že pokud se šetří, tak se šetří nejdříve na službách. A jestliže je nastartovaná třeba nějaká plemenařina, nějaký odborní činnosti, tak pak samotný řetězec se přeruší a je to obrovská škoda. Ale rozumím tomu, protože já jsem 20 let dělala na zemědělském podniku a vím, že to je značně náročný, takže duší jsem zemědělec a chápu, jaký problémy to přináší. Hmm.
1: To bylo ale pěkné popovídání, které jsme tu měli v živém vysílání Českého rozhlasu ze zemědělského dne v Sověticích. Ten zemědělský den se jmenuje Zemědělský den Mžany. Tak vám, paní ředitelko, děkujeme. Skoro vás nechci jako ani pustit, jo? To bylo tak příjemné.
0: No ale tak
1: s vámi.
0: Paní ředitelka je také jednou z rozhodčích, takže my ji musíme pustit. To by nám neodpustili organizátoři zase, takže třeba zase příště, protože po 11. hodině by nás měl navštívit ministr zemědělství Martin Šebestián, měl by tady být také zástupci Královéhradeckého kraje, takže já si myslím, že paní ředitelka bude ráda, když jí poděkujeme a když se vrátí do právě toho stanu, kde budete rozhodovat o té nejkravičce.
1: Stanislava Ergová, nashledanou.
2: Nashledanou a děkuji za pozvání.
1: No a měli bychom se taky pohlédnout za zástupci Pardubického kraje. Já vím, že někde tady je šéfka agrárníků v Pardubickém kraji Vanda Rektorisová, tak já jdu hned napsat, jestli sem jako nezaskočí. Tak do našeho
0: stavu. Tak jdeme na to.

0: Ahoj.
1: Ahoj. Jedeme dál ve vysílání Českého rozhlasu. Vidím tady i bývalého hitmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka. Zdraví se s kolegy. A my jsme tady v živém vysílání ze zemědělského dne Mžany. V těch všech stáncích rozhlížíme se. Pojď, Lado, pojď. Já vím, že to není tvůj šálek kávy, že ty jsi spíš přes ty kravičky.
2: Já jsem se tady zdravila s
1: Martinem Červíčkem.
2: Ano, a dalšími tady, tak.
1: Tak, stojíme tady před technikou, tady totiž jsou nejen dobroty a ty krávy, ale taky různá technika. Možná tady jeden z obsluhy říká, nebudu mluvit, dobře, tak...
2: No, projížděl se tady na tom traktůrku krásném, nechceš to zde do vyzkoušet?
1: Ne, to
2: spíš nějakou atrakce.
1: To by pan asi nebyl rád, kdybych mu s tím odjel, ale je to jako vlastně takový traktůrek, kdybychom aspoň věděli, co to je, viď?
2: Já se zkusím zeptat, třeba někoho přemluvíme.
1: Počkej.
2: Se tady ne. Přimíchám. No. Kluci by chtěli dělat rozhovor, ale ty by asi nevěděli.
1: Tohle je automatická zekačka.
2: Dobrý den. Ty nám představit tu techniku, která tady je. Tady váš kolega nechtěl moc mluvit, ale nás zajímá třeba...
1: Co je tamhle to totiž nás zajímá?
3: Tohle to je vlastně zirotraktůrek, který vám je schopný pracovat už 8 hodin denně a bez benzínu, bez smradu. Je to čistě akumulátorový stroj. Slouží to na mulčování velkých ploch a dá se to využít v komunální službách, v rekreačních oblastech a všude, kde člověk nechce dělat hluk a ničit přírodu. A
2: má na sobě, to nádherně.
1: Má na sobě takový rám, takovou slavobránu, která bliká. Na co to je?
3: To je v podstatě jenom jakoby světlo, designové provedení, aby bylo vidět, že třeba ten stroj zrovna pracuje, nebo že jede, nebo že je připravený k provozu.
1: A tady kolega představuje zájemcům sekačku, předpokládám, že je to sekačka,
3: ano.
1: Která všechna asi udělá úplně sama, ne?
3: To je už robotická sekačka, ta by se vám zase hodila na zahradu, pokud máte nějaký domeček rodinný, máte tam svoji zahrádku a chcete si užít odpoledne kávičky a ne lítat sekačkou a smrdět tam a dělat hluk sousedoj, tak si v pohodě pustíte tuhle tu hračku a ta vám to sama poseče a nemusíte ani nikam odvážet tu trávu. Ta zůstane, přirozeně vám prohnojí trávník a nevysychá vám
1: to
3: dekaně.
1: Počkejte, že to poseká, zůstane to tam ležet a je to tak najemno, že ano. To nepřekáží.
3: No, tahle ta sekačka v podstatě seče furt 24 hodin 7, 24, 7 a ta tráva se usekne třeba milimetr až 3 milimetry vám usekne, zůstane na tom, na té trávě, na zemi a vlastně i zamezuje sluníčku, aby ta tráva tolik nevysychala a přirozeně to prohnojí. Takže to vůbec vlastně nevidíte, že to je posekaný, že tam něco zůstalo. Máte furt krásný trávníček.
1: No, takhle bych měl přistupovat ke své hlavě. Taky bych si to měl prostě holit strojkem každý den, aby to nebylo tolik práce jako pak po týdnu.
2: No, mně se líbí tamhle ta sekačka, u ní jsme se také fotili, protože mě docela baví jezdit se sekačkou, takže ta je také už taková novější.
3: Je to určitě novější sekačka, to je, ale bohužel za ní musíte chodit.
2: No, ale to nevadí, zase člověk schodí nějaké to kilo.
3: Zase ideálně třeba na chalupu, když máte nějaký pozemek, přijedete tam jednou za týden, vytáhnete tuhle tu sekačku, nechcete tam hlučit zase nikomu, trošku ošetřit tu přírodu, takže vytáhnete tuhle tu akumulátorovou sekačku a ta vám to taky krásně poseče, neděláte hluk a nemusíte se starat s nějakým benzínem, nemusíte se starat o výměnu voleje a o nějaký servisy.
2: Paráda, začnu o tom přemýšlet.
1: No výborně, za námi motorové pily, bylo by toho moc, ano, ale musíme se s panem
3: Michalem Novákem
2: rozloučit.
1: Děkujeme,
2: takže děkujeme, moc děkujeme.
3: Mějte se hezky, nashledanou.
1: No, prostě Nováci jsou všude, jeden vás taky zdraví, Zdeněk Novák, k tomu Lada Klokočníková.
2: Já Nováková zatím nejsem.
1: A nebudeš, troufám si tvrdit, to bych asi něco o tom věděl. Tak, a koukám se na hodiny, teď je 10:55 téměř, dáme si muziku a pak po 11. si myslím, budeš tak trochu přítelkyně pana ministra.
2: No ano, máme domluvenou schůzku v 11:10.
1: Výborně. Tak jo, tak poslouchejte dál vysílání ze zemědělského dne Mžany.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Jičín draží další pozemky pro rodinné domy v lokalitě Kasárna. Český prezident i premiér odsoudili útok na obytný dům v Rumunsku. Josef Dostál se chystá na mistrovství Evropy rychlostních kanoistů a dnes bude maximálně 25 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré dopoledne. V Jičíně začíná dražba městských pozemků pro stavbu rodinných a bytových domů v historickém vojenském areálu. Na 10 hektarech u Valštejnské Lipové aleje by mělo vzniknout přibližně 200 bytů a za prodej parcel by město mohlo získat stovky milionů korun. Mělo by se mu tak vrátit 274 milionů, které investovalo do infrastruktury v této oblasti. Elektronická dražba potrvá do 9. června. Podrobnosti doplňuje mluvčí radnice Jan Jireš.
2: Každý pozemek bude dražen elektronicky a zvlášť s tím, že každý pozemek má stanovený přesný čas dražby. K prodeji je určeno 34 pozemků pro rodinné domy.
1: V Královéhradeckém kraji voda v přírodních i umělých koupalištích podle pondělních rozborů většinou vyhovuje. Vyplynulo to z informací, které poprvé v aktuální sezóně na webu zveřejnila krajská hygienická stanice. Voda vhodná ke koupání je ve vodní nádrži Rozkoš na Náchodsku a v koupališti Dachova u Hořic na Jičínsku. I přes zvýšenou koncentraci chlorofilu A a snížené průhlednosti voda vyhovuje i v oborském rybníku Vinolicích na Jičínsku. Zhoršená kvalita vody je v koupališti Stříbrný rybník na okraji Hradce Králové. Se doporučují lidem, aby se po koupání osprchovali. Prezident Petr Pavel označil útok na obytný dům v Rumunsku za zcela nepřijatelný. Napsal to na sociální síti X. Podle Bukurešti za úderem stojí Rusko, které v té době útočilo na Ukrajinu. Pavel zároveň podpořil apel rumunského prezidenta Nikušora Dana na silnou mezinárodní odpověď. Situaci odsoudil i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dodal, že Česko stojí při aliančních partnerech. Proti útoku se vymezilo i české ministerstvo zahraničí a zástupci opozičních stran.
0: Sport.
1: Kajakář Josef Dostál se připravuje na evropský šampionát rychlostních kanoistů. Zlatý olympijský medailista z Paříže se představí na mistrovství v Portugalsku, které začne 10. června, i kvůli kvalifikaci na olympijské hry 2028 v Los Angeles. Pravidla pro účast se totiž změnily a Dostál tak musí absolvovat víc závodů.
3: Já jsem dřív hrozně těšil z toho, že jsem se dokázal připravit na jeden závod za sezonu, který jsem opravdu dokázal jet výborně. Teď se ta situace trošku změnila, musím se soustředit právě na všechny závody. Já bych raději byl doma s rodinou. Na druhou stranu si říkám, že změna je prostě patří k životu a budu se na to muset adaptovat a nebo skončit, no tak se zkouším adaptovat.
0: Počasí.
1: Dnes bude slunečno, čekáme jasno nebo skoro jasno, ke konci dne pak přibývání oblačnosti od západu. Teplotní maxima 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19, vítr fouká slabý proměnlivý nebo severozápadní a biozátěž je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Náchodsku dejte pozor na křižovatce silnic mezi obcemi Zliv a Žernov. Provoz tam komplikuje nehoda dodávky a motorky. Na místě jsou záchranáři. A na Trutnovsku je kvůli stavebním pracím až do konce letních prázdnin uzavřena silnice mezi obcemi Kuks a Stanovice. Objízdná trasa vede přes Koustníkovo hradiště a Žireč. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pokračuje vysílání Českého rozhlasu, živé vysílání ze zemědělského dne Mžany, středisko Sovětice. Jak jsem říkal, vítr vane hodně, to tady fouká a to je vlastně příjemné. Když jsme tady byli před 2 lety, tak bylo, myslím, nesnesitelné vedro.
5: Ano, ano, ale prý foukalo i včera a dalo jim hodně práce všechny ty stany tady pořádně rozmístit. Kotvy. Dnes už je to celkem na pohodu. Je to tady na pohodu i teď předpolednem, protože soutěž stále pokračuje, tak my se možná do té 12. hodiny Zdeňku dozvíme, jaká je ta mis sympatie a nejkrásnější a nejlepší prvotelka, druhotelka.
4: Tak nemluvíme o agrárnicích, ale o kravičkách samozřejmě. Tahle soutěž se tady koná a já doufám, že až si popovídáme s panem ministrem a taky představiteli agrární komory o zemědělství, o tom suchu třeba, takže vyjde čas na to, abychom vpluli mezi ty stánky a tam si třeba ochutnali jahody, koláče, co tam ještě měli dobrého, maso tady vonilo.
5: No, je toho hodně, jsou to samé regionální potraviny, ty nejlepší oceněné, takže doufám, že bude čas vám je také ještě představit, protože jsme to slíbili už po té 9. hodině. Tak co teď? Půjdeme hledat toho pana ministra.
4: No já ho tamhle vidím. Už se vybavuje s někým, ale bude se vybavovat pěkně s námi. Tak příjemný poslech.
5: Za malou chvíli.

0: Ladíte živé vysílání Českého rozhlasu, pěkně vás zdraví Lada Klokočníková.
1: A Zdeněk Novák.
0: Vysíláme tedy ze zemědělského dne v Mžanech. Prosvištěli jsme to tady už mezi těmi sekačkami, nahlédli jsme mezi nejkrásnější krávy. Mimochodem, jak pak to tam asi teď vypadá?
1: No, stále se tam, jak se dívám, stále se tam hodnotí, takže to vypadá, že do té 12. hodiny bychom to mohli stihnout. No a co bychom ještě okomentovali? Chceme se podívat na ty regionální potraviny, protože těch stánků je to obrovské množství, takže Zdeněk bude ochutnávat, ale až za chviličku.
0: No
1: a v téhle té hodině bychom vám ještě rádi, Zdeno, nedošlo na Pardubický kraj, tak bychom také mohli představit Agrární komoru Pardubickou, takže viděla jsem tady taky zástupce.
0: Ano, její ředitelku Vandu Rektorisovou a taky pana předsedu představenstva. A teď už tady vítáme pana ministra. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ministr zemědělství České republiky Martin Šebestián v živém vysílání a rozhlíží se tu, ale do toho asi něco hasí, co?
2: Ne, jenom jsme řešili zase látky, zakazování látek z pohledu státní zemědělské a potravinářské inspekce. Ještě jsme to řešili na úrovni vlády, takže takový krátkej brief.
0: Jo, že něco bude zakázáno nově?
2: Ne. Spíš jsme řešili současný stav a způsob provádění kontrol.
1: No, my jsme mysleli, že budeme první, no tak dobře. Pane ministře, rezonují tady témata, my jsme o tom už dnes od 9. hodiny mluvili, sucho, zadržování vody v krajině, dotační politika. Jak může tady ministerstvo zemědělství pomoci?
0: S tím suchem především, to je teď asi problém
2: tak,
0: číslo jedno.
2: Vidíte to prostě, co se děje v té přírodě, jednou máme vody moc, jednou máme vody málo, takže jde hlavně o to pracovat na těch stabilních dlouhodobých programech, aby jsme se s těmito výkyvy dokázali poradit a my samozřejmě máme programy, které dokáží krýt škody, které jsou větší než 30% ztrát vždycky v té dané komoditě. Z pohledu sucha i mrazu, které u nás byly, vlastně jednáme a už jsme vlastně dojednali využití krizové rezervy Evropské unie a tyto škody se vždy sčítají až po sezóně, takže vlastně jsme i otevřeli systém, kde se ty škody budou zanášet, zatím jenom promrazy a zveřejnili jsme vlastně od 11.5. zveřejňujeme sadu opatření, co vlastně zemědělci třeba kvůli suchu nemusí dodržovat a jak mají hospodařit. No a uvidíme, jestli začne pršet nebo ne. Všichni si to čekáme.
0: Nechci malovat čerta na zeď samozřejmě, ale to východisko není dobré vzhledem k vlahovému deficitu a ke stavu podzemních vod, takže myslíte, že jste připraveni i na to, kdyby to bylo hodně špatné, kdyby třeba bylo rekordní sucho přes léto?
2: Já myslím, že na to připraveni jsme, musíme to prostě řešit, bude to na jednání zemědělců, mě a samozřejmě vlády. Bavíme se o tom, informoval jsem o tom i pana premiéra a vlastně i zástupci zemědělců požádali už o schůzku, takže určitě to budeme řešit a já bych ještě chtěl dodat, že my musíme dál pracovat na tom zachycávání vody vlastně v krajině. Česká republika poměrně dobře řeší tu retenci těma drobnýma opatřeníma, ale vlastně z pohledu těch velkých staveb, kterých je v současné době naplánováno 20, tak se vlastně za posledních 30 let nic nepostavilo. Pořád se to odkládá a vlastně ten poměrně, řekl bych, vodohospodářský blahobyt, který pořád ještě máme, vlastně je na úkor nebo díky té práci našich předků a my jsme v tomhle měli pokračovat.
0: Je potřeba myslet koncepčně dopředu, přesně, aby zase tak naše generace po nás si řekli, udělali proto něco. No ale pověste, pojďme od toho sucha sem do toho úrodného místa dobrot a krav a strojů, co už jste si prohlédl, jaký máte pocit?
2: No tak já to tady znám, tu akci, jsem tady po několikáté, takže jsem hrozně rád, že to tady pan ředitel Homláč dělá a s Lučkem vždycky jsem rád, když se můžu setkat, protože to je takový ten zemědělec, který je aktivní, který chce prostě vytvářet přidanou hodnotu, chce se starat o tu krajinu, chce chovat zvířata a mně se moc líbí ten koncept této akce zaměřený na děti,
0: na školy, na
2: tu edukaci a je to hrozně fajn.
1: Kdybychom se ještě zastavili u tolik diskutovaných dotací, na co vlastně, co zemědělství, ministr zemědělství, na co dává důraz právě při tom rozhodování, kam ty dotace půjdou?
2: Tak ty dotační programy nemůžou být dělaný ad hoc. My je máme dlouhodobé, takže ty zemědělské dotace evropské vlastně nám běží v 7letých programech.
0: Vy nejste ten, který rozhodne, že jo?
2: Ano, a já jsem hlavně rád, když se takovýto programy vlastně dohodnou s celou tou zemědělskou obcí, protože si myslím, že je to důležitý. A já chci za sebe víc jakoby podporovat tu, jak už jsem řekl, tu přidanou hodnotu. Česká republika trpí tím, že hodně moc snížila počty zvířat, máme nízkou intenzitu živočišné výroby, jenom 0,38 BDE, to je to zvíře na hektar, a naproti evropskému průměru, který se nám pohybuje někde 0,8 až 1, jsou státy, které mají ty živočišné výroby několikanásobně víc než u nás, pak našim zemědělcům chybí příjmy a jsou více závislí na dotacích. Máme velký vývoz obilovin a velký zase dovoz masa zpátky a tak dále. Tady ten systém je podle mého názoru špatný, dlouhodobě neudržitelný a budu rád, když se nám ho společnými silami se zemědělskými nevládními organizacemi a potravinářskými podaří změnit.
0: Martin Šebestián, ministr zemědělství, v živém vysílání tady na Zemědělském dnu Mžany. My vám moc děkujeme a nechceme zdržovat, abyste se mohl setkat s dalšími vašimi ovečkami a třeba se i pokochat sám osobně.
2: Tak jo,
1: děkujeme. Mějte se pěkně.
0: Na shledanou.
2: Hezký den všem.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: pokračujeme ve vysílání ze zemědělského dnem ženy, tak měli jsme tu oddychová témata, kdy to tu bučelo hodně nahlas, třeba při té soutěži nejlepší kráva. Pak přišel pan ministr, to bylo trochu vážnější, mluvili jsme o suchu. Teď tu vítám zase pro změnu, jsme na hradecké půdě, tak zástupce sousední regionální agrární komory Pardubického kraje, Vanda Rektorisová, ředitelka.
1: Dobrý den.
0: A představí se nám i její kolega, vlastně šéf.
1: Leoš Říha,
2: předseda regionální agrární komory. Říha jméno mé.
0: Šéf představenstva, že máte předsedu a ředitelku.
2: Ano.
0: Tak a rozumíte si, usmíváte se, takže jde vám to.
1: Určitě.
0: Tenhle tandem. No, viděl jsem, Vanda je sice ředitelka, ale Vanda je tady taky jedna její kolegyně, co v té soutěži?
1: No přesně, je to prvotelka, takže je o mnoho mladší. A je krásná. Katýma kravičkama tam se výjímá, protože je taková krémová, bílá, taková...
0: Jo, tak to je ona.
1: Kapučí, no.
0: Jak jsem říkal, že nevypadá jako ano, stračena, ale je to stračena.
1: To my ženy oceníme.
0: Vanda, výborně.
3: No, třeba to bude tam i sympatie.
0: Jo, no a když ne, tak my tady máme jednu u mikrofonu, aby nám řekla za prvé, teda co Pardubický kraj a sucho. Bavili jsme se o tom z republikového hlediska, ale co Pardubický a vlastně i Hradecký kraj a sucho. Je rozdíl mezi tím srážkovým deficitem v obou krajích, nebo je to vyprahlé oboje?
1: Tak vždycky je to o té lokalitě a i v rámci kraje je to lokálně úplně jinak. Jinak spadne té vody na těch horách, jinak dole. A musím říct, že v Pardubickém kraji máme strašně rozmanitý jakoby půdy. Jsou tam od jílových, pískových, kamenitých, takže prostě fakt jako je to velmi, velmi lokální, ale samozřejmě unblock sucho trápí asi celou republiku.
3: Mm-hmm. Dá se říct, že je nějaký velký rozdíl i co se týká zemědělství a té živočišná rostlinné výroby mezi Pardubicemi a Hradcem?
1: Určitě, ono to zase souvisí s tou lokalitou, nadmořskou výškou a tím terénem a musím říct, že Pardubický kraj se pyšní, že se dostává do té trojky, co se týká nejvíce jako živočišné výroby zrovna kraviček, proto jsme i tady a proto i třeba tady vlastně na vaší půdě Hradec Králové se tady představují firmy, které jsou vlastně z našeho regionu, z Pardubického kraje.
0: Není tam ostrá čára, není tam ostrá hranice. Předpokládám, že třeba pan předseda je v kontaktu se svým protějškem na Královéhradecku.
2: Nejenom s protějškem, s řadou kolegů. Ta hranice opravdu není žádná úzká. My to bereme hodně východočesky a navíc jsme rádi, že oba ty naše kraje, teďka Pardubický a Hradecký, jsou mezi těmi, kteří drží více to produkční zemědělství, včetně té živočišné, než je třeba ten český průměr.
0: Mm-hmm. Výborně.
3: K čemu podle vás takovéhle výstavy? Je to druhá největší výstava v republice, jak už jsme říkali. Co pro vás, jako pro ředitelku a agrární komory a předsedu tedy, takováhle výstava, takovéhle setkání vlastně znamená?
1: Tak pan předseda si řekne asi víc odborně, protože i on ty krávy doma má, protože mimo jiné to, že je vlastně představitelem nebo zástupcem agrární komory, tak je šéfem zemědělského podniku s živočišnou výrobou a se silnou živočišnou výrobou. A co já můžu říct spíš z toho hlediska jakoby kanceláře a nějaké propagace, tak právě to je to ono. Tady je třeba nádherné to, že sem jezdí školky, školy a že je to propagace toho zemědělství, aby bylo taky vidět, že je to trošku protože ty lidi nevědí, pořád to mají někde jako na periferii, ale že je to velmi jako zajímavý obor, v kterém se vlastně promítají ty moderní trendy, jako v čemkoliv jiným, ta modernizace tam je.
2: A pak je pochopitelně i to setkání, ať už po té rovině lidské mezi námi kolegy a taky po té rovině odborné. Jo, přeci jen jsou tady stánky, je tady řada odborných firm kolem skotu, takže z hlediska propagace ano, já bych řekl, že to je skoro číslo jedna, protože to zemědělství to hodně potřebuje a bylo to opomíjený na to, že to přeci jen je základní životní potřeba, tak si myslím, že propagace je třeba a budiš vám poděkováno tež a zároveň je to teda i o tom kontaktu a i o odborným předání informací.
0: No, Chtěl se zeptat, Lado, já už jsem se chtěl rozloučit, abychom nezdržovali.
3: Ne, já jsem jenom chtěla vědět, kam se podíváte teď, protože jestli budete u toho vyhodnocení těch nejkraviček, anebo jestli máte namířeno právě tamhle k těm stánkům, kam se konečně chceme podívat také my se Zdeňkem, protože on už prý má veliký hlad.
1: Tak my jsme to částečně obešli, částečně ještě to půjdeme obejít a uvidíme, protože máme ještě nějaké jiné povinnosti, ještě vlastně přejíždíme do Orlických hor, jestli vydržíme a dozvíme se třeba tu mis, jestli bude mít jmenovkyně štěstí.
3: Budeme jí tu přát. Takže budeme si pamatovat.
2: Ujít. To si nenecháme ujít.
3: Dobře, tak budeme přát Vandě. Určitě, aby vyhrála. No a Vandě Rektorisové a Leoši Říhovi děkujeme.
0: Loučíme se s Pardubáky.
2: Zdravíme Hradec a tím pádem celý východní Čechy.
0: A zdravíme i Vandu, tu skoro ztračenu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Právo znát své biologické rodiče je jedním ze základních práv člověka. Odborná společnost dlouho neřešila právo dětí na to znát pravdu. Předem děkuji Báře Procházkové za sdílení příběhu o hledání mámy.
2: Pravda je prostě nejlepší, no. My to snesem.
1: Dalším hostem je Barbora Vaňousová, odborná konzultantka ze spolku SEFAM.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání.

0: Živé vysílání Českého rozhlasu, Zemědělský den Bžany, Sovětice. Teď jsme se s Ladou Klokočníkovou rozdělili. Tady je Zdeněk Novák. Já se nacházím v takovém podpůrném stanu, ze kterého se komentuje ta soutěž o nejlepší krávu. Vidím tady i ty jednotlivé ceny, takže ty kategorie jsou Miss Jistota nebo Šampionka výstavy, Nejlepší vemeno, Veteránka výstavy, Miss Sympatie a krásně se tady komentuje. Vy jste byla ta šikovná komentátorka, vidíte?
1: Taky vás ráda vidím.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Představíte se nám?
1: Naďa Macháčková z Chov servisu.
0: Paní Naďo, z Chov servisu, vám to tak šlo? Vy jste měla přehled o každé krávě tady a máte.
1: Snažíme se. Musíme vědět úplně všechno. Kolik dojí, kdy byla narozená, kdy se otelila, úplně všechno.
0: Na průběžné výsledky nevidíte?
1: Průběžné výsledky...
0: Jako co si každý píše ty poznámky?

0: potravináři z Pardubic, velká perníková srdce, takže z den do dorazu to nejdřív. Doufám, že vydrží signál, protože jsem od tebe hodně daleko.
1: Je to v pohodě.
0: Ale teď se tady dívám na střední technickou a řemeslnou školu Nový Bydžov a představ si to, já tady mám dalšího pana Nováka, a to Milana Nováka, pana učitele ze školy. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den. Představte nám tedy ten váš stánek, pane učiteli.
2: Tak my tady máme stánek rozdělený na dvě zóny. Jedno máme aktivity pro děti ze základní škol, kdy mají poznávat bylinky a různé typy pomazánek. A pak tady nabízíme naše výrobky, výrobky našich žáků, slzníků a uzenářů a cukrářů. Takže
0: zájem o školu je?
2: Víceméně ano, vyučujeme řezníky, kuchaře, cukráře a vše navazující obor technolog výroby potravin, a to jsou žáci, kteří tady ty výrobky právě prodávají.
0: Mm-hmm. Takže dá se říct, že se ten zájem zvyšuje, co se týká studium na takovýchto školách?
2: Já si myslím, že je spíše stabilní. U těch samozřejmě jsou obory více preferované, jako jsou cukráři, na druhou stranu řezníků máme v tuto chvíli kolem 20 a v tom celorepublikovém srovnání si myslím, že patříme k té špičce.
0: Tak Zdeněk dorazil, takže tady ti představují mladé řezníky.
3: Ano, já si totiž říkám, že přesně u tohoto stánku, prostě to nejlepší nás vždycky táhne, u tohoto stánku jsme před 2 lety byli a já jsem si tady nakoupil domů i nějaké koláče a tak.
0: Aha, no tak vydá, tak až skončí přenos, tak máš možnost.
3: A nebo už je během, ale to já využiju písničku.
0: Pane učiteli, děkujeme za to, že jste nám představil vaši školu, a my se podíváme dál, protože Zdeňka láká třeba tamhle ta placka s trdelníkem.
2: Rádo se stalo, nashledanou.
3: Jo, takže počkej,
0: pokročíme.
3: Jo,
0: no, pokročíme. Podívej, bramborové placky se syrobem.
3: Mini cukrovar Mžany. Bramborové placky se syrobem jsou fajn, akorát já jsem si nevzal teda peníze, jo, takže tady asi nejde pípnout kartou, budeme se sem muset vrátit.
0: Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Odkud vy jste sem přijeli?
4: My jsme ze Mžan, takže je to kousek přes dvě vesnice, jsme mini cukrovar Mžany, vyrábíme syrop z cukrové řepy.
3: Syrop. To je taková stará poctivá věc, ne? Ta byla dřív hodně, pak to ustalo.
4: Přesně tak. Vařily to ty babičky, které už teda buď nejsou, nebo už to nemají sílu, tak bychom se k tomu vrátili.
0: No a já se dívám, skutečně poctivě tady máte ty brambory nakrájené, voloupané, nastrouhané, mouku, všechno v přímém přenosu tedy.
4: Ano, tak je to takové divadlo i pro zákazníky samozřejmě. A děláme klasicky na kamnech, na kaborkách, na plách.
0: Kolik jich uděláte za ten den?
4: Tak kolem 100, 120 určitě.
3: Hele, kabourky, jo, všimla jsi, kam na kabourky.
0: Kaborky.
3: Kaborky. Dobře, my máme s kolegyní Kabourkovou, totiž v rozhlase. Ale já se zeptám na ten syrop trošku, možná mladší posluchači vůbec nevědí, o co jde, mohla byste nám ten fenomén představit?
4: Je to vlastně syrup z cukrové řepy. Získává se tak, že řepa se nastrouhá, vaří se dlouho ve vodě, čeká se, až se ty látky chutě dostanou do vody, a šťáva se pak redukuje, sváří, až zbyde ten syrop. Je to dost specifická chuť, nedá se to asi k ničemu jinému přirovnat.
3: Já to musím ochutnat teda. Nemáte tady syrop v pumpičce, že bych si jenom líznul? Samozřejmě na placce by byl lepší, ale
4: Počkejte, já
3: si...
4: mám samozřejmě i placku, protože...
3: Jak si říct nenápadně o placku, ale ne, skutečně, já totiž jsem to asi nikdy neměl.
0: Zdeněk se dočká oběda.
3: Počkej.
0: Ale ta placka vypadá úžasně. A dělá se opravdu na těch kaminkách.
3: Je tak.
4: Karamelovou chuť.
3: Já dostávám ten syrop, jenom se zeptám, to je asi hodně zdlouhavé si to připravovat doma, lepší si syrop koupit, co?
4: Syrop se mi ho vaříme zhruba 22 až 25 hodin. To, protože tam
0: ochutnej.
4: 400 litrů šťávy, dostaneme třeba 50 litrů toho syrobu.
3: Jo, to by na energie docela vyšlo draho doma, co něco
4: asi
3: vařit. Teď mě to kape, trošku
0: syrop. Zdeněk ochutnává, placička vypadá tedy lákavě.
3: Mňam.
0: Tak, mňam, no.
3: Jo.
0: Tak já mám pocit, že bude končit přímý přenos. My vám mnohokrát děkujeme.
4: Ježiš, já taky děkuju.
0: A my budeme pokračovat. Zdeňko, ty si dojezd tu placku. Počkej. A já se podívám, když tak vedle, tak protože tam je zase maso z lesa.
3: Já bych se přimluvil o písničku a pak k tomu masu, co?
0: No dobře, chceš jít se mnou,
3: jo,
0: dobře, tak jo, tak písnička, prosím.

0: živě ze Sovětic, ze zemědělského dnem Žany se hlásí stále Lada Klokočníková.
1: Zdeněk Novák.
0: No, jsem opatlený jako malé dítě od toho syrobu.
1: Tak se zatím očisti a já zase nahlížím, já už jsem slíbila, že se zastavíme Maso z lesa, Krušných a Lužických hor a Křivoklátska až na vás stůl. To tady nabízí František Tyrp. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Lesy České republiky, prostě tady máme pěkně v polích.
1: Tak až tedy z Krušných hor.
2: Přijeli jsme k vám z dalekých Krušných hor s nabídkou našich zvěřinových specialit, které si tam vyrábíme v našem středisku. Máme tady v nabídce dva druhy produktů, které můžete ochutnat na grilu.
0: Co si dáte lépe pro nás? Na co nás odhadujete víc? Na ďábelského paroháče zvěřináčka?
1: Anebo... Nebo libového paroháče nebo divočáka se sýrem?
2: Tak záleží, kdo má rád. Když máte rádi pikantní věc, tak ďábelský paroháč je opravdu ďábelský. Grilovací z lesa, tak to je naše vlastně bratwurst, bílá klobása na mnichovský způsob a je výborná, jemná a můžu doporučit.
1: Mm-hmm. Pokolikáte vy tady na výstavě? Letos poprvé?
2: Letos poprvé. Byli jsme sem pozvaný kolegy z Hradce tady z ředitelství a myslím si, že máme úspěch.
0: Chytnete barvičku pěkně, to peče to sluníčko. Proč paroháč? Paroháč, my učíme samozřejmě.
2: Paroháč, protože to je ze zvěře parohaté.
0: Ano.
2: To znamená, že tam je vlastně jelen, srnec, daněk a proto paroháč.
0: Všichni tři jsou tam?
2: Je to mix. Zvěřiny při zpracování vlastně, tak to děláme.
0: Jelen, daněk,
2: srnec.
0: Každé to maso má trošku jinou chuť, jak by se to jako charakterizovalo laikovi?
2: Můžu říct, že to je vlastně libové maso. Mm. Dodáváme tam akorát bůček z prasete domácího, aby tam byl ten tuk. Tuk, jak je známo, je nositel chuti, takže libové maso ze zvěřiny vám dá určitou specifickou chuť. K tomu dáme ten tuk, to tučné, plus výborný koření jednodruhový, který používáme. A pak je z toho ten výsledek, který tady můžete všichni ochutnat.
1: A vidím tam i nějaké ty paštičky nebo naložené maso?
2: Máme tady vlastně trhaný divočák, je to pomalu pečená krkovice, konfitovaná v sádle, plněná do skleniček, je tam to špetka tymiánu, jinak jednoduchý jednodruhový koření, sůl, pepř, česnek, výborná věc, dostali jsme na to ocenění A klasu.
0: Jo, klasa, tak klasa, to je klasa.
2: Jsme se dostali až ke klase, ano.
0: Výborně, no Lado, koukám, že berou karty, to je dobrá zpráva, ani nemusím odcházet, abych si něco dal pro tu peněženku.
1: No, ale nebudeme už zdržovat, protože zájem tady u vašeho stánku je veliký, tak my se podíváme dál. Děkujeme a nashledanou.
0: Ať se daří.
2: Děkuju,
0: nashledanou. A jenom tak pojďme komentovat, Lado, kolem čeho procházíme. Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka. Ano. Houstičky chleba, ano. Pak tady nějaké cukrovinky, příšerky na ochutnání.
1: No tady to nevím, jestli jsou tady, vypadalo by to na Pardubice, protože je to pan Franc a je to tedy jedno větší srdce než druhé.
0: Jo, to jsou takové ty pouťové, jasně. A pak tady máme, hele, netradiční sirupy pro zdraví, nízký obsah cukru. Vypadá to dobře.
1: Ano.
0: Tak. Tady je všechno zdravotní s minimem cukru.
3: Ano.
1: Dobrý den.
0: Co je váš, jak se říká, highlight? Co je vaše top, na co jste hrdý? Co byste nám třeba dali i ochutnat?
3: No, můžete všechno, ale co je naše top, tak je Aronie.
0: Aronie.
1: A to je kde? Kde ji tady vidíme?
0: Černá Aronie, tak...
1: Je to její kouzlo? No.
3: Aronie ve své podstatě je nejsilnější bylinka na cévě. Razantně snižuje cholesterol, krevní tlak, díky jodu působí na štítnou žlázu a díky rutinu, který v pohance působí na cévy, že zpevňuje, ale zvyšuje pružnost. Mm-hmm. Okysličuje mozek, je to výborný pro astmatiky, dlouhodobě má velké výhody pro lidi se schýzou, dodáme to totiž do bohnic.
0: Jo, takže Aronie, no vidíš, my jsme si stěžovali, jo, učitelky, my jsme si stěžovali, že nás trochu bolí oba nohy, co?
1: Takže Aronie.
0: My vám zatím děkujeme, my se ještě stavíme. No a procházíme i kolem rodinné milé mlékárny Hradec Králové, takže mléčko tady je dobré.
1: Ano, no a tady tamhle... jsme prošli kolem nějakého stánku, já nevím, co to bylo za přístroj tady?
0: Jo, počkej, jo, to nevím, to není k jídlu, to mě nezajímá,
1: ale
0: tady je k pití, hele, pivoval, Lindr, Mžany, s nimi jsme, myslím, před pár lety dělali rozhovor, protože pivo, to taky k dobrotám patří. No, mohli bychom si povídat dál a dál, ale já myslím, Lado, že si zase dáme muziku a pak se rozloučíme s panem domácím tady.
1: Já nevím, kolik je hodin,
0: no,
1: řekla.
0: Svítí slunce, nasazují brýle 11.50, no, tak aha, za chvíli nejvyšší čas na poslední vstup.
1: Tak to nevím, jestli stihneme tu mi sympatie, tak se jdem podívat.

0: ředitel statku v Poděbrane.
1: Tak, tak, taková nápověda tady ještě do písničky v živém vysílání Českého rozhlasu ze zemědělského dne Mžany. A my se budeme loučit.
2: Ano, ale než se rozloučíme, tak možná konečně inženýr Luděk Homoláč, organizátor téhleté obrovské akce, druhé největší výstavy v České republice. A co jste mi to napovídal? Kdože vám to teď přijel?
0: No, přijel mi svůj kamarád Honza Kocmánku. Je to z Poděbrad, ze školního statku a je to dlouholetý člověk, který jsem také jezdil a pomáhal nám to tady vybudovat.
1: Školní statek u Poděbrad?
0: Ano.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: No, vy nejste sám, vy tady máte hordu mladíků za sebou.
3: Přesně tak, máme i slečny, je nás tady asi 20 ze zemědělské školy z Poděbrad a ze školního statku. Přijeli jsme sem s našima rukama pracovat a taky jsme dovezli 3 naše kravičky se pochlubit.
1: Pánové, ahoj!
4: Ahoj!
1: Jo, abyste slyšeli.
2: Jo, máte dobré kluky, je to fajn. Tak my vás nebudeme zdržovat a my si tady vyspovídáme pana inženýra Homoláče, protože konečně jste si na nás udělal chvilku. Usmíváte se, jste krásně opálený. To je asi ty 2 hodiny tady na pódiu.
0: Je to tak, ale také posluchači i... Představte si, že i ve Strašově se dělá víno, takže já mám vinohrad a vlastně se o něj starám, takže nejenom, že jsem v zemědělství, ale i vinařství mě zajímá.
2: No teď tedy asi už jste rád, protože všechno dopadlo podle vašich představ, si myslím. Vyhlašují se ty nejlepší kravičky.
1: Veteránka roku teď.
2: Veteránka roku, takže všechno klaplo.
0: Já jsem maximálně spokojen a hlavně cítím výbornou atmosféru a to je to nejdůležitější, to je to poděkování všem těm, kteří na tom spolupracují a moc si vážím, že i s vámi spolupracuji, protože to je fantastický. Každý může slyšet, o čem je to zemědělství a na druhou stranu, když vidím ty návštěvníky, hlavně 800 dětí, tady je vlastně rekord, navštívili tento zemědělský den. Odhaduju, že tady mohlo být 1500 návštěvníků, pan ministr zemědělství i pan hejtman, všichni jsou spokojení, tak co si více přát? Já si jenom přeju, aby také to dál pokračoval a my všichni, i vaši posluchači, se musí trošičku se mnou pomodlit, aby nám zapršelo, protože my zemědělci potřebujeme i déšť.
1: To jsme tady zmiňovali několikrát, jak s panem ministrem, tak třeba s kolegy z Pardubického kraje, že to sucho by bylo potřeba odstranit nějak. No,
2: pane inženýre, kdy si tady dáte tu vaši štamprličku vína? Kdy to z vás všechno spadne, protože přece jenom ještě něco bude teď zapotřebí dokončit do 13. hodiny. Je tady ta výstava a potom tedy všechno uklidit, zpracovat, vyhodnotit.
0: Je to tak a to je všechno to poběží průběžně. Já jsem na své zaměstnance pyšný, na ty, s kterýma spolupracuju, že každý už ví, jakou má svoji roli a je to fantastický. Všem šéfům bych to přál, kteří řídí jakoukoliv firmu a nemusí to být zemědělská firma, může to být stavební firma, průmyslová firma. Ale víte co, já mám i dobrou náladu, protože dneskní den se povedl. Tak jako vy máte hezký dneskní den, tak taky oba dva máme dneska hezký den.
2: No, si ho ještě užijeme.
1: Hezký den, nejlepší má Lada a to je vlastně na závěr, všechno nejlepší.
0: Jo, já jsem to nechtěl provařit.
1: A já jsem si řekl, že to udělám. Jo, takže tady máme narozeninový den, ve kterém se loučíme ze zemědělského dne v Mžanech s panem domácím Lada Klokočníková.
2: Zdeněk Novák, mějte se moc hezky, krásný víkend, no a zase někdy třeba při takové akci, jako byl dnešní zemědělský den Mžany v Sověticích. Naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou a těším se. Děkuju.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V nemocnici Vrchlabí začala stavba pavilonu za 500 milionů. Antimonopolní úřad požádal protiprávně o přístup k datům. Tři čeští tenisté dnes zabojují na Roland Garros o postup do osmifinále. Zbytek dne bude slunečný s teplotami 22 až 25 stupňů. Pěkné páteční poledne vám přeje Alena Brantová. Poklepáním na základní kámen začala dnes ve Vrchlabské nemocnici výstavba pavilonu jednodenní péče a ortopedického oddělení. Stavba má být hotová na konci letošního roku a pro pacienty se otevře na začátku roku příštího. Jde o investici za 522 milionů korun. Nový pavilon by měl výrazně posílit kapacity podkrkonošské nemocnice. Královéhradecký kraj plánuje výstavbu nových učeben pro střední školu služeb, obchodu a gastronomie v Hradci Králové. Nové zázemí má vzniknout v areálu školy v Truhlářské ulici a nahradit původní učebny v Dlouhé ulici. Krajští radní schválili na projekt zhruba 165 milionů korun.
3: Součástí projektu bude demolice jednoho ze stávajících objektů a výstavba nové třípodlažní budovy. V ní vzniknou učebny, kabinety, šatny i hygienické zázemí pro studenty a pedagogy. Druhý objekt v areálu čeká rekonstrukce. Podle vedení kraje mají moderní prostory zatraktivnit studium a nabídnout lepší podmínky pro výuku. Projekt ještě musí potvrdit krajští zastupitelé, kteří budou o investici jednat v červnu. Pokud vše půjde podle plánu, nové učebny by škola mohla využívat v roce 2028. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se už podruhé pokusil získat přístup k údajům o tom, s kým si lidé volali a kde se pohybovali. Sběr takových dat přitom loni označil nejvyšší soud za protiprávní. Úřad proto po kritice požadavek zrušil. Serveru i rozhlas to potvrdil mluvčí úřadu Martin Švanda.
4: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže od uvedeného ustanovení v rámci mezirezortního připomínkového řízení ustoupil a z návrhu novely jej tedy vypustil.
2: Antimonopolní úřad chtěl tuto pravomoc prosadit v novele o své působnosti. Návrh kritizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu i Úřad pro ochranu osobních údajů. Přístup k datům o volání a pohybu teď má policie, zpravodajské služby a Česká národní banka. Vždy k tomu ale potřebují soudní souhlas.
1: Sport.
2: Tři čeští tenisté budou dneska hrát na Roland Garros o postup do osmifinále. Jakub Menčík narazí v Paříži na nasazenou osmičku Alexe de Minora z Austrálie. Turnajová desítka Karolína Muchová se utká se Švýcarkou Teichmannovou a Marie Bousková vyzve Rusku Andrejevovou.
1: Počasí.
2: Bude jasno nebo skoro jasno, později večer polojasno. Na teploměru naměříme 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19. Zafouká slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Náchodsku pozor u obce Žernov, kde se srazila dodávka s motorkou. Teď tam hasiči provádějí vyprošťovací práce. Počítejte s možnými komplikacemi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Příjemné páteční odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Po dopoledním zemědělském dnu přímém přenosu, který jsme nabídli, zdravíme z Havlíčkovy ulice 292 v Hradci Králové. Jsme připraveni nabídnout předvíkendové dobré odpoledne plné zajímavosti, informací, tipů, rozhovorů. Na aviatickou pouť vás budeme zvát, mám domluven rozhovor s ředitelem letového programu, který bude stát opravdu za to. Už jsme vám o tom i ve zprávách a také v našem vysílání říkali. Den v kraji ten zase shrne vše důležité mezi 17. a 18. hodinou. Spojíme se i s meteorologií, abychom věděli, jak před víkendem bude v Královéhradeckém kraji. Na víkend se určitě mnozí těšíte, plány máte, tipy jsou i na našem webu hradec.rozhlas.cz, to můžete nahlédnout, ale tato hodina ta bude patřit vašim vzkazům, pozdravům, možná právě i na víkend. Rádi někoho potěšíte, pozdravíte, aby věděl, že na něj myslíte, a můžete popřát také k svátku nebo k narozeninám písničky od srdce. Využijte té možnosti být originální, někoho pozdravit, potěšit, popřát. Karel Sladký vám přeje krásný den, krásné páteční odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové, a abyste neusnuli, tak si dáme Petra Muka.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Poslední květnový pátek 29. Svátek mají Maximilián, Maxim a Max. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Jeden z největších sportovních stadionů na světě byl otevřen přesně před 60 lety v roce 1966 v mexickém hlavním městě. Dostal název Aztécký stadion a pojme 104 000 diváků. Za pár dní 24. června na něm nastoupí naši fotbalisté k zápasu s domácím týmem Mexika. Výkladní skříň československého nábytku byla v Praze na Pankráci nad stanicí metra Budějovická otevřena před 45 lety v roce 1981.
3: V Domě bytové kultury je pro zákazníky na 11 tisících metrech čtverečních prodejní plochy připraven v 8 podlažích sortiment v současnosti vyráběného nábytku u nás i nábytek z dovozu.
2: Dům bytové kultury.
4: Poptávka daleko převyšuje nabídku, což dokládají i fronty tvořící se v nočních hodinách před vchodem. Dnešní ráno bylo ve znamení boje o kuchyňské linky UKN.
2: I to patřilo k tehdejší kultuře. Před 40 lety v roce 1986 byla před sídlem Evropské komise v Bruselu poprvé slavnostně vyvěšena vlajka Evropské unie se 12 hvězdami, symbolizujícími evropské tradice. Jan Kubice svou zprávu přednesl před 20 lety, jen 4 dny před volbami. Uvedl v ní, že organizovaný zločin pronikl do státní správy.
5: Byl to tedy boj proti části lidí v médiích, proti jednotné frontě zločinců typu Krejčíře, lhářů typu Kubiceho, mocichtivé ODS.
2: Vypukla jedna z největších afér polistopadové politiky. A kulatou 70 dneska slaví sestra Michaela Jacksona LaToya. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: A teď už budeme rozdávat radost písničkami od srdce a když k jim přidáte nějaký milý vzkaz, pozdrav, přání, jenom dobře. Jaké jsou možnosti spojení s námi? studio.hradec@rozhlas.cz A protože jsme na Prahu víkendu, můžete poslat tip i tam od vás na nějakou zajímavou akci, na to, co tam na víkend chystáte. studio.hradec@rozhlas.cz Poslat můžete i krátkou textovou zprávu se vzkazem, pozdravem, tak jako pan Luboš. Napíšete Hradec, uděláte mezeru po mezeře text a odešlete na číslo 900 1104. I vám pěkný víkend, pane Luboši. A nebo se můžete ozvat.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: A ještě jakou hudební nabídku tady máme v písničkách od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové, z čeho můžete vybírat, z jakých interpretů? Bakara, Dalibor Janda, Marek Ztracený, Katapult, Michal David, Celine Dion, Petr Kolář je v nabídce, Naďa Urbánková, Paul McCartney, Jiří Korn nebo Jitka Zelenková. Zdravím paní Jarmilu, která telefonuje z Opatovice, ráda by také někoho potěšila. Hezký den, hezké odpoledne, paní Jarmilo.
3: Dobrý den, tady Jarna Opatovice. Já bych chtěla dát zahrát mojí vnučce, Karolínce Kožené z Čeperky, která slavila včera 26. narozeniny. Tak to jí přeji rodiče hlavně, sestra Anetka, tety Slavinka, Míša s rodinami a všichni, co jí znají. Také kamarádky, kteří s ní za 14 dní dělají diplomku.
1: Pane, takže aby to dopadlo všechno, aby bylo
3: ano,
1: v pohodě.
3: Ano, taky přejeme hodně úspěchu a štěstí.
1: A hlavně žádné nervy hlavně. V pohodě, ono to dopadne,
3: nervy,
1: když
3: ano,
1: už to
3: ano,
1: je až
3: jo.
1: Takto.
3: Tak, teď určitě. Už asi jo.
1: Paní Jarmilo, mějte se hezky, rádi
3: zahrajeme. Děkuji vám pěkně,
1: naschledanou.
3: Naschledanou, vám
1: hrajeme,
3: taky.
1: Hrajeme vnučce, ať ta diplomka dopadne.

0: farná pro vnučku, aby diplomka dopadla, určitě dopadne, hlavně žádné nervy. 15 hodin 19 minut Český rozhlas Hradec Králové s vámi v poledních písničkách od srdce a po 12. hodině vás zdravíme, ať už nás posloucháte kdekoliv ve 12 hodin 19 minut. Co tu pro vás ještě máme, jaká je hudební nabídka? Dalibor Janda, Katapult, Michal David, Celine Dion, Petr Kolář, Naďa Urbánková, Paul McCartney, Jiří Kor, Nitka Zelenková. Krásný hudební výběr. A při pátku zdravím paní Líbu, která se k nám dovolala. Hezké odpoledne.
1: Já vás srdečně zdravím, pane Slavský, a chtěla bych nechat zahrát podle vašeho výběru něco pěkného mému vnukovi, který zakončil úspěšně studium.
0: Chcete mu něco vzkázat, když jste se dovolala?
1: Ne, no to je dobré. Liborku, on asi neposlouchá. On si to pak udělá.
0: Ze záznamu si to najde. Pustí, z audia, no. Určitě. Tak Liborkovi ano. Gratulujeme a posíláme mu písničku, ať zůstane takový, jaký je a daří se mu. Ano. Mějte se hezky, paní Libor.
1: Děkuji vám moc.
0: Krásný
1: děkuji.
0: Den, naslyšenou.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Máme signál.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: O dalekých cestách ptáků, ale i do ptačích říší ve světě. Na cestách s Alenou Klvaňovou, ornitoložkou i cestovatelkou v nahrávce z ptačího parku Josefovské louky u Jaroměře. Kudy vedou ptačí dálnice? Proč by se raději měli vyhnout Maltě? Jakou rychlostí cestují vzduchem a na jaké vzdálenosti? Dovíte se od ženy, která 3 měsíce mapovala ptačí život na Madagaskaru. V pondělním Na cestách jako obvykle po 18. hodině.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně připravíme gnoky s cuketou a bylinkami. Gnoky jsme už dělali několikrát, ovšem tentokrát bude hlavní surovinou italský sýr. Jehož jemná vůně a ještě jemnější chuť nejde ničím nahradit. Už tušíte? Určitě ano. Bude to ricotta.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Michal David dospíval a během toho přišlo další přání na mail studio.hradec@rozhlas.cz od paní Jany. Paní Janu, krásně jste to napsala, tak já to teď přečtu. Hrát budeme pro vaši milovanou maminku Boženku Slavíkovou z České Lípy k jejím krásným 81. narozeninám, které oslavila 18. května. Maminko, přejeme ti hlavně pevné zdraví, máme tě moc rádi. Milující dcera Jana, syn Petra a Alesia a vnoučata Veronika, Tomáš, Nikolo a Pietro. Jana napsala, abychom zahráli paní Božence Slavíkové, jak to teď velmi rádi uděláme. Do České Lípy zdravíme paní Slavíkovou a k těm jejím krásným 81. narozeninám posíláme také hudební dárek.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V pátek 29. května pan Honza telefonuje od České Skalice. Pane Honzo, hezké odpoledne. Koho byste rád potěšil, pozdravil?
2: Já bych rád potěšil paní Janu Strutnová,
1: ano.
2: Která mi taky nechává zahrát, abych se držel. A jestli můžu poprosit, aby mi zavolala, chtěl bych u vás nechat číslo.
1: Můžete, dobře, tak se takto domluvíme, Honzo, třeba vás potěší potom i telefonicky. Písnička je připravena s Celine Dion, jak jste vybral z té nabídky. Tak se držte, jak říká i paní Jana.
2: Můžu to číslo?
1: Ano, vydržte chvíli, já ještě něco povím do vysílání, ano? Buďte trpěliví, díky, vydržte. A ještě pro vysílání to, co napsala Sojka od Krkonoše. Zahrajte všem dobrým, ale i opuštěným nebo osamělým lidem a také čápomilům jen tak pro potěšení. Děkuje Sojka od Krkonoše. Pro potěšení, milá Sojko, hrajeme rádi, posíláme písničku.

0: Hradec Králové, město plné historických škodovek. Hlavní program bude zítra v kempu Stříbrný rybník, ale už to tam nezačíná, od dneška do neděle vstupy je zdarma. Během soboty si můžete také projet historickým autobusem Škoda 706 s přívěsem. Zve vás Škoda Historik Fan Club Hradec Králové. Zveme do kempu Stříbrný rybník, kde to bude sraz historických škodovek. Určitě bude co obdivovat a co si připomenout ode dneška do neděle v kempu Stříbrný rybník, přičemž hlavní program bude právě zítra. A organizátorům této krásné akce škodovkářského srazu posíláme písničku. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

0: Český rozhlas Hradec Králové, páteční písničky od srdce. Zdravím paní Jiřinu na Náchodsko. Hezké odpoledne, paní Jiřino.
1: Já vás taky moc zdravím a přeji krásné odpoledne, i když máte i pracovní.
0: Krásné odpoledne. Máte také nějaké povinnosti dnes, anebo je to odpočinek, pohoda? Při poslechu
1: odpočinek, budu si sednout ven na sluníčko.
0: To uděláte moc dobře. A než půjdete na to sluníčko, pro koho bude písnička, koho potěšíte?
1: A bude to pro všechny a pro všechny, ať mají radost ze života.
0: Tak, to je důležité. Pěkný. Tak tu radost ze života i vám a mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Taky, děkuji, naslyšenou.
0: A hrát budeme také k narozeninám pro Tomáše Júzu a k svátku jeho synovi Vildovi. Jsou z Pardubicka, z Čivic, u Pardubic. Vše nejlepší přejí Ulmanovi z Náchoda, tak zdravíme i pana Tomáše Júzu a jeho syna Vildu.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Šarm. Týdenní.

0: o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A co nás čeká tentokrát? O dobrých skutcích, dovolené a letních koncertech si budou v rubrice Osobnost šarmu povídat se zpěvačkou Magdou Malou. Taky se vypravíme do společnosti, konkrétně na autorskou módní přehlídku návrhářky Jiřiny Tauchmanové. S doktorkou farmacie Eliškou Vencovskou představíme zázračnou moc bylin a s expertem na etiketu Danielem Šmídem probereme další pravidla společenského chování, konkrétně zdrobněliny.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: dáme zahrát těm, kteří chystají muzejní noc v Muzeu a galerii Orlických hor v Rokytnici v Orlických horách. Na internetových stránkách Muzea a galerie Orlických hor jsou podrobnosti. Vedle prohlídky vás čekají doprovodný kulturní program Sýpka se, jak už tradičně otevře návštěvníkům ve večerních hodinách. V případě nepříznivého počasí nebude vadit, protože vevnitř je vždycky příjemně a krásně a takové posezení při svíčkách. To je paráda. Letos je připraven netradiční večer plný pravěkých zážitků, setkání s profesionálním pračlověkem, tak to alespoň slibují v muzejní noci v Muzeu a galerii Orlických hor v Rokytnici v Orlických horách. Čekají vás i ukázky rozdělávání ohně, pravěké oblečení, přípravy jídla i další doprovodný program. Nejenom pro malé, ale i velké. Tak zdravíme a těm, kteří muzejní noc v Muzeu a galerii Orlických hor v Rokytnici v Orlických horách chystají, velmi rádi zahrajeme. Ono těch nocí bude na mnoha místech Královéhradeckého kraje muzejní noc, velmi oblíbená akce, tradiční akce a třeba i noc kostelů také, takže i kostely budou otevřeny na mnoha místech do 23. hodiny, někde do půlnoci. Určitě skvělý tip pro vás. Tak těm všem organizátorům, ale i nadšencům, dobrovolníkům posíláme poslední dnešní písničku od srdce. Ať se vám to vydaří.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Krásné páteční odpoledne Maximilianu, všechno nejlepší k dnešnímu svátku, vám všem hezké předvíkendové chvíle.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: Čas špatně vidíte, tak to vás bude zajímat po 13. hodině setkání s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Dnešní téma pořadu Vesele a zdravě je totiž občasné špatné vidění. Pořad o zdraví a zdravém životním stylu nabídne Český rozhlas Hradec Králové hned po 13. hodině a prostor bude i pro vaše dotazy. Paní doktorka Kateřina Cajthamlová už je připravena, aby vám poradila ohledně občasného špatného vidění po 13. hodině. Český rozhlas Hradec Králové ještě předtím, a to bude už za 5 minut, nabídne zprávy, vše důležité shrneme. Dobré odpoledne přeje Karel Sladký.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Hradecké letiště bude o víkendu patřit aviatické pouti. Na dnešek připadá v Česku takzvaný Den daňové svobody. Fotbalová reprezentace pokračuje v přípravě na blížící se mistrovství světa a pátek zůstane slunečný s teplotami do 25 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. Letiště v Hradci Králové poprvé v historii hostí aviatickou pouť. Na sobotu i neděli připravili pořadatelé pětihodinový program, který doplní řada akcí na ploše letiště. Areál je oba dva dny otevřený od 9 do poledne. Letový program začíná vždy v poledne. Podle ředitele leteckých služeb Hradci Králové Pavla Rinda nabízí hradecké letiště větší možnosti než pardubické, odkud se největší civilní letecká show v Česku přestěhovala.
5: Letiště je prostornější, to znamená i umístění jednotlivých atrakcí a stánků nám nabízelo větší možnosti a tím, že letiště není svázáno pravidly vojenského letiště, taky řekněme některé věci, které by na letišti v Pardubicích nebyly možné, tak u nás šli zrealizovat a šli zrealizovat snáš.
4: Letní koupaliště ve Vamberku právě zahajuje novou sezónu. Návštěvníkům je k dispozici plavecký bazén, dětské brouzdaliště i občerstvení. Provozovatelé letos rozšířili počet lehátek u bazénu a nově nabízejí taky půjčovnu dřevěných lehátek. Areál bude během hlavní sezony otevřený každý den. Na dnešek připadá v Česku takzvaný Den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už začínáme vydělávat peníze na svoje potřeby a ne na financování veřejného sektoru. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy.
6: Mezi evropskými zeměmi i vlastně mezi zeměmi OECD tak vycházíme jako země, která vykazuje nejnižší míru přerozdělení, což je samozřejmě pro poplatníky dobrá zpráva. Německo, můžeme říct, raketově roste směrem k vyšší redistribuci a ještě extrémnější případ je Slovensko.
4: Například Slovensko oslaví Den daňové svobody přesně za měsíc. Sport. Čeští fotbalisté pokračují v přípravě na blížící se mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Dnes trénuje reprezentační výběr 29 hráčů na pražské Letné. Trenéři ještě nominaci zúží o 3 hráče po nedělním přípravném utkání s Kosovem. Národní tým pak vyrazí do dějiště šampionátu, kde ho nejdřív čeká další přípravný duel s Guatemalou a pak 3 zápasy ve skupině turnaje. Ten začne 11. června.
0: Počasí.
4: Bude jasno nebo skoro jasno, později večer polojasno. Na teploměru naměříme 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19. Zafouká slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na silnici 321 u obce Černíkovice na Rychnovsku jeďte opatrně. 2 osobní auta tam narazila do svodidel a překážejí na vozovce. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Vesele a zdravě.
8: Příjemný poslech vám všem, co jste si naladili Český rozhlas a poradnu o zdraví s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Dívá se na mě přes své brýle.
9: Ano, a slibuje, že vám bude zrak přecházet z toho, co budeme dneska povídat.
8: Tolik zajímavostí?
9: Ano, ano, spoustu věcí.
8: Hlavně na to, aby všichni dobře viděli.
9: Protože dnes máme téma přechodné...
8: Špatné vidění.
9: Vidění.
8: Co jste naposledy viděl, než jste přišel o zrak, ptá se doktor pacienta. Manželku a vidličku.
7: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: S Lucí Vondráčkovou jsme zahájili tuto vysílací hodinu Vesele a zdravě, s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou jsme tu, ale taky navíc ještě s jedním panem doktorem, protože téma občasné špatné vidění otevíráme. A jestli i vy máte občas pocit, že vám třeba plavou mušky před očima, tak podle primáře očního centra Praha Radana Zugara to nemusí být zas až tak nic vážného.
1: Občasné špatné vidění je pojem pro takovou vadu zraku, která je samozřejmě přechodného charakteru. Objeví se ať už náhle, nebo se delší dobu chystá, ale samovolně se upraví a zrak se navrátí opět do toho předchozího stavu, jaký byl předtím.
2: Občas se může stávat, že před očima běhají takové skvrnky, čárky, záblesky.
1: Tento stav, který se nazývá mušce volitantes, což jsou jakoby plovoucí mušky, je neškodný. Je to sice subjektivně obtěžující, ale ve většině případů to nic neznamená a nemusí to hlavně znamenat žádné vážné onemocnění.
3: Hokej to pro mě nemá cenu. Já nevidím puk.
4: To já nevidím ani hokejky. Ale to je jedno, vždyť branky stejně hlásej.
3: To mi není nic platný, že hlásej, já neslyším.
2: A kdy se tedy k lékaři skutečně vydat?
1: Je to při jakékoliv změně toho předchozího stavu. Čili pokud mám pocit, že mi před okem plave nějaká muška, nějaký pavouček, nějaká čárka, kterou čas od času vidím, kterou jsem třeba i schopen sám si objektivizovat tím, že se podívám především proti světlému pozadí a ten stav je trvale víceméně stejný, nic se neděje. Ovšem v momentě, kdy ten zákalek mění charakter, přibývá těch změn, objevují se nové, především třeba ve formě teček, případně určité záclony z některé strany toho zorného pole před okem, tak to může znamenat i vážnější onemocnění sítnice a v těchto případech je určitě vhodné lékaře vyhledat.
2: Pan primář Zugar tráví hodně času na operačním sále a jak s nadsázkou říká, i tam může nastat u lékaře problém s dočasnou ztrátou vidění.
1: Nepochybně může, pokud mám špatně uvázanou roušku, která špatně těsní, může samozřejmě při dýchání si zamlžit i okuláriu mikroskopu a pak bych mohl vidět velmi, velmi zamlženě až skoro nic.
5: Vesele a zdravě.
6: Tak, pan doktor řekl 21. příčinu. Patriku, já když jsem se připravovala, tak jsem našla článek, ve kterém bylo 5, 9, 17 a 20 příčin toho...
0: Proč špatně vidíme občas?
6: Proč občas ztrácíme zrak.
0: Tolik důvodů.
6: A pan doktor teď řekl 21. A když jsem o tom vyprávěla svému Péťovi, tak on mi řekl ještě další dvě. Jedna z nich je dvojité vidění po alkoholu, případně přechodná ztráta zraku po metanolu, ale to může být i trvalá ztráta nebo zamžené vidění. A pak řekl, anebo když mě rozčílíš, ano, tak mám černo před očima.
7: Stres.
0: A těch 20, teda ty si necháme na potom.
6: Ty protože... si necháme na potom, ale řeknu tři nejčastější. Ano. Šedý zákal a k tomu vám po písničce povím nejčastější mýtus. Druhý je zelený zákal a tak se představte si zdvojnásobil počet pacientů za poslední léta, kteří mají zelený zákal. Takže pozor na něj. No a třetí je diabetická porucha sítnice. To znamená, vzhledem k tomu, že diabetes, cukrovka je velmi častým onemocněním, tak dobře poslouchejte, budeme říkat, jak se to projevuje a co s tím.
0: Říká doktorka Kateřina Cejdamlová v našem pořadu Vesele a zdravě a vy posloucháte a posíláte do něj i dotazy. I na ty se dnes samozřejmě dostane.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou na téma, které se týká očí a špatného vidění, toho občasného, kdy nás to zlobí a pak je to zase dobré. Na to téma básnili i naši pravidelní posluchači, kteří básničkami zásobují naše vysílání.
1: Zdraví Petr, občas mám, milí a vážení, podivné poruchy vidění. Mlha, i když slunce svítí, komplikuje mi to žití.
2: Báječně, pravděpodobně se chystá katarakta, pozor na to, šedý zákal. A dál?
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych jasně viděl na krásy světa, dal jsem si trifokální nitrooční čočky a po špatné vidění je veta. Nemusím si už stále nasazovat a měnit brýle, abych dobře viděl na blízko i v dáli na své milé.
2: Nádhera, ano. A já tady k tomu šedému zákalu mám jeden mýtus, který ještě stále přetrvává u lidí a je to z dávných dob, kdy se začínaly operovat šedé zákaly. Mimochodem článek, ze kterého vycházím, je inspirován různými výroky právě pana doktora Zugara, takže jsem měla radost, že jsem u správného zdroje. Takže prosím, nemusí se nechat šedý zákal uzrát. Dřív se musel nechat uzrát, aby čočka byla tvrdá, ale vzhledem k tomu, že dnes se změnil ten operační přístup, tak hned, jak vás tu začne zlobit, klidně si tu čočku nechte vyměnit. Já sama jsem to absolvovala. Operace trvá 10 minut a je tam jedno oko, týden, druhé oko a je to.
0: Zmínila jste ty důvody, které stojí za občasným špatným viděním, tak kromě toho zákalu, ty diabetické problémy a podobně, alkohol, co dalšího?
2: Já ještě k tomu šedému zákalu, prosím. Operace šedého zákalu prodlužuje život a snižuje riziko demence. Je to asi proto, že 70% toho všeho, co přijímá mozek, jde ze zraku. Takže z dalších, vy jste se ptal, Patriku, na tu cukrovku.
0: No, vy jste ji zmínila, tak já jsem čekal další důvody, které mohou být
2: dalších důvodů.
0: Zlobí oči.
2: Ano, odchlípení sítnice nebo nějaké poranění oka, kdy může krvácet do oka, může být poraněná rohožka.
0: Tu taky můžeme mít poraněnou.
2: Ano, ale to nám se zrakem nic neudělá. Další může být poranění vlastně té duhovky a nebo takové přechodné změny zraku jsou počínající známka toho, že máme stařeckou dalekozrakost neboli presbyopii, to znamená, že nevidíme dobře do blízka a vidíme do dálky.
0: A co to jsou ty přechodné stavy, jak se mohou projevit?
2: Můžou se projevit tak, že právě máme jako zamlžené vidění, zvyšuje se zraková únava a na to existuje takové krásné pravidlo, je to teda z Ameriky, takže je to 20 na 20 na 20 a těch prvních 20 je každých 20 minut, druhých 20 je na 20 vteřin a třetích 20 je těch amerických 20 stop, neboli našich 6 metrů.
0: To je takové, že se po těch 20 minutách podíváme na 20 sekund někam do dálky, někam jinam, když třeba pracujeme na počítači.
2: Metrů,
0: na
2: 6 metrů, ano, 20 stop, pokud si to doma odměříte, tak to pomáhá. Jo.
0: Další důvody, které mohou stát za špatným
2: viděním. Suché oko, další oční infekce, úrazy oka, degenerace sítnice, astigmatismus. Astigmatismus to je vlastně porucha toho zacentrování, různé oční zákaly, migréna, ale také neurologická postižení, ať už je to zánět očního nervu, mrtvice nebo nějaké změny, které jsou související s vysokým krevním tlakem.
0: Dá se říct o těchto změnách, že se zvyšujícím se věkem přijdou, že je to tak jako normální, že to můžeme čekat, že něco takového přijde?
2: Ano, se zvyšujícím se věkem můžeme čekat velkou spoustu různých jako problémečků.
0: A které se objevují u těch očí třeba? Kolem
2: u těch
0: třeba,
2: očí já nevím, nejčastěji.
0: Říká se, že kolem 40. roku a dál třeba se projeví problém se čtením.
2: Ano.
0: Prostě máme to zamlžené, rozostřené. Ano. Tak třeba i s dalším věkem si něco dalšího
2: přijde. Zraková únava se projevuje častěji u studentů. To znamená, ta může být už třeba ve 20.
0: Namáhají moc oči.
2: Namáhají moc oči a pokud někdo kouká do mobilu nebo na televizi nebo do počítače víc než 6 hodin denně, tak může v jakémkoliv věku mít tyhle ty potíže. Další jsou takové záblesky, klikaté různé věci. to je záležitost problému někdy s cévami, ať už je to cévy, které zásobují vlastně mozek, tu zrakovou část, nebo sítnici, a tady to může být předzvěst migrény.
0: O záblescích budou mluvit i posluchači v dotazech, které nám už dopředu nahráli na telefonní záznamník a ke kterým se dostaneme. Máme i psané dotazy přes stránky veseleazdravie.cz a máme prostor brzy pro vás také pro to živé povídání s vámi a budete moct klást otázky doktorce Kateřině Cajtamlové dnes na téma občasné špatné vidění.
4: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hes.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Dopředu jste se mohli ptát přes stránky veseleazdravie.cz nebo přes náš telefonní záznamník na věci, které souvisí s občasným špatným viděním. Tak pro paní doktorku Kateřinu Cejdamlovou první telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Tady je Hana Kučerová z Jihlavy. Asi před 3 lety jsem najednou přestávala vidět a v nemocnici na oční mi zjistili makulární degeneraci. Od té doby každé 2 měsíce dostanu injekci přímo do oka. Mezitím mi vyměnili obě čočky šedého zákalu, takže vidím ale celkem dobře, přečtu si všechno, co potřebuju. Jaký mám problémy? Je to asi na půli dubna, najednou jsem začala vidět barevně, což mě teda hodně vystrašilo. Nejdřív modro, červené tečky, pak se to protáhlo na čárky, pak se to protáhlo na dlouhé čáry. No a nakonec mi začalo před očima lítat prostě takový jako pavouci nebo kolečka kolem dokola, jako třeba lítají komáři v hromadě nebo takhle nějak. Navíc se mi rozostřilo tak nějak vidění a dokonce jsem měla problémy trefit se do zámku anebo něco si nakrájet, protože většinou tu věc jsem viděla vedle sebe a ne před sebou. Když jsem mluvila s paní doktorkou, tak mi řekla, že je to věc sítnice a že jedině brát lutein, který teda beru už 3. rok, byla bych hrozně ráda, kdybyste se mi k tomu vyjádřila.
2: No, tak já bych ještě pro druhý názor zašla na neurologii, protože tam je zvláštní to modrý a ty různý jako barvy a čárky a tohle. Plus zvláštní je, že vidí vedle sebe místo před sebou věci. To vypadá, že se může něco dít i ve zrakové kůře v mozku. Takže tohle to bych jenom pro jistotu. Jinak, co se luteinu týče, tak na něj taky přišel ještě dotaz, tak lutein.
0: Máme, můžeme ho pustit?
3: Ano. Tady posluchačka Marie. Chtěla jsem se zeptat, když se dělají v 70 letech v očích blesky, jestli je to nějak nebezpečné, nebo jestli se proti tomu taky dá něco dělat. Je to přibližně asi tak jednou za den takový blesk. Nemusí to být každý den. Někdy se to tak jako udělá, ale skoro každý den. No. A potom poslední dotaz. Kdyby se měl začít užívat lutein a jaká je jeho optimální denní dávka, protože v lékárnách mají různé produkty s různou jako sílou, tak jaká je ta optimální denní dávka?
2: Tak já začnu tím, co to lutein je. Lutein je karotenoid, to znamená, je to přírodní žluté barvivo, které se vyskytuje v řadě různých potravin a pomáhá žluté skvrně regenerovat oční pigment a chránit sítnici před modrým světlem. Buď se bere preventivně, tam stačí většinou 6 mg, pokud se bere už terapeuticky, což vypadá, že je tady případ i dámy, která telefonovala předtím, i vlastně dámy, která se ptá, tak je to potřeba 10 až 20 mg a je dobré ho brát se zeaxantinem, což je další karotenoid, a s vitaminem A, protože takhle to líp funguje. Takže do lékárny poradit se a poradí. Jinak podobnou věc, ty záblesky na pravé periferii, občas i černý flíček nebo šedou mlhu, viděla paní Ela, která nám psala a říká, že se jí to opakuje až 1, 2 nebo 3 v průběhu měsíce. Alkohol nepila, drogy nebere a má 2 dioptrie do blízka a mírný astigmatismus. Takže tohle může být drobná porucha prokrvení zase v oblasti buď sítnice nebo té zrakové kůry. Takže bych doporučila zajít na oční, nechat si změřit vlastně, jestli se nezvyšuje nitrooční tlak, sice to tak nevím, vypadá, ale ten černý flíček je taková věc, co radši Známka. Zjistíme. No a asi bych jí doporučila rovněž ten lutein a zeaxantin. On totiž, ten lutein, představte si, trošku normalizuje i hladinu cholesterolu, takže může i snížit tvorbu těch plaků, které se nám věkem tvoří v cévách.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamová, odpoví ráda i na vaše dotazy, které souvisí s občasným špatným viděním. Ptát se můžete teď naživo v naší poradně Vesele a zdravě. Otevíráme totiž telefonní linku sem do studia, tak volejte a ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě vysíláme s vámi tuhle poradnu zdravotní a s doktorkou Kateřinou Cejdamovou a to téma je dnes občasné špatné vidění. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo ho využil a ptá se? Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme, ptejte se.
2: Dobrý den, já už jsem začala s tím dotazem.
1: Během
2: já
1: písničky?
2: Mám problém, že pořád
1: ano.
2: Mouřím oči.
1: Ano.
2: Pořád zavírám oči.
1: Ano.
2: Jdu třeba po ulici, 5 kroků naslepo, potom jenom přikouknu a zase.
1: Ano.
2: A nevím, jako co s tím. Beru metformin na cukrovku, jinak všechno v pořádku. Oční lékař říká, že mám oko také v pořádku, nedokáže mě s tím pomoct.
1: A neurolog teda vás vyšetřil a řekl taky, že je v pořádku?
2: Ano.
1: No,
2: taky, že v pořádku.
1: A tak teda promiňte, že se ptám, ale jak dlouho to trvá, tohleto mouření?
2: No, to trvá už od roku 2013.
1: A co se dělo v té době?
2: No, jako nějak, za jakých okolností nebo tak?
1: No, kdy to vzniklo vlastně? Co vy víte o tom, že předcházelo?
2: No, nevím, jako co předcházelo. Chodila jsem do práce, měla jsem veliký stresy v práci, obrovský, ale jinak jako...
0: No a nebudou to ty stresy?
1: Ano. No, takže já vám děkuji, protože já jsem si dělala představu, že se jednalo o nějaký výrazný stres a říká se tomu, že člověk před něčím zavírá oči. Takže bych doporučila zajít si na psychoterapii nebo k psychologovi a zkusit si nechat udělat diagnostiku traumatu a dovyléčit.
0: Takhle.
1: Děkujeme.
0: A je dobré, že stres případně pojevil, pochopili jsme to tak, že asi tehdy už
1: no,
0: v práci,
1: ale ono to
0: zůstává, aby
1: ano,
0: se to doléčilo.
1: Takže aby se to upravilo, tak určitě trauma doléčit.
0: Další telefonní dotaz. Dobrý den, přejeme v pořadu Veselé a zdravě.
1: Dobrý den.
0: Poprosíme vás mluvit asi do mikrofonu svého telefonu, abychom vás slyšeli, protože tak to neslyšíme.
1: Jo.
3: Zdravím vás, Patriku, a i paní doktorku.
1: Dobrý den.
3: Já jsem byl na... se mi tak šedé zákal, jak vy o ní mluvíte, tak mám čučky už asi 9 let, že jsem ve Vyškově na tým a furt mě slzí levý oko, nevím, co s tím.
1: Co říká oční?
3: Kapání doby, jaký už bez jakýchkoliv jako těchto...
1: Jo, helejte, a to začalo po té operaci?
3: No, mě zhruba bych řekl tak 2-3 měsíce, 4 měsíce. Pak jsem se tam vrátil, jako.
1: Ano.
3: A oni mě řekli, že mě přebrousí čočky.
1: Ano.
3: A na pravém oku to bylo dobře a na levém oku jsem to měl.
1: Jo.
3: To mám pořád a vždycky ráno vylezu, jako třeba do, jako mám to zahrady a takhle. A jak je sebe menší vánek nebo něco,
1: jo,
3: tak...
1: Citlivá spojivka. Ono totiž, ta operace té čočky vyžaduje vlastně naříznutí té spojivky, to znamená, že tam může dojít k tomu, že je potom citlivější. Jo? Asi bych dělala to, co děláte, to znamená kapat různé kapky, proplachovat oči, zároveň bránit únavě, protože to slzení očí někdy může být i příznak vlastně toho, že máme to oko suché, protože ho dlouho jako zaměřujeme nějakým směrem a zkusit mrkat. Jako aktivně, chápete, promrkávat.
3: No, jen už to poradili bez konzervantu a vším možným už jsem kupoval za 300 kapky a všechno.
1: No,
3: a stejnak
0: zkuste, co doporučovala paní doktorka,
1: zkuste mrkání a samozřejmě můžete i zajít znovu na to pracoviště a říct, heleďte se, je to 9 let a furt mě oko slzí.
0: Tolik tedy k tomuto problému.

0: nashledanou. Ano, no jo, to je pravda. Moje maminka taky říkala, že tatínek by neměl jako nosit ano. brýle na dálku, ano. na blízko.
1: Tak ještě jeden telefon, dobrý den.
0: Děkujem.
2: Dobrý den.
1: I vám.
0: Posloucháme, povídejte.
2: Dobrý den, tady je Petra z Liberce. Já bych se vás prosím ráda zeptala, paní doktorko, na to, že jsem taková světlocitlivá, to znamená, já se zatahuju roletky.
0: Ano.
2: Nesnáším přímý slunce.
0: Ano, a je to od jak živa nebo poslední dobou?
2: Ne, nemám to od jak živa. Je mi 67 let ano. a povězte mi, je to normální, když jo. večer si jenom nasvítím, jenom se tak nasvítím.
0: Hleďte se, je to jeden z příznaků, který by vás měl vést k očnímu anebo na neurologii, protože takhle náhle vznikla, nebo i postupně, ale pozdější dobu vznikla fotocitlivost. Je poměrně důležitý příznak a může znamenat kde co. Takže první na oční a zjistit vlastně, jak vypadá jednak. Jestli nitrooční tlak se nezvyšuje, jestli tam nezačíná oční vada a nebo nějaké další věci.
1: Jak stále slyšíme, nestydět se ptát a ozvat.
2: Já jsem docela pečlivá v tom, no. takže já chodím každý rok, takže nitrooční tlak je normální.
0: Ano.
2: Já jsem chtěla jenom ten dotaz směřovat k tomu, jestli je normální, když si večer nasvítím jenom, já nevím, něco malého, ano, ano. jako nemůžu být samozřejmě úplně potmě.
1: Jako jasně. třeba knížku nebo tak, ano?
2: Ano, přesně. Takže jestli je v mém věku do 70 let tohleto jako normální.
0: No, tak já opakuju,
1: Myslím, že
0: fotocitlivost by nás měla vést k lékaři a pokud teda oční lékař říká, že je všechno v pořádku, tak další na řadě je neurolog.
1: Tolik tedy rada,
0: no.
1: ozvat se raději doktorům a zajít.
0: Určitě zajít a pokud oční nic nenajde, tak neurolog. To.
1: Další dotazy můžete klást přes telefonní linku s číslem 731 800 900 přímo doktorce Kateřině Cajtamlové.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: oči k zítřku nedohlédnou, jak nám ten hudební dramaturg vybírá ty písně.
1: Ano.
0: Posloucháte, paní doktorko?
1: Ano,
0: krása. Časné špatné vidění, téma pro nás a pro posluchače. Voláte a ptáte se na lince 731 800 900. Kdo teď?
2: Ano, tady
1: slyšíme.
2: Jana.
1: Ano.
2: A mám takovou prosbu na paní doktorku. Asi před měsícem se mi stalo, že v klidu v čekárně jsem seděla a najednou jsem zjistila, že na levé oko vidím z poloviny nahoru jenom.
1: Ano.
2: Dělicí čára byla taková jako nepravidelná, nerovná.
1: No.
2: A spodní část byla taková světle šedá.
1: Ano.
2: A po nějakých půl hodině asi tak to zmizelo.
1: Ano.
2: A už se to zase tedy neobjevilo. Ale docela mi to překvapilo, protože to bylo docela ošklivý, no.
1: Ano, zní to trošku jako takzvaná přechodná mozková ischemie. Někdy to takhle vypadá. Je to třeba při záklonu, nebo pokud moc jako namáháme krční páteř, tak to někdy takhle může být. Ale já bych pro jistotu doporučila zajít na oční, podívat se, co s tím, jako jestli s tím něco je. A pokud by se ten stav opakoval, tak určitě ještě na tu neurologii. Já se omlouvám, že nevymyslím, co by to přesně mohlo být, ale bohužel nevymyslím. Mm.
0: Další dotaz tady v této chvíli po telefonu. Dobrý den, vítáme vás v pořadu Veselé a zdravě a poprosíme zároveň stišit rádio.
1: Zároveň stiši, ano.
0: Tak.
1: Posloucháme. Furt se slyšíme sebe, takže
0: tak,
1: prosím.
0: Tak, takhle nemůžeme zdržovat. Další, kdo tam je a se stišeným rádiem, dobrý den.
1: Stište rádio, protože jinak to nejde.
0: Povídejte.
3: Ano, dobrý den, u telefonu Hejtmánková.
1: Dobrý den.
3: Z Prakonic. Dobrý den. Já bych se ráda paní doktorky zeptala. Já jsem 3 týdny po akutním zánětu nosohltanu.
1: Ano.
3: Plus mám problémy s krční páteří. Je mi 41 let. A já právě jsem začala jakoby mít citlivost obrovskou na světlo.
1: Ano.
3: A jakože mi nejde jakoby zaostřovat pořádně.
1: Ano.
3: Jako. A večer i mám, ještě paní doktorko, pardon, ještě mám večer jakoby, když je šero, tak jakoby strašně hůř vidím.
1: Ano.
3: A mám to tak poslední týden 14 dní a měla jsem i závratě jakoby ohledně krční páteře.
1: Tak, tohle tak všechno vlastně jsou známky toho, že tam může být změna prokrvení v oblasti sítnice a já bych šla teda rychle na oční, ať se někdo podívá na oční pozadí.
3: Tam jsem byla, paní doktorko,
1: a dobrý,
3: i na neurologii.
1: A ano, dobrý.
3: A všechno prý v pořádku.
1: No, takže je to záležitost teda pravděpodobně z přechodná s tou krční páteří a zajímalo by mě, jestli v nějaké poloze je to horší a v nějaké lepší. Všimla jste si?
3: No, je pravda, že když ležím jako na rovném, nebo
1: ano.
3: Mám jakoby vypodloženou tu hlavu,
1: ano.
3: Tak je to lepší, to je
1: no.
3: Pravda.
1: A tak, bych asi doporučila opravdu, když se to objeví, tak si lehnout do té úlevové polohy, abychom tam vlastně dlouho neměli tu situaci,
0: a potom
1: která
0: nějaké cvičení srovnat tu
1: cvičení krčnu. Určitě, já doufám, že chodíte na fyzioterapii.
3: Ano. Jo, Chodím ano. A na shodou okolností teď pojedu do lázní právě.
1: No, báječně.
0: Tak jim to
1: takže by se to, řekněte jim to a kdyby se to tam objevilo, tak jim to řekněte, teď to je a oni se rovnou na tu páteř podívají.
0: Tak
1: děkujeme.
0: To může být důvodem tedy špatného vidění,
1: ano.
0: Špatná krční nebo zlobící krční páteř.
1: Ano.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká k těm problémům s občasným špatným viděním s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě bych rád zjistil i za vás, posluchače v pořadu Veselé a zdravě, co dělat tedy opravdu, když nám občas ty oči vypoví službu, neslouží tak, jak mají v tu chvilku. Jak je otestovat, že jsou v pořádku, paní doktorko, nebo co jim dopřát?
1: Já bych jim dopřála hlavně lékaře, alespoň obvodního, který může změřit krevní tlak, podívá se vlastně, jestli třeba nemáme nějaké změněné pohyby očí, koukne se nám na krční páteř a vlastně udělá diagnostiku těch jiných příčin, než jsou oční. Hned v zápětí bych zašla na oční, ať se změří nitrooční tlak, podívá se oční lékař na oční pozadí. Hovořili jsme tady i během písničky o vlastně protržení sítnice, což je záležitost, která se musí okamžitě řešit a někdy ani to bohužel už nepomůže. Takže to je závažný stav, ale...
0: Mimochodem, jaké další stavy ty závažné jsou, kdy opravdu ano, rychle k doktorovi?
1: Tak rychle k doktorovi, pokud je intenzivní bolest hlavy, velká bolest očí, pokud máte dezorientaci, náhlé postižení zraku, vypadne část zrakového pole, máte obtíže mluvit nebo se hýbat, anebo světelné kruhy nebo tmavé skvrny v zorném poli, tak okamžitě, to jako když
0: volat čím záchranku.
1: Dřív, tím líp, klidně. Klidně. Samozřejmě, pokud je bolest zarudnutí, dvojité vidění, plovoucí skvrny, tak to dokonce nemusí být nic, ale pro jistotu vždycky my doktoři radši vyloučíme něco špatného. A máme tady radu pro pacienta s výtokem z oka.
0: Ano.
1: Jednak by to mohla být infekce, ta ale asi 9 let by nebyla. Ale paní, která během písničky volala, říkala, že to měla v 16 a že jí propláchly slzné kanálky, tak možná ještě o tohle to poprosit.
0: Tolik tedy z našeho dnešního vysílání Pohled na hodiny i nám naznačuje, že už musíme uvolnit prostor dalším zprávám a dalším pořadům.
1: Paní doktorko,
0: zase v pátek, ale ten příští se potkáme.
1: Ano.
0: A s vámi samozřejmě na našem Facebooku anebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde nám můžete o svých problémech napsat i dopředu. Tak se na vás těšíme a přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
0: Mějte se krásně a posíláme ještě jednu písničku, jak říkám, poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Jičín začal dražit městské pozemky pro rodinné domy v lokalitě Kasárna. K celorepublikové noci kostelů se v našem kraji připojí přes 100 církevních staveb. Čeští politici odsuzují zásah obytného domu v Rumunsku dronem a noc přinese mraky, místy přehánky a teploty do 14 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. V Jičíně začala dražba městských pozemků pro stavbu rodinných a bytových domů v historickém vojenském areálu. Na 10 hektarech u Valdštejnské Lipové aleje by mělo vzniknout přibližně 200 bytů a za prodej parcel by město mohlo získat stovky milionů korun. Mělo by se mu tak vrátit 274 milionů, které investovalo do infrastruktury v této oblasti. Elektronická dražba potrvá do 9. června. Víc než 100 kostelů se v Královéhradeckém kraji zapojí do dnešní celorepublikové Noci kostelů. Speciální program je připravený například v dřevěném kostele svatého Mikuláše v Hradci Králové.
2: Nová autorská zážitková instalace vytvořená na míru této kulturní památce s neobyčejnou historií umožní návštěvníkům prožít její příběh současnými výrazovými prostředky. Je inspirovaná osudem kostela pocházejícího z východního Slovenska. Bohatý program nabízí také katedrála svatého Ducha v Hradci Králové. A za návštěvu stojí mimo jiné například také skupina unikátních bromovských kostelů. Podrobné informace najdete na webu nockostelu.cz. Z Královéhradeckého kraje Jana Házová, Český rozhlas.
0: Poslanci se dnes sešli k mimořádné schůzi, věnují se vládnímu návrhu na podporu bydlení. Počítá třeba s tím, že by se lidé v bytové nouzi mohli nově obracet na kontaktní místa ve všech obcích s rozšířenou působností. Po celém Česku by jich mělo být 205. A nově by měli pomáhat lidem v bytové nouzi částečně taky úřady práce. To ale kritizuje opozice. Podle starostů jsou přetížené už teď. Prezident Petr Pavel označil zásah obytného domu v Rumunsku ruským dronem za zcela nepřijatelný. Informoval o tom na síti X. Hrad zároveň dodal, že by nemělo zůstat jen u společenského odsouzení incidentu. Pokračuje mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
3: Prezident proto jednoznačně podporuje apel rumunského prezidenta Dana na silnou mezinárodní odpověď. Rusko musí jasně pochopit, že si podobné útoky nenecháme líbit.
0: Incident odsoudili i další čeští politici, třeba premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nebo šéf ODS Martin Kupka. Dron v noci zasáhl obytný dům ve městě Galaci ve chvíli, kdy ruská armáda útočila na Ukrajinu. Rumunské úřady hlásí 2 zraněné.
1: Počasí.
0: V první polovině noci čekáme přibývání oblačnosti a kránů se lokálně vyskytnou přehánky nebo déšť. Teploty klesnou na 14 až 11 stupňů, na horách na 12 až 9. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Pozor si dejte na D11 na 64. kilometru ve směru na Hradec Králové. V pravém jízdním pruhu jsou zbytky pneumatiky, řidiči tam brzdí a vytvořila se tam kolona.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Příjemné páteční odpoledne s námi s Českým rozhlasem Hradec Králové. Zdravíme i přes hradec.rozhlas.cz. Základní škola Školní ve Vrchlabí připravila ke svému 40. výročí netradiční štafetový běh. Potrvá přes 40 hodin a zapojí se do něj stovky lidí. Podrobnosti zjišťuje teď přímo ve Vrchlabí naše reportérka, se kterou se v této hodině spojíme, abychom netradiční štafetový běh probrali. Uslyšíte také o aviatické pouti. Bude to událost na letišti v Hradci Králové poprvé v našem krajském městě. Mluvit o tom budu s ředitelem letového programu. Spojíme se. A protože od června pro vás budeme mít v našem vysílání novinku Osobnosti Česka, po půl třetí vám k tomu řekneme víc. Jsme na prahu víkendu a tak nebudeme rozhodně šetřit ani tipy z Královéhradeckého kraje a k tomu zaspívají Ivan Hlas, Marta Kubišová, Albano, Krištof, Aba, Karel Gott nebo Hana Zagorová. To, co máte rádi. Český rozhlas Hradec Králové s vámi v pátek 29. května, 5 minut po 14. hodině. Dobré odpoledne. A jedeme. Tuto hodinu hudebně rozjíždíme s Ivanem Hlasem. Je tady jeho Aranka.
5: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

Cyklu neobyčejných příběhů obyčejných lidí vám Český rozhlas Hradec Králové představí tuto neděli po 18. hodině Jarmilu Čtvrtníkovou z Jičína, která našla smysl života v péči o seniory v pohodlí a bezpečí jejich domova. Jarmilin pečovatelský příběh začal u její babičky Růženky. Jak to bylo? Uslyšíte v našem vysílání tuto neděli po 18. hodině. Další neobyčejný příběh, který vám nabídneme, tentokrát Jarmily Čtvrtníkové z Jičína, která našla smysl svého života v péči o seniory v pohodlí a bezpečí jejich domova. No a už jen do neděle čekáme na vaše tipy na 30. šarmantní osobnost, jubilejní ročník. Začátkem června hlasy sečteme a nabídneme žebříček 10 osobností s největším počtem hlasů, ze kterých budete vybírat svého favorita do konce září. Absolutního vítěze vyhlásíme na galavečeru 23. října v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Pro 10 hlasujících posluchačů v anketě jsou i letos připraveny hodnotné ceny. Televizor, chytrý telefon, DAP rádia, masážní přístroje a dárkové balíčky. Tak pokud jste ještě šarmantní osobnost v 30. ročníku nenavrhli, pospěšte si, čas máte už jen do konce května do této neděle. Můžete poslat e-mailem sarm@rozhlas.cz. 30. šarmantní osobnost roku.

0: Chlapská základní škola Školní s příznačným názvem odstartuje už za necelých 6 hodin mimořádně zajímavou akci charitativní štafetový běh. Touto sportovní aktivitou slaví 40 let svého trvání a do běhu chce zapojit co nejvíc lidí. Kdo se běhu může zúčastnit? To už je otázka pro reportérku Kateřinu Kohoutovou, kterou zdravím. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak na seznamu, do kterého jsem měla možnost nahlédnout, tak už jsou stovky jmen žáků školy, jejich kamarádů, rodičů, ale třeba také přátel. Vrchlabská škola také oslovila nejrůznější vrchlabské podniky, úřady, takže tady opravdu bude, kdo aspoň trochu má rád běh, dá se říct nadsázkou běhat každý. Jak už jsme říkali, tak poběží se non-stop, každý si zvolí, kolik běžet chce a důležité je ten štafetový kolík udržet stále v běhu. Běhat se bude tady na 250 metrů dlouhém atletickém oválu u školy a startovní výstřel se ozve přesně ve 20 hodin a konec oznámí v neděli ve 12 hodin zvony na svatém Augustinu.
0: Pěkně to mají naplánované. Kateřino, běh má také posloužit dobré věci. Připomeň, jaké konkrétně?
1: Je to tak, vedení školy se rozhodlo, že výdělek půjde na spolek Černí koně, což jsou lidé, kteří mají nějaký handicap, ať už buď od narození, nebo třeba po následku nějaké nehody, ale podle ředitele školy Jaroslava Plevy žijí naplno, užívají si ten život a navíc ještě oni sami pomáhají druhým, a to tím, že vyrábí handbajky pro malé děti.
0: Je kromě běhu připraven ke školním oslavám ve Vrchlabí i nějaký další program?
1: Určitě, protože ta akce bude opravdu celý víkend a opravdu ve velkém. Jsou tady nachystané, co jsem zjistila, 3 kapely. Celý víkend bude pojatý jako velký piknik, to znamená, že kdo sem přijde, tak může přinést různé dobroty, dáte sem na stůl, lidé budou ochutnávat. Připravené jsou také různé sportovní aktivity, například švihadlový workshop, ale i takové ty tvůrčí a kulturní, chybět nebude samozřejmě táborák. No a pro zájemce, kteří poběží třeba několikrát, tak je také otevřená tělocvičená, kde můžou nocovat, anebo ti odvážnější si mohou postavit i stan.
0: Tak to je netradiční štafetový běh, respektive bude, který připravila základní škola Školní ve Vrchlabí ke svému 40. výročí. 40 hodin a zapojí se stovky lidí. Informace pro nás měla Kateřina Kohoutová. Díky, dobré odpoledne.
1: Krásný den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
0: V příštích minutách budu mluvit o aviatické pouti na letišti v Hradci Králové s ředitelem letového programu. Bude to paráda. No a z hudby Krištof nebo Abba. Hezké odpoledne, příjemné předvíkendové chvíle. Je s vámi Český rozhlas Hradec Králové.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Čeká nás rozhovor s televizním moderátorem Jiřím Václavkem.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: A je to tady aviatická pouť poprvé na letišti v Hradci Králové. Zdravím ředitele letového programu Petra Kovačku. Zdravím ho do terénu, protože přípravy jsou v plném proudu a má taky velké povinnosti. Hezký den, dobré odpoledne, Petře.
1: Dobrý den, fanoušky. Nicméně aktuálně nám tady nad Hradcem Královém fičí tajfun.
0: Fičí, zkuste popojit trochu, ať je lepší signál, jestli mohu poprosit, aby z toho posluchači trochu víc měli. Petře, tak nám tu parádu představte, co všechno, na co se můžeme poprvé těšit v Hradci Králové.
1: Čeká nás 5-hodinový program, během kterého vlastně na aviatické pouti ukážeme průřez historie letectví od vlastně Blériotu, se kterým letal Jan Kašpar, až po nejmodernější stíhačku Luftwaffe Eurofighter Typhoon.
0: Vy jste říkal 5-hodinový program, kdy bychom měli dorazit, abychom nepřišli o to hlavní? Je vás velmi špatně slyšet, omlouvám se, to spojení není nejlepší, Petře. Tam budou i různé akrobatické kousky, takže na co vy osobně se nejvíce těšíte? Tak bohužel, spojení s letištěm není nejlepší v tuto chvíli, ale my budeme o programu mluvit a hlavně budeme s aviatické pouti vysílat hodinový přímý přenos zítra mezi 14. a 15. hodinou. Takže vše přiblížíme. Letiště v Hradci poprvé v historii hostí aviatickou pouť. Na sobotu i neděli připravili pořadatelé opravdu několika hodinový program, který doplní řada akcí na ploše letiště. Areál bude po oba dny otevřen od 9 hodin dopoledne. Letový program začne vždy v poledne. No a dá se říci, že to, že se koná aviatická tady v Hradci, je výhodou, protože hradecké letiště nabízí větší možnosti než pardubické, odkud se největší civilní letecká show v Česku přestěhovala. Tak budeme u toho, nenechte si to ujít. Tak se mi zdá.

0: Už od pondělí, od 1. června pro vás bude mít Český rozhlas Hradec Králové ve svém vysílání novinku. Každé pondělí po 13. hodině vám nabídneme rozhovory s významnými a inspirativními osobnostmi Česka. Osobnosti Česka, tak se také jmenuje nový pořad, který můžete mezi 13. a 14. každé pondělí poslouchat. Bude to setkání s osobnostmi, které ve svém životě skutečně něco výjimečného dokázali. Hosty bude zpovídat Oskar Hess. Před prvním vysíláním ho pozvala k mikrofonu redaktorka Barbora Kvapilová.
1: Oskar Hess, úřadující vítěz 13. řady Stardance, herec a nově také moderátor pořadu Osobnosti Česka ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Oskare, jak se těšíte na novou výzvu?
2: Myslím si, že výzva je asi nejpřesnější pojmenování, protože nikdy by mě nenapadlo, že já budu moderovat v rozhlase. Nicméně letošní rok je rok výzev a tohle je jedna z nich, takže já jsem se s tou výzvou tak nějak popral, peru se s ní ještě stále a budu se s ní ještě nějakou dobu asi prát. Nicméně je to nesmírně zajímavý, protože právě kvůli tomu, že mi sem chodí osobnosti Česka z různých odvětví, tak nejenže já se dozvím spoustu nových věcí, ale je to pro mě prostě skvěle zábavný a inspirativní.
1: Vysílat budeme od 1. června každé pondělí po 13. a v repríze po 20. hodině. Osobnosti Česka budou dostupné i jako videopodcast. Na jaké hosty se mohou posluchači těšit v nejbližších týdnech?
2: Tak mým prvním hostem, historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil, který je teda nesmírně zábavný po všech směrech, jak vypráví o té své práci, ale taky o svém osobním životě. Pak se můžete těšit třeba na herečku Naďu Konvalinkovou, horolezce Radka Jaroše a bývalého šéfa pražské mordparty Josefa Mareše.
1: To je hodně pestrá sestava. Jak se na jednotlivé hosty anebo rozhovory s nimi připravujete?
2: Vždycky stejně, snažím se si pečlivě nastudovat rešerši, kterou dává dohromady Martin Mašek, a já se potom dělám tu přípravu. Snažím se si to dělat několik dní dopředu, ne vždycky se mi to daří, kvůli tomu, že mám ještě tak jako spoustu jiného programu, ale je skvělý vždycky na nějakou chvilku vlastně proniknout do toho nového člověka, do té nové tématiky a vlastně se něco nového naučit. To je pro mě prostě jako nejcennější.
1: A co tréma? Bojujete s ní?
2: Jo, strašně. Ty první díly, když jsme je natáčeli, tak jsem se potil příšerně, teďkon ještě jsem stále nervózní, ale to je asi přirozený, protože to opravdu nemám ještě úplně vrytý pod kůži a nejsem ještě úplně v klidu a jako nemám to levou zadní, takzvaně řečeno. Takže mám trému. Furt velkou, ale už každým tím dílem se to zlepšuje a snažím se jako nedostávat do nějaké role moderátora Oskara Hesse pro Český rozhlas, ale snažím se, abych to byl furt já, abych se ptal na věci, které mě zajímají a abych prostě nehrál nějakou roli. Jo, to je prostě pro mě důležitý a postupně se v tom jako uvolňuju a i mě samotnému je v tom jako líp a líp.
1: Říkal jste, že letošní rok je pro vás rokem výzev, patříte mezi vytížené herce. Co vás kromě moderování Osobností Česka v nejbližší době čeká?
2: Tak je to premiéra muzikálu Baťa na Kampě v červnu, máme 16. června premiéru. Tak ten muzikál je pro mě prostě obrovská meta a obrovská výzva, protože spojení zpěvu, herectví a tance dohromady je nejvyšší možná meta v tom, že opravdu musíte spojit a mít na vysoké úrovni všechny ty tři skilly, když to tak řeknu anglicky, ty schopnosti a potom je propojit. A aby to mělo i nějakou lehkost, kterou my si o to představujeme, tak to je opravdu jako vyšší dívčí. A pak je to moderování tady v rozhlase, protože to je pro mě úplně nová zkušenost, stejně jako ten muzikál. A pak to budou zase další nový projekty, které mě čekají, o kterých ještě nemůžu mluvit, poněvadž nejsou ještě 100% potvrzený, takže tím pádem já nechci o nich mluvit, protože by se mohlo stát, že to třeba neklapne. Ale o čem už můžu mluvit, co by se mělo povést, tak to je natáčení pro Českou televizi s Michalem Blaškem, taková třídílná minisérie, která se bude jmenovat Svoboda, bude to takový mysteriózní krimi thriller.
1: Říká Oskar Hess, nový moderátor nového pořadu Osobnosti Česka, Bára Kvapilová, Český rozhlas.
0: Tak nezapomeňte ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové prvé osobnosti Česka. Už v pondělí po 13. hodině začínáme 1. června a pak každé pondělí. A teď budeme basovat. Hej, mistře basu.

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A co nás čeká tentokrát? O dobrých skutcích, dovolené a letních koncertech si budou v rubrice Osobnost Charmu povídat se zpěvačkou Magdou Malou. Taky se vypravíme do společnosti, konkrétně na autorskou módní přehlídku návrhářky Jiřiny Tauchmanové. S doktorkou farmacie Eliškou Vencovskou představíme zázračnou moc bylin a s expertem na etiketu Danielem Šmídem probereme další pravidla společenského chování, konkrétně z drobněliny.
0: Charm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Pokud se zítra zastavíte v hradeckých městských lesích v lokalitě Vlčí jámy u bufetu u Vlka, bude to stát za to. Zítra tam bude připraveno uprostřed lesa koncertní piano a od 14 hodin si můžete vychutnat koncert v přírodě. Představí se zpěvák Jan Kalousek, hradecký Sinatra. Muzikanti Radek Škeřík a Tomáš Mucha, základní umělecká škola Střezina. V hradeckých městských lesích v lokalitě Vlčí jámy u bufetu u Vlka zítra od 14 hodin netradiční koncertování v přírodě.

Je s vámi páteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. To byly Mandraže, za chvíli Jana Bartošová, Dotek lásky. Těšit se můžete i na Věru Martinovou píseň O pane náš, nebo Creedence Clearwater Revival si také dopřejeme ještě v této hodině. Je před námi dlouhá noc a bude to i noc kostelů v Královéhradeckém kraji. My vás budeme také zvát po 17. hodině, kdy to bude zpravodajsko-publicistický souhrn Den v kraji. Noc kostelů na mnoha místech, určitě i tam u vás začne v 18 hodin. No a dnešní noc kostelů bude výjimečná tou atmosférou a připojí se k ní třeba i v bývalé synagoze v Hořicích. Pozdní podvečer, noc, hudba, příběhy, ticho, světlo. Připomínka, že modlitebna bývalá synagoga není jenom starou budovou, ale i otiskem historie, duchovního bohatství, modliteb, nadějí a života. Noc kostelu můžete prožít také v bývalé synagoze v Hořicích. Na Vlázních Bělohradě zítra v sobotu 30. května od 18 hodin ožije netradiční duch, tvorba hudebního skladatele Karla Moora. Po loňském jubilejním připomenutí jeho klavírní a písňové tvorby se posluchači mohou seznámit si jeho díly z oblasti komorní hudby. Významný bělohradský rodák Moor je paradoxně znám víc v zahraničí než tady v českém prostředí. Zítra můžete jeho tvorbu poznat. Koncert bude v Lázních v Bělohradě v 18 hodin v sálu městského úřadu. Karel Sladký vás zdraví na Prahu víkendu. Hezké páteční odpoledne.

posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Naše krajské město zažije také evropský pohár vozítek z pedály. Ta bude podívaná 30. května od 13 hodin 30 minut. Mezinárodní závod originálních veselých vozítek z pedály, který se skládá nejenom z vlastního rychlostního závodu na okruhu, ale kritériem hodnocení je i vtipná prezentace vozítek, kostýmy, vybavení depa. Začíná se už dnes večer večerní spanilou jízdou po Hradci Králové od 20 hodin 30 minut. Vlastní mistrovství bude potom zítra v sobotu. Tak až uvidíte netradiční vozítka a pedály, vzpomeňte si na tuto zprávu. Evropský pohár vozítek z pedály v Hradci Králové.

co se připravuje fotbalová reprezentace, o tom budeme mluvit ve zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové v 15 hodin a také o lanovkách v Krkonoších. Poslechněte si, zpravodajskou relaci nabídneme za 3 minuty. Dobré odpoledne.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tonda chce podepsat chartu, ale bojí se o rodinu. A vztah Evy a Karla začíná být minulostí. Seriál Vyprávěj. ČT2. Se šarmem a elegancí podvádí a svádí. Jean-Paul Belmondo je nenapravitelný. A ČT Art uvádí v premiéře jedinečné hudební spojení vynikajícího hudebníka, skladatele a textaře se skvělým saxofonistou. Hudební návštěva v muzeu Ondřej Brzobohatý a Matouš Kobylka. Páteční večer s Českou televizí.
2: Broumovsko má budoucnost a ta začíná u vašich projektů. MAS Broumovsko Plus pomáhá podnikatelům, obcím i spolkům získat finance z evropských fondů. Naše farma Bio Zdoňov díky jejich podpoře získala 50% dotaci na moderní stroj Lukas. Investice, která by bez této pomoci byla velmi obtížná. MAS Broumovsko Plus rozvíjí region napříč obory, od zemědělství po obnovu památek. Chcete vědět víc? Klikejte na www.masbroumovsko.cz.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Lanovky v Krkonoších začínají jezdit podle letních jízdních řádů. Propuštěným vězňům má s návratem na svobodu pomoci nová platforma. Fotbalová reprezentace pokračuje v přípravě na světový šampionát. Noc přinese mraky, místy přeháňky a teploty do 14 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Lanovky v Krkonoších začaly jezdit podle letních jízdních řádů. Po jarní přestávce tak znovu vyveze turisty lanovka ze svatého Petra ve Špindlerově mlýně na Pláně a provoz obnovuje i lanovka na Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou. V letním režimu už jezdí lanovka ze Špindlerova mlýna na Medvědín, z Pece pod Sněžkou na Sněžku, z Jánských lázní na Černou horu a taky z Velké Úpy na Portážky. Královéhradeckém kraji aktuálně působí 7 skupin zaměřených na vyhledávání zvěře při senosečích. Nejčastěji jde o členy mysliveckých spolků a sdružení doplněné o dobrovolníky. Cílem je hlavně záchrana srnčat před zemědělskými stroji. Z porostů se ale daří vynášet i další druhy zvířat. Právě proto se ve spolupráci s ministerstvem zemědělství připravuje nová metodika, říká předsedkyně spolku Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
5: Díky termodronům nacházíme nejenom srnčata, ale i zajíčata, ješky, koroptve, hnízda drobných pěvců, ale jelikož neexistuje návod, jak je bezpečně zajistit, vyzvali jsme ministerstvo zemědělství ke společnému vypracování metodiky, která by myslivcům a dobrovolníkům pomohla zefektivnit jejich ochranu.
3: S návratem na svobodu by vězňům měla pomáhat nová platforma. Webový portál zvaný Pro výstup nabídne přehled dostupných služeb od stovek organizací. Pomoc tam můžou najít s hledáním bydlení, zaměstnání, oddlužením, závislostmi nebo tím, jak znovu navázat vztahy s rodinou.
6: Na portálu půjde vyhledávat podle volné kapacity služeb i města nebo okresu, říká výkonná ředitelka Asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
7: Rádi bychom, aby byla dostupná nejenom klientům, třeba i rodinným příslušníkům, samozřejmě i obětem, všem odborníkům.
6: V prvních týdnech po propuštění musí bývalí vězni intenzivně řešit právě bydlení, práci nebo rodinné vztahy. Pokračuje plukovník Jonáš Lučný z vězeňské služby.
8: Pak, když ten odsouzený není připraven na návrat společnosti, minimálně tady v těch základních oblastech žití, tak to se lže 100% a vrátí se k té kriminální činnosti.
6: Platformu budou do konce léta testovat ve 3 věznicích. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
4: Sport.
3: Čeští fotbalisté pokračují v přípravě na blížící se mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Dneska trénuje reprezentační výběr 29 hráčů na pražské Letné. Trenéři ještě nominaci zúží o 3 hráče po nedělním přípravném utkání s Kosovem. Národní tým pak vyrazí do dějiště šampionátu, kde ho nejdřív čeká další přípravný duel s Guatemalou a pak 3 zápasy ve skupině turnaje. Ten začne 11. června.
4: Počasí.
3: V první polovině noci čekáme přibývání oblačnosti a kránu se lokálně objeví přeháňky nebo déšť. Teploty klesnou na 14 až 11 stupňů, na horách na 12 až 9. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na Náchodsku opatrně na silnici 307 ve Velkém Třebešově. Kvůli stavebním pracím je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh a projíždí se kyvadlově. Omezení potrvá do konce srpna.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové s datem 29. května pokračuje i po 15. hodině. I dnes je v terénu náš rozhlasový stopář, stopář Českého rozhlasu Hradec Králové, vyrazil za zajímavostmi, zjistíme, kde je. Pozveme i do Markvartic, kde začal 25. ročník svátku rozkvetlých luk a krásného venkova prostřednictvím České květnice 2026. Už ráno to všechno vypuklo v Markvarticích na Sobotecku. A v neděli vás čeká v našem vysílání další soutěžní recept rozhlasového pochoutkového roku, který slaví jubileum 10 let. Nabídneme recept, který v roce 2021 skončil na třetím místě a tentokrát ho připraví šéfkuchař Ivan Vodochodský. S Ivanem se setkáte v našem vysílání před 15:30. A poslední radiobazar tohoto týdne nesmí chybět a nebude po 15. hodině a 35. minutě. Nabízíme i kvítek Mandragory, variaci na renesanční téma anebo píseň Na srdci. Český rozhlas Hradec Králové, dobré páteční odpoledne.
9: Dobré odpoledne s Karlem.

0: Benešík, variace na renesanční téma Bonnie Tyler si dáme také slzu na srdci, nebo teda tánr v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Ale jak jsem říkal, po 15. hodině i dnes je v terénu náš rozhlasový stopař. Co vystupoval?
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Je páteční odpoledne a Česko se chystá na noc kostelů. V Královéhradeckém kraji budou otevřeny desítky sakrálních památek. A my máme v terénu reportérku Zuzanu Boučkovou, která se vydala do Jaroměře. Zuzko, zdravím tě, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne z Jaroměře.
0: Jak se tam připravují na noc kostelů? Nebo je touto dobou ještě klid?
2: Tak řekla bych, že tady spíš panuje takový nefalšovaný, ale sympatický cvrkot. Stojím před kostelem svatého Jakuba staršího a uvnitř organizátoři dodělávají poslední přípravy na dnešní podvečer. Ladí se detaily a už tu také voní čerstvé pečené dobroty. Avšak určitě to není jediný kostel v okolí, kde se něco děje. V jaroměřské farnosti se totiž letos otvírá neuvěřitelných 9 kostelů a když k tomu připočtu českobratrský, husický a modlitebnu adventistů, máme tu hotovou duchovní magistrálu. A právě tento můj kostel, svatý Jakub starší, ten otevře své brány jako úplně první ze všech, už v 16 hodin.
0: Počkej, už v 16 hodin, to je na noc kostelu docela brzy, ne? Většinou se začíná až po setmění. Proč tento spěch?
2: Je to jednoduché, je to totiž geniální logistický plán. Kostel svatého Jakuba bude otevřený od 16. do 18. hodiny a tento časový slot patří hlavně dětem a rodinám. Organizátoři totiž chtějí, aby si tady ti nejmenší užili skvělý program, vyhráli si, unili se a rodiče pak mohli od 6 večer v klidu projít ostatní kostely ve městě a okolí. Mimo jiné, pro děti se tu chystá například hra Zvonící bludiště. Navíc jsou tu připravené tvořivé stolečky a pozor, bude se podávat jídlo z doby Ježíšovy. Takže žádné čipsy, ale poctivé dobové pečené pečivo a ochutnávky.
0: Kromě jídla a pěkného programu pro děti, bude tam i něco speciálního pro dospěláky, kteří se zajímají o památky, o historii. Přeci jen svatý Jakub v Jaroměři má obrovskou historii.
2: Máš absolutní pravdu, vše bude. Pro nás dospělé je to vizuální i historická zajímavost. Takže jen co projdete tady třeba u tohoto kostela, kolem poutního kamene svatojakubské cesty, která tudy vede, vstoupíte do historie staré od roku 1374. Věděli jste například, že zdejší unikátní barokní varhany z roku 1668 přežily věky jen díky tomu, že na kostel nebyly peníze. Díky tomu se do nich neinvestovalo a varhany se dochovaly do dnešní doby v téměř nezměněné podobě. Ale těšit se tu také můžeme na výstup na věž a rozeznění velkého zvonu. A pro romantické duše je tu síť plná povzbuzení, tedy síť plná vzkazů, z které si můžete jeden povzbuzující vzít a jiný tam naopak pro někoho nechat.
0: To je hezké, dej nám nějaký povzbuzující vzkaz teď.
2: Já vzkážu všem, aby sem přišli, bude to tady paráda.
0: Můžete to zažít v Jaroměři, Zuzka všechno na místě natáčí, fotí. Určitě proto průběžně sledujte i web, Instagram, Facebook Českého rozhlasu Hradec Králové, naše internetová stránka hradec.rozhlas.cz. Děkujeme za informace a my se ještě uslyšíme po 17. hodině, tak se těším.
2: Ano, těším se, také se těším, naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Hradec Králové páteční dobré odpoledne. Teď vyrazíme do Markvartic na Sobotecku, kde začal dnes ráno 25. ročník svátku rozkvetlých luk a krásného venkova. Děje se to prostřednictvím České květnice 2026 a to vám teď představíme. Dopoledne se totiž právě v Markvarticích zastavila Vlaďka Vildová.
1: V těchto chvílích by měla začít Česká květnice, ukázka kvetoucích luk přímo v terénu, ale i další program, o které se za chvíli dozvíme. Kde se mohu podívat na tu výstavu?
2: Jednak tady v hale, ale já vám už manžela, mám už tak něco řekne.
1: Dobře.
3: My už jsme se asi potkali
1: párkrát, ano. Co tak Česká květnice vlastně znamená?
3: Tak tohle to už je 26. ročník a je taková tradice, že zaprvé to jsou pole, kde teda ty ukázky děláme těma traktorejma vlečkama, že se jezdí prostě ze zhora, se na to díváme z ptačího pohledu, to je jedna záležitost. No, druhá je potom tady taková výstavka, kde jsou ty jednotlivé rostliny, především tady je česká flora. Jsou tady i docela veliký vzácnosti, aby ty lidi si to mohli prohlédnout zblízka, protože v přírodě se s těma rostlinama těžko setkají. Česká flora obsahovala 3000 druhů a dneska můžete vidět tak 500 tisíc, prostě a jste rádi. Takže tyhle ty unikáty jsou tady pěkně zblízka vystavený, aby si je lidi mohli prohlídnout, potěšit se. No a v neposlední řadě máme naranžovaný náš kostel svatého Jilí, kde probíhají venkovní opravy. Kostel už je z části nádherně opravený. No a vnitřek je úžasným způsobem vyzdobený díky litomyšlské zahradnické škole a díky taky růžové školce tady ve Skuřině manželů Pelcových, tak tam jsou unikátní aranžmá, který prostě jako se normálně nevidí. To skutečně stojí za to si to prohlídnout.
1: A to bude i dnes, ten kostel bude možné do něj nahlédnout, nebo až zítra, právě proto, že zároveň ti zájemci se mohou zúčastnit koncertu?
3: Veškerý ten program, kromě toho koncertu, je vlastně jak dneska v pátek, tak zítra v sobotu. Ale navíc je tady právě ten ještě koncert, potom vlastně po skončení ty akce v rámci noci kostelů, čili toto je ještě navíc a měla by tam být asi zajímavá hudba, protože tam bude cymbál dokonce. Takže uvidíme.
1: Nebude to hodinový cymbál, cymbály od hodin, ano. Ale bude to skutečně cymbál.
3: Bude to skutečně ten těžký cymbál, na kterýho se hraje teda ručně, takže to bude zajímavá kombinace barokního kostela s takovou nezvyklou hudbou a zároveň s těma rostlinama, s těma kytkama, který se ale úžasně k barokní atmosféře hodí.
1: Tady by se Česká květnice mohla uzavírat někdy kolem 16. hodiny v sobotu, ale pokud se účastníci koncertu budou chtít podívat ještě také, tak vy jste říkal, že jim tu šanci dáte.
3: Protože ta výstava stojí tady za to taky. A kromě jiného ještě tady máme úžasné občerstvení, posazení, grilování, prostě dělá to místní parta, takže skutečně do pozdních nočních hodin, kdo se bude chtít podívat i na tu výstavu, tak ho tady rádi provedeme. Ale když jsme u toho, tak si každý taky může prohlídnout nádherně založenou louku právě kolem toho kostela a taky dole na návsi. Nemusí to být vždycky jenom ty vysekané anglické trávníky, kterým se ostatně v tomhle suchu stejně nedaří.
0: Jak jste slyšeli od Bohumíra Bradny z Planty Naturalis v Markvarticích na Sobotecku, Česká květnice je pro vás přístupná a bude i zítra. Její součástí také vítání občánků v ryze přírodní a kouzelné atmosféře v kouzelně vyzdobeném kostele svatého Jilí v Markvarticích na Sobotecku, kam jsme vás zavedli.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
0: A určitě se do kostela svatého Jilí v Markvarticích vrátíme do nádherného prostoru, třeba už v zítřejším odpoledním vysílání.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně připravíme gnoky s cuketou a bylinkami. Gnoky jsme už dělali několikrát, ovšem tentokrát bude hlavní surovinou italský sýr. Jehož jemná vůně a ještě jemnější chuť nejde ničím nahradit. Už tušíte? Určitě ano. Bude to ricotta.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Letošní rok je už 10. rozhlasovým pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilá spolu s vámi ve vysílání Českého rozhlasu hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové každou neděli dopoledne po 10. hodině. Ale pozor, už je neděláte vy posluchači, ale všech 36 výherních receptů připravuje porota společně s našimi profesionálními kolegy. Tuto neděli bude připravovat zajíce s černou omáčkou od Zuzany Kučerové z Prahy recept z bronzové příčky roku 2021 kuchař Ivan Vodochodský. Kolega Patrik Rozehnal se za ním vypravil domů a zazvonil u vrátek.
1: Můžeme dovnitř.
2: No, prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
3: Dobře. Jsou otevřené.
4: Úvodní překážku jsme překonali, pak bylo potřeba vyrovnat se ještě s jednou. Kde sehnat dneska zajíce?
5: Za mých dětských let byly stovky dneska o zajíce jako natrefit, narazit na zajíce. Takže zajíce nahradíme králíkem normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže.
4: Vždyť i králík bude dobrý. Tak jsme se do toho pustili a Ivan si vzal dokonce naši pochoutkovou zástěru.
5: Chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
4: V jednu chvíli jsme málem zapálili celý barák. Když jsme přilili slivovici...
5: A zapálíme.
1: Aha, trošku moc. Plameny výšky metra půl.
5: Počkej, mýval jsem ofinku, už nemám nic.
4: Všechno jsme dobře dovařili. I ochutili třeba mandlemi.
5: Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím udělat celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
4: Tenhle díl se opravdu povedl. Jednak setkáním, jednak skvělým jídlem. Tedy kromě té havárie.
5: No, tady nám chytnul barák malem, ale bylo to hezký. Bylo to dobrý.
0: Dobrý byl ten králík s černou omáčkou. Jak vypadá, to můžete vidět už na Facebooku Českého rozhlasu Hradec Králové. No a jak chutná, až si ho připravíte, tak nebudete litovat. Celý recept si můžete připomenout společně s námi ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové tuto neděli dopoledne po 10. hodině v jubilejním pořadu Pochoutkový rok. Recept na králíka ale už teď najdete i na stránce pochoutkovýrok.cz a určitě hned dostanete chuť si ho připravit. Původní recept bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Tak si nechte chutnat.
6: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
0: Jubilejní 10. My si teď dáme nebe nad hlavou, Dalibora Jandu, pak Plavce, Láska je věc kouzelná a pak vás. Poslední možnost inzerovat v radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové v tomto týdnu. Hezké odpoledne.

0: Příjemné páteční odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Hradec Králové. Naposledy v tomto týdnu máte možnost inzerovat v našem vysílání. Spouštíme váš oblíbený
1: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec.

0: větší, 10 cm vysoké, je to ovoce, zelenina, za nějakou nízkou cenu.
1: A kdyby někdo měl zájem, má volat kam?
0: 731-589-248.
1: Paní má pravdu, my vám děkujeme, zdravíme vás. 731-589-248, telefonní číslo. To byl první inzerát pátečního radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Jedeme dál, dobrý den, dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady je zase Honza z České Skalice. Já bych prosil o seznámení s paní Janou z Trutnova a zanechal bych telefonní číslo.
1: Telefonní číslo pověste do vysílání, určitě.
2: 773-238-688.
1: Tak ať se vám paní Jana ozve, doufejme, že slyší. Pan Honza by se rád seznámil s paní Janou z Trutnova, 773-238-688.
2: Jo, pane Kladký, vy jste na mě zapomněl s tou písničkou od Celine Dion.
1: Nezapomněl, Celine Dion byla, pokud jste neslyšel, přehrajte si z audioarchivu, Celine Dion zpívala po 12. hodině. Ano, byla.
2: Tak pardon.
1: Nic se neděje, mějte se hezky, pěkný den, no, naslyšenou. Tak to byl pan Honza. Jedeme dál, Radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové má otevřeno. Zdravíme i vás, dobré odpoledne.
3: Dobrý den. Nabízím vyklízení domů, bytů, sklepů, garáží, prostě všeho. Uklidím mi okolo baráku, odvezu úplně všechno a pokácím stromy, keře a dále vykupuju a scháním staré přilby. Mm-hmm. Vojenský, hasičský, všechny. A je to na telefon 608-103-810.
1: Děkujeme pěkně, ať také seženete. 608-103-810, telefonní číslo na posluchače. Poslední možnost v tomto týdnu máte v Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Zdravíme i vás a přejeme dobrý den, dobré odpoledne a můžete inzerovat. Už jste také v našem vysílání. Hezký den, dobré odpoledne, Radiobazar.
4: Dobrý den, dobré odpoledne. Nabízím málo používaný balkonový set, stůl a dvě židle, povrch stolu a opěrek židlí je černobílá taková leštěná kostka, je to velice pěkné. A k tomu umělý strom hroznového vína, vypadá jak živé, výška stromu 1,50 m, šířka 90 až 1 metr, to vše za odvoz a je to na Jirichnovsku, bližší informace na čísle 720-573-830. Všem přeju krásně.
1: A my vám děkujeme za nabídku, krásný víkend, i vám balkonový sekt a k tomu umělá rostlina 720-573-830, umělé hroznové víno může být u vás na balkoně. Český rozhlas Hradec Králové, pěkné odpoledne, Radiobazár.
5: Dobrý den, prodám hnědý koberec s menším vzorem, byl to nevhodný dárek, míry jsou 2x3 metry, stál 3800. Prodám ho za polovičku, to je za 1900 korun. A ještě tady mám olejové obrazy krajin, ale jsou bez rámu. A je to Hradec Králové 773-199-223.
1: Děkujeme za nabídky, hezký den. Naschledanou, hnědý koberec a olejové obrazy. Příroda, ale bez rámu, 773-199-223. Kontakt na posluchačku, pokud máte zájem, spojte se s ní. Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar, dobré odpoledne.
6: Dobrý den, já prodám trojdílný hliníkový vysouvací žetřík, je složen ze třech dílů, každý díl má 11 šprinclů. Je to Hradec Králové a telefon 607-266-008.
1: Taky jeden vysouvací žebřík jsme měli v Radiobazaru. Děkujeme za nabídku. Mějte se hezky, pěkný den.
6: Děkuji.
1: 607-266-008, telefonní číslo na posluchače, pokud máte o tento žebřík zájem. Naše telefonní číslo je 726-46-46-46. V případě úspěchu se dovoláte do vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a do Radiobazaru. Tak jako teď vy, když zeslabíte.

0: rádio, bude to ideální. Dobrý den, dobré odpoledne.
1: Dobrý den, tady posluchač z Litomyšlska. Prodám Škoda Favorit 135L Prima, je to limitovaná edice z roku 92. Má zachovalý lak i interiér, možnost LPG, 180 tisíc na je to, momentálně bez STK, dohoda jistá. Dále prodám dvě střešní okna, ocelohliníková, 80 na 100 cm, po 180. Dále prodám tři dřevěná okna, 150 na 150 diterm, po 800, případně všechny za 2000. Dále prodám balkonová dveře, 230 na 100 cm, 230 mm na 100 cm. Je to za odvoz, je to i s rámem. Mm-hmm. A dále prodám ještě náhradní díly na Zetor 50 Super, střikovací čerpadlo, kliková hřídel, vačková hřídel, spojková lamela, dynamo a starter. Tady to bude asi dohodou.
0: Podle tak a jsme množství. Ve finále radiobazaru, ještě telefonní číslo zbývá dodat, telefonní abychom se dovolali.
1: Ano. 724 208 199.
0: Tak bylo toho víc, tak ať se někdo ozve, ať prodáte. Děkujeme, zdravíme na Litomyšlsko. Hezké odpoledne, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Posluchač od Litomyšle mám nabízal Škodu Favorit, dvě střešní okna, tři dřevěná okna, balkonové dveře, náhradní díly na Zetor. Bylo tam toho opravdu víc. 724 208 199 je jeho telefonní číslo. A tímto inzerátem jsme uzavřeli nejenom dnešní radiobazar, ale i radiobazary tohoto týdne.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: V audioarchivu je vše, včetně zmiňovaných písniček od srdce. Můžete si znovu přehrát, potěšit se, potěšit blízké známé, ale teď jde hlavně o ty inzeráty. Pokud jste si nestačili poznamenat některé telefonní číslo, tak znovu tedy přes audioarchiv Českého rozhlasu hradec.rozhlas.cz. Určitě teď potěší šarmantní Marie Rotrová, kterou máme připravenou pro vaše hezké páteční odpoledne, a také Pet Shop Boys si dáme. Dobrý den, příjemné předvíkendové chvíle.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Den dětí na Náchodském zámku bude už tuto neděli, kdy bude mimořádně zpřístupněn dětský okruh od 10 do 14 hodin. To je hezký tip. Název okruhu prohlídka pro děti. Ty s průvodcem projdou několik místností v zámku, ve kterých se přenesou do druhé poloviny 18. století. Hravým netradičním způsobem se dozví, jak se tehdy na zámku žilo. Prohlídky jsou vhodné pro děti od 3 do 10 let. Den dětí na Náchodském zámku už tuto neděli od 10 do 14 hodin. Aleš Cibulka v našem vysílání po 16. Aleš bude hostem Humoriády. Můžete mu zatelefonovat a společně s ním budete vybírat scénky v hodině humoru na přání. Po 16. hodině Humoriáda. A den v kraji nás čeká po 17. zpravodajsko-publicistický souhrn dne. Všechny události, co přinesl dnešní den v kraji, dozvíte se po 17. hodině a také se spojím s Českým hydrometeorologickým ústavem. Přeci jen je před námi víkend, abychom věděli, na co se máme připravit, jaké počasí. Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové mezi 17. a 18. hodinou. A pokud máte rádi pořad Desky, pásky, vzpomínky, hudební pořad, Jan Adam vás pozdraví po 18. hodině, představí písničky, které provázely jeho život a nabídne právě i vzpomínky po 18. To nejbližší za 3 minuty zprávy. Karel Sladký přeje dobré odpoledne.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V nemocnici Vrchlabí začala stavba pavilonu za 500 milionů. Sněmovna nestihla projednat novelu o podpoře bydlení. Hlasování zablokovala opozice. Tenistka Marie Bousková do premiérového osmifinále Roland Garros neprošla. A noc přinese mraky, místy přehánky a teploty do 14 stupňů. Vítejte u zpráv s Alenou Brantovou. Poklepáním na základní kámen začala dnes ve Vrchlabské nemocnici výstavba pavilonu jednodenní péče a ortopedického oddělení. Stavba má být hotová na konci letošního roku a pro pacienty se otevře na začátku příštího roku. Jde o investici za 522 milionů korun. Nový pavilon by měl výrazně posílit kapacity podkrkonošské nemocnice. Trutnov začal opravovat štěrkovou cestu podél řeky Úpy z Bohuslavic do Koutů. Pracovníci už odstranili nálety, vyčistili okolí toku a zlikvidovali několik černých skládek. V následujících dnech budou na 2,5-kilometrovém úseku pokládat štěrk a cestu zpevňovat. Detaily doplňuje mluvčí tamní radnice Adéla Ščudlová.
3: Na tuto opravu na začátku července naváže i modernizace povrchů vozovky v ulicích Zákoutí a do Koutů. Rekonstrukce těchto komunikací bude hotova do konce prázdnin a obyvatelům Bohuslavic či Adamova zajistí bezpečné a pohodlné napojení na hlavní městskou cyklostezku směrem do Spádového Poříčí.
2: Poslanci dnes nestihli schválit novelu zákona o podpoře bydlení. Jednání zablokovala opozice. Poslanci tak nestihli hlasovat do 14 hodin, dokdy je možné jednat o zákonech ve třetím čtení. Sněmovna se k zákonu vrátí příští týden. Vládní návrh počítá s tím, že by se rozšířil okruh lidí, kteří budou mít na pomoc nárok. Část agendy by se taky z obcí přesunula na úřady práce. Podle předsedy ODS Martina Kupky by novela znamenala zvětšení byrokratické zátěže.
4: Věnujme mnohem méně prostoru debatám o větší a větší regulaci. Omezujme zbytečné kroky k nabírání úředníků. Propojujme je co nejlépe.
2: Sněmovna měla odpoledne jednat taky o novele stavebního zákona. I tento bod ale hned na začátku jednání poslanci přerušili.
1: Sport.
2: Tenistka Marie Bousková do osmifinále turnaje v Roland Garros neprošla. S Ruskou Andrejevovou prohrála 4-6 a 2-6. O postup ještě bojuje Karolína Muchová se Švýcarkou Teichmannovou. V Paříži by měl dnes hrát ještě Jakub Menšík s Australanem de Minorem.
1: Počasí.
2: V první polovině noci čekáme přibývání oblačnosti a k ránu se lokálně vyskytnou přehánky nebo déšť. Teploty klesnou na 14 až 11 stupňů, na horách na 12 až 9 a foukat bude slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Náchodsku pozor na silnici číslo 304 mezi obcemi Hořičky a Světlá. Máme tam nahlášenou nehodu se zraněním, proto počítejte s možnými dopravními komplikacemi. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
5: Vítejte u dobrého humoru, aspoň doufám, že takový se nám podaří vybrat a vy si ho vyberete taky z té dnešní nabídky. Patrik Rozehnal vás zdraví a vítám toho, který byl na houbách, Aleš Cibulka.
6: Den na houbách, jak to na houbách, hezké dobré odpoledne.
5: Se podívej na tričko.
6: Jo, takhle ano, muchomurky, já jsem se vyděsil, že už rostou, že jsem něco promeškal.
5: Ne, a tak možná na houbách si byl ještě v době, kdy někteří už účinkovali z těch dnešních.
6: Jo, to je pravda, to je pravda, ale na houbách v tomhle ohledu už jsem nebyl, no skoro 50 let.
5: Aleš Cibulka naším hostem, bavte se a poslouchejte.
1: Humoriáda.

0: První písničku máme za sebou, ale ještě ne ukázku. Tu teď vybírá Aleš Cibulka.
1: Mně napadla tady jedna věc v souvislosti s tím aktuálním počasím. Já jsem před chvilkou doběhnul z metra těmi 30 stupni Celsia a já jsem říkal, chtěl by to něco na schlazení, tak dobrou vodu jsem u vás dostal, ale když mi padl zrak na Homolku a Tobolku, tak já si myslím, že v tomhle počasí takový zasněžený špindl a Homolkovi v hotelu, kteří přijeli na rekreaci, to bych si docela dal.
0: A nelíbí se jim rozdělení pokojů.
1: Je tahle scéna přímo, beru.
2: A prosím vás,
3: my tady máme taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme. Samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď v tom máme bydlet.
2: No, ne, právě... takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky. My je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
4: Dovolíte, paní Burdová, prosím vás.
2: No, řekni toho boušku.
4: No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
5: No, to jsme. No.
2: Ano.
4: Máte dva pokoje.
5: No.
4: A jste jedna rodina.
2: No ano.
4: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
2: No a o co vám jde?
4: A máme jeden pokoj s plentou.
2: No.
3: Dvě cizí ještě taky,
6: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
2: No víte, paní, my jsme mysleli, že byste to nějak...
5: No já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme
2: jako jedna rodina. Vy jste
6: nechtěli, my jsme tam byli namačkaný jako vratejně, víte, co nás to stálo peněz.
2: V žádném případě, pojďte se, my když jedeme jednou na rekreaci a máme možnost bydlet extra, tak to budeme bydlet extra. Hejte, pane Homolka, prosím vás, tak se vžijte se trochu do naší situace, my jsme tady s Bohouškem, vlastně to máme jako svatební cestu, tolik peněz jsme dali z vlastních za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
6: Jo, to nejsou vaše děti?
2: Ale co, to jsou naše děti.
6: No,
2: no, my právě máme taky takový děti, nechci jsme u babičky.
3: Prosím vás, tak si to s náma vyměňte.
5: Jo, počkejte,
6: počkejte, ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje. Tak, jste na svatební cestě, nebo máte děti?
2: No,
6: odpovězte mi.
2: Jo, ale tady s Bohuškem nemáme ještě žádný děti.
3: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje jsou naše, no.
6: Předešlí děti.
3: No a teď jsme na svatební cestě, no.
7: Prosím vás, a to vás to ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojejte se, když už víte. I teď tam já bych jel. Najít.
8: Tak co, přátelé? Jak jste se dohodli?
3: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
7: Já nemyslím, člověče, u moře. Já myslím naše rybníky. Tam je krásně.
6: Písecký třeba, u Písku. Já jsem tam odsaď. Byli jste někdy u Písku?
3: Ne, já ne.
6: Ježiš, to je škoda. To máte moc solisovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
8: Ježišmarja, pojďte takhle, mluvit k věci.
6: Okolo rybníku. To je taková krása.
8: Máme
6: prostě ten opar na tím ráno.
3: Opar,
6: Ježiš, to je krása. Vy jste to znali. Teda.
7: Prosím tě, nebádní. Já jsem nemyslel Písecký.
6: Co ty si myslel?
7: Já jsem myslel Třeboňský rybník. Ale
6: pro mě.
7: Znáte Třeboňský rybník?
3: Ne, taky neznám. No, tam jezdíme.
7: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásné.
6: No to, kde mám tam celé bezdrev, že?
7: No, bezdrev. Pojďte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zakuklacenou
6: zemi. On
7: každej myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše. Vy jste taky jazak jakoj trouba. Ale helejte, já jsem taky teprve prvně na horách. A vy si myslíte... No, ale tady byste s náma chtěli měnit kvartír, jo?
3: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
2: Počkejte, na svatební cestě to. My když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
6: To je pravda.
2: Protože tehdy můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane.
5: A to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny.
2: Jak to o 4? Tak co?
5: Ne, o 3.
2: Teď už ale Ludo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo.
6: Nevím, děti teď už nevím.
5: Já si to přece
2: píšu. Ale mami, přece vím o kolik snad tyhle věci si
6: nemohu. Ale to se nehádejte.
2: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
6: No ale prosím vás, vysvětlujeme ty dětičky. Budete na svatební cestu a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny. No prostě
2: 4 hodiny, já vím, že...
6: Oni
4: prosím vás, přestaňte mi blbnou hlavu 3 hodiny, 4 hodiny.
2: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme. Vy od nás chcete tam...
4: Ale no tak řeknu jasně. Ale no tak řeknu jasně. Nevykládejte mi nesmysly,
2: poraz. Vy jste ani žádnou svatební cestu neměli.
9: Dokonce to. Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Režie Jaroslav Papoušek, dodávám jenom téhle ukázce. Krásně slyšet to jenom a nevidět. No tak co ty a koupání v rybníku?
10: To je hezký, ale vidíš to, nádherná scéna. No, představ si, jako dítěti, to je zajímavý téma, to už jsem se nad tím dlouho nezamýšlel, jako dítěti mi to nevadilo. A vzpomínám si, když jsme se koupali v Nové Roli, tam byl děda s babičkou a vylezli jsme s bráchou z toho novorolského rybníka a musela se udělat první věc, že jsme si vzájemně obrali ze sebe pijavice, které tam byly. Dneska bych z toho zešíl, tenkrát to byla naprosto běžná věc, jo. Ale je pravda, že mi vůbec nevadilo, když jsme jezdili na Jižní Moravu vlíz do rybníka, který jeho člověk vůbec neznal. Neviděl na dno, ale tak jako ke stáru a hlavně víš co, koupání někde, kde jsou lidi. Ono ve chvíli, kdy člověk objeví potom nějaký křišťálový moře někde, tak už se ta laťka zvýší a ještě navíc, když už si potom pořídí ten bazén na zahradu, tak už se ti nechce vůbec nikam. Mm-hmm. Jo, takže no, takže jsou, asi takhle rybníky. No.
0: To jsou ty milionářské rozmary.
10: Jo.
0: Bazén někde, křišťálové moře na Bali.
10: A my máme ten macháč nedaleko, jako než se oblíkneš do toho auta, teď tam přijedeš, teď jsou tam ty lidi, rozumíš, než tam vlezeš, tak
0: Cibulkovi
10: oni si tě musí prohlídnout, jako teď hubnout do těch plavek, na té zahradě můžeš cokoliv.
0: Ty hubneš do plavek.
10: No právě, že ne, protože máme bazén na zahradě a živej plot už je dost vysoký.
0: Jo, a pozor na to, no, teda, aby to nedopadlo jak s Naďou, to taky jako takhle bazén na zahradě a pak plavky, na co hubnout do plavek, na co plavky.
10: Ano.
0: Že jo, no.
10: A byla tam Naďa, jaký jsou
0: ty,
10: pán Bůh?
0: Pak jsou ty paparazzi, že jo, no, a pak se bojíš a voláš na všechny strany, aby všichni věděli, že možná vyjdeš v blesku, že?
10: No podívej to, já když lezu do bazénu, ještě pořád, když nejsem bez těch plavek, tak volám ty paparazzi, dokud ještě můžu vyjít na titulní stránce a nikdo tam není.
0: Tak chceš nějak oznámit, kdy se budeš koupat a kde?
10: My se sami navzájem s Michalem vyfotíme a pošleme vám fotky.
0: Jo,
10: to bude strana 14, někde dole malinký článeček.
0: Ale jsi Cibulka, náš host, vážení, tak schlazení Homolkou mými a Tobulkou můžeme pokračovat a ještě navštívit ten z předchozí dílu v ukázce z Homolkovic kluky, varianta A, anebo já proti nabízím vyprávění Jiřího Cízlera o natáčení Tisícročné včely. Vybíráte si vy, 731 800 900 náš telefon do studia, nebo hlasovací SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B. Tak do toho.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
11: Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Tak přejeme pořadový Oskarovi úspěch. Začíná jako rozhlasový moderátor, vstupuje do našich řad.
3: Hezký, mládí do Českého rozhlasu, ano, to je úžasný.
2: Přesně tak. No a co nás čeká teď? V Humoriádě výběr mezi dvěma ukázkami. Homolkovi anebo Jiří Cízler. Komu dáte hlas? Ptáme se s Alešem Cibulkou. Dobrý den po telefonu.
4: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobře.
3: Děkujem, David, dobrý
2: děkujeme
3: den.
2: Za hlasování. Telefon 731 800 900 vám slouží pro spojení s námi. Kdo tam
5: dobrý
2: je?
5: Den.
3: Zdravíme, dobrý
5: tam
3: den.
5: Tam Zedník vás oba zdraví, pánové, a přeju s tím mladíkem Bčko.
2: Dobře.
5: To bylo nějaký dětko.
2: Ano, ano, poslouchají no. Všechny generace, děkujeme za to. Kdo tam je teď?
6: Tady pejskař ze Dvora Králové.
3: Dobrý den.
6: Zdravím oba komiky a jejich svět. Tady komika jeho svět ze Dvora Králové.
2: Ano.
6: A dáme si Cizleroviny.
2: Dobrá, děkuji za to, za zavolání, za účast pořadu. Ještě někdo dostane možnost hlasovat?
7: Jirka Kladno, dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Já bych prosil Homolkovi.
2: Homolkovi, dobře. Tak jo, rychlé hlasování, takže ještě čas na jeden telefon. Dobrý den, rychle. Kdo teď bude, Ačko
8: dobrý
2: nebo
8: Bčko? Dobrý den, tady posluchačka z Jesenicka. Přál bych si Bčko, děkuji.
3: Děkujeme taky.
2: Dobře, tak nakonec i tenhle hlas rozhodl a spoustu dalších. Hlasujete pro Jiřího Cízlera. Vzpomínky na natáčení Tisícročné včely budou znít teď éterem Humoriády.
9: Přijel jsem na první natáčecí den, jakože na tom strašně záleželo, ten první den. A byla to taková krátká scéna, kde ten starý Maďaron je bohatý, přijede na koni před takový domeček, kde bydlí dívka, mladistva. A oni mu se líbí za ženu a on se jde teda představit. Před domem stojí její matka, oni říkali babice v tom filmu. Já pan babice, kde máte tu holku? Ona pá, už tady je připravená, ujo, čeká na vás, všechno bude v pořádku. Já koukám a vidím v oknama nic, až bezklepně takovým bokýmku, viděl jsem, jak ona očuhuje v takovým krásným oravským zlatým kroji, zlatem vyšívaným. Byli chudí, ale na tohle to měli teda. Ale kolem ní jsem viděl, jak se tam obtáčí do čolo, jo? No, oni ho takhle zkracují, aby to netrvalo dlouho, tak jenom do čolo. A já povám tý babici, babice, to je čo, jako ten do čolo? A ona pá, to nič, to je takový pohunek, oni tam pomáhá s bramborama, aby to nemusela nosit, aby měla hebký ručičky pro vás, jo. A já věděl, že lže, tak jsem ještě řekl, nakonec jsem měl takovou větu, hehe, babice, to povedzte tomu, čo senožer je. Aby to řekla tomu koni, co žere seno, a ne mě, že já nejsem takovej vůl, jako ten Tohle byla celá scénka, jo, já jsem přišel na to natáčení, jsem přijel, bylo to v galaťonky, lehoulinky, takže bez trémy, já nemývám trému, sedl jsem na kůň, teda vysadili mě na koně a vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil, jak jsem vám ho říkal, kolegové, ovšem žádný kouřeničko, žádný kafičko, všichni se postavili a čekali jako, no, ukaž, co umíš, jak budeš hovořit. Celý jsem to odmluvil, až na konci jsem řekl, babice, to je čo, jako ten do čolo, a ona, ano, to je pohůnek, oni tam pomáhá s bramborama, já jsem řekl, hej, babice, to povězte tomu, co ženosér je. No, oni se taky smáli, ale trošku takovým jiným smí, jako no, Jakubisko přišel, říkal, nebude, je to konec, to ti bude trvat nejmíň měsíc, než si spravíš reputaci. A mě to nějak dožralo, já jsem říkal, ne, tak já si to opravím. On říkal, pozor, když se to opravuje, obyčejně se to znova zkazí. Toho já jsem si byl vědom, takže už jak jsem se dal na koně, tak jsem říkal, čo se nožerie, čo se nožerie, čo se nožerie, čo se nožerie, čo se nožerie, čo se teď jsem měl těch háčků už plnou ústní dutinu, tak i jsem znervózněl, což kolegové poznali, tak ještě postoupili o metr. Já jsem přišel k tomu koni, vysadili mě na něj, to už jsem se celý klepal. No a pak jsem říkal, už to nebudu radši říkat, vsadím na jednu kartu. No, maximálně se ukloním, řeknu, promiňte, já jsem blbej Jihočech a pojedu domů. Sedl jsem na toho koně a v tom ta babice s tou klapkou udělala plesk, ten kůň celek vyskočil. já vyletěl na tom koni, padl jsem na ně a teď, jak se mi ty polokoule trošku jako po tyhle teda, tak jsem dostal nádherný nápad. Malej český člověk, velký nápad. Chytil jsem toho koně a řekl jsem, to byl slovenský kůň, pojel hornátku, nebo jste ho zase zkazil, jo, jakože to zavinil. On vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil pěkně a když přišla ta poslední věta, tak oni ještě udělali moň, jako, teď jsme zvědaví. Já ovšem viděl, že nemůžu prohrát, protože jsem řekl, babice, to je čo? Ona pána, no, to je takový pohunek, on jí tam pomáhá z Bramborava. Já jsem řekl, hej, babice, to povedzte tomu koňovi.
2: Ty jsi s Aleši natáčení s koněmi?
3: Víš, že s koněm nikdy, jednou jedinkrát, když jsme točili ještě v Západočeské televizi jedné takové pohádkový klip, tak jsem jel na koni, ale to je pohádkový klip.
2: Hrál ano,
3: já jsem hrál prince, měl jsem z Chebského divadla zapůjčené oblečení, byl jsem za prince, jel jsem na koni.
2: Punčošky.
3: Připadal jsem si jak trávníček, opravdu úžasný, ano, měl jsem své černé mokasíny.
2: Kdy dělali bušku?
3: Bylo to, jedna moje kolegyně rozhlasová tenkrát, Hanka, ano, bylo to kouzelné, ale nebylo vidět, že toho koně přede mnou samozřejmě vedou a jenom já na něm sedím a tak.
2: Tak jako... je to pořád ještě lepší varianta, než to potupné, jako když se točila Dobrá voda a byla jenom vlastně krabice a s tím sedlem na tom voze, na tom automobilu a dělali, že jedou. A takhle.
3: Ale je pravda, že my máme nedaleko naší chalupy koňskou farmu, kde chovají úžasné koně haflingy, což jsou jako ohromná, krásná, velikánská majestátná zvířata. A my jsme jednou se na nich nechali vyfotografovat, ale to opravdu tak, jako že je přivedli k nám na zahradu, vysadili nás na ně, vznikla fotka a zase je odvedli. Takže
2: počkej, jak se vysazuje Aleš Cibulka s Michalem
3: Jadouk? Jako vemou, no každej na jednoho, že jo, dali nějak tu ruku, my jsme na něj, na tu ruku šlápli a skočili.
2: A víš, ale že musíš opačně proti směru?
3: Jo, to nevím, to mi neřekli, no, jak jako, opačně?
2: No se vlastně postavíš tou jednou nohou jako vlastně zády k jízdě.
3: Ano, no jasně, a tou levou to, samozřejmě
2: a vyšvihneš
3: samozřejmě. No tak to jako mi nějak došlo asi přirozenou jo, inteligencí, tak. Ano.
2: A tohle jsi dělal teda na něčí ruce. Jako
3: na něčí ruce, ale je teda pravda, že potom u nás na chalupě, oni k nám jezdívali často, protože měli chalupu nedaleko, byla Evička Pilarová se svým manželem a zrovna byli tak jako ne venčit ty haflingy, šli kolem, ty se nevenčí, že jo, šli kolem naší zahrady a my jsme je zavolali, aby se na ně podívali, protože to jsou opravdu krásné zvířata, kdo je zná ty haflingy. No a Evička pojala, jak byla tak jako už malinká, bylo jí před tou 80, že by se chtěla vyfotit na tom koni. A to jsem věděl, že není tak úplně jako jednoduchý. Vyšvihla se tam a vznikla nádherná fotografie. Bohužel je to jako u našeho kompostu, protože zrovna tam nějak toho koně dostihla. Takže se vyšvihla a Honza Kolomazník drží toho koně u nás na zahradě, za něma kompost a na koni sedí Pilarka.
2: To je kompozice.
3: To je kompozice. Postzice, ano. Vidíš, já tu fotku někde najdu a jak říkají mladí, dneska ji lípnu na Instač, jako vzpomínku
2: jako
3: na to.
2: Jako Pilarová na hnoji.
3: Pilarová na koni. Pilarová na koni a bylo to úžasný, jako na tuhle tu fotografii jsme pyšní u toho našeho kompostu.
2: Vážení, čím budeme pokračovat? Tak já vím, že ve hře je Jiří Cízler, Ačko, co bys dal proti, jako variantu?
3: Prosím tě, já jsem se tady probíral tím seznamem a mě velmi zaujal titul, který se jmenuje Nadávky. A když jsem pod tím, což je dneska velmi aktuální a hodí se to. Když jsou pod tím ještě podepsáni pánové Mladý a Náhlovský, tak to mě velmi začalo zajímat, jako kam až klesne hranice toho, co budeme dneska vysílat. Nadávky v podání těchto dvou pánů, to může být hezký.
2: Tak jo, tak tedy buď vzpomínání na Luďka Nekudu na chatě, anebo nadávky. Jinými slovy Jiří Cízler, anebo Josef Mladý s Josefem Náhlovským. Hlasujete na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, SMS kaříte na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Můžete pokračovat, můžete se ještě dovolat, tu šanci máte, ještě otevřený souboj mezi Jiřím Cízlerem a Pepíke Náhlovským a Mladým. To je to, co je teď ve hře, telefon 731 800 900 a s námi ve studiu Aleš Cibulka. Na telefonu kdo?
2: Ano, tady je posluchačka Stanislava.
3: Dobrý den.
2: Přeji vám krásné odpoledne, dobrý den vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Aleše. Mám vás strašně ráda, ráda vás poslouchám.
3: Děkujeme.
2: A přeji vám teda hodně zdraví, pohody a osobních i pracovních úspěchů. A vybírám Patriku Bčko. Mějte se hezky.
3: Děkujeme taky, moc taky, a díky za ta slova.
1: Kdo další?
4: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
1: Dobře, Jiří Cízler dostává bod.
3: Mm-hmm, děkuji.
1: Komu ten následující?
5: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat pana Cibulku, jestli mu zabírá to kyselý zelí. Na ten cukr.
3: Víte, že jsem to neskoušel ano. Tenkrát. Já to mám připraveno, až opravdu hodně zhřeším, až zase půjdu na krev, vemu to zelí. Děkuju za tu radu, nosím to v hlavě.
1: Jo, ne, ne. Ne, v hlavě to musíš do úst.
3: Jo, to ano. To je... to
5: ano, do úst.
1: Ano.
5: A nebo potom zapít pivem. Jo, dobrá chuť.
1: Dobře, děkujeme. Ještě někdo po telefonu hlasuje, vybírá.
6: Zdravím Patriku.
1: Děkuju.
6: Já bych chtěl pana Náhlovského, prosím, pěkně.
1: Mm-hmm. Dobrá, tak
3: děkujem,
1: jo.
3: Děkujem.
1: Už to můžu říct, máte ho mít, protože opravdu většina hlasů směřovala k té variantě B, k nadávkám.
3: No jo.
1: A Josefu Mladému a Josefu Náhlovskému.
7: Dobrý večer, vážení přátelé, dovolte mi, abych tento gejzír humoru a zábavy přerušil několika vážnými slovy. Pojďme si říct, co je v dnešní době nejdůležitější. Přátelé, je to komunikace.
8: Komunikace jsou, přátelé, ve strašném stavu, to je pravda. Ty silnice, to je děs, já jsem se měl, malem jsem urazil kolo, samá díra, no to nebyla snad ani díra, to byl normální bruntál.
7: Prosím, jaký bruntál?
8: To je jako příšerná díra, je bruntál.
7: To je vtipný. Ty jsi urazil všechny lidi v bruntále. Proč to děláš?
8: Tak já se omlouvám. No. Bruntál, ahoj.
7: Urážet se musí umět, přátelé. Vždyť kvalitní urážka, to je vlastně pilíř komunikace. No. A komunikace, to je základní interpersonální vztah.
8: No to je pravda. Lidi jsou na sebe dneska zlí. Normálně. Jako saně jsou na sebe lidi.
7: Ano. Dalo by se říci, že dnes člověk člověku vlkem.
8: Ano. Člověk člověku kardinálem.
7: Ne, počkej, ne každý vlk je kardinál a naopak ne každý kardinál je vlk.
8: Jeden byl berán.
7: A přátelé, je statisticky dokázáno, že plnou čtvrtinu svého života člověk stráví nadáváním a pomlouváním. Se slzou v oku však musím konstatovat, že stereotypní používání 20 až 30 nadávek je vůči tak bohatému jazyku, jako je čeština, minimálně urážkou.
8: Přitom já vystačím celý život jenom s volem. I na jevišti.
7: Prosím?
8: Přitom existuje celá databáze nadávek. 5 milionů sprostých slov ano. A nadávek je v té databázi.
7: Ano, ale pozor, není bez zajímavosti, že většinou to dříve nebyla sprostá slova, to způsobili až naši obrozenci.
8: Jungmann, Šafařík, Palacký, Dobrovský vytunelovali český jazyk. Některý nenahraditelný slova sprostý nahradili nějakýma pitomostma.
7: Ne.
8: Některý se nedají nahradit, nedají.
7: Všechno jde nahradit,
8: jo?
7: No jistě.
8: Jak by znělo takový, já nevím, polip mě hýšť, nebo nakakej si.
7: Dobře, ale vznikají nové vulgarizmy.
8: No vznikají krásné, no třeba Dementěv, Debža Blbovič.
1: Máš ty oblíbené úlevové slovo?
3: Samozřejmě a mnoho.
1: Jo.
3: No samozřejmě, to je pravda, že český jazyk je v tomhle ohledu velmi pestrý a velmi košatý, ale napadlo mě v té souvislosti, jak tam mluvili pánové o tom, že se mění, že se posouvají samozřejmě výrazy
1: ano.
3: Některých těch slov. Já jsem byl a je to asi měsíc u kolegů v plzeňském rádiu a tam byl společně se mnou odborník na plzeňštinu a on dokonce i napsal plzeňský slovník. A bylo to úžasné, on tak jako mluvil a velmi vážně, protože to byl ten odborník na jazyk v tom vysílání. A jsou chvíle, kdyby čekal nějaký šrapnel od nějakého třeba baviče nebo jo, někoho, kdo je
9: tam pak hodí nějaký ten regionální
3: ano,
9: výraz.
3: Ale on začal mluvit o tom, že samozřejmě i v té plzeňštině jsou výrazy, které se používaly a jiní by jim nerozuměli v jiných částech republiky. A moderátor Jirka Bláha se optal, říká, a co třeba tak jako? On říkal, no třeba moje babička, říkal on, říkal, to byla Plzeňanda a vždycky mi říkávala, když jsem byl v té postýlce nebo když jsem si hrál, tak mi říkala, ty jsi takový náš malý mrdálek. A já jsem úplně se vyděsil, říkal, co to říkám? Říkal, ano, protože toto sloveso znamenalo tenkrát takový jako neposeda, že to je takový, ano. A tam se to tak říkalo a až později to slovo nabralo zcela jiné konsekvence. Tak to ano. Se mi vybavilo teď v tom, protože mně to přijde strašně jako hezký.
9: Ano, no tak ono v tom přeneseném slova smyslu je to takový neposeda, no.
3: No tak takhle tady vidíš,
9: no tak protože proto to má ten přenesený význam, musí to přes něco se přenést, že jo, takže musí k tomu
3: jo, vlastně to, ano, to je jasně, jako, jasně. Myslím, že jazyková poradna.
9: A
3: jako...
9: jak z tebe často padají nadávky?
3: No, když se něco nedaří, tak jo, samozřejmě.
9: Jako co se ti nedaří? V kuchyni, no, já na zahradě,
3: no, v kuchyni, na zahradě,
9: prosím kdykoliv... tě, i za mikrofonem, než se zapne, taky jako jsi schopen takhle?
3: Jo, to, ne, to já si zase jako... Já jsem si právě všimnul toho, že kolegové, čím je jejich mluva za mikrofonem nebo před kamerou taková jako pregnantnější, kultivovanější, ano. Kdo mluví takovou tou až jungmanovskou, ebenovskou češtinou, používá ty přechodníky a hovoří opravdu velmi hezky, tak jak ta červená zhasne, tím větší je to kanál. Opravdu, ale je to možná tím, bavil jsem se o tom s jedním kolegou a on říkal, no protože jako toho kraso řečení to už máš tolik, ano, že to musíš vyrovnat, tak pak posíláš někam to a ta čeština je v tomhle opravdu jako velmi bohatá a velmi krásně znějící, že ten výběr těch slov, ano, je opravdu jako fascinující.
9: Tak třeba nám i posluchači řeknou, jaká slova netradiční se u nich používají, když potřebují si ulevit a takový. A možná to bude i přečtitelné do toho rozhlasu. Pozor. Máme ve hře tedy nadávky s Josefem, mladým Josefem Náhlovským. Mm-hmm. Já si dovolím, a to možná potěší i tebe jako, ano, milovníka a tvůrce Cibulková filmového historického kalendáře, ano, tak od Dechanovýho, že bychom tam dali.
3: To je hezký. A to je krásný ten rozptyl, že na jedné straně ty nadávky, je, ano, a na druhé straně ten Kristián. Ale kdo ví, jak ten kultivovaný Kristián, že, hovořil doma, když se něco nedařilo.
9: Takže třeba s paní Rosoukovou a dalšími. Prostě ženich pro tetičku z takové normální rodinky. Ukázka. To je Bčko a Náhlovský s mladým Ačko. Hmm. Vybíráte si 731, 800, 900. Číslo je pořád stejné. Teď pro další už třetí dnešní souboj a taky SMS-kové číslo 90 011 04. K tomu Jiří Korn, jednou je hůř, jednou je líp. Vyhlasujte, vybírejte, ať můžeme zase něco vysílat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

neměli jsme nic, ale byli jsme spolu, ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co pod

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčel rameny.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže...

0: neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Pokračování nadávek a nebo ženich pro tetičku. Co si vyberete? Vybíráte na čísle 731 800 900 a naslouchá dnes Patrik Rozehnal a Aleš Cibulka. Vaším přáním. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás, Patriku, i pana Aleše.
4: Dobrý den.
2: Děkujeme.
3: A takovou malou otázečku pro pana Aleše. Co nejraději grilluje, teď když začíná grilovací sezóna?
2: Tělo.
4: No, ne, já vás strašně překvapím právě, protože začíná ta grilovací sezóna. Všichni kolem grillujou, my negrillujeme. My zásadně negrillujeme, my chodíme na návštěvy k lidem, který grillujou, ale to grilování, mě to strašně leze krkem, takový ty, jak všichni dělají ty vomáčičky a všechno to.
2: Co grilujete vy?
4: Ano, a kde bydlíte?
2: Teplice.
3: No, a my na zahradě grilujeme, jako ryby taky máme rádi, a i klobásky někdy, no, takže všechno možný.
4: Stavíme se, výborně, ano.
3: Pro Oldřicha Nového.
2: Ano.
3: A mějte hezký víkend.
4: Taky,
2: o grilování. Dobrý den dalšímu.
5: Dobrý den, tady Blanka.
4: Dobrý
5: já
4: den.
5: Dávám Alešku.
2: Ano, dobře. Kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
6: Tady severní Čechy a dávám taky Ačko.
2: Taky Ačko.
4: Děkuji, dobrý den.
2: Děkujeme za to. Ještě jeden hlas.
7: Dobrý den, tady Štětí, Láďa, já bych sem dal Ačku.
2: No jo, Ačko to vyhrává, tak budeme ještě nadávat. Chvíli s Josefem Mladým a Josefem Nálovským.
8: No. Tak pojďme k tomu, o čem jsme chtěli hovořit. Nadávky a urážky. Přátelé, když potkáte otylého člověka, jak mu řeknete?
9: Tlusťochu, buřte.
8: Ne.
9: Čuňas je
8: ne.
9: Dobrý.
8: To je běžná praxe.
9: Taky můžeme jiměji, třeba španělský doň vepřodní.
8: Ano.
9: Takový shakespearovský motiv můžeme použít. Pane, vy jste ale pěkný otylo.
8: To je správná cesta. Můžeme říci třeba je po neboštíku vepři syn.
9: Nebo je po neboštíku svinicera.
8: Jsem to otočil,
9: ano. Je po neboštíku tři pěkná svině, to ještě horší.
8: Můžeme o takovém člověku říci třeba je zvyklý nažrat se do němoty.
9: No, není své hubě macechou.
8: Ano.
9: Nebo macochou, jak to do něj podal.
8: Ano, správně. Nebo když potkáme člověka, který má méně vlasu, řekneme mu jak?
9: Plešoune. Lisenko.
8: No,
9: a nebo řekneme, že má na hlavě dálnici.
8: Prosím?
9: A když má takhle přihazovačku, tak má dálniční obchvat.
8: Podívejte se, jak libozvučně zní, když o někom třeba řekneme, no. Má čelo až na lopatky.
9: Na lopatky, některý i níž ještě až. Mně se to protáhne až žulu.
8: No, nebo můžeme říci, na tobě veš nezabloudí.
9: To je pěkný, má takový zemědělský příměr. Na velkým gruntě malá úroda.
8: Ano.
9: To
8: ano.
9: Se o někom dá říct i vo vnitřku hlavy, že jo?
8: No, tak to jsem přeslechl. V globálu, přátelé, když potkáte krasavce tady typu Aloize, tak mu nemusíte říkat, že je to z Rudička, ale můžete mu oznámit, že je pěkný naopak.
9: To mě nevadí, pěkný na omak. Pojďte si to zkusit, paní.
8: Ne, já jsem neříkal měkký na omak, já jsem říkal pěkný naopak.
9: Jo.
8: Nebo můžeme říct si, vypadl pánu bohu z formy.
9: Jo. To nemůžete nějak inteligentně o mě jako říct, třeba já nevím, když ho pán bůh dělal, neměl den.
8: To nemůžu říct, to bych lhal, pač to by pán bůh nesměl mít aspoň týden, to se nedá udělat za jeden den tohle. Tolik odšel jako proti standardu.
9: Jak se dá dobře urazit někdo, kdo je méně inteligentní?
8: Ano.
9: Žádný obligátní blbec nebo idiot, to už je pase. Jinak, třeba latinsky, máte na mozku bacillus pitomeus. Tak na vás sedí krásný takový archaický příměr. Má jazyk o poschodí vejš než rozum. A tady to vypadá na tři patra. Taková dobrá urážka je lepší než špatná pochvala.
8: To je pravda, co je důležité, nejsou sprostá slova, jsou jenom sprostí lidé.
9: A na ty?
8: My dva.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: To musíme být hodně opatrní, nebo nás vypípají. A tebe už vypípali, vy?
4: Mm-hmm. No to je pravda, nás vypípávali, protože objevala se u zábavných pořadů, a to je vždycky, když je někdo papeštější než papež a řekne

0: někdo něco, o čem třeba ti dramaturgové tak podobně neví, jestli by z toho nebyl nějaký průšvih, tak se raději pípalo, no, to je pravda, to byla velká móda.
1: Jo. A dodatečně se taky někdy musí pípat, no. Natočíš program prostě a tam pak padne slovo a někdo řekne, tak to radši ne.
0: No, ale v tom je krásný ten přímý přenos a v tom já vždycky mám ohromnou radost.
1: Máte tam nějakého pípače, který by zasáhl?
0: Ne, to je, není tam pípač a ve chvíli, kdy zazní něco takového, tak já si říkám jako, jestli to padne na úrodnou půdu, někoho to naštve nebo ne, ale někdo se tak vyjadřuje a někdy je to i takový ten cimrmanovský šrapnel, že je to, ne vulgárně, ale jako ostřejší slovo na pravém místě a tam podle mě má svoji platnost a zaznělo velmi v pořádku.
1: Jo, jo. Pokud je to z jeviště, pokud se něco takové ozve z hlediště, tak to bude horší.
0: Jako, že by lidi začali vykřikovat jako no, na herce na jeviště. To by bylo drastický, ale...
1: Měl jsi nějakého takového jako vyrušujícího posluchače v sále?
0: Že by někdo vyložený něco takového udělal, víš, že ne. Zvláštní je, když je třeba někdo, a to taky znáš, kdo se nějakým zvláštním způsobem směje.
1: No to jo.
0: A to je tak jako, že celý ten sál samozřejmě toho jednoho člověka ví o něm. V jednu chvíli to zaznamenají ti na tom jevišti a je to, říkáš si, to je poklad takový člověk, to je radost. No. A ve chvíli, když se tomu smějí
1: všichni... Pak už je půl hodina programu pryč a pořád se takhle směje. Ano, a nejtěžší je, že je v první řadě.
0: To je pravda. Samozřejmě a směje se všemu. Směje se všemu a to člověk zjistí už při tom prvním jakoby zmapování, když si přijde před publikum, jestli tam někdo takový je nebo ne.
1: Hmm. Aleš Cibulka, náš host. Aleši, tak máme takhle zatím vybrano posluchačů. Po druhé Pepík, mladý Pepík Náhlovský. Za chviličku budeš ještě vybírat ty poslední dnešní ukázku, tak a než k tomu dospějeme, tak Pavel Bobek. Potkal se s Pavlem Bobkem?
0: Ano, Pavel Bobek, představ si, byl dokonce hostem mého úplně prvního toboganu v roce 2004 a tenkrát zpíval ještě s Ivone Přenosilovou, tenkrát ještě v plné síle. Takže Pavel Bobek, Ivone Přenosilová, pamatuju si to.
1: A měli jste tam piano, klavír nebo židli pro něj?
0: Já myslím, že
1: on
0: piano,
1: vždycky stál, pamatuješ si to?
0: No,
1: on se vždycky tak opřel jednou tu rukou, on se nepohyboval, on ještě opřel se tak jednou rukou.
0: On měl tak jako v bok tu ruku
1: a opřel se o židli nebo o něco a tak jako hrdě se postavil.
0: Měl takový zvláštní bobkovský pohyb, ale je pravda, že ve chvíli, kdy zpíval s Ivon Přenosilovou, ona taky nebyla královna velké choreografie. A už ve chvíli, kdy my jsme spolu hodně jezdili a hodně vystupovali, když třeba během písně popošla, tak to už bylo jako, to už byla velká choreografie. A já si vzpomínám, že jednou zpívala nějakou písničku, kterou dlouho nespívala, neměla ji často na svém repertoáru a řekla, hele, kdyby mi vypadl text, to bylo na Vánoce, tak já se jako otočím a budu zdobit ten stromek, jako tam budu tak jako poupravovat ty kouličky. Nakonec to dopadlo tak, že Baronka celý 3 minuty zdobila ten stromek, pač nevěděla vůbec nic.
1: Tak vážení, teď country boy Pavel Bobek, mimochodem taky naši tedy rozhlasoví kolegové, bývalí moderátoři,
0: to je pravda.
1: Když už jsme o nich mluvili a byli úžasní, tak zazpomínáme na Pavla Bobka a pak ještě jedna ukázka v Moriáně.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Jak jsi to rozmyslel, Aleši Cibulko, a co jsi vymyslel, koho?
2: Aby to bylo zase malinko jiné, nadávky jsme tady měli Homolka a Tobolka. Já jsem narazil na Vladimíra Svitáčka. Tak možná toho on vždycky stál malinko, tak jako ve stínu pana Horníčka, tak pana Svitáčka, jestli můžu.
1: Ano, jeho kolega z Hovoru H, režisér tedy, a vzpomínání na jedno natáčení s koťaty.
3: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést malý kotě. Malý kotě mám rád. A tam jsem udělal malý for nakonec. Já nevím, jestli si na to pamatujete. Pojar to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když se mělo točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hruze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně odvrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal, Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takový tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se ohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem a říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste pro vás s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.
1: Tak vážení, v tomhle počasí možná taky zajděte se na chvíli do ledničky, schladit se. Dnes jsme se trochu rozehráli, nebo možná schladili. Prostě hodinu prožili s Alešem Cibulkou. Moc za to děkuju a hezký víkend.
2: Já moc děkuju za pozvání a budu se těšit zase příště.
1: Ano, těšte se i vy. Nezapomeňte, že o víkendu pro vás máme porci zábavy toho humoru vytaženého z archivu po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Třeba s Ivanem Mládkem nebo s Josefem Dvořákem se můžete potkat. No a s humoriádou v příštím týdnu Pipo Dvořák to taky bude brzy, nebo třeba Miroslav Hanuš a další. A taky oslavíme s Pavlínou Filipovskou ještě dodatečně její narozeniny. To všechno nás ještě čeká. Do té doby spousta času a do zpráv, které jsou tu za 4 minuty, ještě jedna písnička od Anika, kterou posíláme a loučíme se. Mějte se hezky.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Aviatická pouť míří poprvé v historii do Hradce Králové. Ministerstvo zahraničí odsoudilo útok ruským dronem na obytný dům v Rumunsku. Na tenisovém turnaji v Paříži dohrála po Marii Bouskové i Karolína Muchová. A zítřek má být oblačný s ojedinělými přeháňkami a teplotami do 26 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Letiště v Hradci Králové hostí o víkendu aviatickou pouť. Podle organizátorů jde o největší civilní leteckou show v Česku. Areál letiště bude v sobotu i v neděli otevřený od 9 hodin. Letový program začíná vždy v poledne. Pořadatelé očekávají desítky tisíc návštěvníků a doporučují přijet na akci hromadnou dopravou.
3: Hradecký dopravní podnik nabízí během víkendu bezplatnou kyvadlovou linku z hlavního nádraží. Autobusy svezou lidi zdarma také přes zastávky Muzeum a Aldis. Řidiči aut musí sledovat speciální informační tabule, parkování je zpoplatněné. Pro cyklisty organizátoři připravili stojany na kola u vstupu do areálu. Z Hradce Králové Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Voda v přírodních i umělých koupalištích v našem kraji je většinou vhodná ke koupání, ukázaly to rozbory hygieniků. Týká se to vodní nádrže Rozkoš na Náchodsku a koupaliště Dachov u Hořic na Jičínsku. I přes zvýšenou koncentraci chlorofilu a sníženou průhlednost vyhovuje i voda v Oborském rybníku v Jinolicích na Jičínsku. Zhoršená kvalita je pak v koupališti Stříbrný rybník na okraji Hradce Králové. Hygienici proto doporučují se po koupání osprchovat. České ministerstvo zahraničí odsoudilo ruské útoky na Ukrajinu u hranic s NATO. Rezort tak reagoval na ruský dron, který poškodil obytnou budovu v rumunském městě Galaci a zranil dva lidi. Mluvčí české diplomacie Adam Čerge řekl, že Česko stojí pevně při aliančních partnerech.
4: Česká diplomacie odsuzuje ruské útoky na hranicích NATO, při níž dron zasáhl dům v Rumunsku. Ohrožení civilistů, včetně nezletilého, je nepřijatelné. Stojíme pevně při našich aliančních partnerech.
2: Incident už odsoudil například i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, šéf NATO Mark Rutte, německý kancléř Friedrich Merz nebo ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha. Sport. Karolína Muchová vypadla na tenisovém Roland Garros ve třetím kole. Podlehla 170. hráčce světa Švýcarce Teichmannové 1-6 a 5-7. Turnaj v ženské dvouhře tak bude pokračovat bez české účasti. Neuspěla totiž ani Marie Bousková, která prohrála s Ruskou Andrejevovou.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne i zataženo. Ojediněle se budou vyskytovat přeháňky nebo bouřky. Na horách budou srážky četnější. K večeru bude od severu srážek i oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách na 16 až 19. Slabý proměnlivý nebo západní vítr v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na silnici číslo 14 v Rudníku na Trutnovsku se jezdí kyvadlově jedním pruhem. Důvodem je výstavba opěrné zdi, která potrvá do půlky září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Poslední pracovní den tohoto týdne, pátek 29. května, Český rozhlas Hradec Králové sledoval události v celém kraji. Karel Sladký vás provede zpravodajsko-publicistickým souhrnem. Den v kraji začíná a o čem budeme vysílat? V některých částech naší republiky přibývá krádeží benzínu a nafty. Nejčastěji pachatelé pohonné hmoty kradou ze zaparkovaných nákladních vozů nebo ze zemědělských a stavebních strojů. Jaká je situace v Královéhradeckém kraji a daří se pachatele dopadnout? Řekneme. Zeptáme se i na počasí přímo v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové. Nabídneme výhled nejen na víkend. A s naším rozhlasovým stopařem se zastavíme na místě, kde se také koná dnešní noc kostelů. Den v kraji s datem 29. května. Přejeme dobré odpoledne.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Poví vám to Alena Brantová.
2: Poklepáním na základní kámen začala dnes ve Vrchlabské nemocnici výstavba pavilonu jednodenní péče a ortopedického oddělení. Stavba má být hotová na konci letošního roku a pro pacienty se otevře na začátku příštího roku. Jičín začal dopoledne dražit městské pozemky pro stavbu rodinných a bytových domů v historickém vojenském areálu. Na 10 hektarech u Valdštejnské Lipové aleje by mělo vzniknout přibližně 200 bytů a za prodej parcel by město mohlo získat stovky milionů korun. Elektronická dražba potrvá do 9. června. Podrobnosti dodává mluvčí radnice Jan Jireš.
3: Každý pozemek bude dražen elektronicky a zvlášť s tím, že každý pozemek má stanovený přesný čas dražby. K prodeji je určeno 34 pozemků pro rodinné domy.
2: Víc než 100 kostelů se v našem kraji zapojí do dnešní celorepublikové noci kostelů. Speciální program je například připravený v dřevěném kostele svatého Mikuláše v Hradci Králové. A noc kostelů navštíví i naše stopařka Zuzana Boučková. Za pár minut se přihlásí z Jaroměřem. Lanovky v Krkonoších začínají jezdit podle letních jízdních řádů. Po jarní přestávce tak znovu vyveze turisty lanovka ze svatého Petra ve Špindlerově mlýně na Pláně a provoz obnovuje i lanovka na Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou. Ostatní lanovky už v letním režimu jezdily. Letní koupaliště ve Vamberku zahájilo novou sezónu. Návštěvníkům je k dispozici plavecký bazén, dětské brouzdaliště i občerstvení. Provozovatelé letos rozšířili počet lehátek u bazénu a nově nabízejí taky půjčovnu dřevěných lehátek. Ve Vrchlabí odstartuje ve 20 hodin netradiční charitativní běh na 40 hodin. V rámci oslav 40. výročí založení ho pořádá tamní základní škola. Zapojí se do něj nejen žáci a učitelé, ale taky obyvatelé Vrchlabí a lidé z okolí.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: čtvrtek 29. května Český rozhlas Hradec Králové, zpravodajsko-publicistický souhrn Den v kraji. V některých regionech letos přibylo krádeží pohonných hmot, kdy zloději cílí hlavně na stavební stroje nebo zaparkovaná auta. Policisté také zaznamenali případy, kdy lidé odjíždějí bez placení od čerpacích stanic. Nárůst těchto krádeží se kryje s obdobím, kdy letos na jaře kvůli válce na Blízkém východě stouply ceny benzínu a nafty. Více informací o situaci v Královéhradeckém kraji a okolních regionech má reportér David Macháček.
1: V našem regionu, tedy v Královéhradeckém kraji, eviduje policie od začátku roku 10 případů, kdy někdo ukradl pohonné hmoty ze zaparkovaných automobilů, a to v takovém rozsahu, že je to možné považovat už za trestné činy. Nejčastěji to je u zaparkovaných vozidel a hlavně stavebních nebo pracovních strojů, protože ty mají velké nádrže, a je to na místech, kde ta technika zůstává zaparkovaná bez dohledu. Jeden ilustrační příklad, ten je z konce dubna. Na Hradecku, souvisí to s výstavbou dálnice, takže stavební stroje, tam pachatel vypáčil u závěry nádrží pracovních strojů a odčerpal dohromady 300 litrů motorové nafty, a nebyl to zdaleka jediný případ, který policie vyšetřuje.
0: Daří se, Davide, policii tyto krádeže vyšetřit?
1: No, bohužel moc ne, protože to objasňování je náročné, většinou ta krádež je bez přímých svědků, často v nočních hodinách a také na odlehlých místech. A
0: jaká je situace v sousedních regionech?
1: No, když se podíváme na Pardubicko, to je vždycky takový ten nejžádanější soused, tak tam nevíme, neboť tam policie tyto krádeže samostatně nesleduje, ale když se otočíme na sever, tak máme k dispozici data z Libereckého kraje a tam už takových případů vyšetřují od začátku roku 18. A tam se stalo třeba to, že ze zaparkovaného nákladního automobilu ukradl zloděj téměř 140 litrů nafty, a na Semilsku tam zatím stále neznámý pachatel vnikl do palivových nádrží u dvou pracovních strojů v jednom lomu. Z jednoho odčerpal 460 litrů nafty a z nádrže toho druhého dokonce 797 litrů.
0: Má policie doporučení, jak těmto krádežím zabránit?
1: Tak jsou předvídatelná, ale já je tady zopakuji, protože nikomu to může ušetřit peníze. Mít uzamykatelná víčka nádrže, mít ve vozidlech nainstalovaný alarm, protože ty moderní alarmy reagují i na manipulaci s víčkem nádrže nebo třeba na naklánění vozidla. Potom existují zesílené kryty nádrže. Tam, kde ty stavební stroje jsou odstavené, tak mít nainstalované kamerové systémy, a s tím souvisí i to parkovat raději na osvětlených nebo frekventovaných místech.
0: O tom, že přibývá krádeží benzínu a nafty, jsme mluvili s reportérem Davidem Macháčkem.
2: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.
0: Za 4 minuty už o počasí spojíme se s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové, abychom nabídli výhled nejen na víkend, který je před námi, poslední květnový.

0: počasí.
1: Jmenich Drapák má dnes celý den službu v Českém hydrometeorologickém ústavu, tak s ním uzavřeme pátek 29. května. Pane Jmenichu, dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Jaký byl dnešní poslední pracovní den tohoto týdne z vašeho pohledu?
2: Tak pořádá se vnímala ta oblast vysokého tlaku vzduchu, takže bylo spíše jasno, polojasno. Teploty dosahovaly až 25 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu, ale během noci už nám začne přibývat oblačnost. Zítra by nás měla přecházet slabá studená fronta, takže potom v noci 14-11 minimální teploty. A zítra oblačno až polojasno, ráno dopoledne i zataženo. A výjimečně se nám může vyskytnout nějaká přeháňka v odpoledních hodinách i nějaká bouřka. Na horách asi ty srážky byly četnější. A k večeru potom od celou doby opět ty srážky ubývaly, ale pořád bude teplo 23 až 26 stupňů a vítr ráno večer slabý, proměnlivý nebo západní do 4 metrů sekundu. Jenom na té frontě během dne by mohl být mírný severozápadní 3 až 7 metrů sekundu, jenom přechodně ze sila těch přehánkách nebo v nějaké bouřce.
1: Tak jste se pustil do toho víkendu do soboty, možná nějaké přehánky, bouřky, jak jste říkal. Co neděle, jak bude vypadat?
2: Neděle spíš nějaká polojasná. Ty minimální teploty nějakých 12-8 a maximální teploty by se nějakých 27 stupňů by tam mohlo být. A na večer potom by zase opět přibývala oblačnost, zatím to vypadá, že z neděle na pondělí by nám začal opět přecházet další frontální systém, který by nám přinesl trošku už výraznější srážky, spíše v to pondělí. I to by byl nejchladnější den, tam nějakých 18 až 22 maximálně. A potom v tom týdnu spíš taková proměnlivá oblačnost, ty teploty by se pohybovaly někde mezi 20 až 25 stupňů Celsia. A v tom týdnu by tam mohlo být i více nějakých přehánek nebo i nějaké bouřky.
1: Říká meteorolog Jmenich Drapák, který má službu v Českém hydrometeorologickém ústavu. Nabídli jsme vám aktuální výhled počasí. Děkujeme za něj a hezký víkend. Naslyšenou.
2: Mám taky hezký víkend. Naslyšenou.

Český rozhlas Hradec Králové hledá do svého týmu pracovnici nebo pracovníka recepce. Nabízíme práci v režimu dohody o provedení práce. V případě zájmu očekáváme vaše životopisy na e-mailové adrese recepce@hk.rozhlas.cz a to nejpozději do 31. května.

0: Příjemné 29. květnové odpoledne přejeme z Českého rozhlasu Hradec Králové. Zprávy z kraje přidáváme na náš web hradec.rozhlas.cz. Můžete se také podívat, co přinesl zatím dnešní den a co v našem vysílání od samého rána. Hostem dnešního dobrého rána byl u Jakuba Šmita, starosta Dvora Králové nad Labem, inženýr Jan Jarolím. Mluvili o mnohem. V rozhovoru starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím zmínil třeba i rekonstrukci autobusového nádraží. Důležitou rekonstrukci.
1: Konečně rekonstruujeme a revitalizujeme plochu autobusového nádraží a nejenom autobusového nádraží, ale všech těch přilehlých ulic, takže to je opravdu velikánská akce.
2: Jak dlouho se na to čekalo? Dlouho?
1: Já myslím, že několik, možná desítek let se na to čekalo, takže to opravdu si Králové dvoráci zaslouží a vždycky jsem říkal, že ten příjezd do města by měl být velmi důstojný a měl by odpovídat tomu významu toho města. Ve Dvoře to tak nebylo a doufám, že to tak bude v budoucnu.
2: To je vždycky to, co návštěvník, když k vám přijede, vidí jako první.
1: Přesně,
2: prostě, to je vlakové nádraží nebo autobusové.
1: A vlakové nás čeká až posléze.
2: No a autobusové nádraží, jeho rekonstrukce a revitalizace, teda to všechno už začalo?
1: Začalo. Ono tím samozřejmě, že to začalo, tak to budí i problémy a vášně, jak to vždycky tak bývá, ale já jsem přesvědčen o tom, že opravdu je to velmi potřebná investice a jsem strašně rád, že jsme se k tomu odhodlali a že jsme našli tu sílu. Děkuji všem kolegům, kteří to podpořili, protože to vždycky je ta druhá kolej, která to musí hlavně všechno posvětit a ta investice je obrovská a doufám, že bude odpovídat tomu i ten výsledek, který by měl být velmi pěkný.
2: Teď momentálně jsou určitě i nějaká dopravní omezení, která s tím souvisí, zastávky autobusů jsou taky přesunuté někam jinam do jiných ulic.
1: Přesně tak. A i to dělá problémy, ale přes ty počáteční problémy si myslím, že jsme se někam posunuli a všechno jsme to plus minus vychytali. Já děkuji všem, kteří jsou tímhletím zkoušení, stejně jako je to vždycky při rekonstrukci silnic, že prostě musíme chvilku vydržet ten nekomfort, aby potom to bylo lepší.
2: Jak dlouho to bude trvat? A kdy z nového autobusového terminálu ve Dvoře Králové nad Labem začnou jezdit první autobusy?
1: Já doufám, že se ten termín nebude moc hýbat, protože jako při každé stavbě, kor při takhle veliké stavbě, na vás čekají v zemi všelijaká překvapení. Takže ten plán je někde zhruba za rok ten autobusový terminál nový otevřít.
3: Den v kraji.

0: Před námi noc kostelů. Bude se konat na mnoha místech Královéhradeckého kraje a na jednom místě máme i našeho rozhlasového stopaře.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Do Jaroměře se teď vracíme do kostela svatého Jakuba staršího, kde znějí nádherně varhany, teď je slyšíte. Brány kostela svatého Jakuba staršího byly otevřeny před hodinou a půl a na místě je i naše reportérka Zuzana Boučková. Ani se mi nechce mluvit, jak to krásně zní ty varhany. Zdravím tě, Zuzko, dobré odpoledne.
2: Zdravím, přeji krásné odpoledne, Kájo, klidně mluvit můžeš, protože já si myslím, že tady se bude hrát pořád celou noc a já jsem si řekla, že nakonec tady to vstup už vás všechny pozvu, abyste sem přijeli, protože je to tu opravdu nádherné. Jak říkám, nádherné. Chceš se na něco zeptat?
0: Určitě. Možná inženýr Jan Kočí sedí za těmi varhanami, já ho znám, v Jaroměři často hraje, nejenom v Jaroměři, ale důležitý je ten zvuk a myslím si, že ten právě přispívá k té atmosféře. Víš, možná připomeň posluchačům, řekni, proč to tam začalo dříve, proč v kostele svatého Jakuba staršího už v těch 16 hodin, když vlastně na většině míst noc kostelů začíná až po setmění nebo úderem 18. hodiny. Zuzko, stručně, proč se tak rozhodli právě tam?
2: To byl záměr. Kostel svatého Jakuba staršího opravdu začal noc kostelů už v 16 hodin a potrvá teprve pouze do 18. hodiny. A to proto, aby se to tady prostě vyřádili děti, aby si tady zahráli, pobavili se, snědli něco dobrého a byli tak unavené, že právě rodiče a dospělí budou moci si pak projít ty ostatní kostely, kterých je tady opravdu na Jaroměřsku hodně. Jinak k tomu, co zde dělám já, atmosféra je naprosto magická, jak slyšíte, doslova elektrizující. Kostel se okamžitě v 16 hodin tady zaplnil lidmi. Napravo ode mě právě skupinka dětí se zavázanýma očima cupitá podél provázku ve zvonícím bludišti a zkouší tam spočítat poslepu všechny zvonečky. To cinkání je takové zábavné a z kůru se právě teď, to slyšíte, linou ty úžasné tóny barokních varhan z roku 1668. A pozor, nehraje na ně žádný známý hudebník, ale 13-letý Honza Němeček, dokonce, který na ně hraje a do toho dává veškerou svou energii, kterou teda po celý den tady srší. A dá se říci, že na něj téměř i my tady všichni nahoru obdivně hledíme a tu jeho krásnou hudbu posloucháme.
0: Tak pan inženýr Kočí, varhaník je někde jinde. Honza si říkala, Honza tam obsadil
2: varhan. Němeček, ano.
0: Honza Němeček, ale hraje tady skvěle. To klobouk dolů, zní to nádherněji v tom našem živém vysílání ve Dnu v kraji, zpravodajsko-publicistickém souhrnu. No tak když souhrn, Zuzko, zkus i ty na závěr nějak shrnout, proč by měli posluchači ještě dnes zajet právě do Jaroměře na Náchodsku.
2: Je to jasné, noc kostelu v Jaroměři je naprosto unikátní. Kostel, ve kterém jsem já, svatý Jakub starší, sice, jak jsem řekla, v 6 hodin zavírá, ale hned na něj navazuje dalších 11 míst v okolí. V Josefově v kostele na Nebevstoupení Páně připravují například koncert se saxofonem a čtyřručními varhanami. V Semonicích u evangelíka je výstava obrazů a v kostele svatého Mikuláše v Jaroměři vás od 7 večer čekají komentovat prohlídky krypt s mumiemi. To prostě musíte zažít na vlastní kůži. Přijeďte, Jaroměř dneska opravdu žije.
0: Docela by mě zajímalo, jestli se ještě někam chystáš třeba na ty mumie.
2: Já se chystám, samozřejmě, když jsem tady, tak tam zajedu a samozřejmě mám s sebou i kameru a foťák, takže budu fotit a natáčet a těším se, že to dám zase na naše sociální sítě.
0: Hradec.rozhlas.cz, naše internetová stránka, jinak Facebook, Instagram Českého rozhlasu Hradec Králové. Tam vše, co náš rozhlasový stopař Zuzana Boučková natočí, vyfotografuje, tam to všechno je. No krásně znějí ty varhany, ale my už se budeme muset rozloučit a pozdravit do Jaroměře a popřát příjemný podvečer a večer, Zuzko.
2: Děkuji a samozřejmě loučím se i za Honzu Němečka, který tady na mě mává a pořád kouká, jestli ještě má hrát, nemá hrát a snaží se prostě, aby naši posluchači ho dobře slyšeli. Takže také děkuji a naslyšenou.
0: Vytvořil nádhernou kulisu, za to patří Honzovi poděkování.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: O dalekých cestách ptáků, ale i do ptačích říší ve světě. Na cestách s Alenou Klvaňovou, ornitoložkou i cestovatelkou v nahrávce z ptačího parku Josefovské louky u Jaroměře. Kudy vedou ptačí dálnice? Proč by se raději měli vyhnout Maltě? Jakou rychlostí cestují vzduchem a na jaké vzdálenosti? Dovíte se od Jenny, která 3 měsíce mapovala ptačí život na Madagaskaru. V pondělním Na cestách jako obvykle po 18. hodině.

0: Johna jsme také nabídli v této hodině vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Bude to i skupina No Name nebo Black Milk. Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji, zpravodajsko-publicistický souhrn. Klienti domova svatého Josefa v Žirči na Trutnovsku zasázeli desítky slunečnic. Symbolicky si tak připomněli Světový den roztroušené sklerózy. Navázali tím na tradici, kterou v tomto zařízení se specializací na komplexní péči právě o nemocné se zmiňovanou diagnózou dodržují každý rok. A jak sázení vypadalo, jak to vypadalo na Bylinkové zahradě, uslyšíte.
1: Bylinková zahrada domova svatého Josefa v Žirči na Trutnovsku v plném proudu je sázení slunečnic, tedy rostlin, které jsou symbolické právě pro lidi s roztroušenou sklerózou.
2: Popovez mě k tomu květináči, prosím.
3: Z který strany bys tam rád?
2: Asi z té levé.
1: Aktivizační pracovnice zařízení Pavla pomáhá klientovi Martinovi s tím, aby se dostal k velkému květináči a mohl tu svoji rostlinu zasadit.
3: Tady máme připravenou sazeničku. Já ti předám a ještě ti předám lopatičku.
2: Ano, děkuji ti. Tak, další lopatička.
3: Ještě kousíček.
1: Martinovi chvíli trvalo, než se mu povedlo udělat tu správně hlubokou díru pro sazenici slunečnice. Martine, vy už jste upoutaný na vozík, co vás teď nejvíc limituje?
2: A stát možnost se probovat samostatně. Jsem mezi 3. rokem, ale nemoc jako takovou mám již 18 let.
3: Jo, dáme ji tam, já bych to otočila celý. Ale
1: Martin má přece jenom problémy, protože ruce už o tolik neposlouchají a řada klientů je na tom srovnatelně nebo dokonce i hůř.
3: Oni jsou tady na různých stupních, to je jakoby nemohoutnosti, někdo ještě může oběma rukama, takže se zúčastňuje hodně aktivit a ti, co už jakoby jsou omezenější, tak jim samozřejmě dopomáháme.
1: Martin sem jezdí na odlehčovací pobyty, na jaře je tady poprvé, to znamená i to sázení je pro něj poprvé, ale pro vás už je to po čtvrté. Jak to vnímáte, jako jakousi symboliku?
3: No určitě slunečnice je vlastně rostlina, která se točí za sluníčkem, saje sluníčko, roste za sluníčkem a vlastně to nejlepší symbol té naděje. Oni můžou pak koukat, jak jim roste, jak se otáčí za tím sluníčkem.
2: Já myslím, že už je to dobře zase.
3: Chceš k ní dát kamínek, aby jsi si poznal?
2: Ano, budeš lásková, děkuji.
3: Jo, tak já ti.
1: Klientům domova svatého Josefa pomáhali se sázením nejenom pracovníci zařízení, ale také řada dobrovolníků. Ze Žirče u Dvora Králové nad Labem Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové, zpravodajsko-publicistický souhrn dne. To byl pátek 29. května, zítra už je víkend. A co nás čeká, jaké události budeme zítra sledovat, o čem bude Český rozhlas Hradec Králové v sobotu 30. května vysílat. Na zahradě ekologického střediska Sever v Horním Maršově zítra odpoledne, konkrétně v 15 hodin, poprvé zazní poeziomat. Bude tak prvním zvukovým zařízením tohoto typu ve východních Krkonoších. Poeziomat si můžete poslechnout v 15 hodin v Horním Maršově na zahradě ekologického střediska Sever. V nemocnici ve Vrchlabí začala stavba nového pavilonu jednodenní péče a ortopedického oddělení. Stavba má být hotová na konci letošního roku a pro pacienty otevřena na začátku roku 2027. Zajímaly nás detaily, reportáž vám nabídneme zítra. Ve Skřivanech na Novobydžovsku pokračují práce na datových sítích a veřejném osvětlení. Projekt vyjde na 9 milionů korun. Byli jsme u toho. V Hradci Králové se bude zítra konat tradiční evropský pohár vozítek s pedály. Skládá se nejen z vlastního rychlostního závodu na okruhu, ale i k kritériem hodnocení je i vtipná prezentace vozítek, kostýmů a vybavení depa. Evropský pohár vozítek s pedály. Budeme natáčet. A jsme na aviatické pouti. Ta se letos poprvé koná v Hradci Králové. Zítra od 14 hodin nabídneme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové dokonce hodinový přímý přenos z Králové hradeckého letiště. Aviatická pouť v našem vysílání. Zítra po 14. hodině. Další tipy jsou i na našem webu hradec.rozhlas.cz. Můžete se podívat na to, co všechno vás čeká o víkendu v Královéhradeckém kraji.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Za 4 minuty vám Český rozhlas Hradec Králové nabídne zprávy a po nich hudební týdeník, pořad desky, pásky, vzpomínky s Janem Adamem. Jan Adam bude vzpomínat na spolupráci s mnoha interprety, bude vám pouštět hudbu, kterou má rád, a vzpomínky, vyprávění nebudou chybět. Karel Sladký přeje krásný páteční večer ve společnosti Českého rozhlasu Hradec Králové. Po 18. hodině příjemný poslech pořadu desky, pásky, vzpomínky. Hezký večer.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Ve Vrchlabí za 2 hodiny odstartuje netradiční charitativní běh na 40 hodin. Na zítřejší pouť v Jablonném v Podještědí bude dohlížet policie. Tenistky Karolína Muchová ani Marie Bousková do osmifinále Roland Garros nepostoupily. A sobota bude oblačná s ojedinělými přeháňkami a teplotami do 26 stupňů. Vítejte u zpráv s Alenou Brantovou. Základní škola ve Vrchlabí pořádá v rámci oslav 40 let od založení originální charitativní běh. Zapojí se do něj nejen žáci a učitelé, ale taky obyvatelé Vrchlabí a lidé z okolí. Poběží se bez přestávky 40 hodin na 250-metrovém dlouhém atletickém oválu u školy. Maraton skončí v neděli v poledne. Podrobnosti doplňuje ředitel školy Jaroslav Pleva.
4: Smyslem je, aby jsme tady udrželi 40 hodin nepřetržitého běhu. Počítáme s tím, že nás podpoří všichni spoluobčané, sportovci, rodiče, děti, prostě celá vlastně komunita tady vrchlabská, vrchlabáků, ať z městského úřadu nebo z nemocnice. Oslovili jsme vlastně všechny tady místní zaměstnavatele a společnými silami prostě dotáhneme těch 40 hodin. Pevně tomu věříme.
2: Pod přebudovanou křižovatkou Mileta v Hradci Králové se v pondělí otevře klíčový podchod, který spojuje centrum města a univerzitní kampus s fakultní nemocnicí a sídlištěm Moravské předměstí. Denně po trase chodí tisíce lidí. Doteď museli 4-proudou silnici překonat po 800 metrů vzdáleném přechodu u hlavního vchodu do fakultní nemocnice. Mnoho z nich si cestu zkracuje riskantním přebíháním silnice. Zítřejší diecézní pouť ke svaté Zdislavě v Jablonném v Podještědí na Liberecku budou provázet přísná bezpečnostní opatření. Do Jablonného se totiž vrátí lebka svaté Zdislavy. Tu 12. května ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Restaurátorům se ji ale podařilo zachránit. Relikvii předají policisté zástupcům církve před pontifikální mší svatou, říká ředitel policie v České Lípě Petr Reiter.
5: My předpokládáme, že v sobotu kolem 11. hodiny budeme předávat panu arcibiskupovi relikvii svaté Zdislavy. Budeme tady zvyšovat výkon služby, ale blíž to specifikovat nebudu. Máme tady bezpečnostní opatření i v souvislosti s tou poutí samotnou, takže policistům si myslím, že tady bude dostatek. Sport.
2: Tenistky Karolína Muchová a Marie Bousková si osmifinále Roland Garros nezahrají. Obě vypadly ve 3. kole. Bousková podlehla Rusce Andrejevové 4-6 a 2-6. Světová desítka Muchová prohrála i vinou zdravotních problémů se Švýcarkou Teichmannovou 1-6 a 5-7. O osmifinále antukového Grand Slamu ještě bojuje Jakub Menšík s Australanem De Minorem.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno ráno a dopoledne i zataženo. Ojediněle se budou vyskytovat přeháňky nebo bouřky. Na horách budou srážky četnější. K večeru bude od severu srážek i mraků ubývat. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách na 16 až 19. Slabý proměnlivý nebo západní vítr v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na silnici 33 mezi Jaroměří a Smiřicemi opravují dělníci most u obce Jezbiny. Podle potřeby proto uzavírají pravý nebo levý pruh. Počítejte proto s možným zdržením. Práce potrvají do 24. června.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky, aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska vám nebudu vyprávět o žádném zpěvákovi ani o žádné zpěvačce. Dneska vám budu vyprávět o sobě. Narodil jsem se 8. června roku 1964 v Pardubicích, za chvíli mi bude 62. Vzpomínejme tedy se mnou na dobu, když jsem já byl tenkrát kluk.

Díky mým rodičům, Emílii Adamové, rozené Petrovické, a Janu Adamovi jsem prožil nádherné dětství, jaké bych přál z celého srdce všem dětem. Naši mě ve všem podporovali, motivovali mě, ve všem mi drželi palce. A když se mi něco povedlo, nechválili mě, brali to jako naprostou samozřejmost. Někdy mě to hodně štvalo, ale zpětně docenuji, že to bylo to nejlepší, co pro mě mohli udělat. Máma učila celý život na prvním stupni základní školy a byla i hodně vyhledávanou logopedkou. Hodně dětí v Pardubicích naučila sykavky a správně vyslovovat R a Ř. Báječně vařila a pekla, a to klidně i pro 15 lidí, když byl u nás na návštěvě Karel Gott. Karel si od nás odvážel svíčkovou nebo vepřové výpečky, Šarloce a Nelince máma pekla perničky a vánoční cukroví. To vše do 10. května roku 2014, kdy v den svých 70. narozenin upadla tak nešťastně, že si zlomila druhý krční obratel a poranila míchu. Totálně ochrnula. Zpočátku pilně rehabilitovala a vypadalo to, že se přece jen jednou postaví a bude chodit. Nepodařilo se. Kdysi nesmírně aktivní ženská najednou jen ležela a celý den koukala do stropu. Denně jsem za ní chodil do Motola a do soukromé kliniky na Košíku, nebo za ní jezdil do rehabilitačního ústavu v Kladrubech. Když za mnou přijel z Havířova můj přítel Lukáš, chodil za mámou se mnou. Díky Lukášovi se mi podařilo těchto 9 nejtěžších měsíců v životě zvládnout. Jednou jsem si z nemocničního pokoje odskočil ven na cigáro a když jsem se vrátil, mamka diktovala Lukášovi recept na mé milované francouzské brambory. Konec jejího utrpení nastal začátkem roku 2015. Moc mi chybí. Denně si na ní vzpomenu, povídám si s ní. Myslím si, že by jí moc těšilo, že 16. rokem abstinuji, že jsem šťastný po Lukášově boku, že mám tenhle rozhlasový pořad. Mami, díky.

táta Jan Adam se v Pardubicích vyučil drogistou a v Liberci pak vystudoval chemickou průmyslovku. Chodil tam do divadla FX Šaldy do opery, od mého útlého dětství mi zpíval operní árie a naučil mě operu milovat.

Luciano Pavarotti dospíval nádhernou árii z Pucciniho opery Tosca a já budu pokračovat v mém vyprávění o tátovi. Taťka pracoval celý život v pardubickém Semtíně, konkrétně ve výzkumném a vývojovém ústavu v oboru výbušnin, energetických materiálů a munice. Strašně si přál, aby se ze mě stal uznávaný právník. To se mu bohužel nesplnil. Když jsem právnickou fakultu dokončil a myslel si, že s právem nebudu mít už konečně nikdy nic společného, zjistil jsem, že mě paní Ivana Myslínová ze studijního oddělení právnické fakulty přihlásila k doktorandskému studiu. Měl jsem ale tehdy v plánu úplně jiné věci a dodělání doktorátu se mi vůbec nechtělo. Karel Gott mě tenkrát řekl: Honzo, jdi do toho. Vždyť můj tajemník Miroslav Zitko je doktor práv. A mámě a tátovi uděláš radost. A mě nakonec taky. A tak se ze mě stal doktor práv. Když mě Karel Gott někomu představoval, říkal s pýchou: to je pan doktor Adam. Když přišel taťka z práce domů, na půl hodiny se zavíral do skleníku ke svým milovaným kaktusům. To vše předtím, než se se mnou začal učit mnou nenáviděné předměty matiku, fyziku a chemii, nebo si se mnou začal opakovat ruská, německá nebo anglická slovíčka. Miloval všechno, co mamka uvařila a napekla. Máma se někdy snažila uvařit i něco, co nebyla až tak klasická česká kuchyně. A víte, jak v takové chvíli, když máminu novinku dojedl, táta zareagoval? Obvykle řekl: Miluško, bylo to výborné, ale příště už to nedělej. S tátou jsme se milovali, ale jak už to mezi otci a syny bývá, vedli jsme spolu malicherné šarvátky, žabomyší války. Podobně to měl se svým tátou i Karel Gott.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Mám sestru Kateřinu, která je o 2 roky mladší než já. Vystudovala na Karlově univerzitě speciální pedagogiku a dnes v našem rodném domě v Pardubicích provozuje logopedickou poradnu. Je šťastně vdaná a jsem moc rád, že se naši rodiče díky Katce dočkali vnoučat. Zuzanky a Ondřeje, kteří nám dělají jen samou radost. Katka to se mnou neměla v dětství jednoduché. Od rána do večera u nás zněly písně Heleny Vondráčkové a Karla Gotta. A dneska vím, že Katka trpěla asi jako zvíře. Karla nakonec vzala na milost, ale Helenu nikdy moc ne. Určitě si pamatujete na závěrečnou scénu filmu Hvězda padá vzhůru, kdy se Švanda vrací ze světa domů ke své Dorotce. Katku jsem nutil, abychom si na loukách a polích pod Kunětickou horou na Švandu a Dorotku hráli. Musela rozpřáhnout ruce a se slovy Švando mi běžet v ústrety, zatímco já jí běžel naproti se slovy Dorotko na.

Já a sport, to nešlo nikdy moc dohromady. Naučil jsem se bruslit, plavat, lyžovat. Mámin táta, děda Josef Petrovický, byl vášnivým fotbalistou a musel být děsně zklamaný, že ani jeden z jeho tří vnuků nešel v jeho stopách. Bratranec Tanda hrával závodně basket, vystudoval fakultu elektro na ČVUT a dnes je z něho vášnivý hráč golfu. Druhý bratranec Vladimír byl vždy neskutečným milovníkem zmrzliny a vášnivým čtenářem. Dymova hraběte Monte Krista přečetl snad 15krát. Jsem rád, že s oběma bratranci a jejich rodinami máme krásné vztahy. Ale zpátky k mému vztahu ke sportu. Nikdy jsem nebyl na žádném fotbalovém ani hokejovém zápase. Nikdy jsem ani jeden z těchto sportů nesledoval v televizi. Takový Karel Wagner nebo Martin Michal to prostě nechápou. V této oblasti jsem doslova tabula rasa, deska nepopsaná. Na devítiletce a na gymplu jsem jezdil pravidelně, takřka víkend co víkend, lyžovat do nedaleké Pece pod Sněžkou nebo do Špindlerova mlýna. Loni jsem se po letech díky bratranci Standovi do Pece a na Pomezní Moudy vrátil. Bylo to ovšem v létě, ale i tak jsem Lukášovi ukázal na sjezdovce zahrádky Čapkovu boudu, kam jezdívala v zimě Helena Vondráčková. A Lukáš nemohl uvěřit tomu, že jsem tuto sjezdovku a sjezdovky Labuť, Smrk a Bramberg sjížděl. Naposledy jsem ovšem stál na lyžích v roce 1984 v Jasné v Nízkých Tatrách a od té doby sním, že si ještě jednou nějakou sjezdovku sjedu. Možná v příštím životě. V tom současném už se bojím.

Jako malého kluka neokouzlila knížka Příběh lvice Elzy a film Volání divočiny, který byl na její motivy natočen. Snil jsem o tom, že se stanu ochráncem divoké zvěře v Africe. Bohužel se ale tenhle můj sen rozplynul jak pára nad hrncem. Krásná je ale i naše příroda a tak mi díky bohu dodnes zůstaly lovy beze zbraní.

jsem celoživotně zatížený na jeleny a na jejich sledování v oborách nebo ve volné přírodě. A je zcela jedno, zda jde o jeleny evropské, bílé jeleny nebo jeleny dybovského syka. Upřímně řečeno, nepohrdnu ani daňky skvrnitými. S rodiči a se ségrou jsme jezdili sledovat jeleny do Práčovské obory na Chrudimsku, kde se natáčel slavný televizní seriál Dobrá voda. A v 80. letech jsem tam jezdil s tatínkem Heleny Vondráčkové Jiřím. A v posledních 10 letech chodíme s Lukášem pozorovat jeleny dybovského syka do obory svatý Linhard v Karlových Varech. Největší zážitek s jeleny na mě ovšem čekal v 80. letech v Krkonoších. Jezdili jsme tam na podnikovou chatu nedaleko pomezních bud. Jednou mě tam táta o Velikonocích vzbudil slovy: pojď se na něco podívat, Honzo. To musíš vidět. Když jsem se podíval na louku, na které jsem lyžovával, nemohl jsem od ní odtrhnout oči. Popáselo se na ní snad 30, ne-li víc jelenů. A od jelenů se teď přenesme zpátky v čase do druhé poloviny 70. let, kdy jsem v Pardubicích chodil do tanečních. Protančil jsem je jen s jedinou tanečnicí. Jmenovala se Renata Marková, chodili jsme spolu na devítiletku a na gympl. Byla to sošná blondýna, která, když si na sebe vzala bílé vyšívané šaty, připomínala mi Helenu Vondráčkovou ve filmu Romance za korunu. Renatu jsem platonicky miloval a věnoval jsem jí mou první a poslední básnickou sbírku, kterou jsem pojmenoval Marné touhy. Renata patří mezi mé nejlepší kamarádky a jsme v kontaktu i dnes. Oslovujeme se jako v mládí. Říkáme jí paní Rena a ona mě děde Haďane. Nejkrát.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Jak jsem trávíval prázdniny během gymnaziálních studií, to vám napoví následující písnička.

0: jsou z něho.
1: V letech 1978 až 1982 jsem prováděl česky, rusky a anglicky na východočeských zámcích v Náchodě, v Ratibořicích, na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou a na zámku v Opočně. Uvědomoval jsem si, že provázení mi přináší zdokonalení slovního projevu, procvičení cizích jazyků a taky milý přívídělek. Klidně jsem vzal návštěvníky na prohlídku i během hodinové pauzy na oběd, až to kolegům začalo být podezřelé. A tak když jsem se jednou v Náchodě loučil s rozjařenými návštěvníky z Jižní Moravy a těšil se na nějaký ten peníz, uviděl jsem, že kolegové průvodci na jednu z mříží nainstalovali ceduly s nápisem Neponižujte nás, prosím, svými úplatky. A bylo. Vlastně nebylo. Když jsem zase jednou přišel na zámku v Ratibořicích do ložnice Kateřiny Vilemíny Zaháňské, což byla kněžna z babičky Boženy Němcové, překvapilo mě, že se návštěvníci pochechtávají, šeptají si a výrazně po mně pokukují. Aby taky nepokukovali. Když kolegové na pelest kněžniny postele, na kterou jsem neviděl, zavěsili ceduly s nápisem Provází vás sexuální loudil Jan Adam ve víru erotických vášní. Vyváděli jsme fakt strašně. Mám na co vzpomínat. Byli jsme hodně mladí, hodně neklidní. Jo, a na zámku v Opočně se doslova legendárním stal zápis jednoho středoškolského profesora, který do pamětní knihy napsal Průvodce Jan Adam plně uspokojil 38 studentek Půchovského gymnázia. Pevně věřím, že mé zámecké vzpomínky neurazily váš jemnocit. Maminka mojí babičky Alžběty Petrovické, Marie Leningová, byla na zámku Opočno vrchní kuchařkou u Colloredo Mansfeldů a jezdila s nimi do Vídně, kde na vlastní oči viděla Františka Josefa I. a jeho manželku Sisi. A taky Johana Strause II. Z jehož autorské dílny si teď poslechneme slavnou Trič trač polku.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Nikdy by mě nenapadlo, že se ze mě stane švihák lázeňský. Milovat lázně mě naučil můj přítel Lukáš. Před 10 lety jsem za ním přijel do Karlových Varů, když byl ubytován na Dvary v hotelu Imperial. A Vary jsem si tenkrát navždy zamiloval. Hned o rok později jsem už byl ubytován v Imperiálu taky. Byla nás tam celá parta a hned v den nástupu jsme si říkali, jaké prameny nám lázeňští lékaři předepsali. Hrdě jsem hlásil, že mě doktor předepsal hadí pramen, protože je prý skvělý na potenci. Kluky, co tam byli s námi, to zarazilo, protože jim paní doktorka haďák nepředepsala. A hned druhý den se jí na to zeptali. Lékařka se jen pousmála a pravila, že pan doktor mi hadí pramen předepsal proto, neboť je od hotelu Imperial nejdál. V průběhu let začal být Imperial nad naše finanční možnosti a tak útočiště nacházíme právě u hadího pramene v sanatoriu Kryváň. A jsme tam maximálně spokojeni. Díky ubytování s výhledem na hotel Thermal, skvělé kuchyni a naprosto skvěle poskytovaným procedurám. Cítíme se tam jako doma a našli jsme tam skvělé přátele, na které se rok co rok moc těšíme. A na mysli nemám jen vedení hotelu a jeho zaměstnance, ale i lázeňandy a lázeňáky, se kterými se tam vždy na přelomu srpna a září potkávám.

posledních letech mám čím dál víc pocit, že to, co jsem nezvládl v dětství a mládí, se snažím ze všech sil dohnat v podzimu svých let. Jak jinak si vysvětlit, že jsem před několika lety skočil v egyptské Marsa Alam do Rudého moře ze 6 metrů vysoké jachty? Nebo že jsem se rozhodl na kánoji sjet, jes, nejes, ohřiz lokte do Karlových Varů?

Na nápad sjet na kánoji Ohři z Lokte do Karlových Varů přišel Lukáš. Jen co jsme v Lokti nasedli do kánoje, se na mě Lukáš otočil se slovy. Honzo, přestaň pádlovat, děláš to úplně blbě. Seď a kochej se okolní přírodou, koukej na skály, hlavně fakt nepádluj. Poslechl jsem ho a tak jsme v klidu a míru dojeli k proslulým svatošským skalám, kde jsme se zastavili na báječnou makovou štrůdl. Řádně posilněni jsme se vrátili na loď a přesně v tom nejklidnějším místě jsme se udělali. Převrátili jsme se, Lukáš zachránil barel se suchým oblečením, moje pádlo nám uplavalo. Drkotal jsem zuby, byla mi strašná zima. Pádlo nám chytila po hodné chvíli vietnamská rodina, která si u svatošských skal hned vedle nás dávala hranolky s tatarkou a s kečupem. To už Lukáš jen sýpal vsteky, lehce zbrunátnil a cedil mezi zuby. Adame, já tě zabiju. Já tě fakt zabiju. Díky Lukášovi jsme nakonec jeli i obávaný jez v Karlových Varech. Často a rád Lukášovi říkám, s tebou vždy

Měl jsem v životě dvě opravdové lásky. V 90. letech jsem prožil krásného rok a půl s Jitkou Šustovou. Jitka mi byla oporou v době, kdy jsem sváděl boj s alkoholem a upřímně řečeno spíš prohrával, než vyhrával. S Lukášem jsme se dali dohromady díky Karlu Gottovi. Lukáš jezdil s přáteli ze Severní Moravy na Karlovy koncerty a když jsem zjistil, že si kupují lístky na všechny koncerty turné 2012, začal jsem je brát na koncerty zadarmo a usazoval je ve sportovních halách na střídačku. Lidka Roupová ze Studénky pekla Karlovi, řidiči Oldovi Havránkovi a mně úžasné kremrole a tvarohové koláče s rozinkami máčenými v rumu. Lukáš vozil Karlovi a Oldovi domácí slivovici a Karlovi scháněl jeho zahraniční LP desky, které Karel ztratil. Po koncertě v Brně 26. listopadu roku 2012 jsme byli všichni ubytováni v brněnské restauraci Nebeský mlýn. Obvykle jsem měl pokoj hned vedle Karlova pokoje nebo apartma a v Brně jsem to zaonačil tak, že kvůli nedostatku pokojů musí Lukáš spát se mnou na jednom pokoji. Byl to zásadní okamžik mého života a děkuji osudu a Karlu Gottovi, že nás dal s Lukášem dohromady.

moře, o kterém vám teď Karel Gott francouzsky dospíval nádhernou píseň La Mer. V dětství jsem jezdíval s rodiči a se sestrou k Baltskému moři do Německé demokratické republiky, protože to blahodárně působilo na mé problémy s alergií na pyl a prach. Loni jsem se k Baltu vrátil, protože jsme se s Lukášem jeli podívat na Helenu Vondráčkovou do polských Sopot a byli jsme svědky jejího grandiozního úspěchu. Úplně zdravý už nikdy nebudu. Stáří je fakt jen prostatečné. Cukrovky a neuropatie se už nikdy nezbavím, ale pořád bojuju. A taky pořád o něčem sním. Bez snu to nejde. Rád bych se znovu vrátil do New Yorku, rád bych Lukášovi ukázal Londýn, sen o Las Vegas je stále v nedohlednu. A už nejspíš zůstane jen snem. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V nemocnici Vrchlabí začala stavba pavilonu za 500 milionů. Sněmovna nestihla projednat novelu o podpoře bydlení. Fotbalový reprezentant Tomáš Holeš prodloužil smlouvu s pražskou Slavií. A zítřek přinese mraky, přeháňky a teploty do 26 stupňů. Pěkný podvečer vám přeje Alena Brantová. Poklepáním na základní kámen začala dnes ve Vrchlabské nemocnici výstavba pavilonu jednodenní péče a ortopedického oddělení. Stavba má být hotová na konci letošního roku a pro pacienty se otevře na začátku příštího. Jde o investici za 522 milionů korun. Na mnoha místech Česka dnes církev nabízí speciální program Noci kostelů. Pro zájemce se mimořádně otevřelo téměř 2000 památek. V kostele svatého Jakuba v Červeném Kostelci je reportér Václav Plecháček.
2: Program tady začal v 17 hodin dětským divadlem v sousedním Žižkově sboru. Následovala mše svatá a také slavnostní zvonění kostelních zvonů. Právě teď si lidé začínají v sakristii prohlížet liturgická roucha v presbytáři staré knihy a nádobí a zájem je také o prohlídku místní kostnice. Noc kostelu tady uzavře koncert chrámového sboru. Z Červeného Kostelce Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Poslanci dnes nestihli schválit novelu zákona o podpoře bydlení. Jednání zablokovala opozice. Poslanci tak nestihli hlasovat do 14 hodin, dokdy je možné jednat o zákonech ve třetím čtení. Sněmovna se k zákonu vrátí příští týden. Vládní návrh počítá s tím, že by se rozšířil okruh lidí, kteří budou mít na pomoc nárok. Část agendy by se taky z obcí přesunula na úřady práce. Podle předsedy ODS Martina Kupky by novela znamenala zvětšení byrokratické zátěže.
3: Věnujme mnohem méně prostoru debatám o větší a větší regulaci, omezujme zbytečné kroky k nabírání úředníků, propojujme je co nejlépe. Sport.
0: Fotbalový reprezentant Tomáš Holeš prodloužil s pražskou Slavií smlouvu do roku 2028. Za dosavadních 7 sezon s týmem získal 4 ligové tituly.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne i zataženo. Ojediněle se budou vyskytovat přeháňky nebo bouřky. Na horách budou srážky četnější. K večeru bude od severu srážek i oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách naměří 16 až 19 stupňů. Slabý, proměnlivý nebo západní vítr v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Jičíně kvůli pracím na inženýrských sítích uzavřená silnice 502 v Poděbradově ulici. Objížďky jsou tam značené a potrvají do konce roku. A v Chlumci nad Cidlinou je kvůli pracím uzavřená část ulice Na Vinici. Objížďka vede okolními ulicemi a potrvá do konce června. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často se po poslechu rubriky Hezky česky doma zamyslíte a říkáte si, na to bych se chtěl zeptat. A mnozí pak dotaz napíšete na náš e-mail. Paní magistro, jedna z posluchaček má doma problém. Poradíme?
2: Jasná věc.
1: Jestli tady to není problém třeba s manželem, je to jazykový problém samozřejmě. Tak, jestli říkat brambora nebo brambor, okurka nebo okurek, ono může být regionální pojmenování, třeba i jako se říká cerel místo celer. To jsme v rodině taky zažili od babičky. Tak co je přípustné ve spisovném jazyce, co není přípustné? My víme, že už je povoleno hranolek i hranolka nově.
2: Ano.
1: Je to pár měsíců. Ale co tedy, začněme tou bramborou. Brambor nebo brambora?
2: Brambor a brambora jsou na tom lépe než hranolky. Ty už to mají dávno, už ve slovnících ze 70. 80. let minulého století. Tam máme oba rody spisovné.
1: Mají to za sebou tenhle proces.
2: Dávno, dávno. Ale je tam drobná poznámka tedy, že pokud píšeme odborný text o bramborách, tak máme užívat ten mužský rod, protože ta rostlina, na které nám ty brambory, ty hlízy uzrají, se jmenuje lilek brambor, tedy v mužském rodě.
1: Tuším, že u okurky to bude trochu jiné.
2: Přesně tak. Okurka čeká, tedy okurka je spisovná, ale okurek musí pořád ještě čekat. Stále se to považuje za nářeční variantu, která je typická pro střední Moravu, ale také třeba západní Čechy, Klatovsko. Mm-hmm. Ale takových slov známe právě z nářečí ještě víc, těch dvojic, kde je různý rod.
1: Jasně, třeba hadr, hadra, dáseň, dásno, vrázka, vrásek, břicho, břich.
2: Kobliha, koblih.
1: To bych si dal. Cerel bych si taky dal. Nikdo ho nemá rád. Teď jsem řekl cerel, no protože babičky říkávali cerel. Kdy budeme moci říkat cerel?
2: Když budeme na Moravě a bude to neformální. Celer je spisovný a cerel je nářeční a nic proti němu. Jenom ho hold nesmíme psát třeba.
1: V odborných textech nebo v oficiálních textech?
2: Tak, když budeme psát dopis na ministerstvo zemědělství, napišme raději celer.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že soška pražského jezulátka pochází podle pramenů ze Španělska? Na Pyrenejském poloostrově ji prý v druhé polovině 16. století zhotovil mnich, kterému se Ježíšek zázračně ukázal a který podle jeho podoby sošku vymodeloval. To je však legenda. Co naopak jisté je, že ji do Prahy přivezla vévodkyně Marie Manriquez de Lara, která se roku 1556 vdala za pana Vratislava z Pernštejna. Sama ji pak předala jako svatební dar své dceři Polikseně z Lobkovic. Ta ji věnovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné. Karmelitáni umístili sošku v kapli pro novice, kteří si ji okamžitě oblíbili. Za 30leté války byl ale kostel vypleněn, jezulátko bylo poničeno a hozeno mezi haraburdí. Po znovu obnovení se kult sošky rozšířil a tvrdilo se o něm, že koná zázraky. Věhlas jezulátka nyní sahá po celém světě a do Prahy přijíždí věřící až z Jižní Ameriky a Filipín. Pražské jezulátko ale není jediné. Dvě kopie mají například na Velehradě, další najdete i v chrámu svatého Michala v Olomouci a přímo jezulátku je zasvěcený i kostel u Ježíška v Plzni.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Den se v Brně konal další ročník festivalu Meeting Brno. Festival, který se už několik let snaží spojovat lidi a různé národy a národnosti. Jeho hostem byly tentokrát tradiční sudetoněmecké dny. V Brně si podávali ruce Němci, Češi a také Židé, kteří žijí nebo mají kořeny v českých zemích. Domnívali se, že více než 80 let po skončení války je nejvyšší čas na odpuštění, usmíření a navázání na to, co je na jejich společné historii dobré. Atmosféru v Brně zachytil kolega Richard Čulko.
2: Ich bin in der Aktionshalle bei dem 76. Sowjetischen Tag in Brünn. Eine tolle Sache, eine Weltpremiere, wo zum ersten Mal ein sowjetendeutscher Tag in Tschechien stattfindet. Mit Meeting Brno wurde eine ganze Woche ein tolles Programm vorbereitet und der Höhepunkt war selbstverständlich der sowjetendeutsche Tag auf dem Brünner Messegelände im Pavillon P.

0: S Lucí Vondráčkovou jsme zahájili tuto vysílací hodinu Vesele a zdravě, s doktorkou Kateřinou Cejdamovou jsme tu, ale taky navíc ještě s jedním panem doktorem, protože téma občasné špatné vidění otevíráme. A jestli i vy máte občas pocit, že vám třeba plavou mušky před očima, tak podle primáře očního centra Praha Radana Zugara to nemusí být zas až tak nic vážného.
1: Občasné špatné vidění je pojem pro takovou vadu zraku, která je samozřejmě přechodného charakteru. Objeví se ať už náhle, nebo se delší dobu chystá, ale samovolně se upraví a zrak se navrátí opět do toho předchozího stavu, jaký byl předtím.
2: Občas se může stávat, že před očima běhají takové skvrnky, čárky, záblesky.
1: Tento stav, který se nazývá mušce volitantes, což jsou jakoby plovoucí mušky, je neškodný. Je to sice subjektivně obtěžující, ale ve většině případů to nic neznamená a nemusí to hlavně znamenat žádné vážné onemocnění.
3: Hokej to pro mě nemá cenu. Já nevidím puk.
4: To já nevidím ani hokejky. Ale to je jedno, vždyť branky stejně hlásí.
3: To mi není nic platný, že hlásí, já neslyším.
2: A kdy se tedy k lékaři skutečně vydat?
1: Je to při jakékoliv změně toho předchozího stavu. Čili pokud mám pocit, že mi před okem plave nějaká muška, nějaký pavouček, nějaká čárka, kterou čas od času vidím, kterou jsem třeba i schopen sám si objektivizovat tím, že se podívám především proti světlému pozadí a ten stav je trvale víceméně stejný, nic se neděje. Ovšem v momentě, kdy ten zákalek mění charakter, přibývá těch změn, objevují se nové, především třeba ve formě teček, případně určité záclony z některé strany toho zorného pole před okem, tak to může znamenat i vážnější onemocnění sítnice a v těchto případech je určitě vhodné lékaře vyhledat.
2: Pan primář Zugar tráví hodně času na operačním sále a jak s nadsázkou říká, i tam může nastat u lékaře problém s dočasnou ztrátou vidění.
1: Nepochybně může, pokud mám špatně uvázanou roušku, která špatně těsní, můžu samozřejmě při dýchání si zamlžit i okuláry u mikroskopu a pak bych mohl vidět velmi, velmi zamlženě až skoro nic.
5: Vesele a zdravě.
6: Tak, pan doktor řekl 21. příčinu. Patriku, já když jsem se připravovala, tak jsem našla článek, ve kterém bylo 5, 9, 17 a 20 příčin toho...
0: Proč špatně vidíme občas?
6: Proč občas ztrácíme zrak.
0: Tolik důvodů.
6: A pan doktor teď řekl 21. A když jsem o tom vyprávěla svému Péťovi, tak on mi řekl ještě další dvě. Jedna z nich je dvojité vidění po alkoholu, případně přechodná ztráta zraku po metanolu, ale to může být i trvalá ztráta nebo zamřené vidění. A pak řekl, anebo když mě rozčílíš, ano, tak mám černo před očima.
7: Stres.
0: A těch 20, teda ty si necháme na potom.
6: Ale řeknu tři nejčastější. Ano. Šedý zákal a k tomu vám po písničce povím nejčastější mýtus. Druhý je zelený zákal a tak se představte si zdvojnásobil počet pacientů za poslední léta, kteří mají zelený zákal. Takže pozor na něj. No a třetí je diabetická porucha sítnice. To znamená, vzhledem k tomu, že diabetes, cukrovka je velmi častým onemocněním, tak dobře poslouchejte, budeme říkat, jak se to projevuje a co s tím.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamová v našem pořadu Vesele a zdravě a vy posloucháte a posíláte do něj i dotazy. I na ty se dnes samozřejmě dostane.
5: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou na téma, které se týká očí a špatného vidění, toho občasného, kdy nás to zlobí a pak je to zase dobré. Na to téma básnili i naši pravidelní posluchači, kteří básničkami zásobují naše vysílání.
1: Zdraví Petr, občas mám, milí a vážení, podivné poruchy vidění. Mlha, i když slunce svítí, komplikuje mi to žití.
2: Báječně, pravděpodobně se chystá katarakta, pozor na to, šedý zákal. A dál?
3: Zdraví je Mirek z Mladé Boleslavy. Abych jasně viděl na krásy světa, dal jsem si trifokální nitrooční čočky a po špatné vidění je veta. Nemusím si už stále nasazovat a měnit brýle, abych dobře viděl na blízko i v dáli na své milé.
2: Nádhera, ano. A já tady k tomu šedému zákalu mám jeden mýtus, který ještě stále přetrvává u lidí a je to z dávných dob, kdy se začínaly operovat šedé zákaly. Mimochodem článek, ze kterého vycházím, je inspirován různými výroky právě pana doktora Zugara, takže jsem měla radost, že jsem u správného zdroje. Takže prosím, nemusí se nechat šedý zákal uzrát. Dřív se musel nechat uzrát, aby čočka byla tvrdá, ale vzhledem k tomu, že dnes se změnil ten operační přístup, tak hned, jak vás tu začne zlobit, klidně si tu čočku nechte vyměnit. Já sama jsem to absolvovala. Operace trvá 10 minut a je tam jedno oko, týden, druhé oko a je to.
0: Zmínila jste ty důvody, které stojí za občasným špatným viděním, tak kromě toho zákalu, ty diabetické problémy a podobně, alkohol, co dalšího?
2: Já ještě k tomu šedému zákalu, prosím. Operace šedého zákalu prodlužuje život a snižuje riziko demence. Je to asi proto, že 70% toho všeho, co přijímá mozek, jde ze zraku. Takže z dalších, vy jste se ptal, Patriku, na tu cukrovku.
0: No, vy jste ji zmínila, tak já jsem čekal další důvody, které mohou být
2: dalších důvodů.
0: Zlobí oči.
2: Ano, odchlípení sítnice nebo nějaké poranění oka, kdy může krvácet do oka, může být poraněná rohožka.
0: To taky můžeme mít poraněnou.
2: Ano, ale to nám se zrakem nic neudělá. Další může být poranění vlastně té duhovky, a nebo takové přechodné změny zraku jsou počínající známka toho, že máme stařeckou dalekozrakost neboli presbyopii, to znamená, že nevidíme dobře do blízka a vidíme do dálky.
0: A co to jsou ty přechodné stavy, jak se mohou projevit?
2: Můžou se projevit tak, že právě máme jako zamlžené vidění, zvyšuje se zraková únava a na to existuje takové krásné pravidlo, je to teda z Ameriky, takže je to 20 na 20 na 20 a těch prvních 20 je každých 20 minut, druhých 20 je na 20 vteřin a třetích 20 je těch amerických 20 stop, neboli našich 6 metrů.
0: To je takové, že se po těch 20 minutách podíváme na 20 sekund někam do dálky, někam jinam, když třeba pracujeme na počítači.
2: Metrů,
0: na
2: 6 metrů. 20 stop, pokud si to doma odměříte, aha, tak to pomáhá. Jo.
0: Další důvody, které mohou stát za špatným
2: viděním. Suché oko, další oční infekce, úrazy oka, degenerace sítnice, astigmatismus. Astigmatismus to je vlastně porucha toho zacentrování, různé oční zákaly, migréna, ale také neurologická postižení, ať už je to zánět očního nervu, mrtvice nebo nějaké změny, které jsou související s vysokým krevním tlakem.
0: Dá se říct o těchto změnách, že se zvyšujícím se věkem přijdou, že je to tak jako normální, že to můžeme čekat, že něco takové přijde?
2: Ano, se zvyšujícím se věkem můžeme čekat velkou spoustu různých jako problémečků.
0: A které se objevují u těch očí třeba? Kolem
2: u těch
0: třeba,
2: očí já nevím, nejčastěji.
0: Říká se, že kolem 40. roku a dál třeba se projeví problém se čtením.
2: Ano.
0: Prostě máme to zamlžené, rozostřené. Ano. Tak třeba i s dalším věkem si něco dalšího
2: přijde. Zraková únava se projevuje častěji u studentů. To znamená, ta může být už třeba ve 20.
0: Namáhají moc oči.
2: Namáhají moc oči a pokud někdo kouká do mobilu nebo na televizi nebo do počítače víc než 6 hodin denně, tak může v jakémkoliv věku mít tyhle ty potíže. Další jsou takové záblesky, klikaté různé věci. to je záležitost problému někdy s cévami, ať už je to cévy, které zásobují vlastně mozek, tu zrakovou část, nebo sítnici, a tady to může být předzvěst migrény.
0: O záblescích budou mluvit i posluchači v dotazech, které nám už dopředu nahráli na telefonní záznamník a ke kterým se dostaneme. Máme i psané dotazy přes stránky veseleazdravie.cz a máme prostor brzy pro vás také pro to živé povídání s vámi a budete moct klást otázky doktorce Kateřině Cajtamlové dnes na téma občasné špatné vidění.
4: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hes.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Dopředu jste se mohli ptát přes stránky veseleazdravie.cz nebo přes náš telefonní záznamník na věci, které souvisí s občasným špatným viděním. Tak pro paní doktorku Kateřinu Cejdamlovou první telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Tady je Hana Kučerová z Jihlavy. Asi před 3 lety jsem najednou přestávala vidět a v nemocnici na oční mi zjistili makulární degeneraci. Od té doby každé 2 měsíce dostanu injekci přímo do oka. Mezitím mi vyměnili obě čočky šedého zákalu, takže vidím ale celkem dobře, přečtu si všechno, co potřebuju. Jaký mám problémy? Je to asi na půli dubna, najednou jsem začala vidět barevně, což mě teda hodně vystrašilo. Nejdřív modro, červené tečky, pak se to protáhlo na čárky, pak se to protáhlo na dlouhé čáry. No a nakonec mi začalo před očima lítat prostě takový jako pavouci nebo kolečka kolem dokola, jako třeba lítají komáři v hromadě nebo takhle nějak. Navíc se mi rozostřilo tak nějak vidění a dokonce jsem měla problémy trefit se do zámku anebo něco si nakrájet, protože většinou tu věc jsem viděla vedle sebe a ne před sebou. Když jsem mluvila s paní doktorkou, tak mi řekla, že je to věc sítnice a že jedině brát lutein, který teda beru už 3. rok, byla bych hrozně ráda, kdybyste se mi k tomu vyjádřila.
2: No, tak já bych ještě pro druhý názor zašla na neurologii, protože tam je zvláštní to modrý a ty různý jako barvy a čárky a tohle. Plus zvláštní je, že vidí vedle sebe místo před sebou věci. To vypadá, že se může něco dít i ve zrakové kůře v mozku. Takže tohle to bych jenom pro jistotu. Jinak co se luteinu týče, tak na něj taky přišel ještě dotaz, tak lutein.
0: Máme, můžeme ho pustit.
3: Ano, tady posluchačka Marie. Chtěla jsem se zeptat, když se dělají v 70 letech v očích blesky, jestli je to nějak nebezpečné, nebo jestli se proti tomu taky dá něco dělat. Je to přibližně asi tak jednou za den takový blesk. Nemusí to být každý den. Někdy se to tak jako udělá, ale skoro každý den, no. A potom poslední dotaz, kdyby se měl začít užívat lutein a jaká je jeho optimální denní dávka, protože v lékárnách mají různé produkty s různou jako sílou, tak jaká je ta optimální denní dávka?
2: Tak já začnu tím, co to lutein je. Lutein je karotenoid, to znamená, je to přírodní žluté barvivo, které se vyskytuje v řadě různých potravin a pomáhá žluté skvrně regenerovat oční pigment a chránit sítnici před modrým světlem. Buď se bere preventivně, tam stačí většinou 6 mg, pokud se bere už terapeuticky, což vypadá, že je tady případ i dámy, která telefonovala předtím, i vlastně dámy, která se ptá, tak je to potřeba 10 až 20 mg a je dobré ho brát se zeaxantinem, což je další karotenoid, a s vitaminem A, protože takhle to líp funguje. Takže do lékárny poradit se a poradí. Jinak podobnou věc, ty záblesky na pravé periferii, občas i černý flíček nebo šedou mlhu, viděla paní Ela, která nám psala a říká, že se jí to opakuje až jednou, dvakrát nebo třikrát v průběhu měsíce. Alkohol nepila, drogy nebere a má 2 dioptrie do blízka a mírný astigmatismus. Takže tohle může být drobná porucha prokrvení zase v oblasti buď sítnice nebo té zrakové kůry. Takže bych doporučila zajít na oční, nechat si změřit vlastně, jestli se nezvyšuje nitrooční tlak, sice to tak nevypadá, ale ten černý flíček je taková věc, co radši zjistíme. No a asi bych jí doporučila rovněž ten lutein a zeaxantin. On totiž, ten lutein, představte si, trošku normalizuje i hladinu cholesterolu, takže může i snížit tvorbu těch plaků, které se nám věkem tvoří v cévách.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, odpoví ráda i na vaše dotazy, které souvisí s občasným špatným viděním. Ptát se můžete teď naživo v naší poradně Vesele a zdravě. Otevíráme totiž telefonní linku sem do studia, tak volejte a ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě vysíláme s vámi tuhle poradnu zdravotní a s doktorkou Kateřinou Cajdamovou a to téma je dnes občasné špatné vidění. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo ho využil a ptá se? Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme, ptejte se.
2: Dobrý den, já už jsem začala s tím dotazem.
1: Během
2: já
1: písničky?
2: Mám problém, že pořád
1: ano.
2: Mouřím oči.
1: Ano.
2: Pořád zavírám oči.
1: Ano.
2: Jdu třeba po ulici, 5 kroků naslepo, potom jenom přikouknu a zase.
1: Ano.
2: A nevím, jako co s tím. Beru metformin na cukrovku, jinak všechno v pořádku. Oční lékař říká, že mám oko také v pořádku, nedokáže mě s tím pomoct.
1: A neurolog teda vás vyšetřil a řekl taky, že je v pořádku?
2: Ano.
1: No,
2: taky, že v pořádku.
1: A tak teda promiňte, že se ptám, ale jak dlouho to trvá, tohleto mhouření?
2: No, to trvá už od roku 2013.
1: A co se dělo v té době?
2: No, jako nějak, za jakých okolností, nebo tak?
1: No, kdy to vzniklo vlastně? Co vy víte o tom, že předcházelo?
2: No, nevím, jako co předcházelo. Chodila jsem do práce, měla jsem veliký stresy v práci, obrovský, ale jinak jako...
0: No a nebudou to ty stresy?
1: Ano. No, takže já vám děkuji, protože já jsem si dělala představu, že se jednalo o nějaký výrazný stres a říká se tomu, že člověk před něčím zavírá oči. Takže bych doporučila zajít si na psychoterapii nebo k psychologovi a zkusit si nechat udělat diagnostiku traumatu a dovyléčit.
0: Takhle.
1: Děkujeme.
0: A je dobré, že stres případně polevil, pochopili jsme to tak, že asi tehdy už
1: ale ono to přetrvává.
0: Zůstává, aby se to doléčilo.
1: Takže aby se to upravilo, tak určitě trauma doléčit.
0: Další telefonní dotaz. Dobrý den, přejeme v pořadu Veselé a zdravě.
1: Dobrý den.
0: Poprosíme vás mluvit asi do mikrofonu svého telefonu, abychom vás slyšeli, protože tak to neslyšíme.
1: Jo.
3: Zdravím vás, Patriku, a paní doktorku.
1: Dobrý
3: den. Já jsem se zeptat. Já jsem byl na zemi tak šedej základ, jak vy o ní mluvíte, tak mám čučky už asi 9 let, kde jsem ve výškově na tým. A furtně slzí levý oko, nevím, co s tím.
1: Co říká oční?
3: Kapání doby, jaký už bez jakýchkoliv, jako...
1: Jo, helejte, a to začalo po té operaci?
3: No, mě zhruba bych řekl tak 2-3 měsíce, 4 měsíce. Pak jsem se tam vrátil, jako.
1: Ano.
3: A oni mě řekli, že mě přebrousí čočky.
1: Ano.
3: A na pravém oku to bylo dobře a na levém oku jsem to měl.
1: Jo.
3: To mám pořád a vždycky ráno vylezu, jako třeba to, jako mám do zahrady a takhle. A jak je sebe menší vánek nebo něco,
1: jo.
3: Tak...
1: Citlivá spojivka. Ono totiž, ta operace té čočky vyžaduje vlastně naříznutí té spojivky, to znamená, že tam může dojít k tomu, že je potom citlivější, jo. Asi bych dělala to, co děláte, to znamená kapat různé kapky, proplachovat oči, zároveň bránit únavě, protože to slzení očí někdy může být i příznak vlastně toho, že máme to oko suché, protože ho dlouho jako zaměřujeme nějakým směrem, a zkusit mrkat. Jako aktivně, chápete, promrkávat.
3: No, já už to poradil bez konzervantu a vším možným, už jsem kupoval za 300 kapky a všechno.
1: No,
3: a stejnak
0: zkuste, co doporučovala paní doktorka,
1: zkuste
0: prostě
1: mrkání a samozřejmě můžete i zajít znovu na to pracoviště a říct, heleďte se, je to 9 let a furt mě oko slzí.
0: Tolik tady k tomuto problému a stihneme před písní ještě jeden hovor s vámi a snad i poradit. Dobrý den, kdo tam je?
1: Dobrý den,
4: tady je Jižní Čechy Zdenek.
1: Ano.
4: Prosím vás, manželka mi zakazuje, bych přechodil na oční.
1: Proč?
0: Ale...
1: No. Proč?
4: Je mi 70, jo, já nevím, co s tím.
1: A proč byste neměl chodit na oční?
4: abych prý neviděl, jak se dělají vrásky.
1: Joj, dáma, ne. Naschledanou. Ano, no jo, to je pravda. Moje maminka taky říkala, že tatínek by neměl jako nosit ano. brýle na dálku, ano. na blízko.
0: Tak ještě jeden telefon, dobrý den.
1: Děkujem.
5: Dobrý den.
0: I vám.
1: Posloucháme, povídejte.
5: Dobrý den, tady je Petra z Liberce. Já bych se vás prosím ráda zeptala, paní doktorko, na to, že jsem taková světlocitlivá, to znamená, já se zatahuju roletky.
1: Ano.
5: Nesnáším přímý slunce.
1: Ano, a je to od jak živa nebo poslední dobou?
5: Ne, nemám to od jak živa. Je mi 67 let ano. a povězte mi, je to normální, když jo. večer si jenom nasvítím, jenom se tak nasvítím.
1: Hleďte se, je to jeden z příznaků, který by vás měl vést k očnímu anebo na neurologii, protože takhle náhle vznikla, nebo i postupně, ale pozdější dobu vznikla fotocitlivost. Je poměrně důležitý příznak a může znamenat kde co. Takže první na oční a zjistit vlastně, jak vypadá jednak. Jestli nitrooční tlak se nezvyšuje, jestli tam nezačíná oční vada a nebo nějaké další věci.
0: Jak stále slyšíme, nestydět se ptát a ozvat.
5: Já jsem docela pečlivá v tom, no. takže já chodím každý rok, takže nitrooční tlak je normální.
1: Ano.
5: Já jsem chtěla jenom ten dotaz směřovat k tomu, jestli je normální, když si večer nasvítím jenom, já nevím, něco malého, ano, ano. jako nemůžu být samozřejmě úplně potmě.
0: Jako jasně. třeba knížku nebo tak, ano?
5: Ano, přesně. Takže jestli je v mém věku do 70 let tohleto jako normální.
1: No, tak já opakuju,
0: že
1: fotocitlivost by nás měla vést k lékaři a pokud teda oční lékař říká, že je všechno v pořádku, tak další na řadě je neurolog.
0: Tolik tedy rada, no. ozvat se raději doktorům a zajít.
1: Určitě zajít a pokud oční nic nenajde, tak neurolog. To.
0: Další dotazy můžete klást přes telefonní linku s číslem 731 800 900 přímo doktorce Kateřině Cajtamové.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Oči k zítřku nedohlédnou, jak nám ten hudební dramaturg vybírá ty písně.
1: Ano,
0: posloucháte, paní doktorko,
1: ano,
0: jo? Časné špatné vidění, téma pro nás a pro posluchače. Voláte a ptáte se na lince 731 800 900, kdo teď?
2: Ano, tady
1: slyšíme.
2: Jana.
1: Ano.
2: A mám takovou prosbu na paní doktorku. Asi před měsícem se mi stalo, že v klidu v čekárně jsem seděla a najednou jsem zjistila, že na levé oko vidím z poloviny nahoru jenom.
1: Ano.
2: Dělicí čára byla taková jako nepravidelná, nerovná.
1: No.
2: A spodní část byla taková světle šedá.
1: Ano.
2: A po nějakých půl hodině asi tak to zmizelo.
1: Ano.
2: A už se to zase tedy neobjevilo. Ale docela mi to překvapilo, protože to bylo docela ošklivý, no.
1: Ano, zní to trošku jako takzvaná přechodná mozková ischemie. Někdy to takhle vypadá. Je to třeba při záklonu, nebo pokud moc jako namáháme krční páteř, tak to někdy takhle může být. Ale já bych pro jistotu doporučila zajít na oční, podívat se, co s tím, jako jestli s tím něco je. A pokud by se ten stav opakoval, tak určitě ještě na tu neurologii. Já se omlouvám, že nevymyslím, co by to přesně mohlo být, ale bohužel nevymyslím. Mm.
0: Další dotaz tedy v této chvíli po telefonu. Dobrý den, vítáme vás v pořadu Veselé a zdravě a poprosíme zároveň stišit rádio.
1: Ano.
0: Tak.
1: Posloucháme. Furt se slyšíme sebe, takže
0: tak,
1: prosím.
0: Takhle nemůžeme zdržovat. Další, kdo tam je a se stišeným rádiem, dobrý
1: stište
0: den.
1: Stište rádio, protože jinak to nejde.
0: Povídejte.
3: Ano, dobrý den, u telefonu Hejtmánková.
1: Dobrý den.
3: Ze Strakonic. Dobrý den. Já bych se ráda paní doktorky zeptala. Já jsem 3 týdny po akutním zánětu

0: tu nosohltanu.
1: Ano.
0: Plus mám problémy s krční páteří, je mi 41 let. A já právě jsem začala jakoby mít citlivost obrovskou na světlo.
1: Ano.
0: A jakože mi nejde jakoby zaostřovat pořádně. Jako. A večer i mám, ještě paní doktorko, pardon, ještě mám večer, jakoby, když je šero, tak jakoby strašně hůř vidím.
1: Ano.
0: Mám to tak poslední týden 14 dní a měla jsem i závratě jakoby ohledně krční páteře.
2: Tak, tohle všechno vlastně jsou známky toho, že tam může být změna prokrvení v oblasti sítnice. A já bych šla teda rychle na oční, ať se někdo podívá na oční pozadí.
0: Tam jsem byla, paní doktorko,
2: a dobrý,
0: i na
2: jo.
0: Neurologii.
2: A
0: ano,
2: dobrý.
0: A všechno prej v pořádku.
2: No, takže je to záležitost teda pravděpodobně přechodná s tou krční páteří a zajímalo by mě, jestli v nějaké poloze je to horší a v nějaké lepší. Všimla jste si?
0: No, je pravda, že když ležím jako no. na rovném, nebo
2: ano.
0: mám jakoby vypodloženou tu hlavu,
2: ano.
0: tak je to lepší, to je
2: no.
0: pravda.
2: A tak, tak bych asi doporučila opravdu, když se to objeví, tak si lehnout do té úlevové polohy, abychom tam vlastně dlouho neměli tu situaci, která je...
3: A potom nějaké cvičení srovnat tu
2: cvičení krču. Určitě, já doufám, že chodíte na fyzioterapii.
0: Ano. Jo, Chodím ano. a na skoro okolností teď pojedu do lázní. Právě
2: no, báječně. Takže by se to, řekněte jim to a kdyby se to tam objevilo, tak jim to řekněte, teď to je a oni se rovnou na tu páteř podívají.
3: Tak
2: děkujeme.
3: To může být důvodem tedy špatného vidění, ano. špatná krční nebo zlobící krční páteř.
2: Ano.
3: Ještě malé shrnutí nás čeká k těm problémům s občasným špatným viděním s doktorkou Kateřinou Cajdemovou. Za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě bych rád zjistil i za vás, posluchače v pořadu Veselé a zdravě, co dělat tedy opravdu, když nám občas ty oči vypoví službu, neslouží tak, jak mají v tu chvilku. Jak je otestovat, že jsou v pořádku, paní doktorko, nebo co jim dopřát?
1: Já bych jim dopřála hlavně lékaře, alespoň obvodního, který může změřit krevní tlak, podívá se vlastně, jestli třeba nemáme nějaké změněné pohyby očí, koukne se nám na krční páteř a vlastně udělá diagnostiku těch jiných příčin, než jsou oční. Hned v zápětí bych zašla na oční, ať se změří nitrooční tlak, podívá se oční lékař na oční pozadí. Hovořili jsme tady i během písničky o vlastně protržení sítnice, což je záležitost, která se musí okamžitě řešit a někdy ani to bohužel už nepomůže. Takže to je závažný stav, ale...
0: Mimochodem, jaké další stavy ty závažné jsou, kdy opravdu ano, rychle k doktorovi?
1: Tak rychle k doktorovi, pokud je intenzivní bolest hlavy, velká bolest očí, pokud máte dezorientaci, náhlé postižení zraku, vypadne část zrakového pole, máte obtíže mluvit nebo se hýbat, anebo světelné kruhy nebo tmavé skvrny v zorném poli, tak okamžitě, to jako když čím dřív, tím líp, klidně. Klidně. Samozřejmě, pokud je bolest zarudnutí, dvojité vidění, plovoucí skvrny, tak to dokonce nemusí být nic, ale pro jistotu vždycky my doktoři radši vyloučíme něco špatného. A máme tady radu pro pacienta s výtokem z oka. Ano. Jednak by to mohla být infekce, ta ale asi 9 let by nebyla. Ale paní, která během písničky volala, říkala, že to měla v 16 a že jí propláchly slzné kanálky, tak možná ještě o tohle to poprosit.
0: To je tedy z našeho dnešního vysílání Pohled na hodiny i nám naznačuje, že už musíme uvolnit prostor dalším zprávám a dalším pořadům. Paní doktorko, zase v pátek, ale ten příští se potkáme.
1: Ano.
0: A s vámi samozřejmě na našem Facebooku anebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde nám můžete o svých problémech napsat i dopředu. Tak se na vás těšíme a přejeme hezký víkend.
1: Nashledanou.
0: Mějte se krásně a posíláme ještě jednu písničku, jak říkám, poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. V Terezíně začnou v červnu první velké opravy zchátralých památek. Zítřek bude oblačný až zatažený, místy přehánky a teploty až 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby a nikoli na stát. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy.
3: Mezi evropskými zeměmi i vlastně mezi zeměmi OECD tak vycházíme jako země, která vykazuje nejnižší míru přerozdělení, což je samozřejmě pro poplatníky dobrá zpráva. Německo, můžeme říct, raketově roste směrem k vyšší redistribuci a ještě extrémnější případ je Slovensko.
2: Právě Slovensko oslaví Den daňové svobody přesně za měsíc. Radnice v Terezíně podepsala smlouvy na první větší opravy zchátralých památek. Z havarijního programu Ministerstva kultury opraví střechu na bývalé zbrojnici. Začne také rekonstrukce krovů a střechy na proviantním skladu, upřesňuje správce a koordinátor oprav Radek Keřka.
4: V pondělí předáváme staveniště na zbrojnici a na proviantu, protože tam je to design and build, takže tam začnou nejdřív nabíhat projektanti a mykologové a ostatní a fyzicky počítám 2 měsíce, protože půlka má být hotová do konce roku.
2: Všech 25 seniorů už opustilo domov s pečovatelskou službou ve Lhotě na Kladensku. Hladové a bez řádné péče je tam ve středu objevili policisté a záchranáři. Teď jsou buď v náhradních ubytovacích zařízeních v okolí nebo u svých rodin, potvrdil to mluvčí Středočeského kraje Adam Hejda.
5: U společnosti KV Lhota SRO byla krajským úřadem v loňském roce zahájena mimořádná kontrola kvůli podezření na poskytování neregistrované pobytové sociální služby, což bylo kontrolou potvrzeno. V současné době však není možné poskytovat bližší informace k případným úkonům ani k tomu, zda a v jaké formě jsou, či budou vedeny další navazující procesy. Sport.
2: Tenista Jakub Menšík může postoupit mezi 16 nejlepších hráčů Roland Garros. Ve třetím kole antukového Grand Slamu hraje český reprezentant proti Alexe de Minorovi z Austrálie. Ve třetím kole dvouhry skončily Karolína Muchová a Marie Bousková. Muchová nestačila na Švýcarku Teichmannovou, Bousková na Rusku Andrejevovou. Obě Češky prohrály ve 2 setech. Počasí. Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 za Prahou do Brna je kolona se zdržením půl hodiny od sjezdu na Velké Popovice až za sjezd na Benešov. Mezi kilometry 14 až 23 k omezení u Šmejkalky. Oběd to jde přes Trančice nebo Velké Popovice. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou řeší nehodu na kilometru 27,5 na Krajnici. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Trojnásobná jednička roku 1996, Trhovecký příběh, vyprodáno, Johna Michaela Montgomeryho, proměněný partou holátek ze Šumperka na výprodej chlapů na úvod našeho dnešního setkání s aktéry naší moderní country, které budou volně provázet zastavení v albu, které jako v pořadí 35. nabídl s letošním zářím veterán Jim Lauderdale pod názvem Game Changer.

Josef Beránek, David Josefy, Vladimír Medek, Michal Paprskář a Oldřich Weber. Jména nerozlučně spojená s vlastně naší první country rockovou skupinou Šance, která vyráží už plných 51 let z Liberce a pod názvem To se vám může stát klasika Waylona Jenningse Only Lady That Will Walk the Line. Podobně populární je už hezkých pár let její tulák ze zpěvníku Mel Haggarda.

špatně se ti dýchá, to dusí tě tvá pícha, tak poslouchej, co dávno sama víš. Já vím, že dobře vaříš a pekelně se snažíš.

0: co ti zbývá, musíš mě tak brát.
1: Jablonecká Voloupsie se solovým kapelníkem Ondrou Hakenem z roku 98, kdy skupina slavila rovné třicátiny pod názvem V obyčejnej chlap, česká verze hitparádovky Kennyho Rogerse Long Arm of the Law. A zase na chvíli do zářijového alba rodáka ze Severní Karolíny Jima Lauderdale, který se toulá pláněmi country už plných 31 let a sbírá úspěchy především jako autor. I jeho nejnovější kolekci Game Changer tvoří vesměs jeho vlastní písničky. Tahle je o naší šťastné hodince.

0: almost over.
1: Tantry dostavník Mirka Černého.
2: Rok 78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák. Třetím rokem na Hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš. Vždyť v Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

68, mou první lásku sval. Holku mi přebral kámoš, pak blázen si ji vzal. Já za pětku jsem urazil, u Havlíčků pět piv.

68, mi úsměv z tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, pak táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej plek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod rnem, a kdo by vzpomínal.

Zpíval Johnny Cash. Pražská rekonvalescence se solovým Milanem Hujerem Haladou a vzpomínkou na rok 1978 a především na pražský koncert Johnnyho Cashe. Tahle parta vznikla před 41 lety v Praze a od roku 2012 je jejím nejnovějším členem veterán Martin Javůrek. To si schovám na jindy a nabídnu vám teď osamělýho rváče Jerryho Lee Hughesa.

hlava šedivá, chodí občas pálí, když se nikdo nedívá. Dál v srdci staré lobo, pastilovců obchází, já kradu chvíle krátký, ty co jiným neschází. Pak táhnu vlčí stopou, jen já vím, co jsem začal.

Tak trochu vizionářská, tenhle druh života, tenhle druh dne z letošního alba Jima Lauderdale Game Changer, naplňující jeho přezdívku Král zlomených srdcí. Totéž platí o písničce přímo dýchající radostí z opětovného setkání. Jmenuje se Friends Again, tedy zase kamarádi.

vždy zval a měl jich stále denně plný sál. Místo Benča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

pak přišel den, kdy potok čistej zase byl. Černý volej podivně se někam vytratil. Milej pán ve fraku přišel, smlouvu roztrhal a náš trafer zas u chaty benjo pikoval. No konečně přišel k rozumu. Potok opět křišťálově vodu čistou měl. Náš hrdina

Slavná balada o Jet Clampettovi, jediná jednička dlouhatánského archivu bluegrazových králů tandemu Flat & Scruggs z roku 83. O 16 let později ji takhle přivedli na naše hezky taxmeni Jardy Čvančary se solovým Vráťou Vyskočilem. A zase zpátky do Šumperka, který historie zmiňuje už v roce 1281. Právě v tomhle 25-tisícovém městě sídlí už celé půl století vyznavači moderní country skupina Holátka.

jsem sám a autor dva pilíře koncertních programů šumperské formace Holáčka. První ze zpěvníku Dona Williamse a druhou najdete mezi hitparádovou elitou roku 94 s Dwightem Yoakamem Rychlým jako ty. Fast as you.

country superhvězda druhé poloviny 80. let a počátku let 90. rodák z Kentucky Dwight Yoakam a v jeho autorském podání hitparádová čtyřka roku 94 Fastest You na závěr našeho dnešního setkání s válečníky moderní country. Díky všem, kteří se i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera, do něhož holátka ještě nabídnou další den. Věřím, že se povede. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Skoro 40% mladých Čechů užívá nikotin. Spalovnu odpadu u Temelína na Českobudějovicku odmítá 17 obcí. Na podzim chtějí referendum. Zítřek bude oblačný až zatažený, místy přehánky a teploty až 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Některou z forem nikotinu užívá skoro 40% Čechů od 15 do 24 let. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v loňském roce, který zveřejnil Státní zdravotní ústav. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové užívá nikotin téměř 30% Čechů nad 15 let. Denně je to přes 22%.
3: Největší zastoupení mají kuřáci, kteří tvoří přes 22% populace. Tři čtvrtiny současných kuřáků přitom kouří denně. Více než třetina současných kuřáků se v roce 25 pokusila přestat kouřit, a to většinou bez odborné pomoci.
2: Proti spalovně nebezpečného průmyslového odpadu v Hůrce u Temelína na Českobudějovicku vystupuje 17 měst a obcí. Petici proti plánované výstavbě firmy Quail podepsalo 2400 lidí, informoval mluvčí petičního výboru Pavel Píha. Obec Temelín zároveň chystá referendum společně s podzimními komunálními volbami.
4: Projekt byl při schvalování vlivu na životní prostředí zařazený do tzv. Kategorie 1. Podléhá tak nejpřísnějšímu režimu posuzování. Investor tak bude muset zpracovat podrobnou dokumentaci EIA a vypořádat se s mnoha připomínkami, které ve zjišťovacím řízení vznesly obce, odborníci i veřejnost. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
2: V Brně začne v sobotu 29. ročník Mezinárodního festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis. Program je naplánován do sportovního a zábavního areálu v ulici Hněvkovského. Je to kvůli zpřísnění zákona o používání pyrotechniky. Večerní show předchází celodenní program, který přibližuje Ondřej Morávek z pořadatelské společnosti Snip & Co.
5: Přes den od rána poběží v areálu Hněvkovského jihobrněnský dětský den. Souběžně tam bude probíhat také gastronomický burgerfest a na závěr ten tradiční ohňostrojný čas ve 22.30 ohňostroj v italském stylu Bella Ciao.
0: Sport.
2: Královskou 19. etapu cyklistického Gira d'Italia ovládl Američan Sepp Kuss. Nejlepší z Čechů Jan Hirt dojel v Dolomitech na 11. místě. Na vítěze nabral necelou minutu a půl. Celkové pořadí dál vede Dán Jonas Vingegaard.
0: Počasí.
2: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna na 15. kilometru odklidili z levého pruhu odstavené osobní auto. Směrem na Brno se tam stále tvoří kolona mezi kilometry 14 až 23 k omezení u mostu Šmejkalka. Zdržíte se tam 20 až 25 minut. A na Pražském okruhu ve východní části směrem na D1 se srazila dvě osobní auta. Nehoda je u sjezdu na dálnici do Hradce Králové. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, dámy a pánové. Vzpomínám si, že ve znělce kdysi populárního dětského televizního pořadu Rozmarínek se zpívalo něco jako pojďte s námi za pohádkou, projdeme se pamětí. Tak nějak to bylo. A pro dnešní divadlo tedy platí vlastně obojí. Vydáme se za pohádkou a jak jinak projdeme se pamětí. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak, přiznejte se, kdo z nás někdy v dětství nečetl příběhy Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka z pera Ondřeje Sekory. Oba ti hrdinové z celé řady dětských knížek mají za sebou od chvíle, kdy spatřili světlo světa, samozřejmě i nejrůznější zvukové adaptace svých dobrodružství, dramatizace nebo prostá pohádková čtení na dobrou noc. Brouka Pytlíka doprovázel svým typickým konejšivým hlasem mezi jinými i Vlastimil Brodský. A Ferdu, toho s tím puntíkovatým šátkem, zase svého času Josef Dvořák.
2: Dnes vám budu vyprávět o jednom černém mravenci, co nosí na krku červeně puntičkovaný šátek a jmenuje se... Cože? Vy víte, že to bude pohádka o Ferdovi? No jo, já zapomněl, podle toho šátku ho všude dobře znají a nejen v broučím světě. A právě tenhle šátek zaujal jednoho chlapce, když si prohlížel mraveniště a řekl si, že takhle zvláštního mravence musí ukázat ve škole. A hned šup s ním do krabičky. No jenže to by nesměl být Ferda. Tak dlouho hledal, kudy by se z krabičky dostal, až se mu to podařilo. Téměř až u domku, kde chlapec bydlel. Jak dopadl na zem, vyrazil a utíkal, až se mu na zádech raneček nadhazoval. Ale najednou plesk. Ferda se zarazil, kolem něho začaly padat dešťové kapky. To bude liák. Plesk. A Ferda ležel na zemi. No, ono se řekne kapka. Mravenec třepal nohama ve vzduchu, prskal vodu, která mu stříkala do úst. A sotva vstal, plesk, nová kapka ho bouchla dozad, takže udělal dva kotrmelce dopředu. No, když se potom celý skoprnělý posadil a protřel si oči, uviděl před sebou dům. Na štítku bylo napsáno jméno domácího pána J. Hlemíšť. To je nádherné, řekl si Ferda. Tam se schovám. Snad mě pan domácí pustí. Na to zaťukal na dveře jemňoučce jedním prstem, ale nikdo neotvíral. Tak zkusil zaťukat dvěma prsty, ale zase nikdo neotvíral. Potom zaťukal všemi prsty a zaprosil: jemnost, pane, otevřte, moc tu prší. Ale zase nikdo neotevřel. Aha, pan domácí asi usnul. Budu ho muset probudit. Rozhodl se nakonec Ferda a zabušil do dveří pěstmi. Snad se nyní otevřou. Jenže to jste však měli vidět, co se stalo. Domek se vepředu nadzdvedl a vykoukla růžkatá hlava Hlemíždě. Ty uličníku, ty zmoklý hastrmane, klid se odtud, nebo budu křičet o pomoc. Jak se opovažuješ dobývat se do cizí chalupy? Huboval Hlemíšť a plival kolem sebe. Pak stáhl hlavu do domku a už se neukázal. Ferda stál před Hlemíždím domkem, jak zmoklá slepice. Vodu měl za krkem, ve střevících i v ranečku. Však já ti jednou ukážu, zahrozil Hlemížďovi a chystal se jí dále. Najednou uviděl, že o dvě trávy dál pod kamínkem je skulina, zrovna jako připravená pro zmoklého mravenečka. Nerozmýšlel se dlouho a rychle tam vlezl. Byla tam sice tma, ale sucho a teplo. Ferda položil hlavu na raneček a spal celou noc jako dřevo. Za to ráno bylo překvapení, když se probudil. Hmatal kolem sebe a nemohl poznat, kde je. Když vystrčil hlavu ven, byl už bílý den. Kobylky bzučely, modré a zelené mušky poletovaly a před kamenem se na slunci leskl Hlemížďův domek. Hlemíšť ještě spal a chrápal, až se okna třásla. Ferdovi se zajiskřilo v očích. Teď ho potrestám, řekl si. A zavolal na pavouka, který měl vedle na keři pavučinu. Pošeptal mu něco a za chvíli se objevil věhlasný provazník mistr Pavouk s tlustými provazy. Stačí? Zeptal se. Stačí, řekl Ferda, vzal provazy a rychle přivázal Hlemíždě k šípkovému keři, aby mu neutekl. A hned hup dubky, dubky, rozhodil svůj raneček, vytáhl sekerku a pilku, kladívko a hřebíky. Stavebního materiálu měl kolem sebe dost. Vzal stéblo trávy, točil, točil a točil a už měl jedno kolečko. Vzal druhé stéblo, točil, točil, točil a už měl druhé kolečko. Nač pak kolečka? No přece na kočárek. Našel půlku lískového oříšku, v tom bude sedět, jen co si udělá pěkné sedátko z mechu. Dole navrtal šípkovým trnem dírky a nasadil tam kola. Dvě dírky navrtal také vpředu a nastrčil tam dlouhé oje, aby mezi ně mohl hlemíždě přivázat. Opravdu, zapřahl ho, jako kdyby to byl nějaký kůň. Pak si udělal bič, odvázal provazy od šípku, naložil svůj raneček a bičem prásk, prásk do hlemíždě. To byla podívaná. Hlemíšť se probudil a nevěděl, co se to s ním děje. Vystrčil hlavu, ale dozadu neviděl. No, co mu to tluče do ulity? Otáčel se a chtěl to chytit, ale nemohl. No, tak co ho nem dělat? Utéct. A dal se do běhu. To víte, jak hlemíšť utíká. A Ferda do něho prásk, prásk. Ze všech stran se začaly zbíhat brouci. Přiběhly malé mandelinky, přiběhly berušky, za trávou vyhlédl i kovářík a z meze sem přiběhl na svých sedmimílových botách krasavec Svižník. A všichni se smáli na celé kolo. Je, minko, te telegrace, podívejte, hlemíšť si hraje na traktor a jak se ten mravenec v kočárku naparuje. A Ferda se v kočárku opravdu naparoval a dělal na brouky směšné obličeje. Kovářík dělal před hlemíždem kotrmelce a Svižník ho obíhal stále dokola. Ale to všechno by nic nebylo, kdyby to nebyl viděl šibal počitý střevlík. Jak se před ním hlemíš objevil, střevlík se zasmál do vousů, tleskl do dlaní a zavolal zelenou kobylku, šedivého ováda, dva komáry a čmeláka a ať k tomu něco zahrají. Kobylka byla pro každou švandu. Postavila se dopředu s houslemi, za ní dva komáři s klarinetem, pak ovád s trumpetou a čmelák s bubnem a spustili. Bom, bom, brum, bom, bom, trára, tata, tatrára, tata, až se to paloukem rozléhalo široko daleko. No to se ví, hned se všichni broučci seběhli před hudbu a pochodovali do taktu. Neptejte se, jak se hlemíš zlobil. Ujížděl přes hory a doly rychlostí hlemíždího rychlíku a nakonec se vyšplhal až na vrcholek meze ke hromadě kamení. Což byla to docela obyčejná hromada kamení, ale Ferdovi se tam nějak nelíbilo. Rozhlédl se napravo, nalevo, pak vzal po lehounku svůj raneček a vyskočil tak potichu z vozu ven, že si toho ani nikdo nevšiml. Rozlobený hlemíš se hnal dál a prý se dostal až k rybníku, ovšem to nevím jistě.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Dobrý večer, děti. Zkusíte hádat, o kom vám dnes budu vyprávět? Tak je to takový veliký brouk, trochu popleta, nosí pruhované ponožky a místo pořádných tykadel má takové podivné hrášky. Že už víte, co? No to bych řekl. Já vím, že už jste určitě všichni o broukovi Pytlíkovi přinejmenším jednou slyšeli. Ale také si myslím, že vyprávění o jeho popletených kouscích si rádi poslechnete znovu. To vám byla paseka v lese a na ní se ozývaly podivné zvuky. Tram-tara-ta-ta-ta, tram-tara-ta-ta-ta, bum-bum-bum. A zase znovu. A najednou do toho trý-drý, kulili-kulili. Ten rámus dělali malí broučci. Každý měl na hlavě papírovou čepici, u pusy drželi slámku jako nějakou trumpetu a všichni se koukali na velikého brouka, který jim dělal kapelníka. No ano, no ano, byl to Pytlík. A ten se právě rozkřikl, ticho, kdo to tu tak divně dělá klarinet. Prosím, Toníček, žalovali tenké hlásky. No tohle, rozčiloval se kapelník, když chceš dělat klarinet, tak to musíš spustit jinak, ty hloupý broučku. Tudli, tudli, málo nudli, tak přece hraje klarinet. Malý brouček Toníček nafoukl pusu a spustil na slámku, ale spletl se. Tudli, tudli, hrnec nudli. Dost, dost, dost, řekl veliký brouk. Vždyť ty všechno zmotáš. Budeš raději dělat buben. Ty bys nám s těmi nudlemi dal. A vzal broučkovi slámku a dal mu místo toho hrníček. Na ten si bubnuj, koukej takhle. Hr, hr, hrníček, hr, hr, Toníček, no, no, tak vidíš. To se všem náramně líbilo. Ten velký brouk si umí tak pěkně hrát. A hned spustila celá kapela. Dzin, dzin, dratata, dzin, dzin, dratata. Toníček do toho mlátil na hrníček, až to blízkým lesem jen hřmělo. To je ale blázen, ten pytlík, řekla tlustá teta Majka, když viděla tu komedii. Z díry vylezl černý brouk potemníka, huhlal, to by se nemělo, Bůh ví, jakým hastrošům dovolit dělat takový rámus. A tím začala celá ta podivná historie, protože ten bláznivý brouk pytlík nechal muziku muzikou a začal si hrát s malými broučky na vojáky. Ukázal broučkům na potemníka jako nějaký vojevůdce a zakřičel: tam je černý nepřítel, do něho broučci a broučata. To se ví, že broučci byli hned pro. Vzali své slámky, na které před chvílí troubili, namířili jimi na potemníka jako puškami a dělali, jako by stříleli: bác, bác, bác. A teď hurá, vykřikl velký brouk a vrhl se proti potemníkovi. A malí broučci za ním. A jak byli rozjařeni, začali slámkami bušit do potemníka a Toníček s hrníčkem také a křičel: bum, bum, hrníček, to tě tluče, Toníček, a tloukl potemníka hrníčkem do hlavy, jako by se nekumelilo. To vám byla mela. Ještě, že tam byli ostatní broučci, kteří se do toho dali, odtrhli honem malé broučky se slámkami, Toníčka schovali pod kamínek a pytlíka rychle vyhodili. Těžko říct, co by jinak potemník udělal, vždyť křičel, že Toníčkovi utrhne hlavu a z pytlíka, že udělá píseček do zahrádky. Všichni ho chlácholili, že určitě pytlíka chytí a že mu napraví hlavu. Dokonce se tam nachomítl i jeden přihlouplý chroust, který to bral vážně a začal se nabízet, že pytlíka opravdu polapí.
4: Já se za ním rozletím a to pak uvidíte.
3: Ale to víte, než se chroust rozletí, pořád roztahoval křídla, stahoval, roztahoval, stahoval, roztahoval, stahoval, až z toho potemník usnul jako malé děťátko. Když začal ještě navíc chrápat, chroust se urazil, že tedy nikam nepoletí, a odešel hledat pytlíka pěšky. Tak ho necháme jít, protože pytlík přece nikam neutekl. Schoval se za kamínek a když mu otrnulo, začal pod něj šťourat a vytahovat schovaného Toníčka. Vytáhl ho, ale Toníček byl celý bledý, jako stěna, a třásl se jako osika. Stričku, mně se zdá, že pod tím kamenem straší, zašeptal. Já tam slyšel takové naříkání a bědování, to určitě bylo strašidlo. Skutečně, spod kamene vycházel tenonký, úpěnlivý zvuk, jako by někdo křičel: mami, mami. Pytlík se zatvářil odhodlaně. Toníčku, nastala veliká chvíle. Teď uvidíš, jak se pytlík vyznamená. To neznáš pytlíka, ten se ničeho nebojí. A táhl Toníčka za sebou pod kamínek. Najednou pytlík něco nahmátl, co zapištělo. už ho mám, haha, strašidlo, vykříkl a chytil to za nohu. Toníček honem utíkal ven a křičel na všechny, ať se jdou podívat, že pytlík chytil strašidlo. Zatím to pytlík táhl ke vchodu. Bylo to černé, jako bota. A ještě po cestě to křičelo, mami, mami. Ale pytlík neznal slitování. Bylo tam toho ještě víc a pořád to křičelo. A pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávu 8. A pak vylezl ve vší slávě sám. To koukáte, jelimánkové, jak dovede pytlík se strašili zatočit. Prohlásil vítězoslavně, když viděl, že kolem kamínku je už velký schon. No, ano, až moc velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků. Jedni drželi plačící strašidílka za ruce a druzí se pustili z hurta do pytlíka. Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Co pak se to sluší? Takhle je vyhazovat z pelíšku? Pro pána krále, tak ona to nebyla žádná strašidla? Vždyť to byli malí cvrčci, kterých bývá v letě pod kameny spousta. A jak se báli chuděrky malé, tak křičeli to své mámy, mámy. Pytlíku, pytlíku, ty jsi to zmotal. Všichni utěšovali plačící cvrčíky. A pak spustili na pytlíka. Teď byste je měl, strejdo, trochu rozveselit. Ať to alespoň nějak napravíte. A pytlík, jednak, že se trochu styděl, a jednak, že byl dobrák od kosti, slíbil, že pro cvrčky něco udělá. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Když tu byla už dnes řeč o duchovním otci Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka Ondřeji Sekorovi, tak ten mimo jiné ilustroval i knížku herce Jindřicha Plachty. Znáte Pučálkovic a Minu? I když ona je to spíš taková delší humoristická povídka o původně malém psím nalezenci, z něhož se později vyklubal kdepak Bernardín. Bernardín to nebyl, ani srnka to nebyla, ale za to inu pěkná a velká cirkusová žirafa.
2: Pan tajemník Pučálka byl úředník úzkostlivý. Špatný pohled představeného způsobil větší bolest než vyžraný zub. V dobách, kdy měli doma Aminu, chodil pan Pučálka do kanceláře sice přesně, ale z kanceláře ještě přesněji, což dříve nebývalo. Pan tajemník spěchal domů kvůli Amině, vždyť ten pes je všechny vzrušoval svým záhadným původem. Z původního prohlášení, že Amina je Bernardín, nechtělo se mu ustupovat.
3: Ten pes musel chytit do krku průvan. Delší krk má Amina určitě z nachlazení.
2: A tomu by chtěl i pan tajemník věřit, jen kdyby to byl Bernardín. Ale to, co objevili na Amině děti, byla rána jak pro Bernardína, tak pro Pučálku věru krutá. Představte si, že Libor s Růžou si jednou večer vzpomněli, že Amině rostou rohy. Kouš, vykřikl pan tajemník a vylétl od stolu.
3: Vždyť jsem to povídala, že to nemůže být Bernardín, ale to náš táta si vzpomněl na Bernardína.
2: Zatím, mámo, ještě mlč. Neříkám to určitě, ale tak se mi zdá, že existuje takový nějaký druh Bernardína s rohama. Jak povídám, nevím to určitě. Zeptám se zítra v úřadě kolegy Karlovského, on má psy a rozumí jim.
3: Ale to se ho zeptej nějak šikovně. Neříkej mu, že máme takovýho psa, nebo to rozhlásí a může ti to v postupu ublížit.
2: Neměj strach, to je má věc. Druhý den v úřadě chodil pan Pučálka přes hodinu kolem pana kolegy Karlovského a okusoval si nehty. Konečně před svačinou se schopil. Pane kolego, vy přece rozumíte psům. Tuhle se se mnou hádal náš domácí, že prý je jeden druh Bernardínů a ti mají rohy. Víte, že to není pravda. Karlovský se podíval na pana Pučálku a pak řekl vážně jako kněz.
4: Tak řekněte tomu vašemu domácímu, jestli jeho Bernardín má rohy, takže je to vůl.
2: Tentokrát šel pan tajemník Pučálka po dlouhé době z úřadu hodně pomalu. Bylo mu smutno v samotné duši. Vždyť všechny sny o vzácném psu Amině padly. Byly to opilé sny o Bernardínu, který je proslaví na výstavách a získá jim velké tisíce. Amina, jak jen zazněly kroky na chodbě, zahopsala doprostřed sednice a vrtěla hlavičkou. Mlaskala přitom svým placatým čumáčkem, že to vypadalo, jako by zrovna říkala ale, to jsou k nám hosti. Při obědě hleděl pan tajemník zamračeně do talíře a nemluvil. Za to paní žalovala na děti.
3: Ty, táto, zakaž Vaškovi a Růže, aby tak nelítali ze školy. Vašek má do jedné školu a za 5 minut jedna už je doma. Kluk si něco užene. Jindy chodil až v 2:30 a to teď, blázen, snad si myslí, že mu Aminu sníme.
5: A morcet hadry, už toho mám s tou Aminou dost. Všichni jste se zbláznili. To je pořád jen sama Amina, Amina, zase Amina. Tamhle Libor i v noci, když je na hrnci, chce Aminu. Já to tady odsaď všecko vymrskám a marš od psa, ať vás u toho zvířete nevidím. A ty taky, kdybys byla pořádná máma, tak v tom nebudeš děti podporovat. Ale ty si sama hraješ se psem jako s panenkou.
3: No dovol, já přece...
5: Mlč, je to pravda. Jsi jako vyjevená. To je pořád, tatínku, koukej, ona Amina nevezme kousek masa do huby, ona jen mrkvičku a špenát.
2: Děti byly schouleny po koutech světnice a tiše plakaly.
3: Tohle ti nedaruju, ty náš táto.
2: Jen Amina byla dobré mysli. Stoupla si zrovna k pánovi, vrtila hlavičkou a pomáhala mu mlaskat. Byl by jí velmi rád dal kousek lívance, ale trochu se před dětmi styděl a proto, aby svůj úmysl zamaskoval, raději se na Aminu osopil.
5: A tak, nečum na mě.
2: Amina se rozběhla k dětem a ty je ručičkama, slzami rozmočenýma kradmo hladili, aby to tatínek neviděl.
4: Konečně to pan tajemník nevydržel.
5: Kde je ten pes?
4: Tady mi upadl kousek lívance, no tak si ho vem, no.
2: Po krutém poledni následovalo nejružovější odpoledne, alespoň pro děti. Otec rodiny cítil potřebu vynahradit dětem tu chviličku pláče. Proto rozmrzeným hlasem poručil Vaškovi, aby přinesl z půdy draka, že jej půjdou na kopec pouštět.
5: A Aminu vezmeme sebou, ať se mrcha líná, taky trochu proběhne venku.
2: Amina vrtěla hlavou jako větrníček, když ji nesl pan tajemník v pelerině přes ulici. Děti pomalu už začínali milovat tatínka, protože byl zase na Aminu hodný. Mluvil s ní po cestě jako maminka doma.
5: Čupak, tramvaj se ti líbí, ta by tě holka zajela, tam nesmíš, až tamhle na vrchu tě pustíme.
2: To je hezký psíček, říkali maminky a chůvy dětem v kočárku, jako hračka je. To je naše Amina, nafukoval se Libor. Nahoře na trávníku by byl vítr zpočátku Aminu porazil, ale pak se vzchopila a lítala jako plášť. Kam vítr, tam Amina. I pan tajemník se smál, jak se Amina dovedla válet v trávě. Vypouštěli draka, Amina popadla odložené klubko a marš pryč s ním. Letěla, letěla a najednou hrůza. Z keřů vyběhl proti ní statný vlčák. Aminu rozklepal mráz na zádech. Vlčák si nejprve k ní jen čuchl a ona se chudinka divně svalila. Zvedala pusu na dlouhém krčku a hledala děti. Děti však s tatínkem byly zaujaty drakem a na Aminu ani nevzdychly. Vlčák praštil malou Aminu prackou. Svalila se hned po první ráně. Chtěla utéci, ale vlčák zavrčel, popadl jí do zubů a uháněl s ní pryč. V tom však růža spustila křik. Tatínku, žere nám Aminu! Nastal ruch v celém okolí. Křik dětí upozornil lidi kolem. Tři penzisté si hned vysvětlili, že ten mužský děti přepadl a trýznil. A tak, jakmile se pan tajemník rozběhl za vlčákem, pustili se dědečkové za panem Pučálkou a křičeli: chyťte ho, lumpa bídnýho, chyťte ho! Za dědečky běžela babička a volala: policajt! Noví lidé přibíhali a všichni za panem Pučálkou. Tamhle ten, jak ztratil tu pelerinu, to je, volali dědečkové. Ten lotr nesmí utíct a hned mu jich tam dejte, takovýmu pacholkovi. Nejprve vlčák pustil Aminu. Tu popadl pan Pučálka. Pana Pučálku zase popadli dva silní páni a nechtěli ho za nic na světě pustit.
5: Netrej sebou, nebo ti rozbiju hubu na hadry, sdělovali mu vážně.
6: Pánové, pánové, pusťte mě, já mám tamhle děti.
2: V tom však přiběhli dědečkové a chtěli pana Pučálku škrtit.
6: Lidi, neblázněte, já jsem poštovní úředník Pučálka a tamhle mám děti, proč mě držíte?
2: Tu teprve se nedorozumění vysvětlilo. Dědečkové scházeli dolů z kopce a vedli stále svou, že teď každou chvíli je v novinách, že všelijací lidé ubližují dětem. Pan tajemník Pučálka přišel domů s dětmi, s roztrhanou pelerínou a zraněnou Aminou. Za celý večer nedovedl nikdo povědět paní Pučálkové, co se vlastně stalo. Amině omyli rány na krčku a zavázali. Také pan Pučálka dostal obklad na hlavu. Dlouho do noci šeptal:
7: Kriste, pane, taková ostuda. Jen jestli to nebude v novinách.
2: Ale nebylo.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Probíráme se dnes staršími dětskými knížkami. Tak co třeba taková Žabákova dobrodružství? Kenneth Graham. To už nebylo z obrázky Ondřeje Sekory, ale v tom prvním vydání s nezaměnitelným výtvarným rukopisem Josefa Čapka. Je vám to dodnes roztomilé vyprávění. Příhody zvířátek u řeky v klidném prostředí staré dobré Anglie.
1: Krtek se zabýval jarním úklidem svého malého domku. Pracoval po celé ráno velmi pilně. Nejdříve se oháněl koštětem, potom hadrem, pak vylezl na žebřík, na schody a na stupátka se štětkou a čberem plným vápna. Až měl prach v krku i v očích, bolavá záda a unavená ramena. Nad ním, v zemi pod ním, kolem něho bylo cítit jaro. Není tedy divu, že najednou odhodil štětku na podlahu a řekl si, je to ale otrava, k čertu s bílením. I začal hrabat, škrabat, vrtat a dolovat svými pratičkami tak horlivě, že se záhy ocitl jeho rypáček na slunečním světle. Krtek se vyvalil na teplou trávu velké louky. To je hezké, řekl si pro sebe. Rozhodně lepší než bílý domek. Rozběhl se po louce podél plotu přes parbky, až se náhle ocitl na břehu mohutné řeky. Krtek byl okouzlen, jak živ řeku neviděl. Sedl si do trávy a pozoroval, jak se kroutí, hrne a peláší jako nějaké obrovské zvíře. A tu najednou upoutala jeho pozornost tmavá díra na protějším břehu, právě nad vodní hladinou. A hle, z tmavého otvoru na něj zamžouralo oko a objevila se hnědá malá tvář s vousy. A již vykoukla špičatá ouška a hustá hedvábná srst. Byla to vodní krysa. Haló, Krtku, řekla vodní krysa. Haló, kryso, zvolal Krtek. Nechtěl bys na druhou stranu, zeptala se krysa i hned. Pojď, svezu tě. A vstoupila lehce do malé loďky, které si Krtek předtím nevšiml. Víš, já jsem ještě jakživ neseděl v loďce, přiznal se Krtek. Cože, zvolala krysa s otevřenými ústy. A co si tedy vlastně celý život dělal? Věř mi, milí příteli, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako projíždět se v loďce. Jen tak se projíždět, dodala zasněně. Podívej, nemáš-li před sebou dnes ráno opravdu nic jiného? Mohli bychom si zajet dolů po řece a dobře se pomět. Krtek se s rozkoší uvelbil na zadní sedadlo a samým štěstím začal klátit nohama. Krásný den, vzdychl si. Pojďme hned. Víš, všechno je tu pro mě takové nové. Tak tohle tedy je řeka, podivoval se. A ty žiješ opravdu u řeky? Já žiju u ní, s ní, na ní a v ní, pokyvovala hlavou krysa. Řeka je mi společnicí, jídlem i pitím a také se v ní ovšem míjí. Je to můj svět a netoužím po jiném. A není to časem trochu nudné, pokusil se namítnout Krtek. Jenom ty a nikdo jiný, s kým by si porozprávěla. Ale kdež, jsi nováček a nemůžeš to znát. Řeka je doslova přeplněna. Vidry, ledňáčci, potápky se tu potloukají po celé dny a pořád něco chtějí, jako by člověk neměl nic jiného na práci. Ale víš co, teď zajedeme do zátočiny a tam se najíme, navrhla krysa. Opustili hlavní proud a zahnuli na klidnou vodu. Krysa přistála s loďkou u břehu, pomohla neobratnému Krtkovi na břeh a vynesla koš s jídlem. Ještě nezačali jíst, když tu se před nimi z vody vynořila vidra. Hltouni, poznamenala přisedajíc k zásobám, proč pak si mne nepozvala k motrokryso? Byl to výlet.

0: Jiřinku vyprávět o tom, jak si pro svou vodní krysu našla originální hlasovou podobu. Všechno dobré a brzy zase naslyšenou, přátelé.
1: Mě prvně na pohádky oslovil režisér Horčička. A ten mi dal text Bledě modrýho Petra. To byl Bledě modrý pejsek, to byla velice slavná pohádka a hlavně jsem měla slavný partnery, protože hlavní roli tam dělal Karel Häger.
2: Mňoucta.
3: Dobrý den, černý kocoure. Prosím tě, vede tahle silnice do světa?
2: To bych řekl, tahle a žádná jiná, pořád rovnou za nosem.
3: Děkuji.
2: Počkej, no ne, bledě modrý pes. Ty jsi modrý, víš to?
3: Vím, a jak?
2: Od ucha k uchu modrý, to tu ještě nebylo. I na ocase.
3: Čemu se směješ?
2: Kamaráde, vsadím krk, že ani můj pradědeček nic směšnějšího v životě neviděl. A že už prohnal psu. Jo, no poslíš, ty jsi utekl z domova, viď?
3: Jak to víš?
2: To se pozná.
1: Tam jsem vlastně zkusila ten dětský hlas a po tomhle tom bledě modrým Petrovi režisér Horčička mě zavolal a říkal, Jiřino, já bych potřeboval, aby si udělala vodní krysu v pohádce, ale nějak sympaticky. No to jsem si řekla, to je nadlidský úkol. Vodní krysa a sympaticky. Ale pak jsem si řekla, no tak pokusím se a chodila jsem k Dvořákům pochopitelně. A Dvořák měl malýho Vladimíra, dneska je to sám otec syna už. A on měl, ten malý Vladimír, pod jazyčkem takovou jako uzdičku. To se pak stříhá v určitém věku. On mluví dneska perfektně samozřejmě, ale v té době, jak měl tu uzdičku a s tím jazyčkem nemohl moc hejbat, tak on tak krásně se plál. A já jsem tam chodila a chodila a poslouchala jsem toho malýho Láďu a říkala jsem si, to je ono, to je ta vodní krysa. Tak já jsem si ho nádherně naposlouchala a skutečně se mi velice povedl. Nenapadlo mě, že Vladimír, tedy můj partner, v neděli bude poslouchat pohádku. Musím vám říct, že svýho syna poznal. A zavolal mě a řekl, to je něco neuvěřitelného. Udělat vodní krysu na mýho syna. Jestli to někde řekneš, ten kluk by mohl mít trauma z toho. Celoživotní. Tak já jsem musela slíbit, že to neřeknu. Taky jsem to splnila. Dlouho jsem to nevyprávěla, až když teda Vladimír malej teda už byl velký, tak jsem to vyprávěla. Ale měla jsem sama z toho radost, že on ho poznal.
4: Au, au, pomoc, kde to jsem?
5: Přece. Chyť se vesla, no, šup a posaď se, na sluníčku oschneš jako nic.
4: Děkuji. Nikdy jsem o řece neslyšel. A kdo pak jsi ty?
5: Krysa.
4: Ano?
5: Vodní krysa.
4: Ano?
5: A tohle je moje loďka.
4: Ne, tak... Já sedím v loďce. Víš, že jsem ještě jakživ v loďce neseděl.
5: Cože? Ty žes neseděl? No to snad není. To co jsi tedy dělal celý život?
4: Hrabal. My krci spíš hrabeme. Jsme barabové, stavíme podzemí.
5: Barabizny?
4: Ani ne, chodby, tunely a tak. Ale tohle tvoje řemeslo je taky prýma.
5: Prýmy síma. Věř mi, kamaráde, nic.

0: A tvoje loďka se mi ohromně líbí. Kam pak nás to nese?
1: Tak tamhle před námi je ostrůvek a na něm stojí žabý hrádek. Bydlí tam jeden můj kamarád. Trochu praštěný, ale kdo pak z nás je bez chyby, že ano?
2: Proč je praštěný?
1: Nejdřív jenom plaval, pak ho to unavil. Pořídil si loďku s kajutou a nakonec plachetnici. Ať začne cokoliv, vždycky to skončí. Stejně, nasytí se a přijde s něčím novým. Podívej, tamhle je. Hej, žabáku! Přijímáš návštěvy?
3: Ovšem, tebe vždycky, hoď mi řetěz a podej mi tlapku.
1: Hop.
3: Vítám tě, kryso, a tvého přítele rovněž. Jsem žabák, svobodný pán ze Žabákova, těší mě.
0: Krtek, a potěšení je na mé straně. Obdivuju takovéhle bydlení.
3: Nejkrásnější dům u téhle řeky, nebo možná vůbec nejkrásnější stálně. A propo, právě jsem pro tebe chtěl poslat loďku, kryso, potřebuju tě, potřebuju vás nutně oba dva. Musíte přiložit tlapky k dílu.
2: K dílu?
3: Zařizuju totiž maringotku.
0: To znám, umělý tuk.
3: Pardon?
1: To nic, on si plete maringotku z margaríny.
3: Och, tak. Opravdový život, příteli, je jenom v maringotce. Maringotka, komediánský vůz, 4 kola, na nich bouda.
1: Neblázním.
3: Neblázním, podívejte se, tady je, koupil jsem ho včera i s koníčkem. Není to krása?
1: Já nevím.
3: Nasedat, jedeme, ah je.
4: Po silnici mezi poli jede žlutý vůz.
2: Jede žlutý vůz.
1: Jede žlutý vůz.
5: Vesele si skřípe koli, a aby přejel hory doly, střídá krok i klus.
2: Co pak to bručí, nežene se bouška?
1: To není bouška, uhni trochu ke kraji, žabáku.
3: Já a uhnout toho bohra nebude, aby žabák z cesty uhýbal. A
4: silnice se ztrácí v dáli, na ní žlutý vůz.
2: Na ní žlutý vůz.

0: Něco se k nám blíží. Nebezpečí. Na ohni k příkopu.
1: Nesmysl. Já jsem pánem silnic. Všechno z cesty.
2: Po silnici mezi poli jeden žlutý.
1: Pozor!
3: Co to? Co to bylo?
0: Automobil. Šílenec za volantem. Všechno nás mohl zabít. Policie.
3: Podívej, z našeho vozu je kulnička na dříví. Kuň se spašil, všechno se válí v příkopě. Co budeme dělat?
0: Najdeme nejdřív žabáka. Hej, žabáku. Kde jsi?
4: Tu.
3: Na stromě.
0: Pojď dolů. Žabák nemá na strom něco pohledávat. Je to komické a nedůstojné. Jak ses tam vlastně dostal?
3: Asi tím nárazem.
0: Pojď, pomoz mi ho sundat. Je ti něco, žabáku?
4: Nádherný, strhující pohled. Poezie pohybu, jediný způsob cestování, dnes zde, zítra daleko odtud.
0: Mluví z cesty.
4: Proletět vesnicemi, přeskočit města, ach, nádhera.
3: No tak kamaráde, snad nebude tak zlé.
4: A když si pomyslím, že jsem tohle neznal po všechny ty ztracené roky, které leží za mnou, jsem o tom vůbec nevěděl.
0: Vzpamatuj se, měj přece rozum.
4: Zrovna jsem ho dostal, víš ty, jaká skvělá budoucnost je přede mnou, jaké mraky prachu se za mnou budou zvedat, až si pořídím automobil, kolik maringotek odhodím do příkopu ohavných, malých, ničemných kanárků. Žlutých vozů? Tu.
0: Tak to je tady konec. Tohle už znám. Zbláznil se do nové hračky. Teď nedá pokoj, dokud si nepořídí vůz, nikoho nezajede, nerozbije se, nebude mít opletačky s policií. Je výškrtku. Někteří žabáci jsou všichni stejní.

0: Με κοκέ, σπάκι в боке, по роботе. Με χαλί.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku, navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
3: Noční linka, víkendová, tentokrát pátečně sobotní, právě startuje, právě otevírá. Krásný pozdní večer vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová, no a platí, že se i dnes na vás budu moc a moc těšit po celé ty dvě hodiny, které jsou před námi, a doufám, že si to vzájemně užijeme. Samozřejmě nás čeká společné povídání na téma, které vám za pár vteřin prozradím. Také pro vás máme spousty písniček a doufám, že si u nás vyberete pro vaši příjemnou večerní náladu a takový příjemný pozdně večerní relax. No a o čem že to tedy dnes bude? Kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to, dokázal jsem to? Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli vážnou nemoc nebo jiný životní boj? Kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací? No a co zvládne člověk sám, třeba bez pomoci druhých? A mimochodem, je pomocná ruka potřeba? Kdo ji podal třeba právě vám a koho byste chtěli pozdravit? Jsou situace, kdy musí člověk v životě zapojit všechny síly, které má, a prostě zabojovat. Tedy nemusí, ale určitě chce, protože cítí, že to, v čem je, už nemá smysl a nenaplňuje ho to. Odpoutat se od něčeho nefungujícího, zbytečného, něčeho, co je ztrátou času i energie, chce notnou dávku odvahy, a pokud je to třeba vážná nemoc, odhodlání žít musí být opravdu velké. Pro zvládnutí složitých situací pomáhá i motivace. Budu se mít lépe, budu s někým, kdo za to stojí, budu si moci dělat, co chci, a žít si po svém. Nemusí jít vždy jen o velké rozhodnutí a velké činy. Možná vám plně stačí, že se o sebe a druhé dokážete postarat a žít slušný život, že zvládáte každý den v pohodě. Tak tolik a mnohem více na to naše téma, které je takové hodně na základě vašich životních zkušeností, ale také třeba i na základě určitých představ, pokud jste něco podobného nezažili. No a telefon k nám jako vždy 731 800 900, pak je tu web rozhlas.cz/linka a je tu i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová na úvod se svou písničkou Biograf Láska, tak já doufám, že vás potěšila písničkou. No a teď už můžeme pozdravit do Ústí na sever Čech paní Evu. Krásný večer, Evo, zdravím vás.
1: Dobrý večer, já taky zdravím vás a všechny posluchače Noční linky.
0: Děkuju moc.
1: Já jsem byla postavená osudem před dost velký rozhodnutí. Prostě jsem byla na operaci výměně kyčelního kloubu a bohužel mi řekli, že už žádnej kyčel mít nebudu a ze té rady jsem se ocitla na vozíku a musela jsem se s tím naučit žít.
0: A to byl nějaký důvod, jakože to nešlo vyměnit prostě ta kyčel?
1: No, nešlo, že prostě to nebylo za co uchytit a těžká osteoporóza, mi řekli, no.
0: No vidíte to, a přitom se říká, že zrovna kyčle, že to je taková už dneska skoro v uvozovkách pásová výroba, že jo? A co se všechno může přihodit a jak to vůbec nemusí?
1: No, ono stačí, jako když mám tu vložku, já jsem 22 let od té endoprotéze chodila a chodila jsem dobře. Takže já si jako stěžovat nemůžu. A pak jsem šla na druhou výměnu a už to nešlo.
0: A už to nešlo. Tak co následovalo? Co se ve vás dělo? Nebo jak jste bojovala? S čím jste bojovala vlastně? Co
1: no,
0: se muselo zařídit, udělat?
1: Já byla docela nešťastná, protože jsem nevěděla, co a jak. To byl pokus omyl, něco, jak říkala paní Anička. Prostě, že mě bylo na omdlení, jo. Prostě jsem říkala, proč zrovna já? No ale pak jsem si říkala, že tím nic nevyřeším a naučila jsem se s tím žít, jako uvařit si, obsloužit se, a jednou týdně ke mně chodí paní pečovatelka a zeptá se mi, co potřebuju, já jí to řeknu a tím jako to skončí, ale jako tím vozíkem ty lidi opravdu jsou trošku omezený, protože ne každý taxík váš zveme, ne každý autobus,
0: ne všude se dostanete.
1: Nemůžete jít jen tak na koupaliště bez doprovodu, to nejde, musí vám někdo pomoct. To v tom je to jako takový ošemetný.
0: A chůze, ale chodit vůbec vlastně nejde, ani minimálně na tom původním zkrátka.
1: No, chodím v chodítku doma, jo, ale ven se netroufám.
0: Nejde to na další vlastně trasu, nejde. Nebo do terénu, rozumím.
1: No, ne. Jenom
0: tak to je mi líto, že se takovéhle věci zkrátka dějí a stávají se. Nebo víme všichni, že se můžou stát různé věci, když se zkrátka něco vlastně nedá vyřešit, co na první pohled vypadá relativně jednoduše, že by se relativně vyřešilo. Takže se to zkrátka vyřešit
1: to
0: nedá.
1: Jako původně jsem měla jenom vyměnit vložka.
0: Ano, ano.
1: Mě nikdo nevěřil, že prostě je to od kyčle. Ne, máte to od páteře. Bylo od kyčle a přišlo se na to pozdě. No. Pane, ale člověk jako se naučí s tím žít. Jo, to jako se naučí vařit jako s tím, že byl zvyklý ve své, tak se naučí v sedě a přizpůsobí si domov koupelnu.
0: Ano, všechno veřet, zařídit.
1: Musí se sem.
0: Jak člověk musí zabojovat?
1: Mám šikovného syna, tak teď bych to upravoval.
0: No, tak to je dobře, že máte oporu v těch.
1: Asi nedoplatila, mám dva syny a oba dva jsou mi oporou.
0: V těch
1: jako
0: nejbližších to je důležitá věc, ano.
1: Zítra čekám vnoučka, bude mít narozeniny, tak mu dám něco dobrýho a to uděláme si takový hezký odpoledne.
0: Tak to je fajn, že máte takové radosti
1: těším,
0: kolem sebe.
1: A doufám, že tenhle ten můj příběh dodá i odvahu k životu i dalším lidem. Že stát se může ledacos, chodíte a najednou prostě se
0: najednou
1: stane,
0: to prostě nejde.
1: No, a musíte se s tím naučit žít.
0: Člověk musí zkousnout
1: a
0: věci.
1: Jinak pozdravuju paní Věru z Ústí nad Labem a pana Radka z Teply.
0: Dobře.
1: Oni už budou vědět, kdo
0: je zdravý.
1: Je zdravý a všechny posluchače Noční linky. A paní Aničku. taky.
0: Tak, paní Evo, ráda vyřizuju moc vás, také samozřejmě zdravím, přeju vám hodně sil, pevné zdraví, ať vám to zkrátka v životě pěkně, pěkně jde i s tímto omezením, které se bohužel stalo.
1: No,
0: no a jinak hodně radostí samozřejmě do života od těch vašich, nebo
1: já
0: s těmi vašimi blízkými
1: děkuju.
0: A tak. Jo, mějte se moc hezky a děkuju moc krát.
1: Já to přeju zase všem posluchačům, taky i vám.
0: Děkuju. Mějte se krásně.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc, hezký víkend. Naslyšenou, tak tolik paní Eva z Ústí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a taky jsem se narodil, Bosto vše v noční lince, máme 17 minut po 23. hodině a pozdravíme do Kopřivnice Olina. Krásný večer, Oline.
1: Zdravím vás, malá oprava, nejsem v Kopřivnici momentálně, ale jsem v Horských Lázních, Karlova Studánka.
0: No vy se máte, takže krásné počasí, no, příroda, slunce, všechno vám přeje, ne?
1: Dneska to vyšlo, byli jsme Procházkou Bílou Opavou, tím kaňonem nahoru.
0: No to musí být krásné.
1: Na Ovčárnu pod Pradědem a mám to natočené, můžu vám to poslat, jestli to jde nějak, ale prostě byla to bomba.
0: Tomu věřím, že si to teď užíváte a děláte mnoho pro své zdraví, doufám, také tam.
1: No tak jako já jsem tady kvůli zdraví, abych se nějak dostal z toho, protože jsem měl takový problém jeden, nebo problém s páteří skrční. Naštěstí jsem měl, mám teda pana doktora primáře Kroupu z Ostravské všeobecné nemocnice městské. Ten mě zjistil a jeho kolegové, teda když se s nimi baví nebo brali mě na nějaké vyšetření, tak kroutili levou. Jak na to přišel? Zjistil, že mám vírustek na krční páteři, ale ne ven, ale dovnitř.
0: Jo.
1: A když mi ukázal snímek, tak tam vlastně ten vírustek už skoro přestřil tu, co máme v krční obratu?
0: Jo, Tam
1: chyběly 2-3 mm, říkal nějaký špatný pohyb nebo nějaký náraz. Došlo k tomu a mohl jsem skončit, jak paní přede mnou říkala, že skončila na vozíku. Ale naštěstí ten pan primář opravdu, jak to udělal, povedlo se, o tom přišel na to. Operovali mě teda potom dvakrát, protože se tam něco pohnulo. Tam jsem měl nějaký kovový implantát, který měl držet obratle od sebe a no prostě, ale ve výsledku jsem hurá tady, kde si to teda jako dávám dohromady s pomocí různých těch procedur a tak dále.
0: Tak to je dobře.
1: Ještě tak. No a ještě jeden takový, taky jsem měl takový problém, to byla zase rakovina, tu jsem prodělal v roce 2011, zaklepu mám to za sebou od té doby. Doufám, že nic. No a do třetice všeho dobrého. Včelaření, to víte, že já jsem včelař.
0: Ano.
1: Jsem prostě měl, chtěl jsem včelařit sice dost v pozdním věku, bylo mi přes 40 už, 40 a chodil jsem kolem toho takzvaně jak po špičkách, protože jsem přece jenom včela je včela, že jo, každý víme, že má v tom zarečku takový malinký aparátek, který když se trefí tam, kde se má trefit, tak to jako je úžasné, no ale jak říkám, chodil jsem 2 roky kolem toho a teď jednou přišel můj kolega z práce ke mně do kanceláře a říká, slyšel jsem, že chceš včelařit. Já říkám, no tak jako připravuju se na to, studuju, chodím po včelařích, jako se ptá na co a jak. A říkal, gratuluju ti. Já říkám, k čemu? Právě jsi stal včelařem. Já říkám, jak stal? Tak pak z něho teda vylezlo, že jeho tatínek včelařil a že náhle zemřel.
0: Aha.
1: Že tam mají na zahradě 3 včelstva u chatky. A on říkal, já se na včely podívám a opuchnu. Takže nebudeme se o tom bavit. Čeká tě pan Pohánka, bylo to vstup dole na Dodrou. Pan Pohánka už víc o tobě, přijdeš za ním a hotovo. Tak říkal, máš na to týden, nebo s panem Pohánkou se dovolil.
0: Že vy jste nedostal moc na vybranou vlastně, že jo?
1: Ne, prostě on mě
0: prostě to byla jasná věc.
1: Říkal, nebudem se o tom bavit, prostě nic za to nechci, jenom si to prosím tě odvez. A o toho, takže tím jsem začal včelařit a včelařím vlastně už, já nevím, 25, skoro 30
0: roků. Spousta zkušeností jako z života, no jo.
1: Tak.
0: Takže to byla jedna taková z těch, myslím, relativně, doufám, pro vás radostných věcí, která vám svým způsobem změnila život, že jo?
1: Ano. A rozhodl jsem se teda, protože když jsem skončil střední školu, tak jsem chtěl být učitelem.
0: Ano.
1: To byl takový ten, ale potom se stalo, nevím, co se stalo, jsem to odvolal, už jsem měl podanou přihlášku na pedagogickou fakultu a pak jsem to nějak skračoval, to je jedno. Tak jsem aspoň učil, měl jsem včelařský kroužek v Kopřivnici v domě dětí. Ten jsem měl, nebo mám ještě 25 roků, takže mýma rukama prošlo spousta kluků a některá děvčata taky. Uh-huh. Mám radost z toho, že jeden, já mu říkám, můj učeň, ale on už včelaří lidiště než já, protože dělá z těch produktů včelích medovinu a já nevím, co všechno.
0: Jo.
1: Dělá si matky, pěstuje, dělá oddělky. Prostě je to borec, no. Jako jich těch kluků, který včelaří, je více. A tady to bych vyzběhl. Takže se říká, každý včelař si má vypěstovat svého nástupce, takže v uvozovkách já jich mám několik. Mám taky
0: tak
1: radost,
0: to je dobře, že máte nástupce i pomocníky vlastně.
1: Ano, protože včelaři byli vždycky staří dětkové, jak se říkalo, protože ten průměr věkový byl kolem, nejdřív, když jsem já se začal včelařit, skoro 70 roků.
0: Mm-hmm.
1: A teď už se to teda snižuje, takže už je to nějak kolem 56. Nebo
0: začínají
1: tak
0: i mladíci a mladí.
1: Mladí už se taky do toho dávají,
0: ano,
1: takže z toho radost.
0: Tak
1: asi můj boj ze vším možným.
0: Ze vším možným v životě takhle. Hlavně, Oline, přeju samozřejmě pevné zdraví, ať se tam pěkně dáte v těch lázních dohromady, tak jak je to potřeba, aby vám to všechno sloužilo, to, co tam máte nově uděláno, tak jak sloužit má, a abyste si ty lázně také užil, tak jak jste třeba popisoval takovými i krásnými vycházkami.
1: Můžu pozdravit, tak
0: určitě.
1: Máže Rozokrancovi a potom paní Jiřinku, Milana z Nového Čína. A prostě ti, kteří spolu tak vzájemně komunikuje.
0: Ano,
1: a tak dál.
0: Dobře.
1: Vám děkuji za prostor.
0: Mějte se moc hezky.
1: Ať se máte krásně všichni.
0: Zase naslyšenou v noční lince. Mějte se krásně. No a my popojedeme. Nachystána s písničkou je Věra Martinová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Martinová Kůňco vyhrál nejslavnější Steeplechase. Tolik písnička, no a teď už můžeme pozdravit do Olomouce Elišku. Eliško, krásný večer vám přeju, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer, Ličuško, já vás taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Rád, že jsem se taky jednou dovolala, protože to nejde. Ale přesně takový téma na mě jako působí.
0: Jo.
1: Že je to, bylo mě 83 let, a už je to 10 let.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem se ráno probudila a nemohla jsem chodit. Nemohla, nohy nešly. A já jsem sama doma, takže bylo pro mě aj těžký se dostat k telefonu, protože mám pevnou linku.
0: Jasně.
1: A přijížením jsem se k ní dostala, zavolala jsem si sanitku. A za chvilku tam dlouho přijeli a už mě odnesli dole, až už to nešlo. No a dostala jsem se teda do nemocnice a tam zjistili, vzali mě na internu a tam mě teda zkoumali, co mě vlastně je.
0: Ano, ano.
1: No tak jsem se potom dostala, tam byl vynikající pan doktor.
0: Prostě bez důvodu to přestalo chodit, jak se říká, jo?
1: Přestala jsem chodit. Z ničeho nic. A já jsem říkala tomu panu doktoru, já jsem nespadla, já jsem, čím to je, no tak
0: žádný úraz
1: vyšetřovali to a oni mě řekli, že se to může stát tady ve spánku.
0: Jo, takhle že dokonce.
1: Že ta páteř, ta kostrč, že je tak, no a zrovna my jsme takový váleční děcka, takže ty kosti nejsou nějak moc vyvinutý, no.
0: Jo.
1: To mě všechno vysvětlovat. No a potom mě rentgenovali a přišla moje nejmladší dcera tam se mnou a ona ukazovala ten snímek. A přesně nám to ukázala, říkala, to nejde operovat.
0: Aha.
1: A už máte taky věk. A to se zlomilo a narostla tam hmota, která teda tu páteř a tu kostrč drží při sobě. A to je teda vzácnost, říká. Tak jsem chvílku byla, nic se mnou nemohli dělat, že tak jsem maximálně nějaký kapačky dostala. No a pak se mě převezli na jiný oddělení. A na tom oddělení, tam si mě nikdo nevšiml, já jsem tam prostě ležela nikdo nikde.
0: Jo.
1: A potom přijela za mnou, a to bylo tak asi za týden 14 dnů, po tím, co jsem se tam dostala, no víc už, víc, asi tři neděle. A přijela ta moje dcera z Bohumína, ta nejstarší, a dovedla mě takový chodítka, který se vezmou a přehazuje se to před sebou.
0: Aha.
1: A říká, tak mami, a teď se postele staneš.
0: A budeš chodit, jo.
1: A budeš chodit. Děláš teď pár kroků a já to nedokážu. Dokážeš. A já jsem skutečně stala, já jsem už poslechla a stala jsem z té postele. Udělala jsem dva kroky, šlo to. A ona, tak a teď dojdeš k tomu vodovodu tam a tak jsem to zkusila, šlo to a teď zpět, no a teď jsem začala chodit a ona spěchala potom na vlak, takže jsem tam zůstala a pan tak a teď se budu pokoušet o to chodit. A já jsem aj na WC si došla, tu chodbu jsem přešla a teď jsem řekla, tak a já už tu nebudu, já chodím a já jdu domů.
0: Co na to lékaři říkali, když vás pak viděli, no, jak tam mašírujete?
1: Tam bylo málo doktorů, to bylo, já nevím, to bylo tak udělané, že tam sestry většinou byly, ale no a já jsem se dostala na ten lékařský pokoj.
0: Ano.
1: Tam tu jejich takovou tu místnost a říkala jsem, mladá paní doktorka tam byla a říkala jsem, že už tady myslím přes týden a že bych chtěla jít na reverz dom, že chodím. A ona, a kdy chcete jít? tam hned. Představte si, já jsem tam za 10 minut ani neměla saničku, to je kousíček od nás, co v Olomouci, já bydlím jenom z kopce dolů.
0: Jo.
1: A přijela sanitka, naložili mě a já jela a i s těma chodičkama, co mě ta dcera donesla, tak jsem jela domů a tady jsem se učila chodit s tím chodičkem. A já jsem to tak zdokonalila,
0: jo.
1: Že teda pak jsme šli k jedné paní doktorce taky v nemocnici a ona mě napsala ten vozíček, ten mám teda jako, že to nejde nějaký velký daleko, ale představte si třeba od té doby dnešek. Šla jsem k rybníku, to je 5 kilometrů, tam jsem nakrmila kačeny, zase jsem se dostala domů a já si...
0: To je nádhera.
1: A dneska si představte, že teda jako vím, že mám 3 děti, já nemůžu říct, že by mě nepomohli. To mě
0: ano,
1: pomohli,
0: ale chcete být sobě stačný. Ano, rozumím, rozumím.
1: Takže já to dokážu a myslím si, že jsem, myslím, aj tím nějak...
0: No to určitě, já jsem ráda, Eliško, že ten váš příběh má takovýhle krásný konec a takovouhle pointu, že běháte a ráda běháte a baví vás to. Musím poděkovat, protože čas je proti nám jako vždycky, ale moc se držte, ať běháte s radostí, teď vám přeje počasí, tak si to moc užívejte, Eliško.
1: Jo, Jitřiško, já vás zdravím.
0: Děkuju.
1: Všechny posluchače a přeji to všem, kteří takhle dopadli.
0: Přesně tak, děkuju moc za návštěvu, Eliško, ať vám to krásně běhá. Jo, stále.
1: Hodně, já děkuju,
0: hodně zdraví. Dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Maruška Rotrová a písnička jménem Štěstí. No a teď už máme na telefonu Františka z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásný pozdní večer přeju i vám.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, vás taky zdravím rozhlasy, do rozhlasu a zdravím všechny posluchače do Štílinky.
0: Děkuju moc krát. Tak Františku, kdy vy jste si v životě řekl, zvládnul jsem to, dokázal jsem to, jde to a půjde to určitě všechno?
1: No, paní Tuško, vám to řeknu tak. Celkem ten život zvládám od 68. roku s jednou ledvinou, kdy mě byla operativně odebraná jedna, jo, ta na levé straně. A jako zedník vám musím říct, že jsem tu práci nikdy nevošidil. Dělá se mi stejně namáhavě jako ostatní zdraví chlapi. Naopak ještě teda po práci a ty soboty, neděle ještě to bylo takový náročný.
0: Ano.
1: A samozřejmě nemohl jsem to dělat sám. Když jsme měli za rok postavit několik domů, vyzdít to, zlomítat to, takže jsem ještě k tomu jako přesvědčil svý tři kamarády. A tak jsme pracovali ve čtverce, jo, a v zimě teda jsem chodil obkládat a to, tak to už jsem dělal sám. A musím si říct, že si myslím, že jsem to zvládl a zvládám to ještě i teď, i když teda už jako fyzicky v zednickou práci nedělám, ale jezdím se strojama některýma, jo?
0: Ano.
1: To už není tak namáhavý podle mě teda, protože zedničina přece jenom, když uděláte každý den 8 hodin a ještě po sobotách a nedělích, tak to dá zabrat. Nikdy jsem se nevymlouval, že nemůžu, jako, že mě to ten zdravotní stav nedovoluje. Naopak jsem prostě, dával jsem tomu zabrat, ale zatím to teda jde, že už teda už mě bude 84 roku, možná v červnu. Zatím to zvládám. No, tak nevím ještě, jak dlouho, třeba už fyzicky tak jde, ale aspoň si myslím, protože já věřím na osud,
0: jo.
1: Tak se mi zdá, že ten osud je ke mně takové milostivé dost. A,
0: že pomáhá zkrátka taky. No ale tak přeci jenom se spoustou těch zásadních věcí jste se musel poprat vy sám a určitě za pomoci těch vašich nejbližších a nejde to všechno samo jenom, že by člověk zase věřil na to, že mu to bude sesláno z hůry. Prostě člověk musí zabojovat asi, no, takže o tom víte taky své a mnohé.
1: Prostě musel jsem, dá se s tím dělat prostě všechno skoro, jo?
0: Ano.
1: V zimě, v létě. Já jsem prostě nikdy nevyhýbal se tomu nějak, že když jsme dělali na těch stavbách, že bych se vymlouval těm mistrům našim, že to dělat nebudu to, nebo
0: jasně,
1: ono, jo.
0: Jasně.
1: Myslím si, že jsem udělal možná víc jak nějací zdraví chlapi některý, jo.
0: Jo. To máte pravdu. Někdo je v plné kondici, v plném zdraví, neváží si toho v podstatě kolikrát ani, nebo si to ani neuvědomuje, že by také něco mohlo být jinak a s tím životem zachází tak na lehkou váhu, jak se říká, kdežto ti, kteří ví, tak ti si toho váží všeho úplně jinak, no, to je fakt.
1: No, já říkám, vyzkoušel jsem si ten život ani s takovým handicapem, jo, a samozřejmě nemůžu to doporučit každému, že každý na to nemá a takhle, ale za té staré éry prostě jsme byli hodně využívaní, jo, samozřejmě nedělali jsme to zadarmo.
0: Ano.
1: Lidi to taky zadarmo nechtěli, že, aby jsme jim to dělali. No, ale myslím si, že tu éru jsem měl takovou náročnou dost, jako jo, takže dneska už většinou prostě se tlačí, když mám něco dělat, tak ve stroju, jo, to by je,
0: jasně.
1: To chlapi vysadí, jo, nebo mi tam dají žebřík z mašině a já to vlezu.
0: Tak stejně, klobouk dolů, že chodíte, zvládáte a stále pracujete a jste akční. Dobře.
1: Jo, akorát trošku ty nožky zobijou, jo.
0: Jo.
1: Ale taky se to dá vydržet, protože vidím lidi, že taky to mají lidi, ale jsou na tém ještě hůř.
0: Tak se snažíte a bojujete.
1: Jak tak teda to jde, no.
0: Tak to je dobře, Františku, držte se, přeju hodně zdraví vám i celé vaší rodině a hezký víkend, užijte si ho, jo? A moc děkuju za návštěvu, za povídání.
1: Ano, děkuji taky paní Tušková. No.
0: Díky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Muk a skupina Šalom, Honco a Mademoiselle Paris. No a na telefonu teď máme z Královéhradecka paní Magdalénu. Krásný večer, Magdaléno.
1: Já přeju taky krásný večer.
0: Děkuju.
1: A posílám zdravu všem, kteří poslouchají.
0: Tak já děkuju za všechny samozřejmě. No.
1: A teď se omlouvám.
0: Ano.
1: Já jako poslední nemoc jsem získala v uvozovkách anémii, takže mám špatný okysličování a špatně se mi dejchá. Tak to asi bude malinko problém s mluvením. Ale doufám, že mě rozumíte.
0: Určitě, určitě vás slyším, vám výborně a výborně vám rozumíme. No, povězte, kdy jste v životě si sama sobě třeba řekla, zvládla jsem to, dokázala jsem to, zabojovala jsem, i když jsem třeba tomu nevěřila ze začátku, že to všechno zvládnu a tak. Jsou různé situace, všichni víme v životě. No.
1: Já jsem celý život sportovala, nemarodila jsem, a najednou jsem si asi před 12 lety zlomila kotník na neupraveném chodníku sledovatele. A byl to pro mě šok. A ještě větší šok byl, když mě pan ortopéd sdělil, že mám pobíhání. Že mám ten kotník jednej asi na 20%. Ale řekla jsem si, nedá se nic dělat, musím se učit něčemu jinému, tak jsme s kamarádkou začali opravovat, vyrábět oblečení na panenky pro Afriku.
0: Aha, no to je krásný nápad. No.
1: Tak jsme obě kamarádky odešly tam nahoru a zůstala jsem sama, přišel covid, pochopitelně, teď se to všechno na mě navalilo. A po covidu mě zjistili špatnou funkci srdce, já to říkám neodborně, ano?
0: Jasně, jasně, rozumím, rozumím.
1: A začala se mě smršťovat ledvina. V současné době mám jenom jednu.
0: Jo.
1: Ale s tím přišly problémy i hned na operaci srdce, co jsem se bránila, protože já vidím dělat plášť a nejradši bych nasadila sprint světového rekordmana. A dalo to předlouvání, ale tak jsem říká, mám ty vnoučata, když já je musím ještě trochu zavít do toho sportu, aby co se naučili. A začala jsem si hledat jinou iniciativu. A jo, ještě s těma plícema, tak se mě začalo špatně dýchat.

0: tak jsem přestala chodit na procházky, na nějaký dlouhý, což mě teda chybí do teďka. A navíc problémy, které nám dělají naši představitelé, že nám invalidům prostě přikládá čím dál víc, takže já leč, že můj koníček jízda autem a přepravovat se i dělám přepravu i svým invalidním kamarádkám, který nemají řidičák, ale tím, že mám tyhle ty nemoce, tak ještě musím jít hlásit doporučení. Já nejsem na hlavu, ale já prostě mám takovýhle problémy na dýchání a na nohy, ale když sedím nebo ležím, tak jako je to dobrý.
1: Jasně, jasně,
0: takže
1: rozumím.
0: Já to auto bez problémů řídím, no ovšem, teď se vyskytlo, že děti ležuje na kardiologii a na diabetologii, musím mít ještě k řidičáku pod nich papír, tak nevím, jak to bude v budoucnu vypadat, protože teď bojuju s lékařema. Když říkám, když můžou jezdit feťáci a ti, co si píšají insulín, proč bych nemohla já, tím, že se mě hůř dýchá, že se mě hůř chodí, když jsem k tomu kotníku, ale tu spojku dovedu i máčknout.
1: Jo, jo, jo.
0: A tak nevím, jak to v budoucnu bude.
1: No moc ale vám přeju samozřejmě hodně sil, abyste to všechno pěkně zvládala.
0: Další iniciativu chci chodit dělat čtvrtí babičku do mateřské školky.
1: Ano.
0: A chtěla dělat v humoriádě Pepa Fousek se svýma krásnýma veršema.
1: Jo.
0: Tak sám jeho knížky a chodila bych, chtěla bych, jestli mi to vyjde, chtěla bych chodit číst, že máme krásný domov důchodců na Novým Hradci. To je část Hradce Králové.
1: Ano, ano.
0: Chtěla bych to ještě babička nebo do nějakého prostě takového spolku.
1: Rozumím, chodit, rozumím. No krásný nápad. Tak no, moc vám, paní Magdaleno, držím palce, budu muset poděkovat, protože se nám blíží půlnoc a už nějakou dobu povídáme. Každopádně přeju hlavně hodně zdraví, držte se a spoustu takovýchhle výtečných nápadů, jaké máte, protože ty určitě dávají spoustu energie do života, jak vám, tak i okolí, jo?
0: Ano,
1: držte
0: mi palce, ať mi to vyjde, ať nejsem k ničemu, prostě nesedím.
1: Držím. Přesně tak, vy se s tím určitě poperete, protože slyším tu energii. Mějte se moc hezky, ať se vám daří, krásné dny. Naslyšenou, tolik paní Magdaléna z Královéhradecka, přejeme všechno dobré. No a jak jsem říkala, my se přiblížíme pomalu k půlnoci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Daniel Hůlka, písnička Hej, už se to blíží. No blíží se půlnoc, je to tak, čas letí jako bláznivý, konec konců, jako vždycky, nejenom v nočních linkách, však to znáte. No a než se přehoupneme s další muzikou do nového dne, kterým bude krásná sobota, poslední květnová sobota vlastně už, takhle to má ten za mě teda alespoň téměř, řekla bych, nejkrásnější měsíc v roce, téměř spočítáno, tak se podíváme také do pošty, protože jste se hojně rozepsali, já za to děkuju samozřejmě mnohokrát. A třeba pan Michal Sedlák z Myšlína k našemu tématu dodává stručně, ale výstižně toto. Na Prahu 40 jsem si řekl, že jsem to konečně dokázal a můžu si dovolit činit svobodná kariérní rozhodnutí. Dělat jenom to, co považuji za smysluplné a nehledět na peníze, ale nebylo to zadarmo. Tak tolik Michal, tak Michale, ať se vám v životě daří a ať si užíváte právě všechny ty smysluplné aktivity a věci, které vás naplňují, které vás baví a přinášejí vám samozřejmě do života obohacení, spoustu radosti a zkrátka takového toho, co člověk třeba v průběhu pracovního života hledal a nenacházel. Každopádně děkuju moc a my pojedeme teďka se skupinou Cool and the Gang.

0: Tak se skupinou Cool and the Gang jsme se přehoupli do nového dne, kterým je sobota, s datem už 30. května, no a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den krásný, slunečný, víkendový, tak jak se patří a sluší, abychom si jej užili samozřejmě všichni podle svých představ a s radostí. Pokud vás čekají nějaké ty pracovní povinnosti, ať už ve vašich zaměstnáních, anebo na chatách a na chalupách, na zahrádkách, tak ať jde práce dobře od ruky a dílo se daří. No a co se týče noční linky, tak bude ještě až do jedné hodiny pokračovat naše povídání na téma, kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to, dokázal jsem to. Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli jste třeba vážnou nemoc nebo jiný životní boj a kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací. Mimochodem, co zvládne člověk sám třeba bez pomoci druhých a je pomocná ruka potřeba? Jsou ty situace, kdy musí člověk v životě zapojit všechny síly, které má a prostě zabojovat. A určitě také samozřejmě nejenom, že musí, ale hlavně určitě chce, protože cítí, že to, v čem je, už nemá smysl třeba být a nenaplňuje ho to, odpoutat se od něčeho nefungujícího, zbytečného, něčeho, co je ztrátou času i energie, také chce určitě nutnou dávku odvahy. No a pokud je to vážná nemoc, tak odhodlání žít musí být určitě velké. No a pro zvládnutí složitých situací pomáhá i motivace. Budu se mít lépe, budu s někým, kdo za to stojí, budu si moci dělat, co chci a žít po svém a tak dále a tak dále. Však už víte, tak tolik a mnohem více na toto téma. Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Marcela Holanová, jestli je na nebi Bůh. No a dovolala se k nám také paní Milada Střeboňská. Paní Milado, krásnou noc vám přeju.
1: Já napodobně všem a nebojte, Bůh je, protože já mám s ním zkušenost, ale neumím si ho představit, jak vypadá fyzicky. Něco, je to něco dobrýho, neuvěřitelného, prostě neskutečného, co my nemůžeme vidět a dost dobře chápat, ale o tom dneska téma není.
0: Mm-hmm.
1: Já vám jenom chci říct, že to, že člověk je na ty strasti životní sám v mnoha případech, jsem se já přesvědčila mnohokrát a kdybych to měla vypočítávat, tak v mládí mi zemřelo dítě po porodu odpoledne, pak jsme nabourali, těžce jsem se zranila, měla jsem doma dvě děti. Když se to všechno jakoby zahojilo, vyřešilo, díky rehabilitákům a našim operátorům tady jsem zase začala chodit a fungovat tak, jako máma má a do práce a všechno, tak zase po dlouhých jakoby létech přišla rakovina, přišly, já nevím, operace břicha několikanásobní a tak. Takže tyhle zdravotní problémy to asi má každej a je na tom, jak to člověk překoná. A samozřejmě, jak jste se ptali, potřebuje mít okolo sebe dobrý lidi v okolí. Mě třeba povzbudili spolužáci mých dětí, kteří mi do nemocnice napsali krásný dopisy malovaný, když naše děti chodili na základku. Mm-hmm. Takže díky paní učitelce mě to tak krásně povzbudilo. A nebo když jsem se potom vrátila z nemocnice, tak syn se naučil, jak mi masírovat nohy, tlačit body a tak, a takže jsme se rozchodili.
0: Jo.
1: Je to tak úžasná věc, že člověk má okolo sebe takovýhle lidi a
0: ano,
1: potom,
0: ano.
1: Když přijde něco takového, že třeba vám se stárnou rodiče, tak já jsem teda, jako mý rodiče zemřeli doma, u obou jsem byla.
0: Mm-hmm.
1: A maminku jsme pečovali, já nevím, téměř 2 roky.
0: Mm-hmm.
1: Víte, a potom, když ta rodina se rozpoltí v názoru, samozřejmě, že demokratický názor, každý máme z nás ty svoje názory a i funguje to tak vlastně i v rodině. Takže já jsem byla zastánce toho, že ji nikam nedáme, že máme podmínky a čas na to jí teda dochovat až do smrti.
0: Ano,
1: no,
0: ano.
1: A sourozenci byli jinýho názoru,
0: jo.
1: Takže před ní jsme to najevo nedávali, ale já jako díky tomu, že jsem byla nejstarší a postavila jsem si hlavu, tak jsme to dokázali. A to je můj takovej jakoby největší, jak by to řekla, počin. Že mám to čistý svědomí a takovou krásnou jakoby myšlenku, když na ní vzpomenu, že jsme se stihli všechno říct, všechno rozloučit, smířit se a právě k tomu nám taky dopomáhalo to něco, čemu my říkáme teda Bůh, jak zpívala paní Martinová, jo. Takže já jsem přesvědčená o tom, že člověk na to není sám, i když zrovna okolo sebe nemá živý lidi svoje blízký, jo. Takže kamkoliv na světě, a i to říkám dětem, když někam pojedete, byli byste, ocitli jste se v nesnázích, nebo jste nevěděli kudy kam, jděte do kostela a tam to zkuste poprosit a uvidíte. Nikdy mě to nesklamalo.
0: Tak říká se, že víra vlastně pomáhá v mnoha směrech a v mnoha věcech a že to je určitě důležitá věc v životě každého, kdo jak to tak má postaveno samozřejmě a máte určitě své zkušenosti, takže víte také, o čem mluvíte a já jsem moc ráda, že jste nám jaksi představila tenhle ten svůj příběh a tak, takže přeju, držím palce i do dalšího.
1: Je to krásný, že to takhle můžu říct a že už teda teďkon mám v sobě takový síly a nadhled, že už při tam nebrečím, když to všechno zrekapituluju.
0: Jasně.
1: A přála bych každému v životě dojít takhle k tejletej, jako k tomuhle cíli, si to umět jakoby zhodnotit a brát to pozitivně, jo, protože někdy jsem se cítila taková jakoby méně cená, tak jo, tak člověk si vyslechne různý kritiky a tak
0: ano,
1: na sebe.
0: Ano, ano.
1: Ale v podstatě máme každej svoji cenu a nějakou tu úlohu na světě má každej, no a záleží na tom teda, jak se s tím vyrovnáme a víte co, jak zase my třeba pomůžeme tomu okolí, jo, když vidíme, že je něco třeba. Já jsem tady měla sousedku výbornou ženskou, její manžel měl strašně těžký úraz, dostávali ho z toho a ona by měla mít svatozář, protože v podstatě se o něj stará teď, i když je hodně postižený, ale ten člověk žije. A my jsme jí byli oporou v tom, ona mi vždycky říká, ty jsi byla takovej můj přístav, kam já jsem si mohla. Takže tohle bych fakt přála každému, že jako opravdu Je to tak, no, to je život.
0: To je život, to je pravda. Každopádně moc děkuju, paní Melado. Přeju vám krásné dny. Zdravíme na Třeboňsko, do krásné oblasti jižních Čech přeju hezké dny a hezký víkend. Děkuju moc krát.
1: Já vám taky. A mějte se moc hezké a buďte pořád veselí. A děkuju za tenhle pořad a za možnost zavolání.
0: Taky děkuju. Zase příště se budu těšit. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petra Janů a pak, že je to hřích, tolik písnička a dovolal se k nám z Olomouce Robert. Roberte, krásnou noc přeju.
1: Dobrý večer.
0: Tak, zdravím vás.
1: No, teďka k tématu.
0: Uh-huh.
1: Nejhorší situace, která mě potkala v životě, že to skoro 3 roky, bylo to v červenci 23.
0: Uh-huh.
1: Tak se mě utopila manželka, že se ten moment zhroutil úplně svět.
0: Uh-huh.
1: A tak jsem 3 týdny ležel v posteli a strašně jsem plakal, protože mě chybělo. Jako.
0: Rozumím, rozumím.
1: Kdyby mě pořád. Uh-huh.
0: No.
1: A pak jsem jako přemýšlel a říkal, holku, ty si musíš najít holku, ty bez holky nepřežiješ.
0: Uh-huh.
1: No a tak jsem začal hledat a našel jsem 3 děvčata a nebylo to ono, prostě oni byli na peníze, no, zlatokopky, ono se tak říká moderně, no a to je jedno. A teďka mám prima kamarádku, mám strašně rád, ona mě taky.
0: Uh-huh.
1: Nejsme si teda ani jisté, jestli budeme vážné vztah, ale prostě necháváme všemu volné průběh a uvidíme.
0: Uh-huh.
1: A je bezva, že prostě všechno si řekneme, když potřebuji s někým pomoct, ona mi pomůže a i taky pomůžu, jedna na druhého jsme hodní.
0: Jo.
1: A já si té holky strašně vážím, jo. Ona mě učí odvaze, protože když někoho ztratíte, tak to je hodně těžká situace, ale kdo z nás nebyl nikdy na pohřbu, že?
0: No a co vás v ten nejtěžší moment vlastně tak jakoby postavilo na nohy? Byla to ta myšlenka, že je potřeba najít někoho dalšího, nebo najít si přátele, nebo najít si přítelkyni, nebo co to bylo za myšlenku? Hlavně tohleto?
1: Tak to mě hodně pomohlo, no. A neříkám, že jsem neplakal, i teďka třeba, když jdu na hřbitov, tak to víte, že brečím. Když někdo říká, že chlapi nebrečí, tak je co. Jako.
0: Uh-huh.
1: To tak je prostě. No, tak pořád mám manželku rád, jenom že to je těžký, no, to se těžko vysvětluje.
0: Takže zkrátka jste si řekl, že je potřeba jít dál a nějakým způsobem jste se pral z toho kraje s tou velmi smutnou a tragickou situací.
1: No, aby... to vytáhl, věřit si člověk a mě to pomáhá právě, jak řekla ta předchozí paní Věra.
0: Uh-huh.
1: Protože tam je takové hezký přísloví v Biblii, že nestavili dům Hospodin, darmo se stavitelé namáhají. Takže, tak jak říkali učedníci,
0: uh-huh,
1: když se Ježíš ptal, tak on řekl, tam byla taková hezká myšlenka.
0: Uh-huh.
1: A já to řeknu. V podstatě jde o to, že Ježíš se ptal, když mu bylo nejhůř, tak se ptal učednicku, jestli ho taky chce opustit. A víte, co mu řekli?
0: Uh-huh.
1: Ke komu bychom šli?
0: Jo.
1: To je moc hezká myšlenka.
0: Uh-huh.
1: Takže někdy to tak někdo má, jako že si řekne, no a co dál. Jako.
0: Ano, ano.
1: A jinak teda, jako říkám, já si třeba vážím, že ta holka mě pohladí vlasy a mě to pomůže, jo, nebo třeba já jí koupím oplatky ke kafe, jo, to jsou úplně maličkosti, nebo třeba na mě nafoukne myč, protože ví, že to nezvládnu, jo.
0: Jo.
1: A prostě jeden druhému děláme radost, ona taky zažila složitou situace, protože se rozešla s klukem, teda manželi nebyli, ale on si našel jinou holku a říkám, dívej se, oba to máme těžký, ale zkusíme být kamarádi, možná bude vážné vztah, možná ne, ona to vidí podobně, takže v tomhle ještě jasno nemám, jestli bude vážné vztah,
0: jasný,
1: ale máme jasno v tom, že jsme kamarádi a to nás oba drží nad vodou.
0: A umíte se domluvit, tak to je důležitá věc. Dobře, no. Roberte, no tak vám přeju všechno dobré. No, povězte určitě.
1: Když nás tlačí čas jako všechny ostatní, tak pozdravujte Olina, jestli jim paťák, pozdravujte paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku z Krnova, zkrátka všechny linkaře.
0: Dobře.
1: A ještě chci říct, že mám velkou radost. Dneska jsem v Hřebíkách vyhrál knížku a to se mě 5x nedařil.
0: Uh-huh.
1: Říkám, no nesmím hodit flintu do žit. A potom, když udělá člověk, tak to už se vzdá vždycky, když něco nepůjde. No, tak prostě, to jak skládat uhlí. Když složíte uhlí, no tak je vám teplot. No.
0: To je pravda.
1: Tak jo.
0: Je třeba to nevzdávat. Mějte se hezky, Roberte, já děkuju. Já děkuju, mějte se krásně, ať se vám daří a krásné dny a zase někdy příště v noční lince. No a tentokrát je tu nachystán s písničkou Jaromír Nohavica.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky, jednou

kvazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Jaromír Nohavica a jeho Těšínská krátce před půl jednou. No a teď pozdravíme do Hradce Králové paní Boženku. Boženko, krásnou noc.
2: Já vám taky přeju krásnou noc a všechny zdravím, kdo
1: moc
2: ještě
1: děkuju.
2: Poslouchají.
1: Uh-huh.
2: A já vám chci říct můj příběh. Já pocházím z vesnice, kde byla cihelna.
1: Ano.
2: A můj muž jezdil na vojenské správě, ale když do cihelny, jako do podniku, dostali auto ve třesku, protože se hodně extedovalo, no tak přišel jako na, do té cihelny. Dali mu závodníka, jenomže ten pán už jako měli do důchodu a zdála se mu ta práce poměrně těžká, protože se jako vagónovalo a uhlí se prostě vozilo a můj muž mě říká, nechtěla by si se mnou jezdit a já jsem, no, měla jsem nejmladší dceru 6 měsíců, ale mamka říká, že mě ji pohlídá, tak jsem šla. No tak jsme prostě jezdili s tou V3S-kou, ta byla šikovná do toho, to po nějakých letech musela na garančku s ní a dali nám za to V5-ku. Tak s ní jsme taky jako jezdili a abych se dostala k tomu po 20 letech, tam přidělili návěs 12-metrovej. Já jsem viděla jen, mě byla vidět vršek hlavy, protože to bylo vysoký. Teď jsem na to neuměla vlíst a říkám, no ne, tohle já dělat nebudu, na tomhle jezdit nebudu. A já už předtím jsem nějakový zdravotní potíže a doktoři mě doporučovali změnu zaměstnání, tak jsem prostě to říkala manželovi a on říká, když nám to budou nakládat vysokozdvižnýma vozejkama a prostě už nebudeš mít takovou dřinu. No ale dálkový jízdy, já jsem říkala, já tohle dělat nebudu, prostě byla jsem ve městě s dcerou a tam na fotoateliéru byla cedule, že přijmou účetní.
1: Mm-hmm.
2: A tak dcera taky si myslela, že by jako si změnila zaměstnání, že by tam šla, jenže paní fotografka říká, víte co, já bych brala radši vás, než paní, protože ona má děti, že jo, a já potřebuju, aby tady prostě někdo byl, že jo, ta práce vyžaduje, aby jsme tady byli dvě. No tak já jsem prostě přišla domů a říkala jsem, že nastoupím jako do toho fotoateliéru.
1: Mm-hmm.
2: No můj muž říká, no prosím tě, to bys mě udělala a já jsem tam už byla jako dopálená už s tím návěsem, že jsem ho to nezvládla. Tak jsem prostě sebrala to potvrzení od doktora a poslala jsem to na podnik a oni se mnou rozvázali pracovní poměr a já jsem nastoupila do toho ateliéru. A ten můj mužský se mnou 14 dní nemluvil, že jsem ho nechala prostě... Tak mu přidělili závozníka, ale já už bych to bývala nezvládla.
1: Ano,
2: ten
1: dlouhý
2: vůz a ty dálkové cesty. No,
1: jo.
2: Někdy, když jsem byla v té práci v ateliéru a přišly nějaké takové chvilky, tak jsem si říkala, no bylo mě lepší u nákladňáku, no ale pak jsem se s tím zrovnala. Takže když jsem si to prosadila, že budu pryč, tak to bylo takhle.
1: Mm-hmm.
2: No.
1: Stejně velká poklona, paní Boženko, že jste to takhle zvládla s takovým velkým autem a takové dálky prostě jezdit a
2: no,
1: všechno
2: tak
1: to vyřizovat a tak.
2: Ale ono nejhorší bylo, když se vagónovalo, víte? Vagónovali jsme cihlí tašky a ještě jsme zasvozili uhlí zpátky. No, nádraží bylo asi 9 kilometrů, no a vagóny byly na 8 tisíc tašek a 4,5 tisíce cihel, to bylo metráků v ruce, co člověk jako měl. No, ale já jsem byla zvyklá dělat a můj muž taky, tak jako nám to vyhovovalo. My jsme si pomáhali a tak, ale no, to víte, že jsem byla někdy naštvaná. No. A sedla jsem si na motor a teďkon si to jako vyříkávám a muž seděl, nic, a najednou se otočila a říká, ty jsi něco říkala. A já jsem prostě pak zjistila, že on na to ucho neslyší. Takže on vůbec jako prostě mě nevnímal. Tak jsem si pak vymyslela, on neměl rád rýži, tak když jsme přijeli domů, tak jsem uvařila rýži a on mě vždycky říkal, co jsem provedl. A já říkám, že se s tebou nedomluvím v autě,
3: jo,
2: tak musíš vědět, že jsi něco provedl. No, tak to
3: Boženko,
2: asi nebudu.
3: Moc vám nezdržujete, moc vám děkuju samozřejmě a ať se vám daří v životě a taky přeju hodně zdraví, hezké dny, jo?
2: Děkuju, paní Tušková.
3: Zase mějte příště se budu těšit. Taky krásné dny, naslyšenou, dobrou noc.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková a písnička Zblížení. Tak, dohráli jsme, dospívali jsme a dovolal se k nám Jindra z Plzně. Krásnou noc, Jindro. Moc vás zdravím.
1: Já vás taky zdravím, nemůžu spát, tak poslouchám vaši linku. Už dříve jsem do ní psal nějaké příspěvky, dneska volám.
0: Dobře, to jsem ráda.
1: Téma, jak jsem to zvládnul?
0: No, když jsem si v životě řekl, zvládnul jsem to, dokázal jsem to zkrátka, když jste třeba s něčím zabojoval, byl jste donucen zabojovat.
1: No, těch věcí bylo víc v životě, že je mi více přes 60, ale třeba jedna z těch prvních věcí, když jsem začal studovat vysokou školu dálkově v 35 letech a končil jsem ve 40 na 5 let a bylo to dálkově, nikoliv denní studium. To znamená při zaměstnání chodit, jako chodit do práce a po večerech, sobotách, nedělích se učit.
0: Jasně.
1: Takže jako to je dost věc náročná. Navíc jsem jezdil do Košic, protože jsem dělal leteckou školu, leteckou navigaci a přiblížení na přistání a takovýhle. A ono z Plzně do Košic, to není vůbec jednoduchá cesta. Jo. Takže se mi to povedlo v průběhu studia. Když jsem začal studovat, tak jsem měl jedno dítě, v průběhu studia jsem mi narodil druhé dítě, takže žádná sranda to nebyla, zvládnul jsem to. Potom další věc, manželka onemocněla rakovinou a ještě tím nádorem, který byl velice agresivní. A nevypadalo to špatně, prognóza špatná. Přesto jsme se oba jako do toho pustili a už je to 20 let a manželka přežila.
0: No tak to jsem ráda, že slyším příběh také s dobrým koncem a že to zkrátka, že jste to vybojovali, že jste zabojovali a nenechali jste jen tak věci, aby si...
1: Ne.
0: S vámi dělali, co by chtěli, což je určitě důležitá věc. Určitě to stálo hodně úsilí.
1: No.
0: Samozřejmě ve zkratce se o tom špatně mluví. No.
1: To jsou takové věci, které já ještě jako řeknu jednu věc. Potom, když mi bylo 50 let, začal jsem stavět dům. Manželka v invalidním důchodu, dvě děti na studiích. Přišel rok 2009, když je obecně nastala krize. No a já jsem si vzal úvěr na 4 miliony a hned do roka jsem ztratil zaměstnání. Takže taky taková rána. A co s tím, že jo? Jak si s tím poradit? No,
0: no
1: zvládnul
0: jste to. Zvládnul jste.
1: Pak jsem postavil, splatil. Jo, takže to jsou takové momenty, kdy člověk si musí říct, že to zvládne.
0: A že zkrátka bude pokračovat v tom, co dělá.
1: Přesně,
0: a že se s tím nějakým způsobem popere a ono by to bylo, aby to nešlo. To máte pravdu. Není to vždycky jednoduché, ale o to víc je to vzácnější pak ty výsledky.
1: Takový ty tři jako nejdůležitější věci, ono jich bylo víc, kterých jsem musel
0: vám. Měl byste takovou obecnou radu třeba pro ostatní?
1: To se musí situace.
0: Jindro.
1: Takže takhle jsem vám to chtěl říct.
0: Měl byste nějakou obecnou radu pro ostatní třeba jak na to?
1: Nevzdat to. Já už jsem slyšel mockrát, to nejde. Od spousty v různých situacích a od spousty lidí, se kterýma jsem to řešil, tak říkal, že to nejde. Jo. Ale to je pro mě výzva.
0: Jo.
1: To nejde. Ono to nejde. Oni mi řeknou důvody, to nejde.
0: Ano, ano.
1: Jo. Já řeknu, no, ale ono by to šlo, ale musí se chtít. No, a pak to všechno šlo.
0: Jo.
1: Jo. A když mi někdo řekne, to nejde, tak to mě jako vyburcuje. A řeknu si, no nejde to, dobře, ale musím to zkusit. Všechny tyhle tři věci, co jsem říkal, byly náročné a každý mi říkal, to nejde, nemůžeš takhle studovat a dojíždět, nemůžeš jako vyléčit něco, co nejde, nemůžeš splatit, když nemáš, no nejde to. Ale ono se potom ukáže, že když člověk vytrvá, tak to jde.
0: Že se to nějak, všechno, že se to nějak vybojuje. Dobře, Jindro, moc vám taky děkuju, ať se vám daří a přeju vám taky spoustu další energie a hodně elánu. Jo, naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lenka Filipová a Norský dřevo. No a na telefonu teď máme paní Jiřinu ze Žďáru z Vysočiny. Krásnou ano, noc, ano. Jiřino, zdravím vás.
1: Taky krásnou, taky vás mám zdravím.
0: Děkuju.
1: A já jsem měla takový, já jsem se vdávala v 19 letech, protože tenkrát byla taková doba, že když už vám bylo přes 20 a byla jste vdána, tak to už tenkrát bylo hrozný. Mm. No ale to nechci jako říct. No a tak prostě jsem si našla manžela, nebo jsme se našli a on trochu jako na vojně nějak nastrnul a postanával nějak za dvěnama, no ale tenkrát jsme tomu vůbec jako ne, nějakou váhu, prostě jsme na to nemysleli, vzali jsme se jako všechno dobrý a když jsem byla v jiném stavu s třetím dítětem, synem, tak on byl v nemocnici, jako na té kontrole, a když jsem za ní

0: ale zajistil nám v Hradci Králový, to začínala ta ledvina akorát, jako a takže tam byla, byl tam než 14 dní a když bylo mýmu tomu poslednímu chlapečkovi 2 měsíce, tak mu zemřel. Jako. No a předtím byly ještě 2 holčičky, že jo? Takže ty byly 2 roky, rok a takhle, že byly po roce. No takže já jsem musela do práce, takže jsem byla u našich. A takže, aby jsme se jako nějak uživili, no jenom, že mě bylo 24 let, že jo, jako. Tak jsem si říkala, no nebudu sama, tak jsem odpověděla na inzerát, jako, no a dopadlo to tak, že jsem fakt poznala hodnýho muže, ale jenže on byl daleko, tak jsme se pak dohodli, no a do 3 měsíců na ten inzerát jsme se vzali, takže si umíte představit, jak potom to u nás vypadalo, než jsme se zžili, protože on měl taky 2 děti, já 3, takže když jsme se vzali, tak nás bylo hned 7, no ale jako ten rok to trvalo, než prostě jako jsme se tak nějak žili, než si děti zvykly a tak, ale bylo to jako všechno dobrý. Takže prostě to bylo další. A po třetí, když já jsem v 75, jsem prostě ochrnula, úplně ochrnula, vůbec jsem se nejela. A jenom prostě jako to prostě svou pílí, no prostě říkali, že nebudu. A manžel tam u mě seděl každý den, já jsem ani nevěděla, že tam je. No ale dostala jsem se z toho, začala jsem chodit a říkám, je to dobrý. No a já jsem přišla domů jako v únoru a manžel odešel v listopadu do nemocnice a zemřel. Takže já jsem zůstala zase sama, znova jsem ochrnula, ale znova jsem to přečkala. Jako díky doktorům a díky mý pevný vůli. No, takže teďka žiju v pečovatelském domě tady ve Žďáře. Mám se tady dobře.
1: To je dobře.
0: Máme, je byt, normálně byt mám, takže když si s někým mluvím, když nechci, nemluvím.
1: Uděláte si svůj program.
0: Ale musí člověk prostě si říct, prostě nedá se nic dělat, je takový život. A v nemocnici jsem se seznámila, tam chodí pan kaplan s pejskem. Jako a tak jsme si taky navázali jako přátelství a tady jsme mluvili, tak já jsem říkala, prosím vás, a můžete mě vysvětlit, nikomu jsem nic neudělala, proč pro takovejhle život prostě mám samý ty. A on říkal, no pár, koho pán Bůh miluje, toho prostě neštěstí navštěvuje nebo těma starosti manou. Ale musí se pořád paní Tuško jít dál, nedá se nic dělat.
1: Nedá se nic dělat, je třeba jít dál. Moc vám děkuju taky, paní Jiřino, za vaše slova. Jinak přeju všechno dobré, pevné zdraví
0: taky,
1: v rámci
0: taky,
1: možností všechno dobré. Tak a mějte
0: děkuju
1: se hezky, hezké
0: taky.
1: Dny.
0: Krásnou noc ještě, naschledanou.
1: Krásnou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Václav Neckář a Message Useless, jinak v originále samozřejmě také staří dobří Bee Gees. Tak přátelé, pojďme se podívat také do pošty. Paní Soňa píše, dobrý večer všem, kteří poslouchají, i vám, Jitko. V roce 2016 jsem přišla o nohu a dostala jsem protézu. Bylo to dobré, po venku jsem chodila s berlema, no a doma bez nich. Bydlel se mnou syn s rodinou, ale odstěhoval se a zůstala jsem v domě sama. A v roce 2019 mi řekli, že přijdu i o druhou nohu. Hodně jsem v nemocnici přemýšlela, jak vlastně vůbec budu žít, ale doma si udělám všechnu práci, jen na kterou dostanu. Už je to 7 let a můžu říci, holka, zvládáš to. Tak paní Soně, moc vám taky děkuju za upřímnost a přeju všechno dobré a hodně sila, energie do té nelehké situace. No a protože jsme téměř na konci naší noční linky víkendové páteční sobotní, tak je potřeba poděkovat vám všem za pozornost, nebo není potřeba, já bych ráda poděkovala za pozornost a za společnost vám všem a také za odvahu odvyprávět nelehké příběhy a velmi složité situace, které jste v životě prožili a se kterými jste se poprali zdárně a se kterými se možná stále ještě perete. Konec konců každý z nás valíme před sebou něco, co je potřeba vyřešit a zvládnout a většinou to zpravidla v životě nebývá, jenom jednou bývá to mnohokrát, tak nám všem přeju hodně energie a hodně zdaru a také hodně odvahy pro ty situace, abychom našli vždycky tu sílu a řekli si to dám, to určitě zvládnu, to dokážu. No a pokud jdete spát, tak vám přeju krásné sny. Pokud jste se rozhodli, že budete bdít, tak vám nabízím třeba některé z dalších našich nočních pořadů. No a jinak Jitka Lukešová se loučí. Děkuju moc, dobrou noc a budu se těšit brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu čas se trochu omladit. To dokáže smích, také vzpomínky, které nás přenesou do doby, kdy jsme bývali mladší. A jeden komik, který to mládí, má i ve svém příjmení. O něm vám bude vyprávět Patrik Rozehnal. Narodil se 7. února roku 1942 v Praze. Chodil na průmyslovku a pak i na Vysokou školu ekonomickou. Mimochodem tu skončil s titulem inženýr.
2: A do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek.
1: Vedle zaměstnání pracoval i v baru.
2: Začínal tam jako lepič tapet. Divím se, jak mohl tuto práci dělat.
1: No jak, vzal kýbl s lepidlem, štětku a lepil, co se bude hrát?
2: Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky.
1: Tak každému nepřilnou, ale raději k lidem. Také se později oženil.
2: Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.
1: Možná proto s ní v roce 1968 odjel do Francie.
2: Ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu.
1: Následně Ivan Mládek nastoupil cestu do světa humoru a do Benjo Bandu.
2: Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: tak tohle byli Děda Mládek Illegal Band, nikoliv Ivan Mládek, ale jen důkaz toho, jak humor a písničky Ivana Mládka žijí i mezi mladou generací.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ivan Mládek, o kterém dnes budeme mluvit, se narodil 7. února 1942 v Praze. Absolvoval průmyslovou školu strojnickou, ale později i vysokou školu ekonomickou. Už během středoškolského studia se začal zajímat o jazz a v roce 1959 spolu založil studentský Dixieland Storyville Jazz. Od roku 1961 se snažil formovat první banjo bandy, ve kterých by se mohl víc realizovat jako solový banjista. Rodiče z toho velkou radost neměli, ale naštěstí mu nic neříkali.
2: Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne Mudr Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bém byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7. hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.
0: Tak přidám některé informace já. V roce 1966 založil Old Time Trio, se kterým účinkoval na pravidelných jam sessionech v pražském poetickém klubu Viola a taky v rozšířené sestavě i ve studentském klubu Vltava. V té době také hrál na banjo s tehdy populárním triem KTO.
3: No, na některý se hraje Benjo blbě, ale některý ještě víc blbě.
4: Proč máte Benjo, která se hraje blbě?
3: Tak samozřejmě asi nejlíp se hraje na elektrickou kytaru, to se ty struny šimrají tím trsátkem, už to tady to musíte pořádně jako vybrnknout, pořádně domáčknout, stačím trochu špatně domáčknout jedno pole, už vám ten to nezazní, že jo. Na ty elektrické kytaře stačí se dotknout, už to tam je, no. Je to docela jako, když to banjo je tvrdý, tak je to opravdu práce.
0: V roce 1968 ale odjel na půl roku do Francie, kde účinkoval v pařížských ruských klubech jako sólový hráč na balalajku. Když jsme u toho cestování, tady je jedna cestovatelská anekdota.
2: Český turista byl ve Španělsku, když se vrátil, tak potkal kamaráda, který se také do Španělska chystal. Říkal mu, prosím tě, jdi tam takový malý hospůdky, je to přímo tam v Madridu vedle toho stadionu, co se pořádají ty bičí zápasy, a dej si tam, mají tam fantastický za dva pesos, normálně takhle veliký, víte, co to jsou bičí žlázy, že? Takhle veliký bičí žlázy za dva pesos, strašně dobře se najíš. Tak on tam potom, ten jeho kamarád šel, ale stalo to sice jenom dva pesos, ale byly to takový malinký dvě ty, a on jako protestoval, že jo, kamarád tam byl, dostal takový velký bičí žlázy, on říkal, to víte, někdy vyhraje Toreador, někdy bejk, že?
0: Ale zpátky do Československa. Ze začátku se Ivan Mládek pohyboval po nočních klubech, varieté a estrádách s banjistou Františkem Turkem. Pak vystupoval střídavě jako mandolinista v countryové skupině White Stars a taky jako banjista ve svém old-time triu. V roce 1970 na countryovém festivalu v pražské Lucerně slavil úspěch se svým trojbanjovým banjobandem, kterému sami organizátoři festivalu dali název Banjo Band Ivana Mládka. A taky občas vystupoval se svými kamarády.
2: Vážení přátelé, já jsem si přivedl jako hosta Jiřího Kodeta, známého filmového zvukového herce. Vážení přátelé, Jiří Kodet je můj nejstarší kamarád. Jiří Kodet je výborný kamarád a častokrát mě v životě vytáhl trn. Uvedu příklady jeho nezištného kamarádství. Například už, když jsme chodili do školy spolu, tak se pamatuju, jak jsme psali písemnou práci. Mě v peře plnicím došel ingoust a Jirka si toho všiml, hnedka přiskočil do mé lavice a písemnou práci mi sám dopsal. Nebo jiný příklad. Jednou takhle už později jsme byli na honu spolu, honili jsme zajíce, teda stříleli jsme zajíce a já jsem střelil do zajíce a nějak špatně, protože jsem zajíce jenom zranil a chtěl jsem vypálit další ránu a rána nevyšla a zajíc šel po mně a Jirka si to všimnul, přiskočil a svojí brokovnicí zajíce skolil. Nebo další příklad, jednou jsem byl na turné a dlouho a moje manželka byla chudák sama doma a Jirka, a to není dobrý příklad.
5: Ivan mě tady chválí a sám je daleko větší charakter než já. Já si myslím, že můj vztah k němu je daleko vřelejší než jeho vztah ke mně. Já už na škole jsem si ho velice vážil, protože on si o sobě nikdy nic nemyslel. On byl takový tichý, skromný a plachý a například v matematice, v češtině a... No tak to taky není. Ale například v tělocviku on vám už ve druhé třídě skákal do výšky takhle vysoko, přestože byl takhle malinký.
2: Se nepamatuju na to.
5: A nebo jaké uměl psát krásné básničky, opěvující naší přírodu. Já vám takovou jednu 30 let starou básničku přečtu. Já nevím, jestli si pamatuju.
2: Já už
5: si
2: to se nepamatuju na přečtí, klidně.
5: Tenkrát si to se mnou vyměnil v roce 1950, jestli se nemýlím, 30. června v den vysvědčení za zmizí. To možná, jak dovolíte, já vám ji přečtu. O nebezpečí hor. Lidé dělají kraviny, podceňují laviny. Respekt z horské služby nemývají, výstrám se potěuchle posmívají. 10 piv nejprve urazí, potom si lanovkou vyrazí. Pak se vydají do dály, na nohou jen sandály. Lavina se náhle utrhne, v sandálech ji nikdo nezdrhne. Kdo lavině nezdrhne, tomu nohy podtrhne. koho lavina sebou sebere, ten se... No a tady už... A tady už Ivan jenom popisuje krásy přírody.
0: O tom, jak krásy přírody dokážou vzít za své, popisoval také ve slavné písni Jožin z Bážin. Tahle písnička prý vznikla na hospodskou zakázku. V roce 1977 prý za ním a jeho bandem přišel v hotelu Moskva v Gotwaldově, dnešním Zlíně, jistý Zdeněk Navrátil. Byl to také muzikant a jejich fanoušek, a tak se spolu trochu opili. Asi o půlnoci se mu svěřil, že má básničku o exhibicionistovi, který se kolem Gotwaldova občas vynoří z bažiny a obnažuje se kolem jdoucím zaměstnankyním místních obuvnických závodů. A že se mu říká Jožin z Bažin. No a když měl trochu upito, tak vyjádřil dost nesplnitelné přání, jestli prý Ivan Mládek nenapíše o Jožinovi písničku. Pokud ano, přiveze mu do Prahy demižon Slivovice. Pravda je taková, že v rozhlase ho s touhle písničkou vyhodili, ale jemu se ji přesto podařilo natočit. Tenkrát ve vydavatelství Panton. A vy si určitě všichni pamatujete. Nakonec zněla i v mnoha zahraničních dílech a taky třeba na koncertu Metaliky v Praze.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Humor, písničky a povídání Ivana Mládka se na vás řítí z vysílání Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1971 natáčel pro firmu Suprafon první svou skladbu Upírova píseň. A od roku 1973 pak pravidelně už natáčel pro Československý rozhlas. Ze začátku to byly jen instrumentální skladby. Později jeho první dadaistické a recesistické písničky slyšeli i naši posluchači. V tomto období také přijímá angažmá v estrádní skupině Mustangové, ale jeho písničky jsou koncem roku 75 natolik populární, že si může dovolit svůj banjo band profesionalizovat. A tak se s ním rozjel po československých pódiích. V té době už bylo třeba také spojit písně průvodním slovem. Možná tady se rodí komik Ivan Mládek, který později baví své posluchače třeba i anekdotami.
2: Potkal nějakého svého známého a byl tak dobře naladěný a on se ptal, jak se máš. Říká, no mám dneska velký den, dneska mě vyšel první článek a on mu říká, ty jsi novinář. A ne, mám tasebnici, že jo? Tak je. Tak je ten Ivan Ivánovič, že jo? Vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. On se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím, já jsem si říkal, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni mi, prosím, něco jednoduchý. A on se zamyslel a říkal, já prosím, že já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a udělala mi z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říká, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říká, a cože jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě? Scott si chtěl koupit whisky, takovou malou lahvičku a pořád nevěděl, jestli si má koupit nebo měl hrozně rád whisky a nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit, takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapse, vyšel z kramu a přejelo ho nákladní auto, je úplně rozmašírovaný, bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Já jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, říká, nic ne, já jsem tak roztržitý, představ si, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon, já jsem si tu želičku přiložil na ucho, úplně jsem si seškvařil ucho, jo. On říkal, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost. Že?
0: Pro své pořady začal Ivan Mládek psát i průvodní slovo. Později přidal scénky, monology a začínal ho čím dál víc zajímat humor jako takový. A těžiště jeho tvorby se stále víc přesouvalo z písniček na humoristickou beletrii. Tady je kousek jeho textu, nazvaného V taxíku.
3: Nějaký velký, vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. Na tom byl Ota, který který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si Ota na jaře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MBčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přiděl k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Komika Ivana Mládka zpropagoval také v 80. letech velmi populární pořad Možná přijde i kouzelník. Pan režisér Polák a další mu dali šanci, stejně jako průvodci pořadem Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jiří Korn. Bavil hlavně svými znalostmi cizích jazyků a prim u něj vždycky hrála němčina.
1: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že. Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist große tschechische Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 metr und 20 kilometr. Nein, centimetr. Ja. Ich bin Paco. Mein, jak se řekne strejda, jo. Mein Ujo ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. Das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 mal Toiletten. mein Bruder ist große tschechische Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist mein Schwester arbeitet in Hotel Alkron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožins Bažin. Jožins Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Ich mache, já mám boty z umělé hmoty. Das ist, ich habe Skrpaden aus Bakeliten. Ich mache Song 20 párátek. Das ist 20 Flaxenpeitzer.

0: Tak to byla další písnička z pera Ivana Mládka. Do dnešního dne jich napsal více než 600 a některé z nich v podstatě zlidověly. Se svým banjo bandem odehrál tisíce představení v České a Slovenské republice, v Polsku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Rakousku. To všechno stihne muž, o kterém si dnes vyprávíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kromě všech hudebních a humoristických aktivit je Ivan Mládek také autorem patentu na Guitariano, tedy první sériově vyráběný keyboard pro kytaristy, který byl poprvé představen veřejnosti na Světové výstavě hudebních nástrojů v Anaheimu ve Spojených státech amerických v roce 2001. Zdá se, že popularitu si užíval v podstatě kdekoliv, i když občas měl i problémy, aby ho vlastně poznali, i když ho poznali. Jak se mi kdysi svěřil v jednom z našich pořadů.
2: Jsme jenom seděli u stolu takového louvatánského v hospodě, a to byly stoly asi u sebe, tak jsme seděli na jednom konci s kapelou a na konci druhém seděli dva dětkové, furt si něco šiškali, čuměli po nás, jo. A jsme tam různě popíjeli, jedli a to, a najednou ten jeden dědek se osměl, starý, a šel ke mně a říká: dobrý den, prosím vás, my se tamhle s Františkem přeme, jo. On tvrdí, že to nejste. Já říkám, že jo. Helejte, že jste byl za války nasazený v Mandelu.
0: Jako humorista se v letech 80. realizoval i jako malíř a začal malovat oleje ve svém originálním antiperspektivním stylu. Po roce 89 se mu pak otevřely dveře do privátní televize Nova a 11 let pro ní jednou měsíčně psal a točil pravidelné hudebně zábavné pořady. Nejprve Chunder Country Show a pak Country Estrádu. Objevila se tam i scénka v režii Petra Buriana, konkurs na sekretářku.
3: Tady zatím je to hrůza teda, jo. Takovýhle konkurs na novou sekretářku jsem ještě nezažil. Zatím tady byla jedna ošklivější než druhá. To je hrůza.
4: To máte pravdu, ale zase na druhou stranu je známo, že čím ošklivější, tím pracovitější.
3: Tady si radši hezkou línou jako veš, než nějakou ošklivou pracovitou.
4: Pojďte, nechte si zajít chuť, máte doma manželku.
3: To je vůl, tak si...
4: No ale hlejte se, co kdybychom vzali tu paní Petržílkovou, co tady byla před chvílí? Má maturitu, 25 let praxe, co byste chtěl víc?
3: Zlazeď, má dvě brady, jste si toho nevšel.
4: A to je vám málo nebo moc?
3: Zas vám nestačí jedna brada na ženský, člověče. Mi to připadá, jako kdyby sem přišla hrbatá bába a vám bylo málo, že má jenom jeden hrb, člověče.
4: No ale stejně je lepší, než tu Petržilkovou nenajde.
3: No máte pravdu, asi nic lepšího neseženeme. Musíme se řídit příslovím lepší obluda v hrsti, než krasavice na střeše. Že?
4: Takže ji vezmeme, tu Petržilkovou?
3: No, sem vezmeme ty, co tam zbyly, a ať sem jdou ještě ty, co jsou
4: zavržené. Tak další, slečno, pojďte.
3: Konečně pohledná žena. Vaše jméno, prosím.
5: Betty Plešivá.
3: Co jste to řekla? Co si to dovolujete? Co jste to řekla?
5: Betty Plešivá.
3: Jo, vy se jmenujete Betty Plešivá, jo. Pardon, já rozuměl, ty kry plešivá. Mě to bylo, to bylo divné, že to... Pardon. Promiňte, pan personální si vás trochu přeměří, jo. Míry budou jedním z faktorů, podle kterých se budeme rozhodovat při výběru, jo. No. Vás dělejte, já se to nemůžu dívat.
4: Pane generální, on má přes prsa víc než do libastru.
3: Neměří se to přes ruksak, nemá ruksak nebo je co, nemá ani bradavec nějakou. Takže to je v pořádku, netřeba dalších otázek, děkujeme, my vám dáme vidět, vypadá to velice dobře, děkujeme.
4: Pěkný, co? Větší už by asi nebyly hezký,
3: ne, že? To ne, to je žádný příklad. Abnormálně velký prsa, to je, ani není hezký a taky to není praktický. Já mám jednu tetu, ta má abnormálně veliký prsa a jednou se skočila ze zápraží a přetrhla si na zádech kůže, že? To je akorát to.
0: To je humor humor Ivana Mládka. Ještě za socialismu ho občas musel hodně obhajovat. I ten, který skrýval ve svých písničkách, i když vlastně, jak on říkal, nikdy nic neskrýval. To jen soudruzi hledali různé jinotaje v jeho textech. A tak ho pobavili i výroky některých funkcionářů na různých schvalovacích poradách, jako třeba Perla, šéfredaktora Zábavy v rozhlase. Co pak soudruzi nechápete? Koho myslí Mládek tou červenou karkulkou? Nás, soudruzi. A nebo výrok jednoho známého baviče, co dělal v televizi dramaturga. Tak protisocialistický pořad jsem ještě neviděl. Je pravda, že prostě nedokázali pochopit, že ty jeho texty občas mohou být úplně o ničem. A přesto budí legraci.
6: Vzpomněl jsem si na historku, která se mi přihodila včera ráno v nedaleké mléčné samoobsluze. Vystál jsem si frontu na sklenici mléka, mléko jsem si dal na bufetový stolek a šel jsem si vystát druhou frontu na chlebovou pochoutku. Když jsem se s chlebovou pochoutkou vracel ke stolku, mléko nikde. Obešel jsem všechny další stolky, ale mléko jsem už nenašel. Tak to byla příhoda o tom, jak jsem ztratil mléko.
0: Většinu slovních gagů a historek si Ivan Mládek vymýšlel sám. Sem tam přidal i nějakou skutečnou, kterou trochu vylepšil. Anekdoty ty pak musel mezi lidem pochytat. Ale snažil se bez nich obejít. Pase po nich totiž každý bavič. Často se stalo, že ulovil i nějakou dobrou anekdotu v zahraničí. Na pódiu ji pak odvyprávěl a dřív nebo později mu ji nějaký kolega nevědomky vyfoukl. To se nestávalo jen jemu, ale jakémukoliv jinému baviči. Anekdoty jsou totiž něco jako socialistické vlastnictví. Jsou majetkem všech.
7: Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě? Želva přišla na policii, že ji znásilnili. Já jsem do vás znásilnil, no, dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No, to nemůže, to byl takový fofr. Nějaký pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod sukně a sedou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod sukně, ten profesor už to nedrží, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, protože nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. Ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíče klíče. Tak se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal. A on říká, 150. A říká, jsi dobrý čeče, jenom dvě, jak to děláš? No, do domácí prodej. A myslím, že si vždycky řekneš, no, buď to si to koupte, nebo vám to přečtu. Kde ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkud prosím vás jedete? A říká, no jedu z vědecké konference. A říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A říká, ze sexuologické konference. A on pozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A ona mu říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci. Že? A on si zeptal, můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říkala, promiňte, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?
0: A je tu další písnička, kterou napsal a naspíval Ivan Mládek. Jmenuje se Dáša Nováková. V časopise Mladý svět se kdysi kvůli ní rozjela i neúprosná polemika. V polovině dopisů žádali pro Ivana Mládka zákaz činnosti, vazbu. Někteří vyhrožovali i vytržením jazyka, vypíchnutím očí nebo zabitím. Druhá polovina pisatelů byla nadšená. Nic lepšího si tedy Ivan Mládek s Benjo Bendem nemohli přát. Ne, že by po Lindě, Jezu a Prachovských skalách měli málo představení, ale po Dáše už prostě nevěděli, kam dřív skočit. No a tahle píseň to způsobila.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: vzdychla. To jsme to vymňoukli.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Ivan Mládek se svým humorem nejvíce prosadil v pořadu Čundr Country Show, později s country estrádou, jak už jsem říkal. Objevil se ale také v pořadech Nikdo není dokonalý. Ve filmech jen zřídka. V malé roli, třeba v Kronice žhavého léta v roce 1973, nebo v Trháku o 7 let později. K jeho vlastním projektům patří třeba Siránův ostrov nebo Noha 22. Oba projekty byly vysílány na televizi Barrandov. Ve svém volném čase nejčastěji maluje, ale nerad dělá výstavy. Říká, že je s tím velká úmorná práce a pak stejně přijdou jenom

0: Ten. No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
1: Poslyšte, jak to, že máte přilbu, vy jste přijel na motocyklu?
0: Ne, proč myslíte?
2: No, kolega vám právě říká, že máte přilbu, je mu to divné.
0: Ano, no to mám přilbu, to mám kvůli Steinerový.
1: Ona řídila ten motocykl?
0: Ne, ne, ona bydlí u nás v baráku ve třetím patře a vždycky, když se napije, tak skáče z okna a vždycky na někoho skočí a to jí zachrání. No tak já radši chodím v přilbě.
2: Poslyšte, pane řidiči, ano. Nesnažte se nám tady věšet nějaké bulíky na nosy?
0: Ano, ne, no ale jestli mě nevěříte, tak se běžte podívat k našemu baráku. Tam visí cedulka, pozor, padá Steinerova.
2: Hleďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá.
0: Hezký.
2: Umaštěný celý.
0: No, to je, jak jsem projel tou masnou.
1: Prosím vás, od čeho byste si to tam umastil?
0: No, já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
2: A co je tohle? Tomu vy říkáte kupon?
0: Ano.
2: Od čeho je tak zahnědlý?
0: No, to je zahnědlý, já jsem si přes něj předsedil čaj.
2: Veďte se, za co máte tuhletu dírku? Ta jediná není zarezlá.
0: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
1: Prosím vás, za co vám to štípli?
0: To mě štípli za nečitelné číslo.
1: Pane řidiči, poslyšte, jak často si ho míjete?
0: No, vždycky, když se mi zablátí.
2: Za co máte tuhle tu dírku?
0: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej gumách.
1: Slyšte, máte vůbec k tomu autu nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám. Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
2: Já taky, že? Ano.
1: Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
2: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu Škoda 100 s postranním vozíkem. Jak nám to vysvětlíte?
0: No, to bylo tak, že právě mě zastavili příslušníci od vás a řekli, abych si zatáhl za ruční brzdu a pak do mě strčili.
1: No, a co bylo dál?
0: Co?
1: Co bylo dál?
0: Normálně z kopce to jelo dobře. Já jsem zastavil až v tom řeznictví.
2: Myslím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
0: No, to ne. To já bych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. Oni by, pane příslušníci, ale pěkně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. Takový reflektory má.
1: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
0: Ano, to je hezká příhoda.
2: Koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
0: Tam vozím tchýni.
2: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
0: No, tak teďka už jsem si zvyk. Ale dřív běhala vedle auta pěšky.
1: Prosím vás, teď vám nemohla stačit.
0: No, trošku zdržovala. Ale na světlech nás vždycky doběhla.
1: Na
0: zelenou.
1: Na zelený, správně.
2: Pojďte sem, za co máte tuhle velikou dírku?
0: Kterou?
2: Tuhle.
0: To mám za znečišťování dálnice hnojem a hlínou.
1: Co se k tomu došlo?
0: No, já mám totiž na autě zahrádku.
1: No. Máte zahrádkářskou legitimaci?
0: No mám, já jsem ve svazu zahrádkář.
2: No, Tak, pane řidiči.

0: Dejte nám své papíry.
1: Na auto nebo na hlavu?
2: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás. Všechny,
1: co máte. Tak tady mám, to je občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu. Tady mám papíry na záchod.
0: Pane řidiči, jsme rádi, že jsme první, kteří vám můžeme blahopřát. Dnešek je pro vás totiž slavnostní den. Od tohoto okamžiku přestáváte být motoristou a stáváte se chodcem. Blahopřeji vám.
1: Děkuji, děkuji a také vám přeji mnoho zdaru ve vaší další práci se mnou. Děkuji. Prosím vás, kde je tady východ?
0: Vlevo, vlevo. A jděte opatrně, prší tam, prší tam.
1: Já si zapnu stěrače. Prosím vás, kde tady můžu vypustit volej?
3: To je pro dnešek všechno. Vyčerpali jsme ukázky přichystané na dnešek, ale už na příště chystám další. Ale zase s někým jiným. Dnes to byl Ivan Mládek. A od mikrofonu se loučí Patrik Rozehnal.